dělat z tvých kopečků zase rovné pole, rozumíš? Ale musí být tak rovné jako letiště. A my se potom o tebe dobře postaráme. Krtek se usmál, utřel si slzy a pustili se do toho všichni tři. Raz, dva a bylo to rovné. Hned tam také zaseli pšeničku. A doprostřed toho pole zapíchli tyčku. To bylo na místě, kde našli Krtka. Zapíchli mu ji tam na památku. A víte, co potom udělali s tím Krtkem? Naložili ho na vlečňák, co na něm vozí celé mosty, a zavezli ho do dolů. Tam se má dobře. Dolů je uhlí. Pro něho to nic není. Jak říkám, pracky má jako dvě lžíce od bagru. Možná, že i o chloupek větší. Nahrabe jim uhlí, že to nestačí odvážet. Za to ho krmí perníkovým cukrovým. Když hrabe uhlí, zpívá si přitom vesele a kožíšek má měkonký, celý černý. Chtěli ho už koupit do cirkusu, ale on že ne. Nemá prý rád světlo a moc lidí kolem sebe.

0: Nic nesplete člověka tolik, jako jméno vesnice. Třeba hrdlořezy. Kdo se bojí do hrdlořez kvůli hrdlu, tak se bojí docela zbytečně, protože v hrdlořezích, a to je statisticky dokázáno, se hrdla neřežou o nic víc, než kdekoliv jinde. A nebo nedaleko Konstantinových lázní, tam je vesnice Úterý. 6 dní v týdnu to jméno lže. A zrovna tak lhalo jméno vesnice Dejvice, když ještě Dejvice byla vesnice, když z Dejvic do Prahy se chodilo buď Píseckou bránou, anebo Oklikou. Nejspíš ještě se dalo věřit osadě nedaleko Dejvic, která se jmenovala Černý vůl. S ohledem na starostu to bylo jméno pravdivé, i když barvoslepé, neboť starosta byl zrzavý. Vraťme se však do Dejvic. Řekli byste Dejvice. Dejvice. Tam se asi lidi předhánějí v rozdávání. Vůbec ne. Lakotili a hamonili, škrtili, škudlili a byli krkouni. Ani ponocného si nedrželi. A vůbec jim nevadilo, že nevěděli, jak v noci čas plyne. O to proj by byl drahý čas, kdyby měl ponocného uživit. Starosta to rád viděl, protože chodil pytlačit do královské obory a když nebyl ponocný, no tak se nemusel bát, že ho někdo v noci potká. A koně tam koval kovář tak, že jim přendaval podkovu z pravé zadní na levou přední. Tu zase na levou zadní a tu pak na pravou přední. No až byla kobyla bosa. Nejlakomější držgrešle ze všech byla Barka, farářova kuchařka. To bylo každému známo. Nejenom, že schraňovala šlubky od bustu a šila z nich záclony. Nejenom, že se do zrcadla nepodívala, aby se neopotřebovalo. Ale to byla ona, co tenkrát, když jela do Loun dostavníkem, místo jízdenky chtěla si nechat koleno vrtat a co k tomu nedošlo jenom proto, že když kočímu to koleno ukázala, raději nechal je zadarmo, než by zneuctil nebozes. A tedle Barce povídá farář. Co kdybychom to druhé prase dali ani pomyšlení? No tak moment, počkejte, Barko. Myslil jsem na učitelovic. Mají tolik dětí a nám přece jeden čuník stačí. Proč mají tolik dětí? To je jejich věc. A co má ten člověk chudák dělat? Z lakoty tady lidi ani děti nemají. A on, aby v té škole měl koho učit, musí být samozásobitel. No, tak mu dáme vejslušku, když už musíme rozhazovat, velebný pane. Říkejte si, co chcete. 2 čuníci pro 2 lidi je moc. Chabě trval na svém farář. Je zajímavé, že přibližně v téže chvíli učitel došel k podobnému závěru. Povídá, já tu mám hladových krků jako píšťal u varhan a na faře tam jsou 2 vepři na 2 lidi. Načiž se zamračil. Čím více se mračil, tím úsilovněji přemýšlel. No, když se mu tvář vyjasnila, vzal do kapsy kladivo a hřeb a že prý se jde nadýchat trošku večerního kyslíku. Farář mýval psa ovčáka, hlídače. Ale Barka ho umořila hladem. To se teď učitelovi šiklo. Šel k faře od lesa a nebylo psa, aby štěk. Ani prve, ani teď, když se vloudil do chlívka k prasatům. Tomu většímu se zdálo něco pěkného, protože kanilo a občas si zachrochtlo jako piják piva. Menší však spalo jako dudek. Když mu učitel přiložil hřeb mezi oči, hnulo ovarem, ale malonko. Učitel sáhl do kapsy pro kladivo, no a ani se mě nechce podrobně popisovat, jak hřeb snadno vjel do prasečí hlavy. Ráno Barka budila faráře větou. To menší prase je v troubě, povídá rozespalý farář. A jak se vám tam celé vešlo? Ježišmarja, ne, že ho peču, že je kaput. No to jste ho asi hladem umořila, osobo, zívnul farář a obrátil se ke zdi. Barka se běhla k učitelovu. jestli prý by pan učitel neodklidil prasátko, pan farář se dává poroučet lhala, aby se zamezilo panice mezi chovateli. Do rána jim na faře jedno zgrejzlo a lidi jsou zlí a ještě by mohli říct, že na faře zatajili červinku nebo co. No ale to víte, Barko, ale to víte s radostí, pro vás všechno. Učitel vzal pytel a trakař a šel pro prase, že prý už ho někde zakope. Toho dne se začalo z učitelovic komína kouřit a kouřit už nepřestalo. Když se Barka ptala učitelovic Toníka, co tolik topěj, teď přece ještě nemrzne, Toník dělal, že ji neslyší. A Barka si dobře všimla, že Toník má mastnou bradu. Jak ji cestou na faru voda v putně šplouchala, Barka každý třetí krok se zastavila a usedavě přemýšlela, co to učitelovic ta chamrať se sakramenská může kuchtit. Tonda má přece mastnou bradu od něčeho mastného. Že by to prase, no přece pošlo, ne? Nebo že by bylo nepošlo? Že by byl učitel, on byl stejně nějak přeochotný, když chtěl vyhovět. No, žralo jí to. Sotva se setmělo, Barka šla courem kolem kostela ke škole. Vepředu se svítí, z komína se kouří. Barka větří, čmuchá, přece takhle voní vepřová. Teď ji ovanulo zelí a tohle by mohly být, no ovšem škvarky. Vzala za kliku. Opatrně proklouzla do chodby. Na konci chodby dveře a nad nimi výklenek s oknem pro větrání. Barka se šourá až ke dveřím a poslouchá. No všem, tam se debužíruje. Asi už je konec, ale protože talíře a vidličky a nože cinkají do dětských hlasů a do dětského smíchu. Co to k sakru jedli? Přišoupla bednu, co stála v rohu, dala na ní škopík, co visel na zdi a souká se nahoru, aby si to všechno okénkem nad dveřmi zkontrolovala. Přišla o chlup pozdě, protože učitelová už poklízela ze stolu a všechny děti stály v řadě jako čestná rota od nejstaršího po nejmladší. Učitel právě uzavíral. A pomodlíme se ještě za Barku. Barka napnula uši. Přitáhla se výš, stála na škopíku, na špičkách, jako baletka. Aby nebyla tak lakomá, povídá nejstarší Žovka a po ní Pepa, aby nebyla tak závistivá a tak špinavá, vpadl Tomáš. A neučesaná, mladší Xaver a ještě mladší Felix, ne tak vošklivácká. A Bobeš, aby nemořila prasátka hladem, Růženka. A kočičky a Libuše a pejsky. A aby nežrala žížaly, uzavřel Tonda s mastnou bradou. Barka byla vstekem bez sebe. Ty žížaly jí dodělali. Chtěla zahrozit pěstí, ale zapomněla, že spola stojí na špičkách na škopíčku na bedně a spola se přidržuje výklenku. Dřív, než mohla vychrlit nadávky, svět se pod ní zbortil, škopíček ucukl, Barce se zvedly nohy ke stropu, vzala bradou o spodek výklenku, jekla a letěla, jako když žebřík podrazíš. Stuha na znak nadlaždice v chodbě. Našli tam s očima v sloup. Dětem namluvili, že se Barce udělalo mdlo a poslali je spát. Jenomže Barčino mdlo trvalo trošku dlouho na to, aby to bylo jenom mdlo. To vypadá, že je po ní, šeptal ženě učitel. Skoč pro faráře, jo, jo. A jak to všechno vysvětlíme? Řeknou, že jsme ji zabili, že jsme byli v komplotu, kvůli praseti, znáš lidi. Učitelová ztratila hlavu a navrhovala manželovi, aby emigrovali nebo aby zapálili dům a podobné hlouposti. Učitel ji neposlouchal, vzal pytel po čuníkovi, vecpal do něj Barku, hodil si to všechno přes ramena a šel.
1: Kam jdeš? Láďo, Láďo, Ládičku, tebe chytnou? Já už tě neuvidím.
0: Učitelová se mu věšela na krk. Za chvíli jsem tu, konečil ji. Nikomu neotvírej. A spolkla ho tma. Nevěděl přesně, co s Barkou. Chtěl jí posadit ke kašně, ale Bureš se potácel z hospody a jen tak, že se nestřetli. Také se zabýval nápadem, že by jí vynes na zvonici a tam by jí pak našli a řeklo by se, že vybírala holubí vejce, to se o ní vědělo, a že jí zvon vzal do lebky. Už zahýbal ke zvonici, když si vzpomněl na Kubáta. Kubát pro halíř byl štond hnát blechu přes strniště. Noc co noc chodil hlídat do stodoly obilí, aby mu je někdo nevykradl, ale sotva se usadil ve stodole, už ho popad strach, že by ho mohl vykrást někdo v chalupě a letěl hlídat zpátky domů. Když tak probíhal celou noc, ve dne spal. Říkal, že ušetří, že být ve dne vzhůru se při té drahotě stejně nevyplatí. Učitel počkal, až Kubát přeběh ze stodoly do chalupy. Potom posadil Barku na hromadu zrní, dal jí do ruky lopatu, aby se nekácela, a za chvilenku byl doma. Kubát hlídá v chalupě, asi tak za půl hodiny ho popadne obvyklá nejistota a strach o zrní a letí do stodoly. A vyda ho, a vyda ho. A nachytal zloděje s lopatou v ruce, jak se chystá okrás ubožáka. I ty prevíte, i ty padouchu. A Kubát vzal cep a bás, zloděj se skácel. A ani se nehni. No to se ví, že se ani nehnul. Totiž nehnula. Kubát poznal teprve, až rozškrtl sirku, že to není ten zloděj, nýbrž ta zlodějka, a to farská Barka. Ženská. Co vás to napadlo? Barka ani muk. Ženská. Hej. A to už s ní notně třás. Snad jsem vás. Pro pána krále. Barko. Barka ani muk. Teď sedí oba ve stodole, koukají na sebe, jenže Barka Kubáta nevidí. Kubát je z toho zoufalý. Kam jí dát? Najdou ji u mě a řeknou, že se mi z lakoty utlouk. Znáte lidi? Co s ní? Ze všech nápadů se mu zalíbil jeden velice škodolibý. Vzpomněl si, že učitel nezamyká školu a že by mu mohl Barku donést do školy a posadit ji do lavice. To se bude učitel divit, že má vožákyni víc. Zase se ocitla Barka v pytli a zase byla nesena nocí. Kubát si chtěl nadejít kaštanovou alejí směrem ke Královské oboře, když by byl málem vrazil do chlapa, který přicházel od obory. Rovněž nesl pytel na zádech a když spatřil Kubáta, zařval, pustil pytel a odskočil do tmy. Kubát zrovna tak. Teď stojí oba chlapi za kaštanem, jeden druhého pro tmu nevidí a mezi nimi na silnici dva pytle. Čekají, co se bude dít. A ono se neděje nic. Tak čekaj. Až ten jeden, byl to Kubát, skočí, popadne pytel a upaluje pryč. Ten druhý to vidí, odechne si, zvedne druhý pytel a tak jde do tmy pryč. To je starosta z Dejvic. Byl si zapytlačit v Královské oboře a nese domů pěkného, statného koloucha, jenže je v tom přece jenom malý háček. Starosta nese pytel, to je pravda, ale je to pytel, který pustil Kubát. Zatímco Kubát utek s pytlem, ve kterém byl starostův kolouch. Takže Kubát po tmě posadil učitelovi do školní lavice místo Barky koloucha, zatímco starosta vcházel domů do kuchyně a povídá ženě, jen se koukni, co jsem dneska ulovil. Nás nemůže překvapit, že z pytle se vykutálela farská Barka. My víme proč, ale starostová to nevěděla a když spatřila, jak se Barka kutálí, zajala jim dloba a praštila sebou. Teď tu obě leželi vedle sebe jako dva špalky. Starosta, bývalý dragoun, ten už něco v životě zažil. Tak celkem klidně popadl vědro s vodou a vychrst to na starostovou, samo sebou, že Barku přitom taky polil. Starostová si sedla. Barka si sedla. Starostová vstává. Barka vstává. Starostová ječí. Barka se nezdržuje a hurá ze dveří do tmy. Ráno, než se začalo učit, našel učitel ve třídě Koloucha. Seděl v první lavici. Chvíli si nad ním lámal hlavu, jak a co, ale pak si řekl, že kdo se moc ptá, moc se dozví, a Koloucha zavěsil do komory, aby zvěřina uzrála. Jen to udělá, volá ho před školu Kubát. Jestli prej v noci jako nic neslyšel, tedy jako učitel.
1: Ne,
0: neslyšel. A Kubát jako slyšel?
1: Ne, taky neslyšel.
0: Tak proč se jako teda Kubát ptá?
1: No, jen tak.
0: Začali zvonit na raní a farář, přesně jako poštovní panáček, zahýbá od fary dolů. Spatří Kubáta s učitelem, přidá do kroku a volá: jestli pak to už víte o naší Barce? V učiteli i v Kubátovi hrklo, v každém zvlášť. Představte si, oznamoval Velebníček, představte si, že jí přes noc na hlavě vyrostly dvě boule. To jí něco poštípalo? Zkoušel učitel.
2: Ho, to jsou boule, no boule jako od cepu. Měla prýzlý sen a jak se v noci přehazovala, tak jí spadl na hlavu cínový svícen. Hlava jí teďka bolí jako střep.
0: A co jako říká doktor? S úlevou se ptal Kubát.
2: No, kdo by utrácel za doktora? Ona se z toho, s pomocí boží, ona se z toho vylíže.
0: I bez pomoci boží, chtěl říci učitel, ale pro všechno neřekl. Farář odcházel a jak se v dálce zmenšoval, Kubát s učitelem se za ním mlčky dívali. Od Prahy foukal studený vítr. Nad krajem visela špinavá peřina plná sněhu. Kubáta zastudila v týle solo vločka a zívnul. Kouk na nebe a pomalu šel domů. Učitel ještě chvilku lelkoval, než vešel do školy přiložit do kamen. Vloček přibývalo, v Dejvicích začal nový den. A tím to vlastně končí. Jestli jste doufali, že Barka se napravila a přestala lakotit, že učitele tlačilo v žaludku i ve svědomí ukradené prase, že Kubár dostal rozum, důstojný pán, že našel důstojnost, že Dejvice si odhlasovali změnu jména na Hamonín, tož teda to jste si raději měli přečíst nějakou pohádku a neposlouchat tuto pravdivou příhodu.

0: Digihádanka. Pruhované šatičky nosí bručoun maličký, než vysaje voný med, sosáčkem si změří květ.
1: To je to!
0: Víš, komu se říká brundibár?
2: Komu?
0: Bručounovi maličkému čmáčkovi pruhovanému. Četl jsi knížku Čmák Aninka?
2: Ne.
0: To je moc krásná knížka.
2: Fakt? A přečteš mi z ní?
0: Třeba někdy.
3: Jsem leden, první měsíc roku, a přináším vám pohádku o moudrém Jáchymovi. Tak poslouchejte.

0: Když mladý král nastoupil na trůn, oznámil shromážděným dvořanům. Po snídani kraluju, po obědě vyrážím na hon a po večeři se chci bavit. Nikdo, ať se neopováží narušit můj královský rozvrh. A kdo by se taky opovážil? A tak čas běžel podle královského rozvrhu jako mladý kůň, až najednou začal klopítat a popadat dech, stejně jako král, kterému přibývaly roky a ubývalo sil. Vstával před obědem, králování si odbyl při polévce, divoké hony vyměnil za poklidné rybaření a po večeři se mu chtělo už jen spát. Ale sotva se uložil na královské lože, přepadly ho starosti. Co když mi pytláci vystřílejí všechnu zvěř? Vychytají sumce a štiky. Vyskočil z prachových podušek a nadiktoval nejvyššímu písaři nejpřísnější královskou vyhlášku. Pytlák přistižený v lese, u řeky nebo u rybníka bude druhého dne před slunce východem viset. Přitiskl na vyhlášku královskou pečeť a zamnul si ruce. A mám po starostech. Jenže ani ve snu krále nenapadlo, jak velice se mýlí. Najednou totiž, když nemusel den co den vyrážet do lesa nebo k rybníku, neměl co dělat. Den se mu vlekl a v noci ne a ne usnout. Marně radili učení doktoři procházku před spaním či teplou koupel. Marně nosili báby kořenářky zaručeně zázračné bylinky. Král se jen převaloval z boku na bok a vzpomínal, jak snadno usínal, když mu chůva vyprávěla pohádky. Proč bych to nemohl zkusit i teď? Řekl si po jedné probdělé noci a poručil nejvyššímu komořímu najít okamžitě vypravěče, který by krále přes den bavil a v noci mu přivolal spokojený spánek. Lehko se poručí, udělá hůř. Ne, že by se nenašlo dost takových, co od rána do večera pusu nezavřou, semelou páté přes deváté a desáté si vymyslí. Jenže tihle ve dne krále nudili a v noci neuspali. Příště dám každého takového tlučhubu, tlachala a žvanila zavřít do hladomorny. Vztekal se nevyspalý král. Ale nedal, protože ten další Jáchym, čertův chlapík, uměl vyprávět tak veselé historky, až se král za královské břicho popadal a tak se tím unavil, že ani nevěděl jak, a usnul. Sladce spal až do rána a vyspalý do růžova se opět cítil jako mladík. Hned po snídani vyrazil na lov, v podvečer si zarybařil a po večeři obehrál všechny dvořany v kuželkách. Neměl byste taky trochu královat? Troufl si mu čertův chlapík Jáchym připomenout královský rozvrh. Ale to si dal. Nejsi tu proto, abys mi radil, rozzlobil se král. Víckrát, ať se to nestane, nebo si mě nepřej. V hladomorně je místa dost. Jáchym poprosil o prominutí a hleděl si svého. Proč by se staral o panovnické povinnosti? Jednou odpoledne se procházel v královské zahradě a přemýšlel, co by měl královi večer vyprávět, když tu se mu vrhla k nohám uplakaná žena. Pane, pomoz mi, mého muže odvedli do vězení, když si chtěl chytit rybu. Jestli se za něj u krále nepřimluvíš, budou z našich dětí sirotci. Copak tvůj muž nevěděl, jaký trest mu za pytláctví hrozí? Podivil se Jáchym. Věděl, ale celý týden máme jen chleba a brambory, tak aspoň na neděli nám chtěl přilepšit, naříkala žena, až Jáchyma obměkčila. A on, že to tedy zkusí. Ale moc si od toho nesliboval. Nehrozil mu snad král hladomornou, když se mu bude plést do králování? Musím na něho od lesa, řekl si a ze všeho nejdřív zamířil za vrchním kuchařem. Moc dobře totiž věděl, že královská nálada prochází královským žaludkem. Tak co mi dnes povíš pěkného? Hlaholil král, sotva se Jáchym objevil ve dveřích. Usmíval se, pomlaskával a dokonce se i olizoval. Kuchař si dal opravdu záležet. Můj králi, třeba to nebude ani tak pěkné, jako moudré, řekl opatrně Jáchym a začal. Jednou chytil lev malou myš. Prosila, aby ji ušetřil, že má doma kupu hladových dětí a že bez ní zahynou, a slibovala, že se mu odvděčí. Lev se smál. Čím by se taková mrňavá myš mohla odvděčit králi zvířat? Ale myšku velkomyslně propustil. No a zanedlouho se stalo, že lev uvízl v pasti, kterou na něho nastražili lovci. Marně sebou škubal, trhal, už se se životem loučil, když v tom přiběhla ta mrňavá myš, přehryzala provazy a lva zachránila. A tu lev pochopil, že moudrý a prozíravý je ten král, který vyslechne i nejslabší hlas svého poddaného. Nejsem tak hloupý, abych nepoznal, že si mi tu bajku nevyprávěl jen tak. Zamračil se král a Jáchym se už viděl na šibenici vedle ubohého pytláka. Ale vypověděl králi všechno popravdě a div se světe, král se nerozzlobil, jenom se zamyslel a pak řekl: a co já mohu čekat od chudáka, který nectí mé zákony a pytlačí v mém rybníku? Jáchym si dodal odvahy. Neříká se, že z pytláka bývá nejlepší hajný? Udělej ho po rybním. On nebude pytlačit a ty se nebudeš muset strachovat o své ryby. A tak se i stalo. Jenom nevím, zda za to může ta stará bajka, statečný Jáchym, nebo král, který dokázal slyšet i svého nejmenšího poddaného. Možná, že všichni dohromady.
1: Vážení a milí počítači, totiž posluchači, poslouchejte mě na svém posluchači, ale ne počítači. Vítám vás opět u vašeho pravidelného pořadu plného jazykových zajímavostí. U dnešního dílu vás vítám především já, pravá domácnostní Kachna Justýna, odbornice jak na domácí, tak na zahradnické práce.
2: A já jsem tu taky. Ahoj. A Hugo je tu taky.
3: Ahoj.
1: To je slušné, takhle mi skákat do řeči. Zrovna když vítám své posluchače, ty jsi naprosto nepodlučitelný.
2: Co?
1: Totiž nepoučitelný.
2: Naše posluchače, Justýno, jsou to naši posluchači. Mm-hmm. Jsme tu tři, nejsi tu sama.
1: No, dobře. Piggy a Hugo jsou tu taky.
3: Mm. Děkujeme ti za krásný úvod, Justýno.
1: Za málo, Hugo, za málo. Kdyby mi do toho Piggy neskočil, mohlo to být to.
3: Jaké?
1: No úplně tento nonc.
3: Já si právě myslím, že tento nonc to bylo.
2: Nechte toho. Pojďte se pustit do dnešních oříšků.
1: Dneska je na řadě Hugo.
3: Ano. Pamatujete, jak jsme byli u Justýny a ona přišla se škrpálem?
1: No.
3: Házela s ním ke dveřím.
2: To si tady pamatuju. Hlavně můj rypáček si to pamatuje. Zrovna jsem se vřítil dovnitř s cukrovým od laskonky a nočiníšku mi přistál Justýně než škrpál. A byla to šupa.
1: To byla nehoda.
2: Šupa.
1: Nehoda a ne lupa. Šupa.
3: No, zkrátka, střevícem se o Vánocích hází proto, aby si dívky vyvěštily budoucnost. Pokud bota dopadne na zem špičkou ke dveřím, znamená to, že půjdou z domu. Tedy, že si pro ně přijde příští rok ženich. Justýno, házela jsi s škrpálem i na Štědrý den?
1: Samozřejmě.
2: A jak ti to vyšlo?
1: Tak dobře, Hugo. Řeknu ti to. Škrpál padl nešťastnou schodou náhod zřejmě špičkou do místnosti. Takže nic. Zase nic. A to jsem si už dělala celkem i naděje. A je to venku. No, jsi spokojený?
3: Špičkou do místnosti znamená, že ženich příští rok ještě nepřijde. Takže tvůj budoucí ženich bude mít ještě celý příští rok klid? Šťastlivec, že?
2: No, pařec je pařec, pohodlíčko, klídeček, já se mu nedivím.
1: Jak to myslíš? No dovol. Víš, jaká já budu dokonalá domácnostní žena? Kachna? Jak se na mě, kam se na mě hrabou pařezy? Nevadí, počkám.
3: A tím se dostáváme k mému dnešnímu oříšku. Co to znamená a jak vzniklo, že se říká, že někdo zůstane na ocet?
1: No dovol, Hugo.
3: No, víš to, Justýno?
1: To ví přece každý. Ale nevím, proč si k tomu musel mít ten dlouhý úvod. No, tento nonsno.
3: Tak to tedy vysvětli, co to znamená. Aha.
1: No, zůstat na ocet znamená zůstat tento nonsno. Bez toho v tom pařezu.
2: Bez ženicha.
3: Správně, Justýno. Málem už získáváš bod. Ale věděla bys, jak tohle úsloví vzniklo?
1: Na ocet. Ne.
3: Piggy?
2: Já to znám. Věděl jsem to i předtím, než to řekla Justýna. Ale proč se to tak říká, to tedy nevím. Vím, co je na ocet, ale proč to nevím.
3: Já jsem zapátral a vysvětlení jsem našel.
2: Jo?
1: No tak nám ho řekni. A mimochodem, kde máš chlebíčky?
3: Justýno.
1: Občerstvení je základní slušnost. Chlebíčky patří k návštěvě.
2: Chlebíčky si uděláme potom. Teď řekni, Hugo, jak je to s tím octem.
3: Takže, ocet je kyselý. A celé to tedy souvisí s kyselou chutí. Když něco zkysne, třeba víno nebo mléko, tak je to nežádoucí stav té věci. Nechceme přece, aby dobroty byly kyselé. Nějak se zkazily.
2: Zůstat na ocet je tedy něco jako skyslé mléko.
1: Piggy, co to plácáš? Zůstat na ocet přece znamená zůstat sám.
3: V podstatě ano, Piggy. Justýno, je to jenom přirovnání. Prostě dříve se mělo za to, že pokud se nějaký muž neožení a žena neprovdá, zatrpknou a stanou se takzvaně kyselými.
2: Skysnou nebo zakysnou?
3: Tak.
1: Já tedy neskysnu. To, že mi o Vánocích Střevíc padl špičkou do místnosti, neznamená vůbec nic. Je to jenom tento nonc. Hloupá podpěra. Pověra.
3: Najednou pověra.
2: Neboj, Justýno, my tě budeme mít rádi i kyselou.
1: Nejsem kysela.
3: Dáme si na ty chlebíčky kyselou okurku. Co myslíš, Justýno?
1: Ano, chlebíčky, konečně vynikající nápad. Noste na stůl.
2: Nejdřív je musíme připravit. Přijde sem za chvíli zajíc Antonín, tak aby si s námi také vzal chlebíček. A ten má okurky docela rád, kyselé.
1: No tak prosím, jdeme dělat chlebíčky. Zapsal jsi mi ten bod, Hugo? Zapiš mi ho, aby se to nezamluvilo. Já postavím na čaj a vy dva mazat. Já to budu řídit. Kde máš ty okurčičky, Hugo?
3: Není ti někdy toho Antonína líto?
2: On si tak maluje, je do toho ponořený, soustředěný, někdy vůbec nevnímá, co se kolem něj děje.
3: Aha, tak teď už tomu trochu víc rozumím. On se Justýny ještě asi pořádně nevšiml, co?
2: Všiml? To zase ano. On si ty její básně i čte, představ si. Třeba

0: složila jsem slova na známou melodii. Dobré, že?
1: Známou melodii. No, Justino, co jsem ti zapsal. Tak jdeme na ty chlebíčky, co?
0: No, kurčičky. Svět hvězdou z nebe záře.
1: Tady máš chlebíček, Justino.
0: Ale Hugo...

0: Sluníčku.
1: Povídala moucha mouše.
0: Já se bojím chocholouše. Skáče kolem, hop, hop, hop. My jsme jeho ptačí zob.
2: A teď ještě jednou.
1: Povídala moucha mouše.
0: Já se bojím chocholouše. Skáče kolem, hop, hop, hop. My jsme jeho ptačí zob.
2: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Křemílek a Vochomůrka si dělali klouzačku. Nejdřív ji jen zhruba projeli a pak ji brousili. Povedla se jim klouzačka ostrá a zahnutá jako šavle. Sluníčko stálo na nebeském balkóně a dívalo se, jak se Křemílek s Vochomůrkou klouzají. A dostalo chuť sklouznout se taky a zavolalo.
1: Teď jedu já. Ať tě to ani nenapadne, křikl Vochomůrka. Jsi moc horké a zkazilo bys nám klouzačku.
2: Já bych zavřelo obě oči, povídá mírně sluníčko. A když zavřu obě oči, tak vůbec nejsem horké.
1: Jojo, ještě bys upadlo a kdo by tě pak zvedal, křikl Vochomůrka.
0: Potom se s Křemílkem ještě chvíli klouzali, ale začalo jim být zima.
1: Pojď, půjdeme se ohřát do chaloupky, řekl Křemílek.
0: A doma u roztopené pece jim bylo dobře, ale aby jim bylo ještě líp, přinesl Vochomůrka z půdy pytel kaštanů.
1: Nejlepší jsou pečené, povídá. Rozhrábni Křemílku v peci a já budu sázet.
0: Křemílek rozhrábl oheň a Vochomůrka nasázel kaštany do pece.
1: Aby se rychle upekli, přihodíme ještě otýpku chrastí, jo,
0: povídá netrpělivě Vochomůrka. Oheň začal hučet a kaštany začaly vyvádět. První pukl, až to zazvonilo v oknech. Druhý bouchl, až se hnula pec.
1: Jo, za chvíli už budou, to už budou,
0: povídá spokojeně Vochomůrka. V tom vám rána, až se pec rozvalila na kusy. Dveře u světnice to vydržely, ale okna se vylámala z rámů.

0: a do chaloupky vletěl mráz. Nač dýchl, to se zamžilo, a nač sáhl, to zmrzlo. Na vochomůrku se jen podíval a vochomůrka povídá:
1: už jsem zase hrozně nastek.
0: Křemílek ho uložil do promrzlé postele.
1: Ach je, mně je pořád hůř,
0: stěžoval si vochomůrka.
1: Zamrzlo ve mně kýchnutí.
0: Od mrazu už pukaly hrnečky na polici a polínka v koutě.
1: Teď je mi nejhůř,
0: povídá vochomůrka.
1: Než napočítám do sedmi, je se mnou amen.
0: Jenže v tom se otevřely dveře a do světnice přišlo sluníčko. Nic se nebojte, povídá, já tu nic nevyvedu, ale máte tu tedy mráz jako v morně a pec je nad ranc a co tamhle vochomůrka snad nestůně.
1: Stůně, špitl křemílek, už zas v něm zamrzlo kýchnutí.
0: Sluníčko otevřelo dlaň, usmálo se a na dlaní mu vykvetla kytka. Přivoň si, povídá vochomůrkovi. Vochomůrka si čichl a rovnou vyšlo z něj takové tíchnutí, že to zasadilo zpátky vyražená okna, postavilo rozvalenou pec, naštípalo polínka, rozškrtlo sirku a podpálilo na ohništi.
1: Za chvilku začne pec hřát,
0: řeklo sluníčko a odešlo. Venku se opatrně ohlídlo a sklouzlo se na té jejich klouzačce.

0: neoblíbený učitel se ptá Jiřinky. Kdybys měla 7 jablíček a já tě o 2 poprosil, kolik by ti jich zůstalo?
1: 7, odpoví Jiřinka.
2: Kdyby ty jsi byl můj pan učitel, já bych ti dal, Hugo, kolik bys jablíček chtěl, tolik bys dostal.
3: No, to si hodný, Piggy.

0: Poď si se mnou hrát. Poď si hrát s Piggym.
1: V nemocnici byli Coby Dub a pan doktor zavelel.
2: Sestro, udělejte rentgen pravého křídla, připravte operační sál, svolejte všechny asistenty, operovat budu sám.
3: Operovat sám.
1: Víc už Krtek neslyšel, protože musel zůstat venku, aby nepřekážel. Teď mohl jenom čekat a čekat. A čekání je ze všeho nejhorší. Trvalo celou věčnost, než konečně vyšla sestřička. Všechno dobře dopadlo, pacient bude v pořádku. Už se probudil z narkózy. Dostal transfúzi, infúzi, tu taky. Za chvíli může přijímat návštěvy. Ale nenos mu prosím nic k jídlu, žádné pamlsky. Pouze květiny. Krtek utrhl na záhoně žlutou kytku. Moc pěknou, vypadala jako sluníčko a poslušně ťapal za sestřičkou. Orlovi na posteli koukal z obvazu jenom zobák, ale kytku slupl s chutí. Největší radost však měl, že zase vidí Krtka.
4: Je, Krtku,

Víc už si povědět nestačili, protože v tu chvíli se vrátila sestřička a oznámila konec návštěv. Pacient je po operaci, nesmí se unavit. Na to se nedá říct ani ňo. Zase čekání. Ještě, že Krtek netušil, jak dlouhé tohle čekání bude. Děti s rukou v sádře mohou klidně běhat po ulici. Ale orel? Nakonec si musel Krtek v parku pod lavičkou vyhrabat další světničku s kloboukem hlíny, aby měl kde spát. Protože nespat celé týdny, no to se zkrátka nedá.

0: ale vždycky, když se na večer smrákal ho a park zůstal jako vymetený, na krtka doléhaly černé myšlenky. Co jestli spravené křídlo orla neunese? Co jestli už nikdy nebude lítat? Jen srpek měsíce se díval z oblohy a konejšil krtka hláskem tenounkým jako flétnička. Co bude, bude. Proč se už předem bát? Uvidíš, že se všechno urovná. Chce to jenom trpělivost.
1: Já vím. Ach jo.
2: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Existuje jedno kouzelné místo. Emušákov. Městečko, kde nežijí lidé, ale plyšové hračky. Chodí tam do školky, do školy, hrají si, běhají a dovádějí, zkrátka dělají vše, co dělají děti. Poměrně nedávno se v Emušákově objevil i Ferda. Plyšový žabák. Bydlí tam s maminkou Želvou a tatínkem Žabákem. Ferda nepřišel sám. Vzal sebou i své barevné kamarádky. Mouchy. Tato malá poletující stvořeníčka jsou jeho pocity. Doprovázejí Ferdu a ukazují, jak se on nebo jeho kamarádi cítí a jakou mají náladu. Kdyby mouchy, pocity, létaly i ve světě lidí, bylo by vše mnohem jednodušší. Hned bychom poznali, jak se naše rodiče nebo kamarádi cítí. Bohužel, létající kamarádky má jen Ferda. My si musíme vystačit s pocity samotnými, bez křidílek, bez bzučení. Je to těžší, ale jde to. Jen se jim nesmíme bránit, protože všechny pocity, radost i smutek, hněv i důvěra, nás životem provázejí stejně jako Ferdu jeho mouchy. Konec konců, pojďte to sami zjistit. Moucha, strach. V situacích, kterých se bojíme nebo jsou neznámé či nebezpečné, můžeme uslyšet bzučení mouchy strachu. Někdy nás však chrání, abychom nedělali věci, které by nám mohly ublížit. Tobogán, aneb jde to i bez krunýře. Ručníky máme, plavky taky, opalovací krém, lehátka, svačinu, pití. Říkala si maminka pro sebe, když balila věci na koupaliště. Kluci, nezapomeňte nafukovací balón, připomínala Ferdovi a Kubovi. Ale ti už byli oba nastoupení v plné polní u dveří i s batůšky a balónem. Nemohli se dočkat. Všichni tři vyrazili směr bazén. Tatínek se k ním přidal cestou z práce. Společně rozložili lehátka, maminka natřela Kubovi krunýř, Ferdovi záda a poslala je k vodě. Oba uměli celkem dobře plavat, ale nejraději dováděli v brouzdališti, kde nebyla velká hloubka. Házeli si balónem, potápěli se nebo skákali do vody. Každou chvíli běhali za maminkou, aby se zahřáli na sluníčku. A pak šupem zase zpátky do vody. Při několikáté cestě k lehátkům zaslechl Kuba smích. Nepatřil jen jednomu plyšákovi, muselo se jich smát několik. Spíš než smích, to byl ale radostný vřískot. Slyšíš to taky? Co to je? Čemu se všichni tolik smějou? Ptal se Kuba Ferdy. Vyrazili směrem, odkud se smích ozýval. Obešli budovu krytého bazénu. Koukej, Ferdo! Zvolal nadšeně Kuba. Tobogán, a jakej ta výška! Šli blíž. Tobogán nebyl celý zakrytý, takže viděli plyšáky, kteří se na něm vozili. Z jedné z mnoha zatáček vždy vyjel vřískající kamarád a za chvilku opět zmizel v jiné zatáčce. Hele, támhle tobogán končí, pojď se kouknout, kam všichni doklouznou, navrhl Ferda Kubovi. Tobogán ústil do největšího a nejhlubšího bazénu, kam chodili hlavně velcí plyšáci. Honem, pojď za našima, ať se jdou taky kouknout. Kuba na Ferdu nečekal a pelášil za rodiči. Dovedl je až k tobogánu. Tak kluci, jdeme na to, prohlásil tatínek. Ferda i Kuba ale stáli jako opaření. To jako teďka hned? Řekl Kuba. Moc ho lákalo svést se, ale trochu se bál. Nedal se však tatínkem dlouho přemlouvat a svým želvým tempem pelášil za ním k tobogánu. Ty nepůjdeš? Ptala se maminka Ferdy. Teď se mi nechce, je mi trochu zima, možná potom. Ferda se vymlouval, měl strach. Nevěděl, jak se na tobogánu brzdí. Co kdyby jel moc rychle a v nějaké zatáčce vypadl ven? Kuba má těžký krunýř, tomu nic nehrozí, ale on... Už jedou, podívej! Maminka ukazovala na tatínka a Kubu. Oba se smáli. Sotva vylezli z vody, utíkali na tobogán znovu a pak ještě jednou. Maminka se po chvíli vrátila zpátky na lehátko a četla si. Ale Ferda nemohl od tobogánu a všeho toho ježdění a dovádění odtrhnout oči. A tak si ani nevšiml, že vedle něj stojí Kuba a prohlíží si ho. Kuba se chichotal. Se bojíš, co? Neboj, pojď to zkusit, je to paráda, lákal Ferdu. Teď ne, se vymlouváš. Smál se Kuba a utíkal po schodech nahoru na tobogán. Trhni si, řekl Ferda a vydal se za maminkou. Cestou prošel kolem dvou mušek, které se zrovna praly. Byla to moucha strach a zvědavost.
1: Ty první,
0: křičela moucha strach. Proč to neskusíš ty? Odpovídala moucha zvědavost.
1: Já do vody neskočím, zvlhnou mi křídla a utopím se.
0: Bzučela moucha strach. Neutopíš, bude to vzrušo. Přesvědčovala jí moucha zvědavost.
1: Utopím.
0: Bránila se moucha strach. Ferda rozzlobeně hodil ručník na zem. Blbej tobogán, mě to tu vůbec nebá. Maminka si k Ferdovi přisedla. Ty bys to chtěl zkusit, ale bojíš se, viď? Netrap se tím, nemáš se za co stydět. Ani já bych na tobogán nešla, taky mám strach. Já nemám strach, nechce se mi, tvrdil mamince Ferda. Dobře ale věděl, že tobogán nevyzkoušel jen proto, že z něj měl strach. Už je hodně hodin, měli bychom jít domů. Dojdu pro Kubu a tátu. Ty tady zatím pobal věci, požádala Ferdu maminka. Ferda všechno rychle posbíral a schoval do tašky. Nedalo mu to a utíkal se ještě jednou podívat k místu, kde se z tobogánu vyjíždí. Do vody zrovna dopadl plyšový tučňák. Smál se a zobáček měl od ucha k uchu. V tu chvíli si Ferda pro sebe jen tak potichonku řekl. Příště pojedu i já. Vrátil se k lehátku. Rodiče s Kubou už na něj čekali. Všichni se společně vydali domů. Bylo krásné počasí, takže za pár dnů se šlo na bazén znovu. Ferda se těšil, dal si předsevzetí, že to bude jeho velký den a jízdu na tobogánu zvládne. Čím víc se ale blížili ke koupališti, tím víc ho jistota opouštěla. Sotva si Kuba rozprostřel ručník, nedočkavě vychrlil. Jdeme jezdit?
2: Nepůjdeme si radši házet míčem do brouzdaliště? Navrhl Ferda.
0: Blázníš? Já se nemohl dočkat tobogánu. Chci dneska jezdit hlavou napřed. A taky společně s taťkou. Sednu si na něj. Bude to legrace. Můžeš se na nás jít podívat. Zvolal Kuba a byl pryč. Ferda zůstal sedět na dece. Smutně se za Kubou díval. Maminka si toho všimla. Víš, co mě napadlo, Ferdo? Co kdybychom se tam šli podívat spolu, jen podívat? Vylezeme až nahoru a třeba se rozhodneme, že jízdu přeci jen vyzkoušíme. Ferda chvíli přemýšlel,
2: Nebyl to tak špatný nápad, jen se koukne. Když nebude chtít jet, nepojede. Maminka by ho nikdy nenutila, tím si byl jistý. Ferda s maminkou zrovna procházeli kolem bazénu, když z tobogánu vyjel tatínek s Kubou. Ferdu i maminku postříkala voda. Všichni se smáli. Jdeme na to! Zavelel Ferda s trošku nejistým úsměvem. Vzal maminku za ruku a společně stoupali po schodech. Ze země vypadal tobogán vysoký, ale teď, když byli skoro nahoře, zdálo se vše mnohem strašidelnější. Na schodech je míjeli ostatní plyšáci. Předbíhali a handrkovali se, kdo pojede první. Zrovna kolem prolétali mouchy radost, důvěra a zvědavost. Bzz, to je super! Jsem tak ráda, že jsme vyrazili na koupák, zabzučela radost. A já, že jste mi ukázali, jak se na tobogánu jezdí. Bzz, přidala se důvěra. Já málem ani nešla, ještě, že jste mi o tobogánu řekli. Bzz, dodala zvědavost. Pak se všechny tři posadili za sebe a s trojitým bzučením rychle zmizeli v první zatáčce tobogánu. Tak, jsme tady. Je to vysoko, řekla maminka, když s Ferdou došli nahoru. Ferdovi se zdálo, že i ona se trošku bojí. Neboj, mami, to zvládneme, povzbuzoval ji Ferda. Byl odhodlaný to dokázat. Cestou nahoru zahlédl malou myšku. Když to zvládne ona, zvládnu to i já, pomyslel si. No tak, nezdržuj, onem, ozývalo se mu za zády. Plyšáci byli nedočkaví. Mami, já jedu, otočil se Ferda na maminku. Určitě, pokud máš strach, vrátíme se spolu dolů po schodech, odpověděla. Ferda trošku znejistil. Mám pořád strach, ale chci si to zkusit. Zvládnu to, neboj. Pojedeš za mnou? Maminka se podívala dolů a chytla se zábradlí. Víš co? Já si to pěkně zase sejdu dolů. Jsi šikula, jeď sám. Já se bojím. Ferda si uvědomil, že není jediný, kdo má strach. Že ho má i maminka, která už je velká. Dobře, mami, to nevadí, potkáme se dole. Zamával mamince a naskočil do tobogánu. Kuba měl pravdu. Byla to opravdu paráda. Když odpoledne z bazénu odcházeli, Ferda mamince pošeptal. Příště tě to naučím, když budeš chtít.

0: co bychom měli udělat dnes? Odpovím vám. Najít cestu z pasti, do které jsme padli.
1: Ale, drahý profesore Summerlee, a co vědecké bádání?
0: Připomínám, že jsme sem do Amazonie přišli s posláním přesně vymezeným. Schůze v zoologickém ústavu nám uložila prozkoumat pravdivost tvrzení, s nímž vystoupil profesor Challenger.
2: Ano, to jsme měli udělat, ale...
0: Já musím připustit, že jsme nyní sto jeho tvrzení svědecky podpořit. Podstata našeho úkolu je tudíž splněna.
3: Splněna. Ale ze země Maple White jsme viděli zatím jenom zlomek.
0: Pokud jde o podrobnější prozkoumání této náhorní planiny, je to projekt tak ohromný, že naděj na úspěch by měla jen velká výprava. Kdybychom se o to pokusili sami, nikdy bychom se odtud nevrátili.
4: Výprava však dosud nenalezla žádné řešení, jak se ze svízelné situace dostat. A tak bylo rozhodnuto, že i další den bude věnován průzkumu. Začal trochu zvláštním způsobem. Profesor Challenger chtěl z jednoho bodu obhlédnout celý ostrov.
5: K tomu účelu byl jako stvořený mohutný jinan dvoulaločný, u něhož jsme tábořili. A byl jsem to já, kdo konečně mohl prokázat svou odvahu. Sám jsem se přihlásil, že vyšplhám až do koruny stromu.
1: Výborně, Melone. Co vidíte?
4: Melone sice volal dolů, co spatřil sám a za pomocí triédru, ale strom byl tak vysoký, že jeho druhové dole slyšeli jenom každé desáté slovo. Počkali tedy, až svou výpravu na stromě ukončil a pak dychtivě naslouchali jeho slovům.
2: Ze všeho nejzajímavější je jezero. Četičové útvary, které jsme poznali, když jsme obcházeli zvenčí tuto planinu, tvoří vysoký asi 70-metrový val. Když jsem zkoumal val dalekohledem, spatřil jsem na různých místech četičových útesů jakési díry, patrně jeskyně.
1: A co to jezero?
2: Jo, veliké. Možná 10, možná 15 kilometrů.
1: Mladý muži, vy jste to jezero viděl první. Máte právo ho pojmenovat. Nože, propůjčíte mu své jméno.
4: Melone nebyl na tuto situaci připraven. Summerlee navrhl, aby se dotyčná vodní plocha jmenovala Centrální jezero.
2: Kdybych mohl, rád bych jej pokřtil na jezero Marketino.
4: Nikdo z přítomných nevznesl námitku a tak... Aniž bylo jasno, zda se vůbec ještě někdo někdy doví jméno Centrálního jezera, byl křest ukončen. Ano, Melone i v téhle chvíli myslel na dívku, která byla příčinou jeho členství v odvážné Challengerově výpravě. V dalších dnech výprava podnikala různé kratší cesty, při nichž si především na své přišel sběratelský duch profesora Summerlee a objevoval neustále nové druhy hmyzu. Obíral se každou rostlinou v okolí, sledoval a zapisoval si všechny údaje o stromech.
5: V jednom z dalších dnů jsme se vypravili k Marketinu jezeru. Postupovali jsme lesem jen velmi zvolna, jednak proto, že Lord Roxton, rozvědčík naší výpravy, vždycky napřed obhlédl kus terénu, než nám dovolil postoupit dál, a jednak proto, že některý z našich profesorů co chvíli s výkřikem úžasu padl na kolena před nějakou květinou nebo muškou neznámého druhu.
1: Počkejte, stůjte! Slyšíte?
4: Lord John nakukoval přes kameny na malé planině kam si dolů. A právě odtud z hlubin vycházely ty podivné zvuky. Potom Roxton najednou strnul a ostatní měli dojem, že je podívanou tak ohromen, že na ně zapomněl.
5: Připlížili jsme se k Lordu Johnovi a podívali se přes balvany. Prohlubeň měla tvar mísy a na jejím dně zhruba 100 metrů pod místem, kde jsme se zastavili, byly tůně zeleně spěněné vody.
4: Bylo to místo samo o sobě divné a strašidelné, ale jeho obyvatelé mu dodali hrůzy Dantova pekla.
1: To je hnízdiště pterodaktylů.
4: Je jich tu několik set.
5: Celé dno kolem tůní se hemžilo mláďaty a ošklivými matkami, které seděly na nažloutlých, jakoby kožených vejcích. Tato změť lezoucích a plácajících ptakoještěrů, to byl zdroj podivného hluku a odporného hnilobného zápachu.
4: Nahoře, každý na svém kameni, sám, seděli hrozní samci, velcí, šediví, jako by vyschlí, podobní spíše mrtvým exponátům než živým tvorům. Seděli naprosto nehybně, až na to, že kouleli červenýma očima a občas chňapli po vážce, která kolem nich letěla. Jejich zobáky přitom cvakly, jako když sklapne past.
5: Naši profesoři, nadšení možností studovat prehistorický život, by tu byli nejraději zůstali celý den. Upozorňovali na leklé ryby a mrtvé ptáky, ležící mezi kamením, a spatřovali v nich důkaz masožravosti pterodaktylů.
1: Podívejte. Podívejte se.
4: Profesor Challenger vystrčil hlavu nad kamennou hradbu a nejbližší z hlídajících ptakoještěrů rozepjal obrovská kožená křídla a hlučně se vznesl do vzduchu.
5: Byla to úžasná podívaná. Ošklivá, zdánlivě neohrabaná zvířata a ještě k tomu mimořádné velikosti nad námi kroužila a střelmo slétala jako vlašťovky.
1: Musíme utéct do lesa.
4: Ti obrovští tvorové sice zpočátku létali vysoko a ve velikém kruhu, jako by chtěli zjistit rozsah hrozícího nebezpečí, ale potom se snášeli níž a níž. Šum břidlicově šedých křídel, která měla rozpětí dobrých 7 metrů, se změnil v temný hukot.
5: A pak z toho svištícího šedého kruhu vystřelil dlouhý krk a zuřivý zobák po nás klovl. A další útoky následovaly.
1: Au, můj obličej.
3: Co je vám, profesore?
5: I já jsem pocítil v týle takový úder, že se mi zatočila hlava. Challenger upadl a když jsem se sehnul, aby ho zvedl, dostal jsem další ránu dozad, až jsem upadl na profesora.
4: To byl výstřel z pušky Lorda Roxtona. Jeden z těch létajících draků spadl na zem s přeraženým křídlem. Plival a chrčel, zobák měl do kořán otevřený, krví podlité oči vyvalené, vyhlížel jako ďábel ze středověkého obrazu.
1: Utíkejte! Je-li vám život milý, utíkejte!
4: V následujících dnech každý ze členů expedice podnikal drobné výpravy sám, ale vědom si velkého nebezpečí, které na planině hrozilo, vždy ozbrojen. Na profesoru Challengerovi bylo znát, že ho ze všeho nejvíce trápí myšlenka, jak se z téhle země Maplewhite dostat zpátky do civilizace. Celé hodiny pozoroval okolní terén. Dalekohledem proskoumával světlé otvory v černých čedičových skalách, tvořících vězeňský val výpravy.
5: Vyprázdněné vaky od potravin se pomalu plnily nejrůznějšími vzorky flóry a neživé přírody. Zápisníky profesora Summerleeho byly plné k prasknutí. S podivnými obyvateli ostrova jsme se setkali ještě mnohokrát. Ale nikdy už nedošlo k jejich přímému útoku na členy naší expedice.
4: Když se jednoho večera sešli všichni Challengerovi kolegové ve svém táboře, oni měli hrůzou.
1: Musel to být obr.
3: Všechny potraviny jsou zničeny, roztupány, rozházeny.
0: To je náš konec. Teď už tu nevydržíme ani 3 dny.
4: Naštěstí Challengerovi předešlé výpravy přinesly ovoce. Profesor nalezl cestu z planiny do okolního světa. Vedla přes složitý systém jeskyní, z nichž ta poslední ústila malou průrvou v kameni ven do bambusové džungle.
5: Nebudu líčit podrobnosti naší zpáteční cesty. Byla strastiplná a namáhavá. A co bylo nejhorší, polovinu cenných úlovků zničil v našem táboře neznámý tvor a druhou se nám jen z malé části podařilo dostat skalními průrvami ven. Když jsme spatřili indiány v našem základním táboře, byli jsme radostí bez sebe.
4: A pak už následovala dlouhá cesta pěšky, po vodě a nakonec na plachetnici zpět do Manausu. A odtud domů do Anglie.
5: Neměli jsme ani tušení o napětí, které zavládlo ve vědeckém světě, ale i na veřejnosti, když byl ohlášen náš příjezd do Londýna. Sotva jeden jediný den nám ponechala zoologická společnost na to, abychom se z této dobrodružné cesty vzpamatovali. Pak se jeden z největších londýnských sálů zaplnil pozvanými vědeckými kapacitami, kolegy novináři i senzace chtivou veřejností.
4: To byl potlesk, kterým přítomní posluchači odměnili podrobnou zprávu profesora Samellia, v níž nezapomněl na žádný z podstatných objevů, které expedice učinila.
5: A pak se stalo něco, s čím nikdo z nás nepočítal. O slovo se přihlásil doktor Aylingworth z Edinburghu. Jméno tohoto muže dokázalo oba čelné členy expedice, profesory Challengera a Samellieho, vždycky sjednotit. Byl to jejich společný nepřítel.
4: Dotyčný doktor z Edinburghu neměl, jak slyšíte v řadách posluchačů, mnoho přívrženců. Jeho vystoupení, ve kterém označil výsledky expedice přinejmenším za sporné, nakonec zcela zaniklo v hluku sálu. Pak se přihlásil o slovo sám profesor Challenger.
6: Mnozí z přítomných pamatují, že podobné pošetilé a nevychované scény se odehrály i na minulé schůzi. I když naše výprava, díky nehodám, které ji potkali, ztratila velkou část svého důkazního materiálu, přece něco se podařilo dochovat a předvést před vašimi zraky.
5: A nyní došlo k senzaci večera. K senzaci tak dramatické, že nemá obdoby v dějinách vědeckých shromáždění. Dva muži, napokyn profesora Challengera, přinesli velkou a těžkou bednu. Ve dvoraně se rozhostilo hluboké ticho. Profesor Challenger odsunul posuvné víko.
6: Tak pojď, maličký. Poléz, ty činaný.
4: V příštím okamžiku se rozlehl škrábavý, chřestivý zvuk a z bedny se vynořil hnusný, odporný živočich a usedl na hranu víka jako na hřad. Dlouhý divoký zobák to mělo pootevřený, takže bylo vidět dvě řady ostrých, jakoby žraločích zubů.
6: Počkejte! Pomoc! Uleží!
5: A skutečně, profesor Challenger se snažil chytit zvíře za nohy, ale bylo pozdě.
4: Netvor vyskočil, zamával třímetrovými křídly a zakroužil královskou dvoranou.
6: Okna! Pro boha, zavřete okna!
5: Bylo pozdě. Dávnověký tvor, jediný živý důkaz, který naše expedice dovezla do Londýna, byl pryč.
4: A tady by vlastně mohl celý příběh skončit. Také skončil. Pouze reportér Melony se měl dočkat ještě jednoho smutného konce celé dobrodružné cesty. Mezi přítomnými diváky nikde nemohl spatřit tu, která dala podnět k jeho odvážné cestě a slavné reportáži. Markétu. Melony si vzal brožku a spěchal za ní domů.
2: Mohu prosím mluvit se slečnou Markétou?
4: Rozpačitá reakce sluhy ho přiměla, že bez vyzvání vstoupil do salonu.
2: Markéto!
4: Markéta pozvedla hlavu a úžasle se na něho zadívala. Všechno na ní bylo jiné, i ten její tvrdý pohled.
2: Jste přece Markéta. Markéta Hangertonová.
7: Nikoliv. Jsem Markéta Pocová. Vy jste nedostal můj dopis?
2: Ne.
7: Tak mi dovolte, abych vám představila svého manžela. Lituji, že všechno tak dopadlo, ale váš cit ke mně nemohl být příliš hluboký, když jste dokázal jít až na druhý konec světa a nechat mne tu samotnou.
2: Ano. A ano. Ale vždyť vy sama jste si přála, abych dokázal velké věci. Dobrá. Tak už jen jednu jedinou otázku. Čím je váš manžel?
7: Zástupcem vedoucího písaře v advokátní kanceláři. Pane Melone.

A co třeba tahle písnička? O klukovi, kterému se nechtělo jet do lesa pro dříví, protože se bál hajného. Víš, hajný měl les na starosti a je pravda, že nerad viděl, když mu tam někdo kácel stromy nebo sekal větve. Ale já si myslím, že ten kluk byl spíš líný a jen tak se vymlouval. Zase ti nejdřív budu tu písničku vyprávět a teprve potom si ji zaspíváme. Já do lesa nepojedu, já do lesa nepůjdu. Kdyby na mě hajnej přišel, on by mě vzal sekeru. Sekera je za dva zlatý a to půrko za tolar. Kdyby na mě hajnej přišel,

za tolar. Kdyby na mě hajnej přišel, on by mě to všecko vzal. Dva zlatý a tolar, to byly tenkrát peníze, jako jsou dneska koruny. No a co je to topůrko? To určitě víš. Je to ta dřevěná násada, za kterou se sekera drží. Takže natáhnu strojek a písnička může začít.

0: Digi hádanka.
1: Usta romů, to je stromů, v lese jménem Řáholec.
0: Loupežnická skála, Manka před ní stála.
1: Cipísek až nakonec. Loupežník střílí, šiška je v cíli.
0: Letěla míly. Kdo pak ví? Co by to mohlo být?
2: No to je pohádka, ne?
0: Já vím, a hádanka je, jak se ten loupežník jmenuje.
2: Aha, tak je to?
0: To ví každý. Jmenuje se...

0: Ahoj.
1: Co to čteš?
0: Mám tady krásnou knížku s příběhy z Afriky. Chtěl bych z ní dětem přečíst aspoň kousek. Je tam hodně zvířat. Co pak? Tváříš se nějak smutně. Co pak se ti nezdá?
1: Já jsem šel za tebou, že jsem si myslel, že dnes zase budeme, víš, po tom veverčím způsobu louskat jazykové oříšky. A ty jsi na mě asi zapomněl, když si čteš o zvířatech Afriky.
0: Naopak. Dnes jsem si pro tebe, Piggy, nachystal něco zajímavého.
1: Vážně? Tak jsem s tím, Maďo, Hugo, jsem s tím.
0: Tak Piggy, poslouchej, víš, co to je, když někdo roní krokodýlí slzy?
1: Nevím. A s krokodýly se nekamarádím. Ti žijí právě tak daleko, jako je ta tvá Afrika. Ale tohle jsem ještě neslyšel. Někdo roní krokodýlí slzy. Co to znamená? Tak, mění se v krokodýla. Vrčí, když pláče, dělá... Nevím. Co to má znamenat?
0: Mělo by to znamenat, že ten, kdo roní krokodýlí slzy, je trochu neupřímný, falešný.
1: Jo. A proč se to tak říká? Co má krokodýl společného s falešností?
0: To ti taky povím, Piggy. Já jsem to před chvilkou tady vyčetl. My pláčeme, když nás něco bolí nebo trápí.
1: Ale dá se taky plakat i smíchy, viď?
0: To je pravda. Jenomže krokodýl, ten slzí jen proto, aby mu nevyschly oči. A s nějakým trápením nebo bolestí, ani s tím tvým smíchem, to nemá nic společného. Proto, když někdo pláče jen tak na oko, tak se říká, že roní krokodýlí slzy.
1: Je, to je taky hezký, co jsi řekl. Hele, pláče jen tak na oko. Jakože na oku se pláče. No, ale znamená to něco jiného, viď? Medio, já jsem vůbec nevěděl, že krokodýly jsou takový necitové, jak říkáš.
0: No, právě to opravdu jsou. Dokonce se kdysi dávno v Egyptě povídalo, že krokodýly loví tak, že někde schovaní v rákosí napodobují dětský pláč. A když se tam někdo přijde podívat, chňap! A už ho mají.
1: A je to tak?
0: Ne, to si lidé jen tak vyprávěli. Byla to taková pověra. Ale víš, co jsem si ještě přečetl? A to je zajímavé, že krokodýl slzí, když poliká veliké sousto. Tak silně zcvakne čelist, že se rozslzí a vypadá to, jako když pláče. Takže tohle úsloví možná vzniklo právě takhle.
1: Že by někdo třeba viděl krokodýla polikat něco velikého a myslel si, že ten krokodýl pláče schválně, aby vypadal, že je mu líto, že někoho žere. No to jo, to by pak vážně vypadalo, že je necitlivý, že jo?
0: Piggy, ty zase přemýšlíš za roh, viď?
1: Vidíš.
0: Co mám vidět?
1: No co jsi řekl, jo? Hele, přemýšlet za roh, to je taky takové divné, jo? Přemýšlet za roh, je, to já si představím, že můj mozek by měl nožičky a odešel by někam za roh a tam by si sedl na bobek, jo? A teď by se mračil a dělal by... Čekal by, než něco vymyslí.
0: Piggy, kam ty na ty nápady chodíš? To je přece ohromně legrační, když si to představím.
1: Je, Hugo, tobě tečou do opravdické krokodýlí slzy. Všiml jsi, ty brečíš jako krokodýl, nemáš v puse něco velikého.
0: Ne, já se směju tvému mozku za rohem na bobku a těším se, co tam...

0: No, půjdu na houby, pomohu ti taky.
1: A teď ještě jednou.
0: Měsíčku, můj měsíčku,
1: pes na tebe frčí,
2: že jsi upustil hvězdičku
0: do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky, ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
1: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

Vavřinec. Pan Vavřinec měl tvář jako melounek, na nose brejličky, na hlavě kučery a přece žil úplně sám. Byl to ještě celkem mladý, starý mládenec. Třicítku měl nějakých 9 let za sebou, ale na 40 se necítil. Cítil se na 50, protože se před 3 roky neoženil s jistou slečnou Helenkou. Ale to už je jiná a vlastně nudná historie. Pan Vavřinec měl svatby rád a jednou nebo i 2x do týdne nějakou svatbu měl. Jenomže právě tak často mýval pohřeb a nikdy se mu to popletlo. To už se muzikantům stává. A pan Vavřinec byl muzikant. Foukal na trumpetu. Vesele na svatbě, smutně na pohřbu a když se mu to popletlo, spustil pohřební marš na svatbě nebo svatební fanfáru na pohřbu a pak se vracel domů s ostudou. Ale stejně ho zase příště pozvali, protože hrál moc krásně a lidi si na něho a na tu jeho trumpetu tak zvykli, že nikoho jiného nechtěli. Jen si o něm povídali, většinou takhle. Každý je nějaký, ale pan Vavřinec je divnej a hrozně osamělej. Ženu by potřeboval, ale paní, řekněte, která by chtěla za muže takovýho, co si plete veselku s funusem. A kdyby jen to, všimla jste si, každou ponožku má jinou. A to je tím, že je sám, nemá doma nikoho, kdo by ho na to upozornil. Takhle si paní v parku o panu Vavřincovi povídali, protože nevěděli, že tak úplně sám zase není, když u něho bydlí Hihlík a jeho děda.

0: srdeček. Jak to ale mohli vědět, když to zatím nevěděl ani pan Vavřinec, že jo?
1: Piggy vtipk.
2: Na větvi visí dva lenochodi.
3: První den se nic neděje. Nic se ani nepohne.
2: Druhý den taky.
3: A třetí to samé.
2: Čtvrtý den pootočí jeden lenochod hlavou a ten druhý říká.
3: Ty jsi nějak nervózní.

0: Dobrý den, Vespolik.
1: Vítám vás. Tak pojďte dál, pane Spejble. A ty se chovej jako doma, Hurvínku.
0: Šmanko, ty jenom to ne, Hurvajs. Splakala byste nad výdělkem, paní Kateřino.
1: Ano.
2: Kdybych se choval jako doma?
0: A nesnad? Co se přehlídne doma, to si nemůžeš dovolit mezi lidmi, že ano?
2: Jej, Danánky, vy nejste člověk, pane Spejble.
0: A co bych asi byl? Žirafa?
2: A já žirafátko, ne? Oba jsme přece člověkové neboli lidi, dívtko.
3: Víš to jistě, Hurvínku.
2: No, že váháš.
3: No, takže u vás doma jsou taky lidi, že ano?
0: No jo, vidíš. No. Slyšíš, Hurvajs? Z toho vyplývá, že i doma se má člověk chovat slušně.
2: Slušně, slušně. Co to znamená slušně?
3: No přece, že nemáš vyplazovat jazyk a plivat na zem a dávat nohy na stůl.
2: No, no, já přijdu domů, plivnu na koberec, dám nohy na stůl a vyplaznu jazyk. Ty máš nápady, Máni.
1: No, takhle to Mánička nemyslela, Hurvinku.
2: A stejně, proč Jirik může vyplazovat jazyk a já ne?
3: Yeah.
0: Ty jsi přece oslík. Jestli jsi nevšiml, tak mezi tebou a Žerikem je určitý rozdíl, že ano?
3: Jasně, pane Spejble. Hurvínek nejí kosti.
0: Ale ne.
3: Ne? Ty jíš kosti, Hurvínku.
2: Já kosti fakt nebaštím, taťuldo.
3: Nebaštím.
0: Manko, te, Žerik je přece zvíře, když to Hurvínek...
3: Taky.
1: Mánička.
3: Oslík není zvíře, bábinko. A pan Spejble říkal, že Hurvínek je oslík.
1: No ale těm myslel, že má hloupé otázky.
2: A oslík má hloupé otázky.
1: Ale
0: vy jste popletové. Rozdíl je v tom, že Žerik je zvíře, kdežto Hurvínek je člověk.
1: Ano, a že člověk se má podle toho chovat.
3: Aha, nejíst kosti.
0: Ale ne, chovat si podle pravidel slušného chování.
1: Tak,
2: jasně, jíst kosti může, ale vidličkou a nožem, že tatí.
0: Šmanko, ty.
1: No, asi bychom měli ta pravidla dětem objasnit, pane Spejble.
0: Ano, ano, aby poznali abecedu slušného chování. A hned s tím začneme.
4: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

το πήρε η κόουσλα. Σύμσαλα μπούμ, μπιμ, τέτσιμ του σβάμι, για φραντσούσκι έλεγαν. Τσκίτελ ρομαντίτσκεχο πρίσερι ατσιαροκράσνιχ ζάκοουτι με το πυρ πιέρ κόζελνικ σ τσιλινδρίκεμ να μύρο ασάμετοβιμ πλάσκεμ μίστο κρίτελ. Τι σκρίτλε μίστο σάμετοβέχο πλάσκε. Νες σπορέτσινε προσκούμαμε βλαστνοστι νεκτερίχ οπιτσέινιχ βιέτσι. Takových obyčejných věcí, které nám poslouží při nějakém dalším kouzlohraní. Na kouzla a čáry totiž musíte znát dobře vlastnosti věcí kolem nás, abyste je potom mohli správně využít. Dnes budeme zkoumat průhlednost. Ta je přeci sama kouzelná, nemyslíte? Připravte si baterku na svícení, bílý papír, barevný papír, papírové víko od krabice, kousek látky nebo třeba povlak z polštáře, kousek alobalu a igelit, ten, co si vždycky dáváme na stůl. Ještě jednou. Co si připravíte? Bílý papír, barevný papír, papírové víko od krabice, kousek látky, kousek stříbrného alobalu a igelit. A teď vezměte baterku, přiložte k ní bílý papír a baterku rozsvítěte. Jak moc je papír průhledný? Je světlo z baterky stejné, jako kdyby před ní papír nebyl? Teď to stejné vyzkoušejte s barevným papírem. Látkou, igelitem, vším, co máme nachystáno. Kolik každý předmět propustil světla? Žádné? Trochu? Hodně? Který materiál propustil světla nejvíc a který nejmíň? Nezapomeňte si z dnešního pozorování udělat poznámky o tom, který materiál propustí kolik světla. Budou se vám hodit na naše další setkání a na kouzlíčka schovaná nejen pod mým kouzelným cylindrem. Říkám to pořád. Kouzelník se umí dobře dívat a všímá si, jaký je svět kolem něj, aby z něj pak stvořil svět iluzí a snů. Těším se na naše příští setkání. Sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele, v roji jisker zmizí přítel, který kouzlí vesele.

o bohatém kupci a třech sudičkách. Není každá pohádka o princeznách, moji milí. A není každá o zlých dracích. Komu z vás to nevadí, ať si uši naladí, komu se to příčí, ať si jinde koupí jinší. Já tuhle koupila o dračkách v Sinčelu. To je vesnička jak vraní hnízdo pod hřebenem Karpat a prodával stařeček Damián, který se dušoval, že všecko, všecičko je doslovíčka pravda. On prý ty časy, kdy se to zběhlo, pamatuje jako včera. A jak jsem tenkrát vzala, dávám teď zas dál. Za těch časů, co je stařeček Damián tak dobře pamatoval, chodili ještě po světě sudičky. Za to nejezdili vlaky, takže i boháči museli šlapat pěšky. A jeden bohatý kupec takhle za podzimní plískanice cestou domů pod horami zabloudil. Z posledních sil se doplahočil k nějaké vesnici a u první chalupy zkusil zaklepat na dveře. Dobří lidé, otevřte ubohému pocestnému. Světlo za oknem bliklo a zhaslo. Kupec šel dál. Zaklepal u druhé chalupy. Ale tam scháňka a pláč, že mají ve světnici nemocného. V třetí chalupě oplakávali neboštíka. Ve čtvrté plakal houf dětí. Bylo to jako z udělání. Kupec prosil a nikde se nedoprosil. Na konci vesnice se krčila chaloupka tak na dlaň. Ale v okýnku se ještě míhala zář z ohniště. A kupec zaklepal i tady. Hospodáři, jestli nespíte, otevřte ubohému pocestnému. Na zápraží vyšel mladý muž. Rád bych ti pomohl, pane, jenže uznej sám, kam bychom ti uložili. Máme jen jednu světničku a mé ženě se každou chvíli narodí děťátko. Přikrčím se tady na zápraží nebo někde pod přístřežkem, přemlouval hospodáře kupec. Nevyháněj mě do noci, nebudeš litovat. A co se takhle dohadovali, ozval se ze světnice dětský pláč. Tak už je na světě, vykřikla babička. A je to chlapíček. Ze šťastného otce spadla tíseň. Pozval kupce dovnitř a jakmile se děťátko vyplakalo a usnulo, ustlali domácí hostovi na lavici. Sami polehali, jak se dalo. A brzy i oni blaženě spali. Jenom bohatý pán, zvyklý na lepší ustlání, nemohl usnout a převaloval se z boku na bok. A tak se stalo, že jediný bděl, když o půlnoci zakokrhal kohout. A kde se vzali, tu se vzali, nad děťátkem náhle stály tři bíle oděné stařenky. Potká tě v životě mnoho zlých nesnází, řekla ta první. Ale ty je překonáš, řekla druhá. Dám ti k tomu dost síly. A nakonec se všechno v dobré obrátí, protože zdědíš majetek boháče, který dnes nocuje pod touhle střechou, dodala ta třetí. A mrknutím oka sudičky byly ty tam. Kupec do rána neusnul a sotva se rozednilo, vstal a probudil hospodáře. Rád bych se ti odvděčil, řekl mu. A nejde mi z hlavy to vaše děťátko. Jste chudí, ale jste mladí a můžete mít dětí, kolik si budete přát. Já mám majetku až, a nemám dědice.
Dej mi svého syna, vychovám ho jako prince. Tak chudí nejsme, abychom se museli vzdát svého prvorozeného, odpověděl hospodář a jeho žena se k němu připojila. O ničem takovém už ani nemluvte, pane. Kupec se nedal odbít. Rozmyslete si to, lidičky, a neukvapujte se, jen se podívejte. A vysázel na stůl 100 dukátů. Jeden jako druhý se zlatě blýskali. Možná nebem, možná peklem, kdo to ví a kdo to kdy věděl. Ach, to je bohatství, spráskla ruce babička. Jak jsem stará, takový poklad jsem neviděla. Všichni tři nemohli od toho blýskání oči odtrhnout. Nakonec si mladí řekli, že děti ještě mít budou. Ale získat tolik dukátů, že se jim nepodaří, i kdyby si kůži z těla dřinou zdrhli. A tak zaplakali, rozžehnali se s děťátkem, zavázali je do plachetky a položili do pánových rukou. Za vesnicí odbočil boháč do lesa. Našel vykotlaný dub, vložil raneček do dutiny a když se vrátil na cestu, zamnul si spokojeně ruce a šel dál. Děťátko v kotlině dubu se zatím probudilo. Nejdřív zavrnělo, ale brzy se rozkřičelo, jako by zanevřelo na celičký svět. V tu dobu hnal pod lesem stádo ovcí starý pastýř. Zaslechl dětský pláč a zavolal na syna. Hej, chlapče, neslyšíš nic? Jako by tu někde plakalo dítě. Napni uši, slouží ti líp než mě. Vyslyšíte i trávu růst, táto. Kde by se tu vzalo děcko? To nejspíš zaskřehotal někde pták. Dost možná, ale mně se to nechce zdát, trval na svém starý ovčák. I dali se otec a syn do hledání. A zanedlouho zavrtěli hlavou nad plachetkou s uplakaným robátkem. Jak ses tady octl, drobku? A co teď s tebou? Potom si řekli, že už ho nějak vychovají. Jsou na salaši sami dva. Aspoň jim bude veselej. A že svého synáčka našli, začali mu říkat Najdek. Krmili chlapce ovčím mlékem, jako jehňátko. Houpali ho na jedlových větvích, na lesních mítinách ho učili první krůčky. V zimě, v létě se Najdek od dědy a strýce nehnul. Chodil s nimi po horách, dováděl skůzlaty, od kosa pochytil první písničku, první píšťaličku mu vyřezal strýc Pahon a pískat na březový list ho naučil dědeček Gligor. Když mu bylo 15, uměl to se stádem líp než starý pastýř. Ovce poslouchaly jeho píšťalku jako očarované. A pěkný byl, od slunce přizlátlý, s kučerami jak beránčí rouno. A když šel lesem, zrovna jakoby tančil. Však i víly se za ním začaly poohlížet. Z chlapce vyrostl mladý muž. A hory, les i salaš s ovcemi koupil tou dobou nový pán, prý bohatý kupec. Jednoho dne se přišel na svůj majetek podívat. Našel doma dědu Gligora. Posaď se, pane, a ochutnej náš sýr, vybídl starý ovčák hosta. Musím ti říct, že je to dílo mého vnuka. Už přemistroval mistra. Ty máš vnuka? Podivil se pán.
Slyšel jsem, že tu žiješ se synem a ten prý není ženatý. Není a přece vnuka mám. Uvidíš ho, však on najdek přiběhne. Nejsou dnes se stádem daleko a sám ho pochválíš. Jakže mu to říkáš? Vpadl host dědovi do řeči. Pojmenovali jsme ho najdek, protože jsme ho kdysi našli. Může to být 20 let, tamhle v lese, vidíš? Rozkládal starý Gligor. A udělali jsme moudře, že jsme si ho nechali. Boháč seděl jako skoprnělý a děda Gligor mluvil dál. Pahon a najdek chodí s ovcemi, já zůstávám na salaši. A než se stádo vrátí k dojení, chystám tvaroh a sýr, poklízím a vařím. Pahon už taky není žádný mladík, ale že je tu ten hoch, máme oba zastání. Naš kaškaval ti nechutná, pane? Boháč se vzpamatoval. I chutná, dědo Gligore, chutná. Jste oba šikovní a poctivci. Kam jsem přišel? Všude jsem to o vás slyšel. A tak tě o něco poprosím. Dej mi toho chlapce do města do služby. Potřebuju spolehlivého chasníka. Budeš mít o vnuka postaráno a sám škodný nebudeš. To nemůžeme udělat, pane, zhrozil se starý Gligor. Nežádej to od nás. Vypiplali jsme ho, zamilovali jsme si ho a teď ho máme ztratit? Ty víš, dědo, že bych si ho mohl vzít i proti tvé vůli. Já rozhoduju, kdo kde bude sloužit. Ale chci s tebou vyjít po dobrém a tak tě znova žádám, dej mi toho chlapce. Nebudeš litovat. A bohatý pán vysázel na stůl 100 dukátů. Jeden jako druhý se zlatě blýskali. Možná nebem, možná peklem, kdo to ví a kdo to kdy věděl. Děda Gligor zíral na ten poklad jako ve snu. Za celý život nedal dohromady jediný dukát a teď jich před ním leží rovná 100. Neodolal a vzal si je. Jen se bojím, pane, řekl nakonec, že najdek s tebou do údolí nebude chtít a já ho nutit nemůžu. Udělám to, dědo, tak, abych ti loučení ulehčil, navrhl kupec. Napíšu dopis a pošlu ho po chlapci své ženě. Ta s ním laskavě pohovoří, jak už to ženy umějí, a postará se, aby se mu u nás zalíbilo. Pán napsal dopis a když najdek zaskočil na salaš, děda Gligor si potají setřel slzu. Podívej, synku, řekl. S tímhle psaním dojdeš dolů do města. Ten velký bílý dům hned při cestě, ten patří pánovi. Zajdeš za paní a dopis jí odevzdáš. Pán se vrátí za týden a propustí tě pak domů. Rozuměl jsi, chlapče? Rozuměl, dědečku. Ale tuze tě prosím, nemůžeš poslat s tím psaním strýčka Pahona? Zná to dole líp než já? Jen dí, chlapče, dí. Je to pánovo přání. Povzdechl si děda Gligor. Nesmíme se mu protivit. Je to náš živitel. A týden není přece věčnost. Když slunce zrovna nejvíc pálilo, došel najdek ke studánce pod košatým bukem. Nabral si do dlaní chladivé vody, napil se a natáhl se ve stínu. Beraní čapku, v které měl zastrčený dopis, položil vedle sebe. Spod opasku vytáhl píšťalku a rozfoukal ji tak krásně, že se k němu ze všech stran slétaly kosy a poslouchali ani nedutali. A jak si najdek ležel v trávě a pískal si, vypadla mu píšťalka z rukou a on usnul.
Kde se vzali, tu se vzali, nad spícím mládencem najednou stály tři stařenky, celé bíle oděné. První řekla: Měl by ses probudit, synku, čeká ti ještě mnoho nesnází. Druhá ji zadržela: Jen ho nech odpočívat, ať má dost síly a všechno šťastně překoná. A třetí stařenka se sehnula, vzala z beranice dopis, rozevřela ho a četla nahlas: Milá ženo, co ti píšu, musí zůstat v naprosté tajnosti. Mladík, který ti doručí tento list, je nebezpečný ničema. Zavolej i hned mého oddaného sluhu Trifona a vyřiď mu, ať dělá, co umí, ale že ten mládenec, až se vrátím domů, nesmí být mezi živými. A to si pamatuj, že tě vyženu o žebrácké holy, jestli neuděláš, jak ti přikazuju. Když stařenka dopis dočetla, posteskla si: Vidíte, sestřičky, ti boháči jsou dneska tak spupní, že by se chtěli protivit i vůli sudiček. Sáhla do kapsy, vyndala úplně stejný list papíru, jako byl ten, na kterém napsal svůj dopis kupec, přeložila ho, vložila ho chlapci do čepice a ten kupcův hodila po větru. A mrknutím oka tři bíle oděné stařenky byly ty tam. Najdek se protáhl, vyskočil, píšťalu si zastrčil za opasek, nasadil na hlavu beraní čapku, do jedné ruky vzal hůl, do druhé dopis a šel. Na místo došel k večeru a udělal, co měl. Odevzdal dopis přímo paní. Ta list rozevřela, hned poznala pánovo písmo a jak četla, divila se a divila. Milá ženo, z celého srdce tě prosím, abys vykonala, co ti tady píšu. Mladík, který ti doručí tento list, se jmenuje Najdek, protože je to nalezené dítě, ale já vím líp než kdo jiný, že pochází z dobré krve a šlechetného rodu. Vybral jsem ho za muže pro naši dceru a doufám, že z toho budeš mít radost. Ten mládenec o tom ještě neví, proto spoléhám na tebe, že ti dva v sobě najdou zalíbení. Svatbu neodkládej. Vrátím se za týden a rád bych je spolu našel v lásce a manželství. Pamatuj, že na štěstí toho mladíka záleží i naše štěstí. Paní zavolala dceru Saftičku. Přečetla dopis na hlas a zeptala se: Slyšeli jste, milé děti, co mi píše váš otec? Slyšela jsem, maminko, hlesla Saftička a zvedla k tomu urostlému mládenci plaché hnědé oči. Že se podobaly očím laňky, řekl Najdek bez váhání. Slyšel jsem, paní. Na druhý den se slavila svatba. A byla to svatba veselá, protože ti dva mladí byli šťastní, že ani šťastnější nemohli být. Paní tentokrát svého muže netrpělivě vyhlížela a jakmile se vrátil, vedla ho k oknu, aby se podíval na ten krásný pár. Kupec nevěřil svým očím, když spatřil, s kým se to v zahradě vodí jeho dcera za ruku. Co to znamená? Vyrazil jako bez dechu. Splnila jsem do písmene, co jsi mi v dopise přikázal, řekla paní a podala mužovi list. Boháč poznal své písmo a když přečetl, co v dopise stojí, krve by se v něm nebyl dořezal. Navenek se opanoval a řekl: No, moc krát ti děkuju, ženo, že jsi to tak dobře zařídila. Před večeří se šel projít do sadu a na vinici. Nebe se mračilo. Chystalo se k bouřce. Zavolal si sluhu Trifona a z hurta na něj spustil. Hrozny i broskve jsou už zralé, ale zdá se mi, že místo pána si na nich pochutnává kdejaký darebák. Nikoho nešetři. Jak se tu v noci něco šustne, bez milosti střílej.
Vyženu tě karabáčem, zmizí-li mi do rána jediná broskev nebo hrozen. A jestli mi zastřelíš alespoň jednoho ničemného zloděje, vysázím ti na stůl 5 dukátů. Tak dělej, co umíš. Když pánova rodina zasedla ke stolu, dalo se zrovna do deště a začalo hřmít, až nádobí na policích hřinčelo. Po večeři si kupec posteskl. O, těšil jsem se na kousek hroznu z naší vinice, ale kdo by mi ho přinesl v téhle slotě? Najdek beze slova vstal, vzal košík a šel na vinici. Z nebe sjel blesk a zahřmělo jako o soudném dni. Tatínku, vykřikla polékaně Savtička, co jsi to udělal? Vždyť se mu v té bouři něco stane. I paní vyčetla mužovi jeho hloupý rozmar. Já ho nikam neposílal, okřikl je kupec. Viděli jste, že šel sám. A co by se mu stalo? Aspoň se přesvědčíme, že není žádný třasořitka. Znovu blesk a znovu hrom a v tom se otevřely dveře a na prahu stál Najdek s košíkem deštěm smáčených hroznů. Usmál se a řekl, dejte si chutnat, otče. Kupec sebral všechnu svou vůli a zahlaholil. Neříkal jsem vám, že ten náš Najdek je statečný mládenec? Jaká pak statečnost, odpověděl mladý muž. Vyrostl jsem v horách. A tam si člověk musí na nečas přivyknout. Sladký hrozen pánovi zhořkl. Vstal od stolu, chytil karabáč a jako omámený vyběhl ven vypořádat se s Trifonem. Sotva se přiblížil k vinici. Třeskla rána, kupec vykřikl a klesl k zemi. Přiběhl Trifon a když viděl, koho zasáhl, začal bědovat. Nenaříkej, a odnes mě domů, zachraptěl boháč. Stalo se, co se stát muselo. Víc nepromluvil a kránu, když se vyčasilo, vydechl naposled. Paní otevřela ve světnici okna a spatřila na cestě 3 stařenky od hlavy do paty bíle oděné. Tak už to na světě chodí, povzdychla si. Jeden umřel, a druhý se narodil. A já k tomu dodávám, milí zlatí, že jsem nic nepřidala a nic jsem neubrala. Dala jsem jen dál, co vypravoval stařeček Damián.

0: ve škole. Proč se, Pepíčku, pořád ohýbáš pod tu lavici?
1: Prosím, já mám rýmu a maminka mi přišila kapesník na kapsu, abych ho nestratil.

0: O lišce, jak ošidila dva medvídky. Za skleněnými horami a za hedvábnými loukami stál hustý les. Nikdo v něm nikdy nechodil a nikdo jej taky nikdy nespatřil. V tom lese, v tom nejhustším houští, žila medvědice a tam měla dva medvídky. Když medvídci povyrostli, řekli si, že půjdou do světa. A tak se vypravili. Rozloučili se s matkou a šli. Šli a šli, šli den, šli druhý. Vyšli z lesa na louku a snědli všecko, co jim matka dala na cestu. Ani drobeček jim už nezůstal.
1: Ach, bratříčku, já bych jedl,
0: naříkal mladší medvídek.
1: A co teprve já, bratříčku?
0: Vzdychal starší. A jak tak šli, našli na cestě kolo sýra. Chtěli se o ně podělit, ale nevěděli jak. Začali se proto spolu hádat. Hádali se, hádali, až k ním přiběhla liška. Proč pak se mládenci hádáte? Ptala se jich.
1: Ale máme kolo sýra a neumíme se o ně rozdělit,
0: řekli jí medvídci. No to je snadná věc, já vás rozdělím. Usmála se liška, vzala kolo sýra a rozlomila je na dvě půlky.
1: To není spravedlivé,
0: volala medvíďata.
1: Jedna půlka je větší.
0: Liška si dobře prohlédla obě půlky a řekla. Opravdu, tahle půlka je trochu větší,
1: ale to snadno spravíme.
0: A ukousla kus z větší půlky.
1: Teď je zas ta druhá půlka větší,
0: volala medvíďata. Liška si tedy ukousla zase z té druhé půlky. Ale pak byla zas větší půlka první a tak to šlo pořád dokola. Liška ukusovala z obou půlek, ukusovala, ukusovala, až obě půlky snědla a nezbylo už vůbec nic.
1: Ty s nás, kmotra, pěkně podělila,
0: zlobila se medvíďata.
1: Snědla z celý sýr sama.
0: Dobře jsem vás, mládenci, podělila, zasmála se liška. Žádný z vás nedostal ani odrobet míň, ani odrobet víc, než

0: Aničko.
1: My jsme malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky přes pařezy,
0: přes potoky,
1: učíme se kotouly,
0: nekoukáme na bouly.
2: A teď ještě jednou.
1: My jsme malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky přes pařezy,
0: přes potoky.
1: Učíme se kotouly,
0: nekoukáme na bouly.
2: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigy.cz
4: a tam ji najdete.
5: Kluci,

0: Dnes jsme šli s mým člověkem na procházku kolem rybníka. Tam chodím nejraději. Na břehu se vyhřívají zelení skokani a já je vždycky vylekám. Běžím kus před mým člověkem, protože on neumí chodit potichu a skokany brzy vyplaší. Já našlapuji pěkně potichoučku a překvapím tak alespoň toho skokana, co sedí na kraji. Když už jsem docela blízko, tak na něj najednou prsknu. Skokan hup do vody a za ním všichni ostatní. A protože jsou to žáby zvědavé, vypoulí hned oči nad vodu a dívají se, kdo je to vylekal. Já se rozběhnu až k samé vodě a oni žbruňk zmizí pod vodou. Je to moc pěkná zábava. Najednou se na cestě objevilo něco, čeho se bojím ze všeho nejvíc. Hejno malých lidí. Říká se jim děti. Byli to kluci, křičeli, přední tlapky nad hlavou a najednou z toho hejna slyším tenký, zoufalý hlásek. Volal o pomoc. Nebyl to lidský hlas. Podíval jsem se na svého člověka a můj člověk se podíval na mne. Rozběhli jsme se k tomu hejnu lidských kluků. Můj člověk se zlostí, já se strachem. Jeden z kluků držel koťátko, které velice naříkalo. Ostatní mu ho chtěli vzít. Můj člověk zakřičel, kluci se zalekli, koťátko se klukům vyškublo a utíkalo ke mně. Můj člověk vzal koťátko a šli jsme domů. Koťátko bylo mého rodu. Malá modrooká siamka. V chalupce jsem jí odvedl do svého pelíšku. Pořád se tetelila strachy, byla velice uplakaná. Umyl jsem jí a po našem povídám. Čípak číčo si? Dovedla ze sebe vypravit jenom kik. Ukázalo se, že vůbec nic jiného neumí. Mňoukat pořádně neuměla, pořád jen to vyděšené kik, kik. A řekli jsme si s mým člověkem, že jí budeme říkat kiki. Člověk nalil do mé misky mléko, pozval jsem kiki, aby si se mnou trochu lízla. Trochu se osmělila. Když jsem jí zamával před čumáčkem ocáskem, zkusila ho tlapkou chytit. To bylo dobré znamení, povídám jí. Už se kiki nebojí. Zůstaneš u nás navždycky. Kiki se na mne hloupoučce podívala, zamyslila se a udělala loužičku. Kiki, to v chaloupce nesmíš. Kiki se na mne zas tak hloupoučce zakoukala, zívla a šla do mého pelíšku. Tam se stočila do kolečka a usnula. Ani se před spaním neumila. Viděl jsem, že s Kiki budou starosti. Že jí musím naučit, kam se venku chodí vyhrabat důlek, do kterého se dělá loužička a že jí také musím naučit, jak se to všechno má správně zahrabat. Zkrátka, že jí musím dát slušné kočičí vychování.
1: Piggy hádanka. Plují klády v řece Nilu, mají zuby jako pilu. Co je to? Kdo na to přišel?
2: Já se bojím.
1: V řece Nilu, je tam plno krokodýlu,
3: Ty jsi to řekl.
1: Jo, jsem si jenom zpíval.
3: No ale krásně.
1: V řece Nilu, je tam plno krokodýlu, mají zuby jako pil.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Sluníčko svítilo z posledního. Bílá Amálka seděla na pařízku a hrála v dlaních poslední kvítek, co měl ještě rozkvést. V tom se přes pasek uhrnou dva dětkové v kožíškách a nesou pytel. Neudělají kloudný krok, pořád se pošťuchují a převalují pytel jeden druhému na záda. Vešlo by se do toho pytle snad půl nebe, ale zavázaný je Hala Bala tkaničkou. Když děti došli k Amálce, ten první povídá. Můžeme si tu udělat zkoušku? Vždyť ani nevím, kdo jste, řekla Amálka. A to se dovíš, povídá druhý dědek a zamával na Sluníčko. Můžeme si udělat zkoušku? Sluníčko se podívalo dolů z nebeské pavlače a zavrtělo hlavou. No jo, tak tedy ještě ne, pokrčil rameny druhý dědek. Ale co s pytlem? Amálko, můžeme si tu někde nechat pytel? Povídá první. My si pro něj za časek přijdeme. Postavte ho třeba tamhle ke třem šípkům, ukázala Amálka. Dědci tam pytel odnesli, smekli čepici a strkali se někam dál. Amálka obešla pytel. Studilo od něho, až kolem lehala jinovatka a jak byl nepořádně zavázaný, odletovala z něho bílá peříčka. Děti jistě vědí, proč je to právě tak, myslí si Amálka. Nechala pytel ležet u tří šípkům a šla zahřívat poslední kvítek, co měl ještě rozkvést. Netrvalo to ani chvílku, a k pytli se přihnal hospodský půlsklenka z dola ze vsi. Hledal na pasece pozdní listce. Vidí tu jinovatku kolem a povídá. Mít ten pytel, nemusel bych kupovat led. Postavil bych pytel do sklepa a bylo by tam pořád jako v lednici. Nikde nikdo, jen stehlík se dívá z bodláku. Půl sklenka si naložil pytel na záda a rovnou s ním pryč. Za chvíli se druhou stranou přihrnuli ti dva strkaví dědci. Sluníčko na ně hrozí z nebeské pavlače. Dědci fujaváci, kde jste byli? Vždyť už je nejvyšší čas. Oni to opravdu byli fujaváci a ten pytel to byl fujavácký pytel. No, vždyť není zmešká, no, brebentí fujaváci. Za chvíli všecko bude, jak má být. Jenže, když se dostrkali ke třem šípkům, pytel nikde. Na nebi šlehá sluníčko zlostí. Moc špatně jste ten pytel opatrovali, dědci fujaváci. Ona totiž v něm byla celá letošní úroda sněhu. Z lesa vyšla bílá Amálka a oba dědci hned na ní. Kam se ztratil ten pytel sněhu? Amálka zbledla od starosti. Hledali pytel od mlází k mlází, až se ozval stehlík z bodláku. Odnesl ho půl sklenka z hospody. Holala, řekli děci fujaváci a vydali se s Amálkou za pytlem do vsi. Hospodu dlouho nehledali. Byla zakovaná do ledu od prahu až po komín. To ten fujavácký pytel. Půl sklenka obchází kolem zamrzlé hospody a žaluje rampouchovým hlasem. To jsem si dal. Tak už sebou hněte, děci fujaváci, řekla Amálka. Vytáhněte pytel ze sklepa a rozvažte ho. Padne sníh a bude dobře. Jenže toho se děci fujaváci pořádně vylekali. No, když on je ten pytel navstekaný. Tak musím sama, řekla bílá Amálka. Zabalila si ruce do závoje jako do rukávníku a poručila Pytli, aby vylezl ze sklepa. Tak zatáhla za tkaničku. Už se to hrne a sype. Sníh a sníh. Amálko, zmrzneš, křikli dětci fujaváci. Víla Amálka se jen usmála. To já dřív odejdu tam, kam Vílí chodí přespávat sníh. A tančila kroky a krůčky a tančila a už tam nebyla.

0: je. Zpočátku byl Paddington z metra trochu zklamaný. Líbil se mu sice hluk a schon a vůně teplého vzduchu, která je přivítala hned u vstupu, ale nebyl příliš nadšený z jízdenky. Držel ten kus zeleného tvrdého papíru v tlapce a důkladně ho zkoumal.
1: To není mnoho za 80 pence, poznamenal.
0: Po všem tom úžasném cvakání a chroustání, které stroj na jízdenky vydával, ho lístek velice zklamal. Čekal za ty peníze mnohem víc.
1: Ale Paddingtone, povzdychla si paní Fousková, musíš mít jízdenku, abys mohl jet metrem, jinak tě dovnitř nepustí.
0: Vypadala a mluvila poněkud zneklidněně. Tajně si začínala přát, aby byli bývali vyrazili o něco později, až už nebude taková špička. A navíc ta podivná záležitost se psy. Ne jeden, ale 6 psů různých ras a velikostí je pronásledovalo až do stanice. Měla podezření, že to nějak souvisí s Paddingtonem, ale pokaždé, když se na něj podívala, tvářil se tak nevinně, až se zastydila, jak i něco takového vůbec mohlo napadnout. Říkám si, obrátila se k Paddingtonovi, když vstupovali na eskalátory, jestli bychom tě správně neměli nést. Píše se tu, že psi se mají nosit, ale o medvědech tu nic nestojí. Paddington neodpověděl. Šel za ní jako ve snu. Protože byl velice malý medvěd, neviděl přes stěny eskalátoru moc dobře, ale když něco zahlédl, málem mu vypadly oči nadšením. Všude bylo plno lidí. Tolik jich pohromadě ještě nikdy neviděl. Po jedné straně se hnali dolů a po druhé nahoru. Zdálo se, že všichni někam spěchají. Když vystoupil z eskalátoru, zjistil, že ho dav unáší někam pryč. Byl zmáčknutý mezi pánem s deštníkem a paní s velikou nákupní taškou a než se mu konečně podařilo osvobodit, paní Fousková a Juditka už na dobro zmizeli. V tu chvíli spatřil nápis, který ho velice překvapil. Párkrát zamrkal, aby se ujistil, že se neplete, ale pokaždé, když otevřel oči, stálo tam to samé. Směr Paddington, pokračujte po oranžových šipkách. Paddington usoudil, že metro je nejúžasnější věc, jakou kdy viděl. Otočil se a rozběhl se chodbou po oranžových šipkách, až narazil na dav lidí, kteří se mačkali u eskalátoru směrem nahoru. No tohle, řekl zřízenec nad schody, když prozkoumal Paddingtonův lístek. Co to má znamenat? Vždyť si ještě nikam nejel.
1: Já vím, řekl Paddington nešťastně. Musel jsem se dole nějak splést.
0: Muž podezíravě začichal a zavolal na dozorce.
1: Mám tu jednoho malýho medvěda, co je cejtit slaninou. Tvrdí, že se dole nejspíš splet.
0: Dozorce zastrčil palce za vestu.
1: Eskalátory jsou určeny pouze pro užitek a pohodlí cestujících, řekl stroze. Ne k tomu, aby si na nich mladí medvědi hráli, jak se jim zlíbí. A to platí obzvlášť ve špičce.
2: Ano, pane, řekl Paddington a zdvořile pozvedl klobouk. Ale u nás nemáme eskalátory,
1: pomohl mu dozorce.
2: Látory, dokončil Paddington, v tom nejtemnějším Peru. Nikdy jsem na žádném nebyl a tak je to poměrně složité.
1: V nejtemnějším Peru.
0: Na dozorce to zjevně udělalo dojem. V tom případě, zvedl řetěz, který odděloval eskalátory směřující nahoru a dolů,
1: bys měl raději rovnou sjet dolů. Ale ne, že tě uvidím dělat nějakou další neplechu.
2: Mockrát děkuji,
0: řekl vděčně Paddington a prolezl pod řetězem.
2: Je to od vás velice laskavé.
0: Otočil se, aby zamával na rozloučenou, ale než stačil smeknout klobouk, už ho schody unášely do útrop metra. Zaujatě si prohlížel barevné plakáty na zdech. Když byl skoro v půlce cesty dolů, muž, který stál za ním, ho štouchl deštníkem.
1: Někdo tě volá, řekl mu.
0: Paddington se rozhlédl právě včas, aby spatřil paní Fouskovou a Juditku na eskalátoru směrem nahoru. Zběsile na něj mávali a paní Fousková několikrát zavolala: stůj! Otočil se a pokusil se vyběhnout po eskalátoru nahoru, ale ten jel velmi rychle a Paddington měl tak krátké nožičky, že i když se snažil sebevíc, měl co dělat, aby vůbec zůstal alespoň na místě. Měl skloněnou hlavu a tak si tlustého pána s kufrem, který běžel v opačném směru, všiml, až když bylo pozdě. Tlustý pán vztekle zařval, ztratil rovnováhu a při pádu sebou strhl několik dalších lidí. Hned za ním se kutálel i Paddington. Bum, bum, bum, řítil se dolů, až ho konec eskalátoru vymrštil ze schodiště a on se zastavil o protější zeď. Když se ohlédl, vládl všude kolem ohromný zmatek. Kolem tlustého pána, který seděl na zemi a mnul si hlavu, se schromáždil hlouček lidí. V dálce zahlédl paní Fouskovou a Juditku, které se snažili procpat dolů po eskalátoru směřujícím vzhůru. A když se zadíval jejich směrem, spatřil další nápis. Na měděné cedulce dole na eskalátoru stálo velkým červeným písmem. Pro zastavení eskalátoru v případě nouze zmáčkněte tlačítko. Také tam mnohem menším písmem stálo zneužití se trestá pokuta 50 liber. Ale toho si Paddington v tom spěchu nevšiml. Každopádně se mu zdálo, že nastal dostatečný případ nouze. Rozmáchl se kufříkem a vší silou praštil do tlačítka. Pokud byl zmatek, dokud se eskalátor hýbal, ještě mnohem větší nastal, jakmile se pojízdné schody zastavily. Paddington překvapeně sledoval, jak se všichni rozběhli různými směry. Jeden muž dokonce začal volat hoří a kdesi v dálce se rozezněl alarm. Zrovna přemýšlel nad tím, jak může zmáčknutí jediného čudlíku způsobit takový rozruch, když mu na rameno dopadla něčí ruka. To byl on, zakřičel někdo a ukazoval na něj prstem. Viděl jsem ho na vlastní oči, je to jasný jak facka. Trefil to kufrem, přidal se jiný hlas. To by se mělo zakázat. Někdo z davu dokonce navrhoval, ať zavolají policii. Paddington se začal bát. Podíval se vzhůru, komu ta ruka patří. Aha, řekl povědomý přísný hlas. To jsi zase ty. Mohlo mě to napadnout. Dozorce vytáhl notes. Jméno, prosím. Paddington, odpověděl Paddington. Řekl jsem jméno, ne kam chceš jet, zopakoval dozorce. Ale to je správně, řekl Paddington. Tak se jmenuji. Paddington, zopakoval dozorce nevěřícně. To není možné, tak se přece jmenuje nádraží. V životě jsem neslyšel, že by se medvěd jmenoval Paddington. Je to značně nezvyklé, uznal Paddington, ale jsem Paddington Fousek a bydlím v čísle 32 ve Windsorských zahradách. Ztratil jsem paní Fouskovou a Juditku. Aha, dozorce si něco zapsal. Můžu vidět tvoji jízdenku? Měl jsem ji, ale vypadá to, že už nemám. Dozorce začal znovu cosi zapisovat. Hraní si na eskalátoru, cestování bez jízdenky, zastavování eskalátoru. To jsou vážné přestupky, vzhlédl od notesu. Co mi k tomu povíte, mladíku? No, víte, Paddington nervózně přešlapoval a díval se dolů na tlapky. Zkoušel se spodívat do klobouku, navrhl dozorce vlídněji. Lidé si tam jízdenky často dávají. Paddington sáhl do klobouku a úlevou nadskočil. Já věděl, že ji někde mám, oddechl si a podal jízdenku dozorci. Dozorce mu ji rychle vrátil. Vnitřek Paddingtonova klobouku byl totiž notně ulepený. Ještě v životě jsem neviděl, že by někomu trvalo takhle dlouho nikam se nedostat. Ostře se na Paddingtona zahleděl. Jezdíš metrem často? Dnes je to poprvé, řekl Paddington. A naposledy, pokud do toho mám co mluvit já, prohlásila paní Fousková a prodírala se davem k ním.
1: To je váš medvěd, madam? Zeptal se dozorce. Protože pokud ano, musím vám oznámit, že je v pořádném průšvihu. Začal předčítat z notesu. Jak se na to tak dívám, porušil dvě důležitá nařízení, jestli ne víc. Budu ho muset poslat do vazby. Pro pána, paní Fousková se chytila Juditky. Vážně musíte, vždyť je tak malý a je v Londýně poprvé. Určitě to víckrát neudělá. Neznalost zákona neomlouvá, prohlásil dozorce neoblomně. Ne u soudu. Očekává se, že se osoby budou řídit pravidly. Píše se to tak. U soudu? Paní Fousková si nervózně otřela čelo. Slovo soud ji vždycky vyvedlo z míry. Představovala si, jak Paddingtona odvádějí v poutech a podrobují křížovému výslechu a další nepěkné věci. Juditka chytila Paddingtona za tlapku a povzbudivě ji stiskla. Paddington se na ní vděčně podíval. Nebyl si úplně jistý, o čem je řeč, ale vůbec to neznělo příjemně. Řekl jste, že se očekává, že osoby se budou řídit pravidly? Zeptala se Juditka rozhodně. Přesně tak, opáčil dozorce. A já mám povinnost dělat to samé, co ostatní. Ale o medvědech se tam nic nepíše? Nevinně pokračovala Juditka. No, podrbal se dozorce na hlavě. Ne tak úplně doslova. Podíval se na Juditku, pak na Paddingtona a nakonec se rozhlédl kolem sebe. Eskalátor už zase běžel a dav přihlížejících se rozplynul. Je to sice proti všem pravidlům, řekl, ale... Mockrát děkuju, zaradovala se Juditka. Jste ten nejhodnější člověk, jakého jsem kdy potkala. Nemyslíš si to také, Paddingtone? Paddington horlivě pokýval hlavou a dozorce se začervenal. Napříště budu cestovat zásadně tímhle metrem, prohlásil Paddington zdvořile. Určitě je nejkrásnější v celém Londýně. Dozorce otevřel pusu, jako by chtěl něco říct, ale pak ji znovu zavřel. Tak pojďte, děti, popoháněla je paní Fousková. Jestli si nepospíšíme, nikdy ty nákupy nestihneme. Od někud ze zhora se ozval štěkot psů. Dozorce si povzdychl. Já tomu nerozumím. Tohle bývala tak spořádaná a úctyhodná stanice. A teď se na to podívejte. Sledoval mizející postavy paní Fouskové a Juditky s Paddingtonem v závěsu a pak si promnul oči. To jsem blázen, řekl spíš pro sebe. Já mám snad vidiny. Přísahal bych, že tomu medvědovi kouká z kufru kus slaniny. Pokrčil rameny. Měl na starosti důležitější věci. Podle rámusu, který k němu doléhal zhora, se nad eskalátory nejspíš strála psí rvačka. Bylo potřeba to prošetřit.
3: Vigy básnička!
4: Huso, huso divá, kde jsi tak dlouho byla?
3: Byla já jsem na potoce, myla jsem si nohy, ruce, abych byla bílá jako sníh a křída. A teď si ji zopakujeme.
4: Huso, huso divá, kde jsi tak dlouho byla?
3: Byla jsem já na potoce, myla jsem si nohy, ruce, abych byla bílá, jako sníh a křída.
5: A jestli se vám básnička líbí,
3: běžte na www.piggy.cz
5: a tam ji najdete.

chvíli klid. Já tam dávno už měl být. Ne, ne, ne, nesnídám, nesvačím, nestihnu to, nestačím, promiňte, vážení, mám veliké zpoždění.

0: Konečně skončila ta dlouhá, předlouhá vojna s Turkem a vojáčci se vraceli domů. Tak tomu bylo i s Vojtěchem. Ve zlámané lhotě měl domeček po rodičích a už se docela těšil, jak zase pomaloučku začne hospodařit. Pár slepic si pořídí a psa, aby ho hlídal a dělal mu společnost. Jenže pak potkal Vojtěch přítele a ten mu vyprávěl o ostrovu blaženosti. Jaké rajské místo to prý je, kde žije každý docela bezstarostně. Nikdo tam nikdy nemá hlad, protože pečení holuby sami do úst létají. Z kašen tam proudí teplé mléko i studené víno a po celý den tam hraje muzika.
1: To by byl život,
0: nadchl se Vojtěch. Kolik lepší, než ve zlámané lhotě. A kde je ten ostrov blaženosti? Zeptal se přítele. Ale ten jen rameny krčil, prý neví. Co slyšel, povídá dál. Snad na polední straně světa, kdo ví. Vojtěch rázem zapomněl na sny o slepicích a psu a že půjde ten bájný ostrov hledat. Co když jsou to jenom pohádky? Zkoušel přítel Vida, že Vojtěch to myslí vážně.
1: No, neníž prochu, aby na něm nebylo pravdy trochu,
0: odvětil lehkomyslně Vojtěch.
1: Hůř než ve zlámané lhotě mi jistě ve světě nebude.
0: A dost možná, že ostrov blaženosti jednou doopravdy najdu. Už na nic nečekal, rozloučil se s přítelem a vydal se na polední stranu. Všude, kudy jeho cesta vedla, vyptával se na ostrov blaženosti, ale nikdo mu nedokázal dobře odpovědět.
1: Jaká pak blaženost na nějakém ostrově?
0: Smála se Vojtěchovi jakási babička. Tu musíš v sobě hledat, synku, podívej. Já mám hodné děti a hodné vnoučky. Jsem zdravá a chutná mi jíst. Co bych si mohla ještě přát lepšího? Ale Vojtěcha ta odpověď ani zamák neuspokojila. Tak obyčejná lidská radost? Co pak v tom tkví blaženost? Dny, měsíce, ba i léta ubíhala a Vojtěch byl stále na cestách. Čas mu do vlasů kreslil stříbrnou tuštičkou a i nohy zdály se mu být čím dál těžší. Posadil se konečně vysloužilý voják unaveně pod vysoký dub a než bys řekl švec, usnul jako špalek a měl nádherný sen. Byl v něm zase úplně malým klukem, který jen tak bos a s kalhotami s jednou kšandou běhal po zahradě domečku ve zlámané lhotě. Dokola voněly koláče s tvarohem, co je máma právě vytáhla z horké trouby, ale tu je, v červené zástěře s dlaněmi ještě poprášenými moukou. Vzadu na dvorku naklepává táta kosu. Jaká blaženost. Mámo, chtěl zavolat Vojtěch, ale v tom se probudil. Ještě tak chvíli seděl, díval se před sebe a po tvářích se mu skutálely dvě slzy jako hrachy velké.
1: Měla babička pravdu, pomyslel si ještě. Ostrov blaženosti není kdesi na samém konci světa, ale doma, tam, kde se člověk narodil.
0: Cesta zpět do zlámané lhoty byla jaksi mnohem delší, kameny pod nohama ostřejší, déšť studenější a mokřejší než kdykoliv předtím. Pojďte, dědečku, pomohu vám přes lávku, nabídla Vojtěchovi mladá dívka a vysloužilý voják si uvědomil, že je doopravdy už starý, že nejlepší roky svého života utratil v honbě za hloupým snem. Nakonec však do zlámané lhoty přece jen dorazil. Domeček už sice málem zarostl kopřivami a ve vsi si na Vojtěcha nikdo nepamatoval, ale už mu to tolik nevadilo. Byl rád, že konečně našel ten svůj ostrov blaženosti. Co nevidět, mu na trávníku před domem pobíhalo několik slepiček a ve zbrusu nové boudě odpočíval pes Brok. No, to už je vlastně konec příběhu, neboť Vojtěch žil potom ještě dlouhý a takový obyčejný život, ale moc dobře věděl, že už má ten svůj ostrov blaženosti.

o kvíčale a želvičce. Jestli pak víte, jak vypadá kvíčala. Inu, to je, jakoby narostla slípce místo zobáčku dlouhá pinzeta a dole místo nožiček žabí klapky, jenomže je to pták. Žere v lese tou pinzetou žížaly a jiné makarony a přitom radostně kvičí. A víte, jak vypadá želvička? To je zase takový kulatý domeček, na kterém je namalováno plno okének, ale dveře má dvoje a opravdové. Z předních dveří vykukuje rozumná hlavička a ze zadních dveří je vystrčen ocásek. Domeček má čtyři nohy, chodí pomalu a pochutnává si na salátu, protože ví, že jsou v něm schovány vitamíny. A vůbec dělá jenom samé hodné věci. Tak, a teď, když už to všechno víte, snadno si domyslíte, že se kvíčala tuze skamarádila s želvičkou a domluvili se, že by spolu chtěli bydlet na nějaké hezké malé hvězdě. Šli tedy na hvězdonautický úřad a řekli to jednomu hvězdáři v brýlích, který tam měl zrovna službu. Ten si odkašlal a řekl, no prosím, a jaká by ta hvězda podle vás měla být? Kvíčala zakvičela. Mělo by tam být plno žížal. A želvička dodala a také salátek. Pan hvězdář nad takovým přáním kroutil hlavou a listoval ve velkém seznamu hvězd, až konečně po dlouhém hledání jednu našel a řekl, měl bych tu jednu hvězdičku. Její obyvatelé jsou pouze žížaly. Ale nevím, jestli vám to nebude vadit. Oni jsou totiž dlouhé s odpuštěním jako makarony. Kvíčala zakvičela. Je, to je prýma! Ale želvička řekla starostlivě. A jak pak to tam vypadá ohledně salátu? Pan hvězdář řekl. No právě, salát by tam sice byl, jenomže je trochu zanedbaný, takový vyžlavý. Oni mu totiž ty žížaly nezdárnice pořád oždibují kořínky. Jinak by to byl salátek radost pohledět. Aha, řekli kvíčala i želvička zároveň. Tak nám tedy dejte dva lístky na tu žížalí hvězdu. Pan hvězdář řekl. Prosím, dva lístky na žížalí hvězdu a zpáteční hned k tomu, že ano. Kvíčala i želvička řekli, ne. Pan hvězdář pokrčil rameny a tuze kroutil hlavou. Ale podal jim přece jen dva lístky, na každý dal bledě fialkové razítko a řekl, nastupte si do rakety číslo 964. Odlet je za malou chvíli. Přeji vám veselou a šťastnou cestu a kdyby se vám přece jen na té hvězdě nelíbilo a bylo vám tam smutno, mávejte salátovým lupenem na nejbližší kolem letící raketu naší společnosti. Víte, žížalí hvězda je zastávka pouze na znamení. Za pár hlávek salátu vás jistě rádi vezmou nazpět. Kvíčala i želvička mu pěkně poděkovali, nastoupili do rakety číslo 964 a odletěli expres na žížalí hvězdu. Ale abych vám řekl pravdu, ono se to stalo už vlastně dost dávno. Ba dokonce se na celou tu příhodu zapomnělo.
Až onehdy dělali hvězdáři veliký soupis neboli inventuru hvězd za pomoci dalekohledů. A tu přišla řada také na žížalý hvězdu. I dívají se na ní všichni hvězdáři s otevřenými pusami a svým brejlím nevěří. Na žížalý hvězdě je překrásná úroda salátu. Radost pohledět. Mezi ním se prochází v modrých pracovních kalhotkách kvíčala. Spod kořínků vytahuje pinzetou žížaly dlouhé jako guma do trenýrek a než by se stačil kdo pořádně nadát, každou slupne. Přitom slyšeli hvězdáři přes dalekohledy, že si kvičí nějakou veselou písničku. Druhý hlas se ozýval z opačné strany hvězdy. Ta hvězdička je totiž veliká jen asi jako kuchyňka. To želvička pilně zalévala konvičkou z umělé hmoty salátek. Sem tam si nějaký ten lísteček utrhla a pochrumkávala si ho. To je aspoň něco, že? Takových hvězd je ale opravdu tuze málo. A dost možná, že jenom tahle jediná. Já vím, vy byste chtěli vědět, která je to hvězda na obloze a chtěli byste se tam jít podívat. Raději ne. Mohli byste kvíčale a želvičce pošlapat salátek a bodky byste si zamazali od bláta a mamince byste zamazali podlahu. To nejde. Ona je to opravdu velice maličká hvězdička. Zrovna tak pro jednu kvíčalu a jednu želvičku.

0: rybky.
1: Povídá paní Nováková svému muži. Tato, vzal jsi ten lék po obědě?
2: Nevzal, už jsem zdravý, já to nepotřebuju.
1: Já vím, ale když dneska nemáme žádný moučník...
3: Bere prášky místo moučníku.
0: No, prášky se nemají jíst vůbec, když je nepotřebuješ.
4: Malý podraz. Přišel večer s velkým V. V rakoviště za západním nádražím nikdo nehlídal. Zrezivělé trosky aut pomalu zarůstaly trávou. Kdysi tu býval drátěný plot, ale ten už dávno vítr strhal. Profesor René Kadeřábek se tady výjímal jako bytost z nějaké jiné planety. Na místo se dostavil první, vyzbrojen triédrem a notesem. Rozumně totiž usoudil, že nemá právo zasahovat do vnitřních lichožroutích záležitostí, ale za to má jedinečnou povinnost podat o nich lidstvu zprávu. A tak si vybral úkryt v úzké kabině havarovaného autobusu, odkud mohl všechno vidět a být přitom nespatřen. Na půdě jeho vily probíhala už od rána porada ve třech, i když ten třetí nemluvil, jen funěl. Byl to Vasil. Ta věrná hromotucká duše měla jen jediný návrh.
5: Hlavně žádný vyjednávání, šífy. Já do toho jejich Kilimandžára prostě vlítnu a všechno tam rozmlátím.
4: Od té chvíle už promluvit nesměl. Padre chtěl jít na schůzku s Kudlou Dederonem úplně sám, ale to Ramses rozhodně nepřipustil a jeho otec byl nakonec rád. Vasila přes jeho hlasité protesty poslali pryč a v doprovodu svého syna se vydal k západnímu nádraží. V Kilimandžáru byl Tullamore junior pořád pod zámkem a Hihlík se čtyřmi hodně divoce vyhlížejícími lichožrouty čekal na povel, kdy mají vyrazit. Jedna parta už na vrakovišti zjišťovala, jestli je čistý vzduch. Kdyby tam měl padre svoje lidi, všechno se zruší. Jinak tu vládl klid. Že se děje něco výjimečného, se dalo poznat jen podle hemžení v podzemních prostorách Kilimandžára. Dederon tentokrát svolal celý svůj gang. Hodinu před desátou se vydal uvítací výbor k vrakovišti. Dederon jmenoval Hihlíka velitelem akce. Místo setkání se nemuselo upřesňovat. Mezi vraky vedla jediná ulička na malý kamenitý plácek. Za ním a kolem něho byly zase další hradby železného šrotu. Hihlík už z dálky viděl, jak tam stojí jeho strýc. Vždycky z něho šel strach, ale teď jeho tlouška působila tak nějak bezbraně. Opíral se o Ramsese a nejdřív a nejvíc ze všeho ho upoutala Hihlíkova na ušnice, ale neřekl nic. Zarytě a zle mlčel. Pro Hihlíka to bylo horší, než kdyby řval a zuřil. První promluvil Ramses. Kde je můj bratr? Co je s ním? Vykřikl. Hihlíka ani neoslovil. Díval se na něho jako na nejpodlejšího zrádce. Hihlík by se nejraději k němu rozběhl, ale teď nesmí nic zkazit. Musí tu hru hrát až do konce. Tullamore junior je v pořádku? Nic se mu nestalo? Má se dobře a už se těší domů. Mějte strpení, za chvíli ho uvidíte. Už je na cestě sem. Šéf Kudla Dederon ho přivede. Odříkával to jako naučený text. Jen očima se snažil dát Ramíkovi najevo, co tu nemohl říct, protože po každém boku měl dva hlídače. A také mu nemohlo ujít, že z okolních vraků vykukovaly další hlavy s ušima propíchnutýma spínacím špendlíkem.
5: Chci ho vidět a chci mluvit s Dadronem,
4: zařval Tulamor senior.
5: S tebou se, Jihlíku, bavit nebudu.
6: On přijde, jen to musíme všichni počkat. Takové jsou instrukce,
4: odříkával Jihlík jako mluvící loutka. Už uplynula hodina. Kudla Dederon se svým zajatcem pořád nepřicházel. Bylo to nekonečné a vyčerpávající čekání. Dokonce i profesor Kadeřábek ztrácel trpělivost. Všechny aktéry měl už dávno ve skicáku a teď se rozmýšlel, jestli nemá do věci zasáhnout osobně. Ale jak? Když se jim ukážu, lichožrouti se rozprchnou. Nebo po svém chameleonském způsobu rychle splynou tady s tím rezavým šrotem. A ještě si ublíží.
7: A tak zůstal sedět v promáčklé šoférské kabině autobusu, kde si nemohl ani nohy natáhnout. Minula další hodina čekání. Zvon na věži kostela odtloukl půlnoc, právě když se přiřítilo nejmíň 20 Dederonových kojotů a jeden z nich oznámil, že se celá akce ruší.
6: Proč?
4: Jihlík to vykřikl nechápavě a padre s Ramsesem zuřivě. Žádná odpověď. Dederonova smečka Jihlíka obklopila a zmizela s ním ve tmě. V dálce zahrmělo a zvedl se prudký vítr. Točil se nad městem a hnal před sebou listí, papíry, igelitové tašky a ponožky.

0: Kolegy, cvičení!
1: A jdeme na to!
0: Ahoj, Hanko Kinechová.
2: Ahoj, Piggy, jak se máš?
0: Hanko, já se mám dobře, protože jsme chodili hodně
2: hop, hop.
0: Co to děláš?
2: Hop, hop. Opakuju si sestavu, kterou tě tady chci dneska naučit.
0: Hey.
2: Protože když by náhodou v létě bylo ošklivé počasí, anebo v zimě se nám nechtělo ven, protože bude fujavice, tak my můžeme co?
0: Skákat jako ptáček.
2: Skákat jako ptáček a musí to mít nějaký svůj smysl. A já, protože mám ráda sestavy a mám ráda ve všem pořádek a řád, tak jsem si říkala, že bychom tyto kroky mohli dát za sebe, dát si je do hlavy a vždycky, když na nás přijde taková chmurná nálada nebo se budeme nudit a budeme kyselí a utrávení, tak si
0: to
2: na mě vzpomenete.
0: To
2: a tuhle tu sestavu si zacvičíte.
0: Hanko, já myslela, že si hraješ na kosa.
2: Ne. Piggy, takže pojďme naučit naše děti. Nejdříve se je zeptám. Víš, jak vypadá dřep?
0: Dřep, to umíme, to už jsme brali.
2: Víš, jak se skáče s nožmo?
0: S nožmo, jasně.
2: Nohy u sebe.
0: Mm-hmm.
2: Víš, jak se zdvíhají kolena?
0: Jasně.
2: Super. Umíš běžet na místě?
0: No, ale krásně.
2: Umíš skákat po pravé noze?
0: To zvládám.
2: Umíš skákat po levé noze?
0: Anko, já si úplně všechno umím.
2: Super, takže tím pádem můžeme už jenom počítat. Takže první pokyn je, pětkrát uděláme dřep a jdeme. Po prvé, po druhé, po třetí, po čtvrté, po páté. Skáču s nožmo. 5, 4, 3, 2, 1. A znova dřep. 5, 2, 3. Pozor, změna, zdvíháme kolena. Pravá, levá, pravá. A běží na místě.
0: Anko, k čemu je to dobré?
2: Podívej, co to s tebou dělá.
0: No.
2: Fyzickou kondici si zlepšujeme, posilujeme svaly, zvětšujeme kapacitu plic.
0: A hrajeme si na parník.
2: Tak ještě jednou. Takže první věc byla 5 dřepů. 5 a 4 dřepy, 3 dřepy, 2 dřepy, 1 dřep. Na to jsme navázali skákání s nožmo. Opět 5krát. Nahoru, nahoru, nahoru, nahoru, nahoru. 5 dřepů znova. 5, 4 dřepy, 3 dřepy, já vím, 2 dřepy a zdviháme kolena 4krát, 3krát, 2krát.
0: To znamená,
2: 2krát,
0: že sílí svaly, viď?
2: Přesně tak a běžíme na místě. Super. Chvilku to necháme uležet a já ti řeknu, co jsme posilovali dřepem. Stehna a zadeček. Co jsme posilovali při skákání s nožmo? Stehna, zadeček a lítka a achilovku. Dřep už jsme říkali.
0: Achilovka to je u patičky.
2: To je jako ten malinký svalíček u patičky. Pak jsme zdvihali kolena. Takže opět jsme posilovali stehna, hýždě, ale tentokrát i břišní sval. A když jsme běželi na místě, tak jsme dělali co? Zahřívali jsme svaly celého těla a trénovali jsme kapacitu plic, zvětšovali jsme plíce a krevní oběh. Takže ještě jednou, 5krát jsme dřepovali, 5krát jsme skákali s nožmo, 5krát jsme dřepovali, zdvihali jsme 4krát kolena a běželi jsme na místě.
0: Víš, to se myslím,
2: že dá zapamatovat.
0: Předtím mi bylo zima a teď mi je teplo.
2: Tak jo, takže děti, Piggy už poznal, co to s ním dělá a teď bych poprosila vás, aby se to s námi vyzkoušeli. Je mi úplně jedno, jestli si nezapamatujete počet dřepů, podřep skákání, ale hlavně ty pokyny,

Tak přešel až na druhý břeh, rychle vyskočil na zem a zvolal. Hej, krokodýlové, to jsem vás převezl. Chtěl jsem se jenom dostat na druhou stranu, abych se najedl. Proto jsem vám nabulíkoval tohle sčítání krokodýlu pro jeho veličenstvo krále Sulajmána. Vy jste dostali kokosovou s kořápkou po hlavě a já si pochutnám na ovoci. Hlupáci. Pak se s chutí pustil do jídla. Když si to krokodýlové uvědomili, rozzuřili se a křičeli. Těž se, Pelandoku. Až se přijdeš napít, sežereme tě. Teprve potom budeme mít klid. Pelandok se najedl, ale dostal žízeň. Šel k močálu, aby se napil. Napřed však zavolal. Hejá, krokodýli, jste tady? Krokodýli, co byli na blízku, mu odpověděli. Bylo jich asi 15 nebo 16. Ve všech močálech, kalužinách a bažinách, ke kterým se přiblížil, drželi krokodýli stráž. Pelandok ztratil hlavu, nevěděl, co má dělat. Když ho žízeň trápila čím dál víc a hrdlo, jako by se mu chtělo roztrhnout, už to déle nevydržel. Vrátil se k řece, ke které se připlížil kolem bambusového křoví, které lemovalo strmý břeh. Začal hltavě pít a strašně přitom mlaskal. Krokodýl, co byl nejblíže, ho zaslechl a okamžitě ho chytil za nohu. Pelandok se strašně lekl, ale zachoval klid a spustil. Ty jsi ale hloupý, krokodýle, nedržíš moji nohu, tady ji mám. A zakýval větví bambusu. Krokodýl pustil Pelandokovu nohu a zakousl se do bambusové větvičky. Pelandok byl volný, opatrně vylezl na břeh a zaúpěl. Prosím tě, jen mě netiskni tak silně, máš zuby ostré jako dýka. A krokodýl na to. Teď bídně zahyneš. Sežeru tě se vším všady za to, že si nás tolikrát ošidil. Ach, jak tě lituji. K čemu ti bude nožička bambusová větvička? Doufal si, že sežereš Pelandoka a zatím si chytil jenom rákosku. Když to krokodýl uslyšel, pustil bambus a už ani nemukl, protože se ukrutně styděl, že ho Pelandok zase přelstil. Pelandoka dobré jídlo a pití zmohlo a tak se uvelebil do stínu a tam spokojeně usnul.

0: Dnes je 12. května, tutrta!
1: A svátek má Pankrác.
0: Jméno Pankrác pochází z latiny, znamená všemocný. Pankrác je také prvním z takzvaných ledových mužů. A to jsou?
1: Pankrác.
0: Servác.
1: A Bonifác.
0: Všichni tři mají svátek hned po sobě. Říká se,
1: že Pankrác, Servác a Bonifác, ledoví bratři,
0: přinesou chladno, jak se patří. Na začátku května se většinou výrazně ochladí. No a tak vzniklo tohle staré pořekadlo. Pankrácům přejeme všechno nejlepší.
2: Když má někdo moc velkou smůlu, tak říká, mně vyroste i trpaslík. To znamená, že jeho smůla je vůbec nejsmůlvatější a černá jako boty. Někdo ovšem smůlu nemá a přesto každou chvíli říká, že jemu vyroste i trpaslík. Roste například má určitě víc štěstí než rozumu, ale každou chvíli říká svému sousedovi v lavici, Láďo, mně vyroste i trpaslík. Jednou o přestávce zůstal Rostě v lavici sám a v tichu pojídal angrešt ze školní zahrady. V tom uviděl, že na kalamáři sedí trpaslík a kouří modrozelenou dýmčičku. Byl v karmínových kalhotkách a oranžové kazajce a každou chvíli si pro sebe do té pěnovky zamumlal.
3: Ach, ty můj smutku, ach, ty můj smutku.

0: a Rusťanic, pojídal Angrešt. A tu ten trpaslík kápnul božskou. Vy prý jste říkal, milý hochu, že vám vyroste i trpaslík. Sám jsem to slyšel na vlastní uši a nejednou. Dovolte, abych se představil, jsem třídní trpaslík školník. A uklonil se prkeně jako důstojník. A je, povídá Rosťa, to má každá třída svého trpaslíka. I prvňáci. Prvňáci mají dva trpaslíky, pravil stručně školník a dodal bez okolků. Jestli je to pravda, že vám, milý hochu, vyroste trpaslík, velice bych vás prosil, abyste to co nejrychleji provedl. Potřebuji nutně vyrůst, velmi nutně a brzy. To se jenom tak říká, školníku, povídá Rosťa. Když má někdo moc velkou smůlu, a já nemám smůlu, možná, že kdybych ji měl, že by mi vyrostl i trpaslík. Ale když nemám smůlu a vlastně mám štěstí, tak to by to asi nešlo. Ach, smůlu vám zařídím, řekl trpaslík a v tom zazvonilo. Žáci se nahrnuli do třídy a školník zmizel. Od toho dne byl Rosťa sama pětka, v nejlepším případě čtyřka. Učení mu šlo od ruky jako ševci smůla. Už ani neříkal, mně vyroste i trpaslík. Učitel Okurka povídal, že má Rosťa hroší kůži a aby si nemyslel, že může spát na obě oči. A že ještě není všem dnům konec a že by měl vědět, zač je v Pardubicích perník. Tím mínil, že by Rosťa měl dostat doma nářez. Nakonec ho opravdu dostal, i když se ho maminka zastala. Rosťa jí všechno řekl, o tom trpaslíkovi i o smůle. Maminka věřila na trpaslíky a na smůlu ještě víc. To ji naučila babička. Ale tatínka to nikdo nenaučil a tak byl Rosťa byt jako žito. Už si skutečně nevěděl rady, chodil jako tělo bez duše. O každé přestávce čekal trpaslíka, jestli ho nezbaví toho trápení. Nikdo o ničem nevěděl, jen soused Láďa a ten se po každé přestávce ptal. Rosťo, byl tady? Nebyl, řekl Rosťa a hned měli oba poznámku za vyrušování. Trpaslík školník se objevil z nenadání o jedné přestávce a to právě Rosťa zas po dlouhé době jedl angrešt. Pane trpaslík, vy jste mi dal, povídá Rosťa. Vy jste mi tedy dal. Co smůla? Hezky to jde, co? Povedlo se to, ne? To tedy povedlo, řekl Rosťa a nevěděl, jestli se má smát nebo plakat. Teď by vám mohl vyrůst i trpaslík, povídá školník. Myslím, že ta smůla už stačí. Stačí, stačí, pane trpaslík, už nestojím ani za mouchu. A v tom byl zase konec přestávky. Trpaslík slíbil, že přijde znovu. Ten den dostal Rosťa trojku ze zeměpisu. První po celé té začarované době. Jakože se ta smůla protrhává, ale jenom na půl. Některá protržená smůla je horší než ta slepená. V úterý dostal Rosťa poznámku, že ohrožuje spolužáky pravítkem. Ve středu, že má zlý kukuč. Červeným inkoustem tam bylo připsáno těká myšlenkami. A trpaslík nejde a nejde. Každý den sedí Rosťa v lavici a tiše svačí. Všichni říkají, Rosťo, pojď se proběhnout ven. Ale Rosťa čeká na třídního trpaslíka s pěnovkou. Pořád na něho myslí, kde by mohl být a jestli ještě vůbec je a jestli si ten školník nespletl třídu nebo možná i školu. Když někdo na někoho pořád myslí, tak se mu vlastně po něm stýská a Rosťovi se poprvé v životě po někom stýskalo. Jakoby toho trpaslíka měl rád zrovna proto, že mu přinesl tolik smůly. To se stává. Tuhle šel Rosťa po ulici a slyší, jak se dva páni srdečně loučí. Jeden druhému potřásal pravicí a povídá: Naschledanou, pane školník. Rozťa se k tomu velkému školníkovi rozběhl. Byl to pán o tři hlavy větší než Rozťa a ještě možná opíť a kouřil modrozelenou pěnovku. Jinak trpaslíkovi školníkovi podobný nebyl, jen z náprstní kapsy mu trčel karmínový kapesník a ten vypadal trochu jako malinkaté trpasličí kalhotky. Rozťa vůbec nevěděl, co dál, jen na toho pána s pěnovkou koukal vyvalenýma očima, jestli neuvidí ještě nějaké znamení a nebo jestli mu je ten školník sám nedá. Ale velký školník se zeptal takovým udiveným a jako nachlazeným hlasem: Co je, hochu, co si přeješ? Já, pane, řekl Rozťa, nic, pane. Pán chvilku zaváhal, jako by na něco čekal, pak prudce zabafal z pěnovky a ještě řekl: Tak se mi nějak zdá, že jsem tě už někde viděl, hochu. Prudce se otočil a šel. Rozťa se za ním znovu rozběhl a v tom uviděl, že na zemi leží něco červeného. Zvedl to. Byly to malé, karmínové, trpasličí kalhotky a v nich ležela zabalená, malinká, modrozelená pěnovka. Kalhotky dal Rozťa Láďovi a pěnovku si nechal. A příští den dostal jedničku z diktátu. Karmínovou.
1: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.

0: jak Trautenberg vystrojil hostinu štěpanickému baronovi. Sedí si jednou krakonoš ve své zahrádce, pobafává a nemá zrovna nic na práci. Sněžce už dávno nachystal sněhovou čepici, ona si ji nasazuje, když jdou děti do školy, a sundává, když pod horama začnou kvést třešně. Zahrádka poklizená, lesy umetené, sněhy a chumelenice na zimu připravené, to jednomu přijde dlouhá chvíle. Co kdyby takhle vyvedl něco Trautenbergovi? Však on se mu nadělal neřádstva a pokoje nedá.
1: Krakonoš vyklepal fajfku, sloupl z březového pařezu kůru, přivolal havrana, vytrhl mu ten nejdelší brk a začal sepisovat vznešené psaní. Potom tu kůru, co byla k nerozeznání, od vzácného pergamenu stočil do ruličky, převázal duhovou mašlí, zapečetil borovou smůlou a podal ji sojce.
2: Tohle doneseš k Trautenbergovi, ale ať tě přitom živá duše nevidí.
1: Zaplať pámbu, do večera mám pokoj. Milost pán spí jako o půlnoci, Kuba s Hajným šli na pařezy, můžu se dát do práce. Moc li pak chybí do Vánoc. Kubíčkovi vyšiju sváteční košily. Hajnej potřebuje tlustý ponožky. Chudák stará, už je mu pořád zima od nohou. U pánského dvora můj kubíček.
0: A že bylo ve stavení ticho jako v prázdné kapličce, začala si prospěvovat, aby na ní nepřišla úzkost. Sojka letí a merčí. Kuba s Hajným vezou na trakaři pařes jako stodola, Anče sedí u vyšívání, Trautenberg chrápe v křesle a okno zapomněla Anče dovřít, jak ji Trautenberg u oběda sekýroval. I protáhla se sojka škvírkou jako pšic, z lehínka pustila psaní na stůl a frrrr. Hledejte ji v povětří.
1: Trautenberg spí, pochrupuje, chvíle mi sebou škubne, asi má z těžkýho jídla divoké sny. Ale jak na něj táhne od okna, probudí se, otevře jedno oko, kouká, otevře druhé, na stole leží dopis s baronskou pečetí.
3: Anče, Kubo, Hajnej, Himmel, Herrgott, kde jste kdo? To si mám vykřičet plíce?
0: Anči ten rámus přetrhl písničku v půli verše a vyšívání v prostřed kvítku. Kuba s Hajným pustili trakař i s pařezem a všichni letí jako k ohni.
3: Odkud se sem dostalo psaní s baronskou pečetí?
4: Jak to máme vědět, milost pane? Hnal jste nás do lesa na pařezy, ani jsme oběd nedojedli.
1: U mě se žádnej poselák nezastavoval. A jestli ho někdo propás, milost pane, tak asi ten, komu přišel do setnice.
3: Co si to dovoluješ, osobo drzá? Himmel, Herrgott, Donner, Wetter, Kruzeis, Element, čert mi byl dlužen takovouhle čelátku. Spolech na ně není a ještě budou odmlouvat.
4: Třeba vás ten poselák nechtěl budit. On někdo bývá na náhlý probuzení háklivej.
5: A možná to není nic důležitýho, prosím pěkně, když to nechal jen tak na stole.
3: Melčet! Baronský psaní je vždycky důležitý.
1: Snad, aby se milost pán ráčil do toho psaní podívat skrz tu důležitost.
0: Trautenberg, jak ho zvědavost poháněla, ani na Anče nevyštěkl, ať si nechá svý rady. Zvedl baronské psaní jako svátost, odstřihl pečeť a začal číst.
1: Přečte první řádku, tvář se mu jasní. Přečte druhou, září jak měsíček v úplňku. Dočte, nadme se jako kohout před hejnem slepic. Koukne na obraz svýho pradědečka, aby poslouchal, jaké cti se jeho potomku dostává, a pak znova čte jako skazatelný.
3: Milý a vzácný pane Strautenberka, hodlám oplatit vaši milou návštěvu. Milou návštěvu a přijedu k vám v neděli k polednímu. Jan Johann Baron ve Štěpanicích. No?
1: Mamkote.
0: No? To je prosím s dovolením milost, pane, veliká čest.
1: A my máme spíš vymetanou jako po velkým gruntování.
0: Ale s tímhle si Trautenberg hlavu neláme a rozkazy jen prší.
3: Anče, zabít krocana, dvě kuřata a slepici na polívku, napéct koláče, třenou bábovku a svatojanský perník. Kubo, nachytat pstruji v potoce a kapry v tůni. Hajnej, namazat branku, zamést dvůr a vysypat cestu čerstvým pískem, odevrat až na kraj panství. Nestát, nekoukat, dělat.
1: A tak se vařilo, peklo a smažilo, smíčilo a uklízelo, běhalo a skákalo. A Trautenberg si od rána do večera sumíroval jednu řeč na uvítání, druhou na přípitek, aby vypadal nobl a vznešeně.
0: Anče si musela narychlo spíchnout krajkový čepeček, Kuba obléknout kabát, polokají Trautenbergova milost dědečka a Hajný dostal na parádní mundur, knoflíky z paroží a za klobouk kohoutí péro.
3: Kubo, vylez na hrušku! Až uvidíš baronský kočár, mávni. Hajnej, až Kuba mávne střílet jako o manévrech a všichni křičet sláva,
6: sláva,
3: sláva. Teď ne, krucaj z element. Himmel, Herrgott, Bůh!
6: Sláva, sláva, panu baronu.
0: Všichni křičí jako o život. Hajný pálí z obou laufů, až se sype omítka. Anče celá zrůžovělá, dělá pukrlata, jako by od jak živa sloužila u samého císař pána. A Trautenberg se klaní, co jen mu břicho dovolí, nohou dozadu šoupe. Má to zavznešený mors.
3: Jaká čest pro mne vzácný, pane sousede. Račte se laskavě posadit. Anče, Kubo, nosit na stůl, Hajnej, nalejvat.

0: Zdraví, pane Strandberka, že jsme se tak sešli, ale nejdříve bych s vámi rád projednal jednu důležitou věc.
1: Zmizte.
2: Zmizeli, ale dveře nedovřeli. Uši tisknou ke škvíře, až jim modrají.
0: Milý pane sousede, už se mi to krakonošovo komando zatraceně zajídá. Každou zimu mi nafouká půl zámku, že nemůžu na krok. Na jaře vytopí kůlnu i z kočáry a když si v létě vyjedu, můžu vsadit svou dragounskou šavli, že mi hromem splaší koně.
1: Trautenberkovi zní ta řeč jako kůry andělské. Horlivě přikivuje, až se mu všechny brady klepou a honem spěchá se svým přidánkem.
3: No, já si s ním taky užiju. Když suším seno, spustíš plách. Ožních mi vítr sporáží panáky na poli. Všechnu zvěř mi z revíru odlákal a čelátku proti mě ponouká.
0: Oh.
3: Ano. Ale co můžu dělat? On je samé čáry. Člověk je proti němu úplně bezmocný.
0: Sám ano, ale regiment vojáků a vykouříme ho z těch jeho krkonoš jedna radost. Však proto jsem taky za vámi přišel, sousede.
2: Teprve teď Trautenberkovi dochází, že ta slavná návštěva není jen tak, že za tu čest bude muset platit, sáhnout do truhlice.
3: Sousede, jasnosti, kde bych já vzal regiment vojáků? Vždyť já mám všeho všudy jednoho pacholka, jednoho hajnýho a flinty akorát na veverky.
0: Ale to jste mě špatně pochopil, příteli. Já přece po vás nechci vojáky. Přišel jsem vás požádat, jestli můj regiment může přejít přes vaši louku. Odtamtud je nejlepší cesta do Krakonošova. Zadarmo by to nebylo. Mám známosti u císařského dvora. Mohl by z toho koukat i hraběcí titul.
1: Hraběcí titul. Trautenberg má v krku sucho. Před očima červeno. A v tom červenu vidí erb s hraběcí korunkou.
3: Ale to se rozumí samo sebou, milý pane sousede. O kus louky nejde a hraběcí titul, říkáte?
0: No ano, a pár pěkných kop stříbrňáků navrch.
3: Pár kop stříbrňáků? Sousede, jasnosti, na to si musíme připít. Vykouříme Krakonoše a já budu hrabě.
2: V tu chvíli se udělala tma jako v pytli. A když jí rozčísl klikatý blesk, stojí uprostřed setnice Krakonoš v celý svý krakonošský parádě. Mamko, Kubíčku, vždyť je to jemnost pán Krakonoš.
4: Tak ty, Trautenbergu, budeš proti mně posílat regiment?
3: Já ne. To štěpanický baron.
4: Ty by ses proti mně spojil třeba s čertem. Dobře se podívej, s kým jsi připíjel, že mě vykouříte z mých hor, zahraběcí titul a pár kop stříbrňáků.
0: Ale to se rozumí samo sebou, milý pane sousede, o kus louky nejde, že?
5: Teď už Trautenberg ví, že štěpanický baron a Krakonoš jsou jedna a táž osoba. Ale neví, jak z té šlamastiky. Ze samého strachu a také zklamání, že mu uletěla hraběcí korunka i s kopami stříbrňáků, začne vyčítat.
3: Tohle ty mě, Krakonoši? Já kvůli tobě půl hospodářství vymlátil, čelátka práci zanedbala jen, abychom tě, jak se patří, uctili. A ty na mě s takovou maškarou?
4: Kvůli mně? Snad kvůli štěpanickému baronovi?
3: Krakonoši, sousede, Jsme lidé chybující, každý občas šlápne vedle správný cestičky. No, na. Co jsme si, to jsme si, když už máme tolik nachystáno.
4: No, ale jen abych neurazil kuchařku.
2: Jak živo nebyly na stole tak rychle mísy, pekáče, ošatky, džbány. Slepičí polívka, kuřata a la bažant, nadívaný krocan, pstruh na másle a kapr na modro, brusinky zavařené i nakládané, hříbky na kyselo. Trautenberka v turánu přešel všechen strach. Oklepá se jako zmoklý pes. Sliny se mu zbíhají, už lžící nabírá slepičí polívku, ale nemá se křičet hop, dokud je jeden patava na břehu.
4: Pomalu, pomalu, Trautenberku. Tak lacino z toho zas nevídeš. Všichni se dřeli a ty si poroučel. Tak teď budeš všechny obsluhovat a dostaneš, až co zbyde. Aničko, Kubo, hajdej ke stolu, ať z té vzácný návštěvy taky něco máte.
5: Nejdřív se ostýchali, pak sedli jen na krajíček židle. Ale jak Trautenberg nandával na talíře, naléval do pohárů, do těch parádních, pomilost pantátovi, usadili se jako doma a jedli a pili. Vždyť kdy pak se jim takováhle příležitost nahodí? A Trautenberg si ještě dlouho potom, když mu přišlo podívat se na Štěpanickou stranu, odplivoval. Jakoby za všechno opravdu mohl Štěpanický baron.
2: Co měl dělat? Ulevit si musel a na Krakonošovo si plivnout netroufal. Co kdyby mu to Krakonoš vrátil i z úroky? Inu, podle sebe jsou

0: Biggy, Biggy, pojď sem ke mně. Já jsem našel v jedné knížce od pana Hrubína takovou krásnou básničku.
1: V téhleté.
0: Jo. A já bych ti moc chtěl přečíst.
1: Je, tady je na obrázku prasátko.
0: No, ono se to taky jmenuje, prasátko.
1: Tak čti. Mhm.
0: Stůj, prasátko, líbíš se mi?
1: Já.
0: Proč pak pořád riješ v zemi? Kdybys v zemi nerylo, víc by se s nám líbilo.
1: No.
0: Jak bys bylo roztomilé, celé jako z cukru bílé. Kdybys v ní však nerylo, prasátkem bys nebylo. Tak ještě jednou a pomalu, jo? Prasátko. Stůj, prasátko, líbíš se mi?
1: Stůj, prasátko, líbíš se mi?
0: Proč pak pořád ryješ v zemi?
1: Proč pak pořád ryješ v zemi?
0: Kdybys v zemi nerylo?
1: Kdybys v zemi nerylo?
0: Víc by se s nám líbilo.
1: Víc by se s nám líbilo.
0: Jak bys bylo roztomilé?
1: Jak bys bylo roztomilé?
0: Celé jako z cukru bílé.
1: Celé jako z cukru bílé.
0: Kdybys v ní však nerylo?
1: Kdybys v ní však nerylo?
0: Prasátkem bys nebylo.
1: Prasátkem bys nebylo.
0: Tak to bylo pro tebe.
1: Děkuju.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.

0: Bonifác a bratránci. Byl jednou jeden cirkus plný pilin a muzikantů a v tom cirkuse měli lva Bonifáce. Byl to velice slušný lev, takový dobrák, samá ochota, nic se mu nemuselo říkat dvakrát, představení nikdy nepokazil a tak ředitel cirkusu často říkával ostatním lvům: z Bonifáce byste si měli vzít příklad, je to vzorný lev. Děti ho měli rádi, psali mu dopisy: milý Bonifáci, nemohu na tebe zapomenout. A mohli se utleskat, když chodil po rukou, cvičil prostná a dělal hvězdice, což dokáže málo který lev. Opakovat, opakovat, volali chlapečkové a holčičky a Bonifác, ten dobrák, dělal hvězdice, cvičil prostná a chodil po rukou do nekonečna a ještě se přitom usmíval. Ředitel cirkusu si s Bonifácem dobře rozuměl, chodíval s ním na procházku a kupoval mu v ovocnářství banány, které měl Bonifác moc rád. Jednou tak spolu jdou po městě, je krásné letní dopoledne, všude plno dětí a Bonifác povídá: co to, že je na ulici tolik dětí? Jak to, že nejsou ve škole? Proč by byli ve škole, říká ředitel. Je léto, mají přece prázdniny. Prázdniny, vzdychne Bonifác. Já ještě nikdy prázdniny neměl. A ředitel jde, chvíli mlčí a pak povídá: no dobrá, jsi vzorný lev, dejme tomu, že bych tě poslal na prázdniny. Ale kam bys, prosím tě, jel? Kam jinom než k babičce, povídá Bonifác. To je přece jasné. Podívejme se, myslí si ředitel. Zapomněl jsem, že i lvy mají babičky, a tak řekne: dobrá, jeď si, ale 1. září ať si zpátky. A Bonifác se může radosti zbláznit, s něčím takovým vůbec nepočítal. Prázdniny jsou prázdniny, co může být krásnějšího? Řekne tedy řediteli: děkuji, udělal jste mi velkou radost. A běží si zabalit kufr, koupit lístek do Afriky a nějaký dárek pro babičku. V obchodním domě je lidí jako much, ale když se u pultu objeví lev, všichni mu udělají místo a prodavač se ptá, co si račte přát, kartáč na hřívu nebo pastu na ty nádherné zuby. Ani hřeben, ani pastu, řekne lev Bonifác. Jedu na prázdniny k babičce a chci koupit dárek. Rozumím, rozumím, kývne prodavač a zamyslí se. Mohl by to být vlněný šál, bačkory nebo brýle. Na co šál a na co bačkory, diví se Bonifác. V Africe je přece horko, jak jste se učil zeměpis, ale brýle, to by šlo. Myslel jste brýle proti slunci, že ano? Ovšem, řekne prodavač, ale měl bych tady ještě tohle. A vytáhne zelený župan. Je na něm všechno možné. 4 lístky a kapradí a růže a babočky admirálové. Je to župan, jaký se hned tak nevidí. Pravý župan pro starou lvici. A Bonifáce nerozmýšlí, koupí ho a jde na nádraží. A pak jede vlakem, dívá se z okna na domky a na zahrádky, mává na děti a děti se dívají a myslí si: hele, stěhuje se cirkus. A vůbec je nenapadne, že to nejede cirkus, ale jeden šťastný lev, který cestuje jen tak na prázdniny k babičce. A potom jede lodí, hází rohlíky žralokům, opaluje se na palubě a myslí na to, jak to bude krásné, až se bude chodit koupat, až nebude mít žádné představení ani odpoledne, ani večer, jak se každý den krásně vyspí a bude jíst banány a povídat si s babičkou. A jak tak přemýšlí, loď zastaví, někdo volá: Afrika, vystupovat, ale v Bonifáci je doma. Všechno je tu trochu jinačí, myslí si. Tady jsme si hrávali s pankrácem a servácem a teď je tady trafika. A jde po cestičce mezi stromy hustým pralesem, Kufr je těžký, říká si, už abych tam byl, ale nakonec se přece dočká. Vidí v dálce zahrádku a na zahrádce starou lvici v houpací židli. Jde tedy tichounce po špičkách, jak dovedou chodit jenom lvi, a pak udělá bav, ale pořádně. Babička se otočí, spráskne pracky a řekne: jsi to ty? Jsi to vůbec ty, Bonifáci? Ani bych tě nepoznal, kde se tady bereš? A oba mají ohromnou radost. Bonifác vybalí dárky, babička si nasadí brýle a oblékne župan. Vypadá krásně, vypadá jako lvice, která kouká z růží a čtyřlístků. Moc jí to sluší a říká: no ne, s tím se musím pochlubit. A volá na všechny strany hlasitě jako stará lvice: pojďte se podívat, přijel Bonifác a přivez mi nádherný župan a brejle. A než bys řekl švec, je tady nejmín 200 lvů, samý příbuzní, strýčci a tetičky a plno docela maličkých bratránků, plno docela maličkých legračních lvíčků, a všichni vítají Bonifáce, prohlížejí si brýle a župan a ptají se, co je tohle a co je tamto, a ukazují na květiny a motýly. A Bonifác říká: to jsou čtyřlístky a kapradí a růže a babočky admirálové, tohle v Africe není, přivez jsem to z ciziny, kde jsou cirkusy a obchodní domy. A co tam, prosím tě, Bonifáce, děláš? Ptá se jeden lev přes druhého, protože to všechny opravdu zajímá. A Bonifác jim vykládá, že chodí po rukou, cvičí prostná a dělá hvězdice. A protože lvi koukají a nevědí, o čem je řeč, tak jim hned jednu takovou hvězdici ukáže. A lvům lezou oči z důlků, v životě nic takového neviděli, říkají si: to není možné, to není samo sebou, tohle přece dokáže málo který lev. A malí bratránci volají: opakovat, opakovat, výborně, my chceme ještě. A mohou se utleskat, a Bonifác, když vidí ty maličké legrační bratránky, jak je to baví, jak se smějí, jak jsou celý pryč, dělá hvězdice znovu a znovu, chodí po rukou a cvičí prostná, a malí bratránci vůbec nechtějí spát a ráno jsou tu zas. A tak Bonifác, ten dobrák, má představení od rána do večera, nemá čas ani na koupání, ani na banány a myslí si, nedá se nic dělat, prázdniny, neprázdniny, jsem vzorný cirkusový lev, a tak se usmívá, jak umí nejlíp, a malí bratránci tleskají znovu a znovu a mezi sebou si říkají: budeme mu posílat dopisy, jak se nám to líbilo. Jo, jo, jo. Jen co se ve škole naučíme psát.
1: Ptáček v kleci a netopír. Byl jednou jeden ptáček, který žil v lese. Celý den zpíval a jeho píseň se nesla lesem. Ptáčník se rozhodl, že ho chytí do sítě a draze ho prodá. Ptáček do sítě vlétl a byl chycen. Ptáčník ho prodal muži, který žil v domku. Muž dal zpívajícího ptáčka do klece, zavěšené venku, přímo před oknem. Překvapilo ho, že ptáček za celý den nezaspíval. Zpíval jen v noci, když jiní ptáci spali. Divoké tvory žijící poblíž také zajímalo, proč tomu tak je. Požádali netopíra, aby to vypátral. Netopír ve dne spal, zavěšen na trámu, ale v noci, kdy ptáček v kleci zpíval, vylétal. Netopír přiletěl k ptáčkově kleci a zeptal se ho: proč zpíváš v noci namísto ve dne?
2: ptáčník mě chytil, protože jsem ho k sobě přilákal zpěvem za dne,
1: vysvětloval ptáček smutně.
2: Protože jsem zpíval ve dne, ztratil jsem svobodu. Teď zpívám jen v nočních hodinách. To je trochu pozdě,
1: řekl netopír ptáčkovi.
2: Kdybys na to myslel, když jsi byl volný, nebyl bys chycen.
1: Naučení? Je pozdě plakat nad rozlitým mlékem.

0: Petře, na pravé straně je lampička, rozsvítí, já se bojím, žadoní Honzík, který se v noci probudil. Petr na to.
1: A jak mám, prosím tě, ve tmě poznat, kde mám pravou stranu?
2: No přece napravo.
3: Pane Spejble, jak myslíte, že bych mohla namalovat sluníčko? Myslíte, že bych ho mohla namalovat v klobouku? Že bych ho mohla namalovat v klobouku?
4: Samozřejmě.
3: Ano?
4: Můžeš si na to vzít, Máničko, klobouk, rádiovku nebo čepec, to je jedno.
3: Já si nevezmu ani klobouk, ani čepec. To sluníčko chci namalovat tak, že bude mít klobouk. Může se to, pane Spejble?
4: To se ví, že ano. Sluníčko můžeš namalovat třeba v pumpkách.
5: Ovšem ve skutečnosti slunce klobouk nenosí, že ne, tati? A pumpky teprv ne.
4: Pochopitelně, že ne. Co pak by mohlo slunce nosit klobouk?
3: Ona by se mu potila hlava, vidíte?
4: Ale hlava by se mu nepotila, jenomže je moc veliké.
5: Kdo?
4: Slunce.
3: Jak to veliké?
4: No víš, jak je velké takové slunce, Máničko?
3: Vím.
4: No tak, no to si neumíš ani představit.
5: To by se nám ani nevešlo do kredence, víš, tati?
4: Do kredence, do kredence. To je tak obrovité, že by se nevešlo ani na zem.
3: No, hledá, že bychom tu kredenc odšoupli tamhle do rohu, vidíte?
4: Ani kdybychom ji odšoupli k Brdíčkovům. Vždyť povídám, že by se nevešlo ani na zem. Na země kouli, takový je to kus.
5: Ono není celé?
4: Kdo?
3: To slunce.
4: Slunce je celé, proč by nebylo celé?
5: Jsi říkal, že je to kus?
4: Protože je tak obrovské.
3: No, to by ani nestačilo tu kredenc odšoupnout, víte, pane Spejble, to by se muselo...
4: Ale kredenc, pořád o kredenc nejde, že ano. Jde o to, abyste pochopili, jak nepředstavitelně velké je takové slunce. Z jediného slunce by se dalo nakrájet, víte kolik?
3: Ne.
4: 300 tisíc zeměkoulí.
5: Z jednoho slunce, tati?
4: Samozřejmě, 300 tisíc zeměkoulí by se dalo nakrájet.
3: Jenomže by to byly kostky, jenomže by nebyly kulaté, že ne, pane Spejble?
4: Kdo by nebyl kulatej?
5: Zeměkoule, protože koule nejdou ukrojit. Kdyby si jich nakrájel ze slunce 300 tisíc, museli by být hranatej, že ano?
4: A ty jsi taky hranatej. Mně nejde o krájení nebo o kostky ani o čtverečky. Mně jde o to, abyste si zapamatovali to číslo těch 300 tisíc.
5: Ano, tati.
4: No, konečně.
3: A na které z těch 300 tisíc zemí by byla naše kredenc, pane Spejble?
4: Pořád na téhle témáničko. Kredenc je vedlejší. Důležité je, abyste měli představu o sluneční soustavě, že ano?
3: A kdyby sluníčko bylo přece jen malinké?
4: No tak co?
3: No, kdyby se vám vyšlo třeba pod stůl?
4: No tak by se vyšlo pod stůl, že ano? Nebo co jako?
5: Jak by pak byla velká země koule?
3: No?
4: Ta? Ta by byla mrňavá.
3: Asi jako ostříhaná kočka, pane Spejble.
4: Ještě o hodně menší.
3: Jako budík.
4: Kde pak budík? Ta by byla jako hrášek.
3: Jejde.
5: Takže by to nešlo, vej, tati.
4: Co by nešlo? Kdyby se slunce mělo vejít pod stůl, tak by země musela být velká jenom jako hrášek. To by muselo jít.
3: Jenomže pak by se na ní nevešla ta naše kredenc. No že ne, pane Spejble.
4: Podívejte se, vy jste dneska oba v tak špatné kondici, že bude nejlíp, když se seberete a půjdete na vzduch.
5: Ale nám se nechce, tati.
3: No, já jsem chtěla ještě namalovat to sluníčko v klobouku.
4: Tak ho, Mančko, namaluj zítra. Můžeš si ho namalovat v klobouku, v županu nebo v pantoflík, jak chceš.
5: Ale hlavně, aby se vešlo tatuldovi do kredence.
3: Ha, ha.

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
0: Ahoj děti, tady je Figy, já se vám hlásím s Hankou Kynichovou. Ahoj Hanko.
2: A já vás taky děti zdravím, samozřejmě tebe Figy taky.
0: Ahoj.
2: Prosím tě, jak se máš?
0: Já se mám dobře.
2: A myslíš si, že bych tě mohla něco naučit, respektive přes tebe to naučit naše děti? Víš, čeho jsem si totiž všimla? Ty naše děti mají velmi špatné držení těla. Je to asi tím, že třeba málo sportují, anebo je to prostě nikdo nenaučil. Figy, chodil někdo z tvých kamarádů třeba na balet, nebo na gymnastiku, nebo třeba na různou pohybovou průpravu, protože tam to všechno můžou učitelé ty děti naučit.
0: Honko, já mám kamaráda Vojtu. Vojta je kocour.
2: Ano.
0: S Vojtou se nedá nikdy vyhrát, když se závodí.
2: To bude asi tím, že on má správné držení těla, protože když umí ovládat všechny svaly na svém těle, tak se mu líb běhá, dělá kotoul, leze se mu na stromy, může tě škádlit, může tě nějakým způsobem vždycky prostě předběhnout. A já bych chtěla, Figy, aby se ti to taky podařilo. Proto já ti teď vybavím pár informacemi.
0: Dobře.
2: A to samé uděláme i u našich dětí. Takže děti, správné držení těla začíná od postoje našich chodidel. Dáme je mírně od sebe.
0: Ano.
2: Mhm. Pokrčíme kolena.
0: Ano.
2: Lehce podsadíme pánev. Náš vystrčený zadeček dáme dopředu. A takovou houpačku si s ním uděláme.
0: Takže já se chytím za ocásek.
2: Za zadek a podsadíš ho dopředu.
0: A šoupnu si ocásek vlastně
2: dopředu.
0: Skoro pod příško.
2: Tak, takže teď už máme srovnáno spodní část těla. A jdeme od pasu nahoru. Narovnáme se. Musíme u toho samozřejmě zatáhnout bříško dovnitř. A už nám zůstávají jenom ramena. Ramena nejdříve vytáhneme k uším. A teď je prudce pustíme dolů. Tak. Táhneme je za dlaněmi dolů a hlavu naopak za provázek jakoby nahoru. Takže možná vám to připadá takové kostrbaté, takže lehce ubereme z toho napětí. A pokud máme zpevněné hýždové svalstvo, tak je to, čemu se dá říct, že stojíme rovně.
0: Zpevněné hýždové znamená, že ty dvě půlky jdou k sobě?
2: Přesně tak. A teď, když budeme trošinku přes hlavu vnímat naše svaly, tak já cítím, jak mám pevný přední sval na noze. Mám taky pevný zadní sval, těsně pod zadečkem. Mám taky pevný úplně svůj hýžďový sval, tedy zadek. A také, když si stáhnu na bříško, tak je v napětí. Není tam žádný povolený vak. A když bych si sáhla na svá ramena, tak je měla mít taky v lehkém napětí. A pokud toto se nám děti podaří a budeme na to myslet, třeba když stojíme na zastávce a čekáme na tramvaj nebo na autobus, tak trénujeme tento správný postoj.
0: Hanko, víš, jak si připadám? Já si připadám jako stromeček, který má kořeny v zemi, ty jdou z nožiček a hlavičkou, jako kdybych tlačil proti sluníčko.
2: A Zal, napadá mě zeptat se tě, je ti v tom dobře?
0: Je to prýma.
2: Tak jo, takže když už to cítí Figy, tak děti, pojďme ještě jednou, pokud vám nějaký povel vypadnul z hlavy, já ještě jednou vezmu, jak se můžeme správně postavit, když budeme třeba stát někde ve frontě. Nohy máme mírně od sebe. Lehce pokrčená kolena, sáhneme si rukama na náš zadek a postavíme ho lehce dopředu, posuneme ho lehce dopředu.
0: Ocásek pod bříško, šup!
2: Ano, sáhněte si na bříško, jestli je pevné. Vyvězte obě své ruce, vytáhněte ramena k uším, nadechněte se a s výdechem ty ramena pustíte dolů. Tak, táhneme hlavu nahoru. A to je krásné se podívat na to, jak je Figy rovný a přesně tak si teď představuju vás doma, jak stojíte rovně.
0: Honko, nemám bříško, někam zmizelo.
2: Někam zmizelo, protože ty jsi

0: ke svému nejmilejšímu bratrovi, který se jmenoval Krex. Měl hnízdo na starém jilmu na břehu kachního rybníčku. Jeho žena už sice nakladla vajíčka, ale ještě je nevyseděla. Když se tentokrát Abraxas vracel z návštěvy u Krexů, viděla na něm malá čarodějnice, že něco není v pořádku, a ptala se ho: stalo se něco tvému bratru Krexovi?
1: O, naštěstí ještě ne, odpověděl Abraxas, ale bratr i jeho žena mají veliké starosti. Už několik dní se tam v kraji potloukají dva kluci, lezou na všechny stromy a vybírají hnízda. Předevčírem prý vyplenili kosí hnízdo a včera hnízdo jednoho stráčího páru. Jestli to takhle půjde dál, dojde dřív nebo později i na jejich hnízdo.
0: Malá čarodějnice však řekla:
2: Abraxasi, tvůj bratr Krex vůbec nemusí mít starost. Leď zpátky a vyřiď mu, ať mi přiletí povědět, až ti kluci polezou k němu na jilm. Pomohu mu od těch darebáků.
0: Uplynulo několik dní a nic se nedělo, ale jednou ke konci týdne přiletěl bez dechu bratr Krex.
3: Jsou tam, krákal už zdaleka. Pojď rychle, malá čarodějnice, než bude pozdě.
0: Oba kluci už mezi tím vylezli vysoko na jilm. Skoro už dosáhli na havraní hnízdo. Havranice seděla na vejcích a celá se třásla.
2: Hej, vy tam,
0: volala malá čarodějnice.
2: I hned slezte dolů.
0: Kluci se nejprve lekli, ale potom zjistili, že na ně volá nějaká malá holka, a jeden z uličníků vyplázl jazyk a druhý na ní udělal dlouhý nos.
2: Tak dobře, tak vy tak,
0: řekla malá čarodějnice a přičarovala oba lupiče hnízd pevně ke stromu. Zůstali přilepeni tam, kde právě byli. A teď se do nich Abraxas a manželé Krexovi pustili zobáky. Zoufalí zloději vajíček se dali do křiku. Volali o pomoc tak hlasitě, že se ke kachnímu rybníčku seběhla polovička vesnice. Co pak se to děje? Ptali se polekaní lidé.
4: Ale to je přece Béďa Krejčích a Pepek Ševců. Snad nechtěli vybrat havraní hnízdo. No to se jim dobře stalo.
0: Nikdo je nepolitoval. Lidé se jen divili, že Béďa s Pepkem nevzali do zaječích.
5: No tak polezte už dolů, vy dva hrdinové, volali.
6: My nemůžeme,
0: naříkal Pepek Ševců, a Béďa Krejčích brečel.
6: My jsme přirostli, nejde to.
0: Celá věc skončila tím, že museli vyrukovat hasiči. Přistavili ke stromu vysoké žebříky a snesli oba výtečníky dolů. To se ovšem podařilo jen proto, že malá čarodějnice Béďu a Pepka zrovna v pravou chvíli zase odčarovala.
7: Tiki kalendář! Dnes je 12. května, to trtá!
8: A svátek má Pankrác.
7: Jméno Pankrác pochází z latiny, znamená všemocný. Pankrác je také prvním z takzvaných ledových mužů. A to jsou?
8: Pankrác,
7: Servác
8: a Bonifác.
7: Všichni tři mají svátek hned po sobě. Říká se,
8: že Pankrác, Servác a Bonifác, ledoví bratři,
7: přinesou chladno, jak se patří. Na začátku května se většinou výrazně ochladí. No a tak vzniklo tohle staré pořekadlo. Pankrácům přejeme všechno nejlepší.
9: Jednou se potkalo štěstí s rozumem na nějaké lávce. Vyhni se mi,

řekl Štěstí. Rozum byl tehdy ještě neskušený, nevěděl, kdo komu se má vyhýbat. I řekl, proč bych já se ti vyhýbal? Nejsi ty lepší než já. Lepší je ten, odpovědělo Štěstí, kdo více dokáže. Vidíš tam toho selského synka, co v poli oře? Vejdi do něho. A pochodili s tebou lépe, nežli se mnou, budu se ti pokaždé slušně z cesty vyhýbat, kdy a kdekoliv se potkáme. Rozum k tomu svolil a vešel hned Oráčovi do hlavy. Jakmile Oráč ucítil, že má v hlavě rozum, začal rozumovat. Což musím já do smrti za pluhem chodit? Vždyť mohu taky jinde a snáze Štěstí svého dojít. Nechal Orání, složil pluh a jel domů. Tatíku, povídá, nelíbí se mi to sedlačení. Budu se raději učit zahradníkem. Tatík řekl, což si se, Vaňku, pominul s rozumem? Ale pak se rozmyslil a povídá, no, když chceš, uč se s Pánem Bohem, dostane tu chalupu po mně tvůj bratr. Vaněk přišel o chalupu, ale nic na to nedbal. Šel a dal se ke královskému zahradníkovi do učení. Nemnoho mu zahradník ukazoval, za to tím více Vaněk chápal. Brzy potom ani zahradníka neposlouchal, jak má co dělat, a dělal všecko po svém. Nejprve se zahradník mrzel, ale pak, když viděl, že se mu všecko daří lépe, byl spokojen. Vidím, že máš více rozumu nežli já, řekl. A nechal pak už Vaňka zahradničit, jak sám chtěl. V nedlouhém čase zvelebil Vaněk zahradu tak, že král měl z ní veliké potěšení a často se v ní s paní královou a se svou jedinou dcerou procházel. Ta královská dcera byla pana velmi krásná, ale od svého 12. roku přestala mluvit. Nikdo od ní ani slova neslyšel. Král se proto velice rmoutil a dal rozhlásit, kdo dokáže, aby zas mluvila, bude jejím manželem. I hlásilo se mnoho mladých králů, knížat a jiných velkých pánů. Jeden po druhém, ale jak přišli, tak zas odešli. Žádnému se nepodařilo způsobit, aby promluvila. A proč bych já taky svoje štěstí neskusil? Pomyslil si Vaněk. Kdo ví, nepodařili se mi princeznu přivést k tomu, aby odpověděla, když se budu ptát. I dal se hned u krále ohlásit. Král se svými rádci ho dovedl do pokoje, kde jeho dcera zůstávala. Ta dcera měla pěkného pejska a měla jej velmi ráda, protože byl velice čiperný, porozuměl všemu, co chtěla mít. Když Vaněk s králem a s těmi rádci vstoupil do jejího pokoje, dělal, jako by té pany královské ani neviděl. Obrátil se k pejskovi a pojídá. Slyšel jsem, pejsku, že jsi velmi čiperný a jdu k tobě o radu. Byli jsme tři tovaryši. Jeden řezbář, druhý krejčí a já. Jednou jsme šli lesem a museli jsme v něm zůstat přes noc. Abychom před vlky byli bezpeční, udělali jsme oheň a umluvili jsme se, že jeden po druhém bude hlídat. Nejdříve hlídal řezbář a pro ukrácení chvíle si vzal špalík a vyřezal z něj pěknou panu. Když byla pana hotová, probudil krejčího, aby zas ten hlídal. Krejčí uviděl dřevěnou panu a ptal se, co to? Jak vidíš, řekl řezbář, byla mi dlouhá chvíle a vyřezal jsem ze špalíku panu. Bude-li tobě dlouhá chvíle, můžeš ji ošatit. Krejčí hned vyndal nůžky, jehlu a nit, střihl na šaty a dal se do šití. A když byly šaty hotovy, panu přistrojil. Potom zavolal na mě, abych já šel hlídat. I ptám se ho taky, co to má. Jak vidíš, řekl krejčí. Řezbáři byla dlouhá chvíle a vyřezal ze špalíku panu a já z dlouhé chvíle jsem ji ošatil.
A bude-li tobě taky dlouhá chvíle, můžeš ji naučit mluvit. I naučil jsem ji skutečně do rána mluvit. Ale ráno, když se moji tovaryši probudili, chtěl každý tu panu mít. Řezbář povídá, já ji udělal. Krejčí, já ji ošatil. A já jsem si taky svoje právo hájil. Pověz mi tedy, pejsku, komu z nás ta pana náleží? Pejsek mlčel, ale místo něho odpověděla dcera královská. Komu by jinému náležela než tobě? Co do řezbářovy pany bez života? Co do krejčího ošacení bez řeči? Ty jsi jí dal nejlepší dar, život a řeč, a proto právem tobě náleží. Sama si o sobě rozhodla, řekl Vaněk. I tobě já dal zase řeč a nový život, a proto mi taky právem náležíš. Tehdy řekl ten jeden královský rádce. Jeho milost královská dá tobě hojnou odměnu, že se ti podařilo jeho dceři rozvázat jazyk. Ale vzít si ji nemůžeš. Jsi prostého rodu. A král řekl, jsi prostého rodu, dám ti místo své dcery hojnou odměnu. Ale Vaněk nechtěl o žádné jiné odměně slyšet a řekl. Král bez výjimky slíbil, že kdo způsobí, aby dcera jeho zazmluvila, bude jejím manželem. Královské slovo je zákon a chce-li král, aby jiní jeho zákony ctili, musí je sám napřed dodržovat. A proto mi král musí svou dceru dát. Pochopové, svažte ho, volal ten rádce. Kdo praví, že něco král musí, uráží milost královskou a je hoden smrti. Vaše královská milost nech tě ráčí poručit, ať je ten zločinec mečem odpraven. A král řekl, ať je mečem popraven. I hned Vaňka svázali a vedli na popravu. Když přišli na popravní místo, už tam na ně čekalo štěstí. I řeklo tajně rozumu. Hle, jak ten člověk s tebou pochodil, má přijít až o hlavu. Ustup, ať já vejdu na tvé místo. Jakmile štěstí do Vaňka vstoupilo, přelomil se katový meč u samého jílce, jako by jej byl někdo přestřihl. A dříve, nežli mu zase přinesli jiný, přijel z města na koni trubač, vesele troubil a točil bílou korouhvičkou a za ním přijel pro Vaňka královský kočár. A to bylo tak. Královská dcera řekla potom doma otci, že Vaněk přece mluvil jen pravdu a že královské slovo se nemá rušit. A je-li Vaněk prostého rodu, že ho král snadno může udělat knížetem. A král řekl, máš pravdu, ať je knížetem. Pro Vaňka ihned poslali královský kočár a místo něho byl popraven ten rádce, který krále na Vaňka popudil. Když potom Vaněk a královská dcera jeli spolu od oddavek, nahodil se nějak na té cestě rozum. Sotva uviděl, že by se musel potkat se štěstím, sklopil hlavu a utíkal stranou. Od té doby prý rozum, kdykoliv se má potkat se štěstím, se mu zdaleka vyhýbá.

U jednoho kláštera, kde žijí jeptišky, byla moc veliká zahrada. Ty hodné paní v černých šatech pečovali o všechno živé a hodně na té zahradě pracovali, takže byla krásná, krásná, úžasná. Rostlo v ní spousta květin, keřů a stromů a vzadu za budovou byly taky záhonky se zeleninou, kterou jeptišky pěstovali a prodávali na trhu. Nebo si na ní pochutnávali sami. V zahradě patřil i trávník plný sedmi krásek. Někdy jim přišlo líto, že si na něm nemá kdo hrát. Stalo se to v červnu, kdy všechno kvete a voní. Jeptišky při své ranní práci našli na trávníku sedět děvčátko. Strašně vyděšenou holčičku, oči plné slz a strachu. Nejdřív na ní spustili z hurta. Kde ses tady vzala? Chceš nám zničit trávník? Nebo si přišla krást? Styď se! Holčička se usedavě rozplakala a schovala tvářičku do dlaní. No tak, snad nebude tak zle, ozvala se mírným tónem sestra Dulcinea. Nemusíš se nás bát, jen přestaň plakat a odpověz nám. Holčička statečně zvedla hlavu, sevřela v dlani natrhané sedmi krásky a hlesla, ty jsou pro maminku, je moc nemocná a potřebuje vitamíny. Tatínek říkal, že to je taková medicína, která roste ve všem, co je živé. V červeném a zeleném, žlutém i fialovém. Nechtěla jsem krást, ale u vás bylo tolik medicíny. A proč máte všechny černé šaty? To už pro zvědavost zapomněla na svůj strach a doširka otvírala oči. Ta je krásná a jak je milá a jak ráda má svou maminku, šeptali si jeptišky mezi sebou. Promluvila zase Dulcinea. Jak ti říkají? Jmenuju se Francesca, ale maminka mi říká Faninko, když jsem hodná, a Fan, když neposlouchám. A táta, ten vám... Francesca už zapomněla na trápení a vyprskla smíchy. Táta mi nejčastěji říká Fanny bláznivá. To jako, že jsem bláznivá holka. To třeba jednou, to jsem vám popadla na šeštěně. Tehdy byl Lulu ještě malinký. A točila jsem se s ním a točila... Až jsme spadli do veliké louže. A nebo jindy jsem vylezla na strom, abych viděla, jestli pro mě už jede princ. No a pak jsem spadla a to vám byla rána. A maminka mi pak musela zašívat šaty. A maminka... Holčičce se zase objevily v očích slzy. Užasle jeptišky úplně zapomněli na svoje denní povinnosti a jen zírali na to stvořeníčko, které nebylo určitě stvořené pro trápení a mělo v jedné chvíli na tváři žal i smích. Nevěděli si rady, co si počít s takovým objevem. Cítili však, že je to krásné a vůbec se nezlobili pro ten zdupaný trávník. Naopak, měli pocit, že je to tak správné, protože z jakého důvodu by tady vlastně jinak byl. Nedovedli pochopit, že až doteď na to nepřišli. Nakonec ty hodné jeptišky panince dali košík zeleniny pro maminku. Dali jí tam věci zelené, červené, fialové, všechno, co si paninka vybrala, protože si myslela, že to mamince pomůže. Ty sedmi krásky, ty jí dej radši do vázičky, to je taky léčivé. A hlavně brzo zase přijď, mávali za ní a šťastná Faninka běžela domů.
Od té doby si zvykla chodit do zahrady často. Maminka se už uzdravila, ale Faninka si ráda povídala s jeptiškami a ty vždycky ožily jejími příběhy. No to si neumíte představit, co se mi dneska zase stalo. Potkala jsem na ulici psa. No, ten byl určitě dvakrát tak veliký jako já. Koukal na mě takhle velikýma očima a povídá: počkej, jak můžeš vědět, co povídá pes? Zase už si vymýšlíš. Lhát se nemá. To já vlastně nevím, jestli mluvil, ale já jsem slyšela, jak říká: uděláš ještě krok a sežarujte, Francesco. Jak by takový pes mohl vědět, jak se jmenuješ? Pohoršovaly se jeptišky. Psi vědí mnohem víc, než si myslíme, řekla Faninka důležitě. Náš Lulu mi o tom vyprávěl, že... Tak a už je toho dost. Dneska si bláznivá, neposlušná, Fany. Holčička se rozplakala a utekla. Škoda, že jste ji okřikli, ozvala se Dulcinea. Mohli jsme se dovědět, co ten pes vlastně říkal. Ostatní se na ní otočili s udiveným pohledem. Faninka si do zahrady nechodila jenom povídat, ale učila se i pomáhat v zahradě. Nejraději se sestrou Dulcineou upečovala o záhonky zeleniny. Nezapomněla, jak pomohli její mamince, a do dneška jim byla vděčná. Se všemi si povídala, s květákem, kapustou, mrkvičkou, paprikami i celerem. Vypadalo to asi takhle. Tak, pane Okurka, zdá se, že už jste dost veliký, myslím, že vás utrhnu. Přál byste si asi raději salátovou úpravu než kyselou lázeň, že? Víte, pane květáku, proč si vás lidé nedávají do vázy, když tak krásně kvetete? Asi jenom nemají dost velké nádoby. Rozhodně, kdyby to záleželo na mě, tak bych vás vybrala za svatební květinu. Tedy, pokud byste samozřejmě souhlasil. Paní kapustová, tak krásně nařasená sukně a okousala vám ji housenka. Hned ji dám pryč. Já vím, pane Porchu, že se rád napijete. Jen si dopřejte. Vody je dost pro všechny. Takhle a podobně k ním mluvila a oni se snažili být co největší a nejkrásnější, aby je pak pochválila. Zahrada byla úrodná jako nikdy a jeptišky tak pomohly ještě mnoha nemocným. Pojď sem, paninko, zavolala Dulcinea. Dneska tě naučím, jak se rajčatům uštipují lístky, aby měla víc síly pro plody. Fanny přiklekla k záhonu a začala keříčky čistit. Najednou zbledla, protože ze záhonu se ozvalo: Auweis, necháš si toho štípání? Kdo to byl? To vy, pane rajče, omlouvám se, jestli vám to bylo nepříjemné, ale bylo to nutné, abyste měl víc síly. Povídali, že mu hráli. Chodíš tady kolem dokola, se všemi si povídáš, pro každého máš vlídné slovo, jenom mě pořád ignoruješ. Ignoruji? Úžasná paninka, jestli tím chcete říct, že si vás nevšímám, tak si uvědomte, že mě tu někteří potřebují víc. Vy tak silně voníte, že se k vám nepřiblíží ani muška, natož housenka. Po tyčce si ke sluníčku došpláte sám a právě na tenhle záhon nejvíc prší. Musím pomáhat těm, co to potřebují. Rajče bylo vsteky zelené a dokonce vyplázlo na Faninku jazyk.
když byla v zahradě příště, vzpomněla si na ně a šla se na ně podívat, aby mu udělala radost. Dobrý den, pane Rajče, jak se vám dnes daří? Doufám, že jste měl příjemný den. Rajče lehce zrůžovělo potěšením, ale stále bylo bledé. Co pak, že jste pořád takové zelené a nezaralé? Vždyť jste pořád na sluníčku a dávno už byste mělo být zralé. Rajče nad tou výtkou úplně zezelenalo vsteky. Ty jsi asi nikdy nebyla v zahraničí, jinak bys věděla, že některá rajčata se schválně udržují zelená, protože usilují o dlouhověkost, chtějí být konzervovaná, podobně jako okurky. A zase ten známý vypláznutý jazyk. O tom jsem slyšela, ale taky říkali, že do takového rajčete se předtím musí špendlíkem udělat spousta dírek. A to přece musí bolet. Řeklo rajče, ale znělo to trochu nejistě, protože podobné pověsti už zaslechlo taky. Nebudu tady poslouchat řeči nějaké hloupé holky. Já jsem se prostě nenarodil pro obyčejný kečup. A vůbec jdi si po svých. Faninka s pláčem vypravovala Dulčinej, jak zlé a vzteklé je to rajče. A taky ho ukázala. Nic si z toho nedělej. Prostě si ho nevšímej, když je takový vztekloun, jak říkáš. A si tady visí samo. Uběhly další měsíce a skoro všechna zelenina byla sklízená. Jenom to zelené rajče pořád viselo na své štopičce. Jednou strašně pršelo a Faninka nemohla najít své štěně, které se zaběhlo v zahradě. Celá mokrá se s ním nakonec skrčila u schodiště a únavou usnula. Druhý den měla velikou horečku a kašel. Jeptišky se střídali v návštěvách a Dulčina jí nosila jeden kompot za druhým, nakládanou zeleninu, džemy. Jenže tolik vitaminů, kolik holčička potřebovala, v nich nebylo. A čerstvá zelenina už taky ne. Ačkoliv vzpomněla si Dulčina a aspoň pro radost jí přinesu jedno červené rajčátko. Na záhonu našla toho starého vztekloona, jak jí ho tehdy Faninka ukázala. Bylo už trochu schlíplejší a stýskalo se mu po ostatních a po holčičce, která si s ním povídala. Tuhle její řeč od ní Dulčina a pochytila a tak to zkusila. Dobrý den, pane rajče, není vám tu už trochu chladno? No, to je dost, že to někoho napadlo. Vštaky jsem bez sebe, že se u mě nikdo nestará. Ani to děvče už sem nechodí. To se tak urazila? Dulčina mu vysvětlila, že holčička je v postýlce a moc potřebuje čerstvé vitamíny. Teď jste tu jediný, kdo jí může pomoci. Ovšem, budete-li chtít. Rajče v tu ránu zčervenalo pýchou nad svou důležitostí, ale i radostí, že Fanince pomůže. A pomohlo. Na jaře už byla zahrada zase plná holčičího štěbetání a nikdo se už nedivil jejímu vypravování o mluvících zvířátkách a věcech.

0: básnička. Šeptá srnec, šeptá srně.
1: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
0: A teď ještě jednou. Šeptá srnec, šeptá srně.
1: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
2: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Až do samého jitra sypal se sníh. Chaloupku pod lesem div nezavál až po střechu. Tu chaloupku, ve které žil stařeček, stařenka a makový mužíček. Co makový mužíček, makové miminko teprve. Makové miminko, které ještě neví o světě. Z komínu se kouří, v kamnech praská a pod peřinkou je mu teplo. To stařeček je už dávno vzhůru. Od samého rána sedí u stolu a... Co myslíte, že dělá? Netluče špačky vůbec ne. Vyřezává kolébku pro makové miminko.
1: Jen aby v ní nebyla makovému mužičkovi zima, stařečku.
2: Ale žádná zima mu nebude. Vždyť jsem pro něho udělal i teplonký pytel. Podívej se, v takovém fůsaku by mu nebylo zima, ani kdyby spal na ledě, stařenko.
1: Jaký pak fůsak, říká se nánožník. A tohle není nánožník. Vždyť je to palec z tvé rukavice. Jak to, že si uřízl prst z palčáku?
2: No, protože makovému miminku stačí. Protože je mu akorát. Dítě malinké.
1: To vím, že je malinké, ale ty jsi zkazil rukavici.
2: Ale až makové miminko vyroste, tak se palec zase přišije. Letos to nějak vydržím. Letos budu strkat palec do dlaně a on mi nenamrzne. Počkej, ukážu ti, jak je ten fusak makovému miminku akorát.
1: Nech makového mužička spát, vždyť ho vzbudíš.
2: Co by ho budil? Takhle vezmu makové nemluvňátko jemňonce do ruky a takhle pomaloučku strčíme ho do nánožníku a vůbec se přitom neprobudí.
1: Maminko svatokopecká, vždyť si tam strčil makové miminko obráceně.
2: Jak to obráceně?
1: Vždyť si ho strčil do fusaku hlavou dolů, vždyť se udusí.
0: Stařeček se polekal, honem vysypal makové miminko z pytle do dlaně a strčil je do nánožníku správně, nohama napřed. Jenže děťátko spustilo...
2: No, vždyť se tak moc nestalo. Zaspívám ti u kolébavku a budeš spinkat. Jak to začíná?
1: Co? Jak začíná?
2: No, jak začíná ta u kolébavka?
1: Ta začíná, letěla bělonká holubička.
2: Ale já nechci bělonkou holubičku, já chci tu druhou.
1: Žádná druhá holubička není, je akorát bělonka.
2: Není akorát bělonká holubička, je ještě ta druhá u kolébavka. Už to mám. Ajej, dádej, makové miminko, ajej, a spí. Dědeček z kolíba, děťátko spí.
1: Vždyť se tě bojí, vždyť zpíváš jako trakař. Tichom se musíš zpívat, musíš ho uspávat a ne ho budit.
2: Já?
1: No ovšem.
2: Já, že zpívám jako trakař? Tak já nebudu zpívat. Já mu zahraju tu kolébavku na půlky.
0: Stařeček si vzal kožíšek, beranici a dřevěnou lžíci a šel ven. Stařenka zatím uvnitř pšíkala makové miminko. Pod střechou visely krápníky jako z křišťálu. Dědoušek vzal dřevěnou lžíci a přejel s ní po střechýlí.
2: To ještě neplatí. Já si to nejdřív zkouším. Je to dost slyšet? Nemělo by se pootevřít okno?
1: To se ví, že je. Je to slyšet až moc.
2: Cože?
1: Že to stačí, že je to slyšet dost.
2: Dám se. Je to moje hraní dost slyšet. Jestli by se nemělo pootevřít okno.
1: Ticho! Počkej! Já jdu ven. To musíš tak křičet. Vždyť si makové miminko probudil.
2: No to je dobře. Aspoň ho zase uspím. Vrať se dovnitř a až to přehraju, tak mi zavolej, jestli je to slyšet i vevnitř. Kdyby to nebylo slyšet, tak bych trošku přitlačil.
1: Přitlačil. Dědek jeden takové nápady. No.
3: Už?
1: Už.
3: Jestli už mohu začít.
1: Ale vždyť povídám, že ano.
3: To neplatí. Já začnu ještě jednou.
1: Ale to je dobré.
3: Cože?
1: No, abys hrál dál.
3: Povídám, že to neplatí, že začnu ještě jednou.

0: To ještě neplatí. Já začnu ještě jednou.
1: Ale to je dobré, to nemusíš pořád začínat.
0: Povídám, že to zase neplatí, že jsem se překlep. Já už nehrál od minulé zimy a ono mi to nejde tak, jak by mi to mělo jít.

0: to platilo? Jenom, že to nebylo celé.
1: Co říkáš?
0: Že to nebylo celé, že to zahraju ještě celé a bude to platit.

0: Da wird's, hä? Da wird das Schlag.
1: Ah, das sind Orminulesi Mineral.
2: Já vím, že makový mužiček spí jako dudek.
3: Ale co stareček ve světnici nespatřil? Makové miminko nespalo jako dudek. Koukalo do stropu, broukalo a cumlalo si paleček u nohy. A u stolu spala stařenka, jako když ji do vody hodí. No jak by ne, když stařeček zahrál celičkou u kolébavku tak pěkně a bez chybičky.

0: Krakonošova pomsta. V jedné vesnici v Krkonoších žila Selka, daleko široko známá svou lakotou. Když přišel koledník na koledu, vyhnala ho. Žebráku nepodala chleba. Každého šidila, jak mohla. Ze všeho chtěla mít užitek. Stalo se jednou, že potřeboval jeden tkadlec mouku na polévku a doma nebylo ani prášku. Prosil ji jako sousedku o hrstku mouky, ale Selka se jen utrhla, že žebrákům nic nedává. Tu ten tkadlec se obrátil k horám a zavolal.
1: Krakonoše na vás, nelítostná osobo, Krakonoše! Slyšíš, dobrý duchu hor, slyšíš? Potrestej tu necitu!
0: Vítr zavál a tkalci se zdálo, že slyšel volat Krakonoše.
2: Pomohu! Pomohu!
0: Ale Selka se jen smála a mouku tkalci nedala. Stalo se potom brzy, že šla na trh do Jilemnice. V koši nesla tvaroh, máslo a vejce a těšila se, jak bude prodávat. Lacino nedá, to ne. Jde lesem a tu, kde se vzal, tu se vzal, kráčí proti ní starý člověk. Takový ohromný vousáč, na rameni pušku a v ruce pořádnou hůl. Povídá:
2: Kam pak, tetka, kam pak?
3: I do města, strejče. A co pak je vám do toho, kam jdu?
2: I chtěl bych něco ve městě koupit a je mi to tam daleko. Jsem starý člověk.
3: No, koupit bych vám to mohla.
0: Povídá Selka a už přemýšlí, jak dědu ošidí. Vousáč se na ní díval a povídá jí:
2: Tetko, vy prý nevěříte v Krakonoše. Co kdyby se tak najednou před vámi objevil? Nelekla byste se?
3: I nelekla,
0: povídá ta žena.
3: Zajedno, jsou to všecko poudačky. A kdyby opravdu byl, věděla bych si s ním rady. Co proto bych mu dala?
2: Ale, tak vy byste se ho nebála,
0: povídá ten starý.
2: Potřeboval bych ve městě cvočky do bot. Koupila byste mi je v Jilemnici. Mám hladké boty, špatně se mi to jde. Obejdu zatím revír a pak tu na vás na tom pařeze počkám.
0: Při té řeči jí podával 2 koruny. Tetka peníze popadla a že tedy mu ty cvočky ve městě koupí. Šla rychle, aby nemeškala čas, a počítala. Cvočků koupí jen za korunu, kde by takový starý chlap věděl, kolik jich má být. Ve městě vychválené zboží prodala a cvočků za korunu nesla v Kornoutu. Povídala si:
3: Takových cvočků. Polovinu jich má dědek dost. A tak si jich dobrou polovinu odsypala do dlaně. Tak tady máte, strejče.
0: Podávala mu cvočky v papírku. On se podívá a libuje si.
2: To jste hodná, tetka. Dobře jste to koupila. Za to vám musím stisknout ruku.
0: Ona byla ráda, že nepoznal, jak ho pořádně ošidila. Podala mu ruku, ale tu druhou, ve které nebyly cvočky. Tu ten vousáč na to.
2: Za tolik ochoty vám stisknu ještě tu druhou ruku.
0: Popadl ji za obě ruce a tak je tiskl a tiskl, až výskala, křičela, nadávala, prosila. Inu vždyť měla v jedné ty kradené cvočky.
2: Tak co? Budete ještě okrádat poctivé lidi? Budete pořád lakomá? Budete nadávat chudým?
0: Žena slibovala, že se polepší, jen aby ji pustil. Teprve, když se zapřisáhla, že ještě dnes dá chudým tkalcovským dětem vše, co za zboží utržila, a tomu chudákovi, kterému nepůjčila ani hrneček mouky, že dá celý pytel, tak ji pustil. Na rozloučenou jí řekl:
2: pamatujte si, takhle umí trestat krakonoš.
0: Letěla domů jako vítr, už aby byla hodně daleko od krakonoše. A tak musela ta lakomnice rozdat vše, co na trhu utržela. K večeru pak vezli k tomu chudobnému tkalci s mužem pytel mouky.

0: vtip.
1: Haló, volám vám ohledně toho hlídacího psa, co jsme od vás koupili. Můžete nám poradit, jak to máme zařídit, aby nás pustil domů?
0: Jo.
2: Musí ho vypnout.
0: Já kdybych byl hlídací prasátko,
1: no.
0: Já bych každého vítal.
3: Kdo jsi? Kdo jsi? A hleď mé, ty jsi můj poddaný. Já jsem král. Pojď blíž, ať tě lépe vidím.
4: Malý princ se díval, kam by si mohl sednout. Ale celá planeta byla pokryta hermelínovým pláštěm. Zůstal tedy stát. A protože byl unaven, zívl.
3: Zívat v přítomnosti krále se nesluší. Zakazuji ti to.
5: Byl jsem dlouho na cestě a nespal jsem.
3: Nařizuji, abys zíval. Nikoho jsem léta neviděl zívat.
5: Už nemohu. Už se mi nechce.
3: Tak ti nařizuji chvíle mi zívat a chvíle mi nezívat.
5: Mohu se posadit?
3: Nařizuji, aby se posadil.
5: Vaše veličenstvo, prosím o prominutí, že se ptám.
3: Nařizuji ti, aby se ptal.
5: A vaše veličenstvo, čemu vládnete?
3: Všemu.
5: Všemu?
3: Všemu, co vidíš.
5: A hvězdy vás poslouchají?
3: Ovšem, uposlechnou i hned. Nesnesu nekázeň.
5: Chtěl bych vidět západ slunce. Neříte slunce, aby zapadlo.
3: Budeš mít západ slunce.
5: A kdy to bude?
3: Vyžádám si ho. Počkám, až k tomu budou vhodné podmínky.
5: A kdy to bude?
3: Dnes večer. Ve 6:45. Uvidíš, jak jsou mé rozkazy plněny.
4: Malý princ zívl. Litoval, že byl tak unavený a přišel o západ slunce. A také už se trochu nudil.
5: Nemám tady už co dělat. Zase půjdu.
3: Neodcházej, neodcházej. Jmenuji tě ministrem.
5: A čeho?
3: Ministrem spravedlnosti.
5: Ale vždyť není koho soudit.
3: To se neví. Ještě jsem nevykonal objížďku po svém království. Jsem už starý, nemám místo pro kočár a chůze mě unavuje.
5: Ale já už všechno viděl. Tam na druhé straně také nikdo není.
3: Budeš tady soudit sám sebe. Jestli se ti to podaří, bude to znamenat, že jsi opravdu mudrc.
5: Jenže soudit sebe mohu kdekoliv. To nemusím bydlet tady.
3: Na mé planetě je někde stará krysa. Můžeš soudit tu starou krysu. Můžeš jí odsoudit na smrt, anebo jí udělíš pokaždé milost. Stejně je tu jenom jedna.
5: Ale já nemám rád, když se někdo odsuzuje na smrt. Odejdu odtud.
3: Ne.
5: Vaše výsost by mi mohla dát rozumný rozkaz. Mohla by mi například nařídit, abych se zdálil dříve, než uplyne minuta. Zdá se, že podmínky jsou příznivé.
3: Jmenuji tě svým velvyslancem.
4: Dospělí jsou hrozně zvláštní, pomyslel si cestou malý princ a zamířil k jiné planetě.

Takže pane Sisal, kde máš to zemní? Ukažte mi pravou kapsu. Nemáš to tam, no dobře, ukaž mi levou kapsu. Ne, tam to taky nemáš. A vidím ti na tváři, kde to máte. No vydá. Aha, vy to máte v botě.

0: cvičení a jdeme na to! Ahoj děti, ahoj Hanko Kynichová.
1: Ahoj Piggy, ahoj, ahoj. Mně napadlo, že se už takovou dobu známe a já jsem se tě vůbec nezeptala, jestli chodíš do nějakého kroužku.
0: No, já chodím do kroužku a někdy do trojuhelníčku, někdy taky do čtverečku, podle toho, na co si zrovna hraju. Já si hraju tak, že někdy třeba chodím po chodníku a jsou tam dlaždice a já chodím po čáře v těch dlaždicích, takže jdu do kroužku anebo do čtverečku.
1: To mě vůbec nenapadlo, že jsem k tomu neřekla do sportovního kroužku.
0: No tak když chodím, tak sportuju, takže ty kroužky a čtverečky jsou sportovní.
1: Tak do sportovního kroužku s dětmi, kde vás vede nějaký pan učitel.
0: No, tak když půjde pan učitel první a za mnou půjdou děti, tak
1: A dost. Prosím vás, otázka na Piggyho a na vás doma byla, jestli se věnujete nějaké sportovní pohybové aktivitě. Toto už se snad nemůže nějak zamotat, ten Piggy.
0: Ty myslíš takový kroužek třeba ve škole?
1: Přesně nějaký, tak.
0: Jaké jsou sportovní kroužky, Hanko?
1: Tak pojďme to našim dětem přiblížit, protože si myslím, že by každé dítě mělo mít nějakou svoji pohybovou aktivitu, kterou bude mít rádo a na kterou třeba bude vzpomínat a bude ji učit své děti. Takže třeba Pepa by mohl jít na karate.
0: To já budu učit svoje děti mlátit.
1: To je budeš učit jenom náznak toho pohybu.
0: Jo.
1: A prosím tě, odkud vlastně přišlo karate? Kdo je tady tím, kteří...
0: Karate. A karate to jsou takový ti pánové, co mají na sobě třeba to bílé oblečení.
1: Bílé oblečení. A taky se ho ale můžeš splést s tím, že bílé oblečení mají také judisti.
0: No,
1: a to je další typ kroužku, kterým by si určitě každý kluk měl projít, aby se pak uměl, dejme tomu, postarat o svoji dívku.
0: Takže moderní gymnastika, to byla taková holčičková záležitost.
1: Ano.
0: A teď máme judo. A karate. A to je klukovská záležitost.
1: Ale taky máme fotbal a hokej.
0: A to je klukovská i holčičí záležitost.
1: Dneska už ano, říkala bych fotbal určitě, u hokeje si úplně jistá nejsem, ale třeba pozemní hokej hrají holky.
0: A když se hází míček do toho košičku?
1: To je zase košíková. A když se háže přes tu síť, tak je to co za kroužek?
0: Síťovaná.
1: Ale volejbal.

0: Také mohou děti chodit na cyklistiku, na turistiku, na orientační běh.
1: A můžou třeba jezdit na lodičkách nebo něco s vodou.
0: Můžou dělat třeba windsurfing. Můžou dělat kanoistiku.
1: Plavání.
0: Plavání.
1: Plavání, plavání. To nás všechny zachrání.
0: Takže v každém případě, děti, my jsme se v krátkosti chtěli s Piggym dnes věnovat tomu, že by bylo dobré, abyste měli nějaký Piggy, nejenom kroužek, ale pohybovou aktivitu, která vás naučí něčemu, co vám bude dělat radost.
1: Nějaký zájem.
0: Nějaký zájem.
1: Zájem pro radost.
0: Přesně tak. Mm. Tak Piggy, dneska se měj hezky. Určitě by děti mohly chodit i na dramatický kroužek, ale to by jsme tady stáli ještě dlouho a dlouho, takže třeba příště zkusíme dětem připomenout ještě další typy kroužků.
1: Dobře, tak víte co? Napište nám nebo nám nakreslete, do jakého sportovního kroužku chodíte.
0: To je
1: Hanka se na to podívá a možná, že si můžeme udělat nějakou výstavu. Ahoj!
0: Ahoj!

0: Rozkoš. Před dávnými časy byl v Novém Městě půrkrabím straka z Nedbalic. Ale byl velmi přísný a zlý a lid ho nemiloval. Jednou jel na procházku a když přijel nedaleko Rousína k lesíku, k rybníku Náchodskému, viděl na mezi pasáka ovce pást. I zajel k němu, aby ho snad trochu postrašil. Ale pasák ku podivu ho ani nespozoroval a jen před sebe se díval.
1: Kam pak se tak neustále díváš?
0: Ptal se pan straka. Touto otázkou, jsa ze svého přemýšlení vytržen, vzchopil se pasák a když přísného úředníka pozdravil, odpověděl jemu. Hleďte tamto, milostivý pane. Jaká to prostranost. Jaké krásné místo k založení rybníka. Co ta pole jsou, tam rybník založit. Ten potůček, co tam teče, mohl by se tam vést. A nebylo by velké hráze potřeba. Byl by to rozkošný rybník a nestál by mnoho. Když si to pan straka přehlídl, jak mu to pasák ukazoval, podivil se rozumu a ostrovtipnosti chlapcově a umínil si rady jeho užít. Ale jsa příliš hrd, aby ho za to pochválil, hodil jen po pansku hlavou a odejel. Když přišel domů, poslal na to místo lidi, kteří práci započít museli. Pole chudým lidem patřící bez milosrdenství se rozkopala, aniž ubozí krejcaru za ně dostali. Stal se tam tedy rybník, který měl hodinu kolem, bez velké práce a nákladů. Byl rozkošný, jak chlapec řekl, a proto jej také Rozkoš pojmenovali. Pana straku z Nedbalic chválili za jeho moudrost a chudého pasáka si žádný nevšiml. Lidé však, kterým tak nespravedlivě pole odňal, pana straku příčinou toho zakleli, aby jim čert po smrti oral dotud, až by se rybník zase v pole obrátil. Tenkrát prý slova mnoho platila a s čertem žádná hračka nebyla. Proto také, jak pan straka umřel, viděli lidé vždy v měsíci lednu, jak čert panem strakou dvě brázdy od konce ke konci rybníka orá. Mnozí tvrdili, že jej na své oči viděli. Ale nyní je rybník zničen a jsou tam zase pole. A ubohý pan straka snad také pokojně spí.
2: Tiki kalendář! Dnes je 12. května, to trutá!

0: svátek má Pankrác.
1: Jméno Pankrác pochází z latiny, znamená všemocný. Pankrác je také prvním z takzvaných ledových mužů. A to jsou?
0: Pankrác,
1: Servác
0: a Bonifác.
1: Všichni tři mají svátek hned po sobě. Říká se,
0: že Pankrác, Servác a Bonifác, ledoví bratři,
1: přinesou chladno, jak se patří. Na začátku května se většinou výrazně ochladí. No a tak vzniklo tohle staré pořekadlo. Pankrácům přejeme všechno nejlepší.

Byl jeden král a měl hezkou princeznu. A zase byl vedle jiný král, ten měl prince, taky hezkého, byl jako malovaný a jmenoval se Vach. Oba pěkně rostli a když dospěli v letech, milý Vach píše princezně, jestli by mu ruky nepodala. Ale ta byla tuze pyšná, ani se nepodívala a beze všeho vzkazuje, že by si o něj ani zablácený střevíc neotřela. Psaní uhodilo prince jako kamenem. Tak si to vzal do hlavy a hned si pořídil bláznivé šaty, byl v tom všelijaký a jde do světa. Cestou si hrál na flétnu, uměl na ní dobře hrát, až se každý divil. A jen šel, aby přišel do toho království, kde byla milá princezna domovem. No, při písničce pěkně cesta ubíhá, ani se nenadál a je tam. Tady zámek jako z pohádky. Vach koukne a lidé všichni v oknech, jako by na něj právě čekali. I princezna se tlačí ke kraji. No, tak blázen se honem postavil, nasadí flétnu a už to šlo. Písnička za písničkou a tak dovádivé, že se div celý zámek nedal do tance. Každým to jenom škubalo. I princezna se musela hodně smát. Když ho už chvíli poslouchají, pan král povídá, abyste mu taky něco hodili, ne? No královna hned zabalila žlutý dukát a hází mu papírek před nohy. Vach jej zvedl, rozdělal, ale zrovna zahodil. Král povídá, vidíš, bude mít spíš hlad, o peníze nestojí. Tak zabalili kousek něčeho a zas mu princezna hází papírek dolů. Vach nechal hraní, papír popadl a maso obírá rukama, jako by nikdy nejedl. Div, že přitom jazyk nespolkl. A král zase, no vidíš, je hloupý. Kdyby si byl za to koupil masa, co mohl mít masa? Jinu blázen, blázen. Když to okousal a prsty olízal, princezna povídá, ach papa, nech mi tady toho blázna, nemáme se ani čemu kale smáti. No když tolik prosila, král ho dal zavolat a zrovna mu ukázal na pokoj, aby tam zůstával. Bylo to blízko pokoje, kde bydlela princezna. Teď večír, když přišla noc, Vach si položil na stůl prsten a začal mu hrát. A smál se a skákal okolo jako bláznivý. Princezna povídá komorné, jdi a podívej se, čemu se ten blázen tolik směje. Komorná skočila, koukne tam dírkou ve dveřích a hned je tu. Princesko, má tam prsten na stole, jako když oheň svítí. Celý pokoj je z toho v jednom ohni. No tak jdi a zeptej se, jestli by mě ten prstínek neprodal. Komorná letí. Blázne, blázne, neprodal bys ten prsten? Naše princeska by si ho ráda koupila. Prej neprodám, ale dám, když si se mnou jedinkrát zatančí. Princezna se nad tím slovem zasmála, ale přece jí to dělalo hlavu. Jít se bála a zas nejít nedostane prstýnku. Tak se obě chvíli radili, až povídá komorné, ty, poslouchej, víš co? Zkus to za mě si s ním zatančit. Komorná přijde, blázen ještě skákal dokola. Teď ale zahodil flétnu, přestal hrát a vlezl si mezi boty pod postel a tam zůstal spát až do rána. Komorná čekala na tanec, už bude hned leden, ale tance se nedočkala. Princezna už byla ráno dychtivá, jak dopadl taneček. No, tančila si s bláznem, tančila? Ach, princesko, nic. Hned zahodil flétnu, vlezl si tam mezi boty pod postel a s těmi spal. Na tanec žádný nedošlo. Princezna se jenom divila, no, je to prej blázen. Teď druhou noc postavil si na stůl ptáčka zlatého a zas mu hraje a skáče dokola. A tolik smíchu tam. Princezna poslouchá, nedalo jí to pokoje a povídá komorné. Jdi a podívej se. Ráda bych věděla, čemu se ten blázen může zase tolik smát. No to je nějakýho smíchu. No ta letí, jenom dírkou u dveří nakoukná a princesko, má tam takového ptáčka na stole, je celý zlatý a jen mu hraje a skáče dokola. Inu k neuvěřejí. No tak běž a zeptej se, jestli by mě ho neprodal.
Komorná hned je tam. Blázne, máš prodat toho ptáčka, princezně ráda by si ho koupila. Neprodám, ale dám, když si se mnou jedinkrát zatančí. Tak princezna myslí, jednou si zatančit, nebude tolik zlé, teď nikdo nemusí nic vědět. Pomalu se sebrala a tam. Blázen už nelezl mezi boty, sladěunce se poklonil a už byli spolu v kole. Ani jim pokoj nestačil a flétna k tomu hrála jako divoká. Tancují a tancují a tanec nebere konce. Princezně to mohlo pomalu srdce utrhnout, ale tancuje pořád. No, už dýchat nemohla, blázen ji posadil a k ní a jen ji hladí a celuje. A to celování trvalo díl, než si kdo mohl na zámku pomyslit. Teď jednou král a královna někam odjeli. Princezna už nebyla svá. Po tom jednom tanečku všecko jí táhne k bláznovi, jako by jí opravdu udělal. Všude na něj myslí, všude za ním jde. Až mu jednou takhle povídá, už vidím, že ty nejsi žádný blázen a já bez tebe nemohu být. Vach se jako pousmál a povídá, tak víš, staří nejsou doma, něco ti řeknu. My spolu utečeme. Tak se honem na tom smluvili, princezna nabrala zlata, co by unesli a utíkají ze zámku. Už byli hodný, hodný kus, až přišli takhle na hráz k rybníku. Princezně byl už ranec těžký, nebyla zvyklá, tak vach povídá, ukaž, já ti to chvíli poponesu. Ranec ji vzal a než se nadála, najednou bác, hodil ho ji z poklady do vody. A teď byli načisto. Princezna se dala do pláče a naříká, jak budou živi, že jsou teďka bez groše, ale vach ji potěšil, no mlč. Přijdeme do vesnice, všude jsou dobří lidé. Poprosíme jich o almužnu. Ty po jedné straně a já po druhé. Sám šel ale po její straně napřed a v každém čísle povídá, že tudy chodí žebračka Tulačka, aby jí nic nedávali. A tak nesehnala nic, jenom jí hnali od prahu. Vach vyžebral kousek chleba u pekaře, za vesnicí se o něj rozdělili a jdou dál. Šli, až přišli do jeho rezidence, do jeho království. Tam vyhledal chudý domeček, kvartýrý objednal a povídá princezně, tuhle budeš bydlit, jsou tu moji rodiče, buď na ně hodná. A aby měla práci, opatřili krám, plno hrnců a talířů, že se na náměstí vyloží a bude prodávat. Aby měli co jíst. Teď, když se pěkně vyložila a prodává, sám na hradě si osedlal koně, vystrojil se v rytíře a tryskem jede po tom náměstí. Vjel jí zrovna do nádoby a všecko rošlapal. Chudák se dala do pláče, že má takovou škodu a výdělek ten tam. Když to večírvach slyšel, povídá, no to nic, opatřím ti něco lepšího. Dostaneš kartáče a leštidlo a budeš na rohu pánům boty čistit. Tak si s radostí na rohu sedla a čekala na práci. Tady přijde pán ve schrnovačkách, do něčeho skočil a boty má samé bláto, samý kal, jestli by mu je nevyleštila. Ta ale beze všeho chytne kartáč a v minutě byly boty jako sklo. Dostala zlaťák od práce a byla ráda, že pro domácnost tolik vydělá. Když bylo večír, vach povídá. No, boty si leštila, už víš, jak i to chutná. Našel jsem ti lehčí službu. Budeš na zámku kuchyňskou. Aspoň se ti přihodí něco od jídla zastrčit a dones starým rodičům do chalupy. Na ty mě nezapomeň. Už v kuchyni nějaký čas sloužila, když princ povídá králi. Papa, já bych se ženil. No, a kde máš nevěstu? No, já mám prej tady na zámku. Jen udělej muziku a kterou chytím do tance, je má. Tak muzika hned spustila, všichni se vynašli k tanci, až princ taky skočil pro svou kuchyňskou. Roztočili, až i kusy jídel z kapsy lítali a povídá, tohle je papá moje nevěsta. A zrovna se taky obrátil k ní. Vidíš, to jsem já. Jak si mu psala, že by sis o mě ani zablácený střevíc neotřela. A neminulo tě, musela si otřít můj. A taky hlavu kapitálně napravil, všecka pícha z ní vyvála,
byla už jako holubička. Teprve byla svatba hlučná, veselá, kočáry jen drnčely a muziky bylo slyšet za devátou zdí. I její rodiče přišli a nemálo se divili, jak to ten blázen uměl pěkně roztancovat.

0: Úvod pásovcu. A tady, drahoušku, je jiná povídka z dávných a dávno minulých časů. Asi uprostřed té dávné doby žil na březích hrmutné Amazonky bodavý a pichlavý ježek, který jedl hlemíždě ze skořápek a všelico z jiného. Měl přítelkyni, pomalou a vážnou želvu, která také žila na březích hrmutné Amazonky a jedla zelené saláty a jiné věci. A bylo to tak docela v pořádku, drahoušku. Či ne? Ale v téže době, za oněch dávných a dávno minulých časů, žil na březích hrmutné Amazonky také strakatý jaguár. Jedl vše, co mohl chytit. Když se mu nepodařilo chytit jelena nebo opice, jedl žáby a brouky. A když nemohl chytit ani žáby a brouky, šel k matce jaguářici a ta mu vysvětlila, jak jíst ježky a želvy. Říkala mu často a často, mávajíc půvabně ocasem:
1: Synáčku, najdeš-li ježka, musíš ho hodit do vody, kde se rozvine. A chytíš-li želvu, musíš ji vybrat tlapou z krulíře.
0: A bylo to docela správné, drahoušku. Jedné krásné noci na březích hrmutné Amazonky objevil strakatý jaguár bodavého a pichlavého ježka a pomalou a vážnou želvu, jak seděli pod kmenem vyvráceného stromu. Nemohli utéci, a tak bodavý pichlavý se stočil do klubička, protože to byl ježek, a pomalá vážná zatáhla hlavu a nohy do krulíře, jak jen nejdál mohla, protože to byla želva. A bylo to tak docela správné, drahoušku, víš?
1: Teď mě poslouchejte, začal strakat jaguár, protože je to velice důležité. Maminka mi říkala, jestliže najdu ježka, že ho mám hodit do vody, kde se rozvine, a chytím-li želvu, že ji mám vybrat z krulíře tlapou. Kdo teda z vás dvou je ježek a kdo želva, protože to nedovedu rozeznat ani za cenu svých skvrn.
2: Víš jistě, co ti maminka řekla?
0: Ptal se bodavý pichlavý.
2: Víš to docela jistě? Snad ti řekla, že když rozvineš želvu, musíš ji vykrunířovat z vody vyběrákem, a když vytlapuješ ježka, musíš ho hodit na krunýř.
3: Víš jistě, co ti maminka řekla?
0: Ptala se pomalá a vážná želva.
3: Víš to docela jistě? Snad ti řekla, že když dáváš vodu ježkovi, musíš ho hodit do své tlapy, a když potkáš želvu, že ji musíš krunýřovat, až se rozvine.
2: Myslím, že to tak vůbec nebylo, odpověděl strakatý jaguár, ale byl již trochu zmaten. Ale řekni to prosím znova a zřetelněji.
4: Když vybíráš vodu tlapou, musíš ji rozbíjet ježkem, radil bodavý pichlavý.
3: Ale, dodala želva, když tlapuješ chytáka, hoď ho do želvy vybírákem.
2: Už mě z vás bolejí skvrny, řekl strakatý jaguár. A kromě toho jsem od vás nechtěl žádnou radu. Chtěl jsem jen vědět, kdo z vás dvou je ježek a kdo želva.
4: To ti nepovím, řekl bodavý pichlavý. Ale můžeš mě vybrat z krulíře, chceš-li?
2: Aha, zvolal strakatý jaguár. Už vím, že ty jsi želva. Myslel si, že to nepoznám. A teď?
0: Strakatý jaguár sekl po ježkovi střepatou tlapou právě v okamžiku, kdy bodavý pichlavý se svinul. Jaguárova střepatá tlapa byla samozřejmě hned plná bodlin. A ještě horší bylo, že odhodil ježka daleko a daleko mezi stromy a křoví, kde bylo příliš tma, než aby ho mohl zase najít. Strčil potom střepatou tlapu do tlamy s výsledkem, že bodliny píchaly tím víc. Když konečně mohl zas promluvit, řekl:
2: Teď už vím, že to vůbec nebyla želva, ale...
0: A poškrábal se neporaněnou tlapou na hlavě. Jak poznám, že to druhé je želva?
3: Já jsem přece želva,
0: ozvala se pomalá vážná.
3: Tvá maminka měla docela pravdu, když ti řekla, že mě musíš vybrat tlapou z krunýře. Tak se do toho dej.
2: A před minutkou si povídala, že to tak neříkala,
0: pravil strakatý jaguár a vykusoval si podliny ze střepaté tlapy.
2: Říkala si, že říkala něco docela jiného.
3: Dobře tedy, mám za to, že říkáš, že já jsem říkala, že ona říkala něco jiného, ale nevidím v tom rozdíl, protože říkala-li to, co říkáš, že já jsem říkala, že ona říkala, je to totéž, jako bych já říkala, že ona říkala to, co říkala. Naopak, jestli se domníváš, že ona říkala, že mě máš rozvinout vyběrákem, místo abys mě vytlapoval hodem z krunýře, nemohu si pomoci. Či mohu?
1: Ale říkala si přece, že chceš, abych tě vybral z krunýře tlapou,
0: namítl strakatý jaguár.
3: Promyslíš-li si to, zjistíš, že jsem nic takového neříkala. Řekla jsem, že tvá matka říkala, že mě máš vybrat z krunýře,
0: pravila pomalá vážná.
1: A co se stane, jestliže to udělám?
0: Ptal se jaguár velmi váhavě a opatrně.
3: Nevím, protože mě dosud nikdo z krunýře nevybral, ale řeknu ti pravdu. Chceš-li mě vidět, jak plavu pryč, stačí, když mě hodíš do vody.
2: Tomu nevěřím, soudil strakatý jaguár. Popetla si všecko, co mi řekla maminka, abych udělal s tím, co se ptala, zda vím jistě, že říkala a co jsem měl udělat, takže teď nevím, zda stojím na hlavě nebo na svém strakatém ocasu. A teď mi říkáš něco, čemu nerozumím a to mě spletlo ještě víc. Maminka mi říkala, že mám jednoho z vás hodit do vody a protože se zdá, že se bojíš vody, myslím, že nechceš, abych tě tam hodil. Skoč tedy do rmutné Amazonky a rychle.
3: Varuji tě, tvá maminka nebude mít z tebe radost. Neříkej jí, že jsem ti to neřekla,
0: pravila pomalá a vážná.
2: Jestliže řekneš ještě jediné slůvko o tom, co maminka říkala,
0: odpověděl jaguár, ale ještě neukončil větu, když pomalá vážná se klidně ponořila do rmutné Amazonky. Dlouhý kus plavala pod vodou a pak vylezla na písčinu, kde bodavý pichlavý na něj čekal.
4: Unikli jsme jenom o chloupek, řekl bodavý pichlavý. Strakatý jaguár se mi nelíbí. Co jsi mu řekla, že jsi?
3: Podle pravdy jsem mu řekla, že jsem opravdická želva, ale on tomu nevěřil a chtěl, abych skočila do vody. A tak ho přesvědčila, že jí opravdu jsem. Když jsem skočila, velmi ho to překvapilo. Teď to šel povědět mamince. Slyšíš ho?
0: Slyšeli ho řvát zas a znova mezi lesy a křovinami na břehu rmutné Amazonky, až k němu přišla maminka.
1: Synku, synku,
0: opakovala Bůh ví kolikrát půvabně mávajíc ocasem,
1: že zase provedl něco, co si neměl dělat.
2: Chtěl jsem vybrat tlapou něco, co říkalo, že chce být vybráno z krunýře. A mám teď tlapku plnou bodlin,
0: kvílel strakatý jaguár.
1: Synku, synku,
0: opakovala znovu Bůh ví kolikrát jeho maminka, mávajíc půvabně ocasem.
1: Podle bodlin v tvé střapaté špinavé tlapě vidím, že to byl ježek. Měl si ho hodit do vody.
2: To jsem udělal s tím druhým tvorem. Ten říkal, že je želva. Já mu nevěřil, ale byla to doopravdy pravda. A ten tvor se ponořil do rmutné Amazonky, odkud už asi nevyleze. A já teď nemám co jíst a myslím, abychom se raději odstěhovali někam jinam. Urmutné Amazonky jsou na mne, na chudáka, všichni moc chytří.
4: Synku, synku, opakovala bůh ví kolikrát jeho maminka, mávajíc půvabně ocasem. Teď dávej pozor a pamatuj si, co ti říkám. Ježek se svíjí do klubička a jeho bodliny trčí na všechny strany. Podle toho poznáš ježka. Ta stará paní se mi docela nic nelíbí.
0: Staral se bodavý pichlavý, skrytý ve stínu širokého listu.
4: Jsem zvědavý, co všechno ještě ví. Želva se nestáčí,
0: pokračovala matka jaguářice a opakovala to bůh ví kolikrát, mávajíc půvabně ocasem.
4: Jen hlavu a nohy vtahuje do krunýře. Podle toho poznáš želvu.
3: Mně se ta stará paní docela a docela nic nelíbí,
0: souhlasila pomalá a vážná želva.
3: Ani strakatý jaguár nemůže zapomenout na takové poučení. Je to velká škoda, že neumíš plavat, bodavý pichlavý.
4: Nemluv na mne,
0: bručel bodavý pichlavý.
4: Raději přemýšlej, oč by bylo lepší, kdyby ses uměla svinout. Ale tohle je pěkná kaše. Poslouchej strakatého.
0: Strakatý jaguár seděl na břehu rmutné Amazonky, vykusoval si bodliny z tlapy a odříkával.
4: Nestáčí se, ale plavat zná, tak se želva poznává. Plavec není, stáčet se však zná, tak se ježek poznává. Tohle nezapomene ani za uherský měsíc,
0: řekl bodavý pichlavý.
4: Podrž mi trochu bradu, pomalá vážná, zkusím se naučit plavat. Mohlo by mi to být prospěšné.
3: Výborně,
0: řekla pomalá vážná a podpírala bradu bodavého pichlavého, který se hrabal ve rmutných vodách Amazonky.
3: Z tebe bude ještě dobrý plavec,
0: chválila ho pomalá vážná.
3: Ale teď mi zase ty můžeš trošinku uvolnit hořejší štít a já zkusím, jak to půjde se stáčením. Mohlo by mi to být prospěšné.
0: Bodavý pichlavý pomohl želvě uvolnit hořejší štít a pomalá vážná se s námahou a usilovným svíjením dokázala trošinku stočit.
4: Výborně, řekl bodavý pichlavý. Ale pro dnešek dost. Jsi celá černá v obličeji. Pojď se mnou laskavě ještě jednou do vody. Chce se naučit plavat na boku, když říkáš, že je to tak lehké.
0: A bodavý pichlavý to zkoušel na boku, zatímco pomalá vážná plavala vedle něho.
3: Výborně,
0: řekla pomalá vážná.
3: Ještě trochu cviku a bude z tebe hotová velryba. Ale teď smím-li tě obtěžovat, povol mi horní i dolní štít ještě o dvě dírky. Zkusím ten úchvatný oblouk, o kterém říkáš, že je tak snadný. To bude strakatý jaguár překvapen.
4: Výborně,
0: pravil bodavý pichlavý, ještě celý mokrý rmutnou vodou Amazonky.
4: Prohlašuji, že bych tě ani nerozeznal od některého z našeho rodu. Dvě dírky si řekla, myslím, jo? Trochu víc švihu, prosím. A nechrochtej tolik, nebo nás strakatý jaguár uslyší. Až skončíš, chtěl bych zkusit nadlouho se ponořit do vody, když tvrdíš, že je to tak snadné. To bude strakatý jaguár překvapen.
0: A tak se bodavý pichlavý ponořil a pomalá vážná se ponořila za ním.
3: Výborně,
0: libovala si pomalá vážná.
3: Trochu víc hospodárnosti s dechem a budeš se moci zařídit rovnou na dně Amazonky.

0: překvapen.
1: Výborně, řekl Boda vypichlavý. Ale příliš to namáhá tvé destičky na horním štítě. Dříve ležely pěkně vedle sebe a teď přesahuje jedna druhou.
0: To je jen z toho cvičení, namítala pomalá vážná. Také jsem si již všimla, že tvé bodliny jakoby splývaly a že teď vypadáš spíš jako smrková šiška než kaštan, jak si vypadal dřív.
1: Opravdu? Ptal se Boda vypichlavý. To je tím, že se máčím ve vodě. To bude strakatý jaguár překvapen.
2: Pokračovali v cvičeních až do rána a vzájemně si pomáhali. Když slunce bylo již vysoko, odpočívali a sušili se. Tehdy spozorovali, že oba vypadají docela jinak než dříve.
0: Bodavý pichlavý, řekla želva po snídani, už nejsem taková, jako jsem byla včera. Ale i tak, myslím, mohu pobavit strakatého jaguára.
1: Právě jsem si myslel totéž, souhlasil Bodavý pichlavý. Myslím, že šupiny znamenají úžasné zlepšení proti bodlinám, nehledíc ani na to, že dovedu plavat. To bude strakatý jaguár překvapen. Pojďme ho najít.
2: Brzy našli strakatého jaguára, jenž stále ještě cucal střapatou tlapu, kterou si zranil předešlé noci. Byl tak překvapen, že se třikrát a bez zastávky překulil naspátek přes svůj vybarvený ocas.
1: Dobré jitro,
2: pozdravil ho Boda vypichlavý.
1: Jak se dnes vede tvé drahé roztomilé matince?
3: Děkuji, zcela dobře, odpověděl strakatý jaguár. Ale musíš prominout, že právě v téhle chvíli si nemohu vzpomenout na tvé jméno.
1: Trochu nehezké od tebe, řekl Boda vypichlavý. Už proto, že včera touhle dobou se pokoušel vybrat mě tlapou z krunýře.
3: Ale vždyť si žádný neměl. Byly to jen a jen bodliny, řekl trochu dotčeně strakatý jaguár. Já přece vím, co to bylo. Jen se pěkně podívej na mou tlapu.
0: Řekl jsi mi, abych skočila do rmutné Amazonky a utopila se, řekla pomalá vážná. Proč jsi dnes tak nezdvořilý a zapomnětlivý?
1: Nezapomněl jsi, co ti říkala maminka, pravil Boda vypichlavý. Nestáčí se, ale plavat zná. Tak se želva poznává. Plavec není, stáčet se však zná. Tak se ježek poznává.
2: A oba se svinuli do klubíček a kouleli se kolem strakatého jaguára, že se jim až dělala kola před očima. Tu odešel k mamince.
3: Mami, žaloval. Dnes jsou v lesích dva noví tvorové. Jeden o něm si říkala, že neumí plavat plave a druhý o něm si povídala, že se neumí stáčet, svíjí se do klubička. A oba, myslím, nemají bodliny, poněvadž jsou šupinatí po celém těle, místo aby jeden byl hladký a druhý velmi bodlinatý. Kromě toho se oba koulí dokola a mně je z toho na nic.
4: Synku, synku,
2: opakovala matka jaguářice bůh ví kolikrát půvabně mávajíc ocasem.
4: Ježek je ježek a zůstane ježkem. Želva je želva a nemůže se nikdy stát ničím jiným.
3: No ale to není ježek ani želva. V každém je kousek s obou a já nevím, jak se to jmenuje.
4: Nesmysl, řekla matka jaguářice. Každý má své vlastní jméno. Nazvala bych to pásovec, než zjistím jméno skutečné a nechala bych to na pokoji.
2: Strakatý jaguár učinil, jak mu řekla, zvláště pokud šlo o to, aby to nechal na pokoji. Ale zajímavé je, drahoušku, že od té doby až do dnešního dne každý na březích rmutné Amazonky nazývá jak bodavého pichlavého, tak i pomalou vážnou pásovcem. Na jiných místech žijí ovšem ježci i želvy, jsou i v naší zahradě, ale ten opravdický, starý a chytrý druh, jehož šupiny leží taškovitě, střechovitě jedna na druhé jako šupiny smrkové šišky a který žil na březích rmutné Amazonky v oněch dávných a dávno minulých dobách, se jmenuje pásovec. A je to tak docela v pořádku, viď, drahoušku.

0: koníčku.
1: My jsme malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky přes pařezy,
0: přes potoky,
1: učíme se kotouly,
0: nekoukáme na bouly. A teď ještě jednou.
1: My jsme malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky přes pařezy,
0: přes potoky.
1: Učíme se kotouly,
0: nekoukáme na bouly. Jestli se vám ta básnička líbila,
2: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.
3: V té krabičce je uvnitř hrací strojek. To je takový váleček, který má na sobě malé hřebíčky a pomalu se otáčí. No a jak se tak otáčí? Každý ten hřebíček ve správnou chvíli cinkne o některý z mnoha plíšků a my tak slyšíme tón. Poslouchej. Tak takhle znějí ty jednotlivé plíšky. Tak trochu jako zvonečky, viď? Víš, nedaleko od nás měl svou dílnu pan hodinář, který uměl takový váleček vyrobit a zatlouct do něho hřebíčky tak, aby zahrál písničku. Naše babička od něj měla plnou krabici válečku, které se dali v tom hracím strojku vyměňovat. A my jsme tak mohli poslouchat i zpívat spoustu písniček. Jako třeba tuhle. O kytičce, která se jmenuje Hřebíček zahradnický. O hřebíčku zahradnický, o růžičko voňavá, o hřebíčku

zapomenu, když to není věc možná, to znamená, jak na tebe mohu zapomenout, když to není možné. Zapomenu, li přeci jednou, zas mi lidé vzpomenou. To znamená, když přece jenom na chvíli zapomenu, lidé mi to připomenou.

0: Tři přání. Životní zásada lichožroutů zní být a nebýt viděn. To znamená vyhýbat se nepříjemnostem, jmenovitě myším, psům, vodě, lidem a Dederonovi. Všechna tahle pravidla Hýlík soustavně porušoval a jeho dědu to trápilo. Měl strach, kam vnuka ta dobrodružná povaha dovede. Hýlík měl zase obavy o dědu. Poslední dobou skoro vůbec nejedl, byl slabý a tak vetchý. Dvě patra nad bytem pana Vavřince žili mladí manželé. Před rokem jim pan Vavřinec zatroubil na svatbě a bylo z toho miminko. Hýlík potom, co s Egonem uzavřel přátelství, učinil slavnostní slib. Co je v domě, není pro mě. A tak nechal na pokoji Egonovi ponožky i punčochy jeho sousedky paní Smutné, ani k té mladé rodince se už nikdy nevypravil. Jenže teď musel slib porušit. Věděl, že na jejich balkóně stále visí nějaké dupačky a my víme, jak jsou výživné. Dostal se k ním po hromosvodu, doma je natrhal na drobné kousky a pár soust dědovi vnutil. Děda pookřál, vstal z postele a povzdechl si. Svět je zhůru nohama, ale dědo, to říkáš pořád. A bude ještě hůř. Nikdo si ničeho neváží. Všechno se vyhazuje. Nic se nespravuje. Tak třeba, děda chvíli přemýšlel, mi řekni, kdy jsi měl naposled zaštupovanou ponožku. Možná nikdy, musel připustit Hýlík. Tak to vidíš, řekl děda, díry už nikdo nezašívá. Určitě někdo vynalezne ponožky na jedno použití. Budou z papíru a ty dražší z navoněného papíru, šeříkové, mandloňové, pomerančové ponožky. Hýlík se rozchechtal. Nesměj se, napomenul ho děda. Víš, co málem vyhubilo naše vzdálené příbuzné kapesní kožrouty? Papírové kapesníky. Fuj, žvýkat papír, blé. Děda to přešel. Chystal se říct něco velmi závažného. Chlapče, teď mě dobře poslouchej. Já už se brzo vytratím.
1: Jak vytratíš? Kam?
0: To žádný z nás lichožroutů neví. Prostě se ztratíme. Zmizíme stejně tajemně, jako jsme žili. A než ta chvíle přijde, měl bych tři přání. Tak za prvé, byl bych rád, kdyby mi pan Vavřinec na poslední cestě zatroubil. Snad to nepoplete. Usmál se děda, když si všiml, že Hýlík nabírá k pláči. Děda vzal vnuka za obě ruce a přitáhl si ho k sobě. A teď to druhé přání, řekl. Až se vytratím, měl bys od pana Vavřince odejít.
1: Proč?
0: Vykřikl Hýlík. Protože už jsi skoro dospělý, lichožrout. Porušit odvěké tajemství může jedině dítě. Já vím, stali jste se přáteli, Hodně jste toho společně prožili, ale to musí skončit.
1: Proč?
0: Zeptal se Hýlík už slabším hlasem, aby ve světě platil aspoň nějaký řád, Hýlíku. Pan Vavřinec je člověk. Má svůj vlastní, skutečný, člověčí svět. A tebe teď čeká tvůj vlastní, skutečný, lichožroutí život. Hýlík už nic nenamítal, jen poslouchal. A třeba, že nechtěl, cítil, že děda má asi pravdu. Myslím, že vím, proč jste se vy dva tak zblížili. On si, pan Vavřinec, připadá v životě takový lichý. Chybí mu někdo do páru. Jeda chvíli mlčel, než zase pokračoval. Oba jste byli moc, moc, moc opuštění. Bylo vám smutno, tobě po rodičích, i když odešli z ušlechtilých pohnutek. A pana Vavřince patrně opustila nějaká slečna. Helenka, přerušil ho Hýlík, a taky z těch ušlechtilých, jak si to říkal? No, a všichni do Afriky. Není to divný?
2: Není, odpověděl děda důrazně. Je to nějaké vyšší určení, na které lichožrout nezná odpověď. Chápeš?
0: Tohle už bylo na Hýlíka moc. Raději se zeptal, dědo, a jaké je to třetí přání?
2: Je poslední a proto nejtěžší. Až tu nebudu, měl bys jít svou mámu a tátu hledat.
1: Do Afriky?
0: Vydechl Hýlík.
2: Třeba až do Afriky, usmál se děda. Odvahu na to máš. A oni tě možná teď potřebují víc, než si myslíš.
1: Myslíš?
0: Ale děda už na tu Hýlíkovskou otázku neřekl nic. Stulil se do klubíčka a usnul.

0: o dvou neposedných žížalách. Na věčně mokré a blátivé loučce u záhybu řeky žily dvě žížaly. Jmenovaly se Žužla a Bužla. A byly to kamarádky. Takové kamarádky, co se musejí jedna před druhou pořád vytahovat. Jenomže oni se vytahovali tak, že Bužla, aby byla o kousíček větší, se natáhla ještě a ještě a ještě a praskla. A byly z ní dvě malé bužličky. Chudinka Žužla, celá polekaná, dala ty dvě bužličky zase rychle k sobě, aby ještě srostly opět v jednu dlouhou bužlu. Chtěla mít jednu pořádnou kamarádku a ne dvě trpasličí žížaly. To by tak ještě scházelo, aby jedna bužla měla proti ní druhou na pomoc. Ty by pěkně ukřičeli, upovídali, uchechtali, že by to ještě nakonec prohrála. A tak se Žužla s bužlou pořád vytahovali. A když něco dokázala Žužla, hned bužla šla a chtěla provést ještě odvážnější kousek. Tak jednou přišel na loučku roztržitý rybář a začal hledat pod kameny žížaly jako návnadu na ryby. To bylo něco pro Žužlu. Nenápadně mu vlezla po zádech až do kapsy kabátu a když si tam za chvíli sáhl pro kapesník, vytáhl s ním něco, co vypadalo prach zatroleně jako žížala.
1: To nemůže být žádná žížala, i když tak vypadá, řekl si a promnul si oči. Co by dělala v mé kapse, když jsem si ji tam nedal? Přece nejsem blázen.
0: To se ví, že blázen nebyl, jen trochu roztržitý, jak bývají někteří rybáři. Když bužla viděla, jak skvělý kousek se povedl její kamarádce, hned chtěla provést ještě něco skvělejšího. Všimla si, že rybářovi chybí u jedné šněrovací boty tkanička. Vlezla si tedy do dírek v botě místo ní a lehce se zašněrovala. Nedalo jí to ani tak moc práce, protože ta bota byla prázdná. Rybář se totiž přezul do vysokých gumových bot. A proč se vlastně přezul? Myslíte, aby se nenamočil? Chyba. Přezouval se proto, aby rybkám nenašlapal. Měli tam vždycky vzorně uklizené oblázkové dno. Tedy se přezul jako vy, než vejdete do třídy. No, a když si večer zase obouval své staré šněrovací boty, všiml si, že jedna ta tkanička je taková zvláštní, pružná.
1: To teď vyrábějí zajímavé tkaničky, řekl si. Tahle vypadá skoro úplně jako žížala. Ale žížala to být nemůže. Co by dělala žížala v botě? A protažená dírkami? Nejsem přece blázen.
0: Když rybář odcházel, bužla se pomalu a pohodlně vyšněrovala a vrátila se k Žužle. Obě se potom zase jedna před druhou vytahovaly, jak si z toho roztržitého rybáře vystřelili a které z nich se to líp povedlo. Žužla tvrdila, že se jí hrozně divil a říkal, že je blázen. Bužla ale křičela, že se jí taky divil a taky říkal, že je blázen. A tak se Žužla a Bužla ne a ne a nemohli dohodnout, které z nich se to povedlo lépe. Rybář se vrátil domů nejen bez tkaničky, ale i bez ryb. Jak taky mohl nějakou chytit, když místo, aby měl dvě žížaly na háčku, měl jednu v kapse a druhou v botě. To měl z toho, že chodil na loučku, kde bydlely jen dvě žížaly, za to ale nejneposednější vytahovalky z celého okolí. Ještěže je neslyšel, jak se mu potmě chechtají. Vy si myslíte, že se žížaly nemohou smát? Tyhle se smály. A jak?

0: Pepičku, ty jsi rozbil všechny dárky, které ti dal tatínek?
1: Ne, jeden zůstal.
0: A který?
1: Kladívko.
2: A bylo jaro. Všecko kvetlo. A brouček letěl a svítil, celou noc pěkně svítil. A když letěl ráno domů a když už byl za potokem a už ve stráni u samého jalovce tu slyší: tatínku, tatínku. A takový roztomilý malounký brouček batolil se mu naproti: tatínku, tatínku, copak mě neznáte? Vždyť já jsem váš broučínek a už na vás čekám. A Jadínka na vás také čekala. A když jste tak dlouho nešel, tak šla domů. A vidíte, tatínku, tu starou kolíbku mě dáte pěkně obarvit. Maminka ji snesla z půdy, ale už je taková škaredá, vidíte. Tatínek byl celý vyjevený. A Beruška stála u chaloupky ve dveřích a srdce jí plesalo a tolik se smála. I ty, můj broučinku, i ty, můj broučinku. A hned si tatínek sedl, vzal broučinka na kolena a počal si ho prohlížet. A on vám měl oči jako tatínek a nosíček jako tatínek a všecko na vlas jako tatínek a tolik toho napovídal. No, to byla radost a měli se rádi. Tatínek svítil, maminka s broučínkem hospodařila a učila ho hezonké modlitbičce. O můj milý Bože, dej, ať jsem pěkně poslušný. A dlouho to netrvalo, když tatínek letěl zas jednou.

zařila a broučci si před chaloupkou hráli. A dlouho to netrvalo, když tatínek letěl jednou zas domů a byl už za potokem. Tomu běželi broučínek a broučinínek naproti. Tatínku, tatínku, my máme berušku, takovou hezonkou. Vidíte, ona vám jde naproti, ale ještě neumí moc běhat. A dlouho to netrvalo a měli zas malounkého broučka. A zas to dlouho netrvalo a měli malounkou berušku. A tatínek měl radost a mamince srdce plesalo. A dlouho to netrvalo a měli broučíčka a měli Janouška a měli Janínka a měli Svatojánka a měli berušku. 10 jich měli, 7 broučků a 3 berušky. A měli se rádi. Tatínek svítil a maminka hospodařila. Berušky jí pomáhali a broučci se učili lítat. Však už hodně uměli. A byl podzim. Světla ubývalo a zimy přibývalo. A tak tatínek, že už nikam nepoletí. A seděli kolem kamen, jedli a pili a povídali o kmotřičce a kmotříčkovi. A jak to bývalo za starých časů. A jak tatínek ponejprv letěl oknem do toho velkého krásného domu, tam za městem v zahradách. Jak ten na tom lešeníčku kázal. Aj poslouchati lépe jest, nežli obětovati. A jak tatínek pak byl přece neposlušný. A byli rádi. Ještě se pomodlili. Podvečer tvá čelátka, co k slepici kuřátka, k ochraně tvé hledíme, laskavý hospodine. A už leželi, a už spali, a spali, a spali. Panečku, to se jim to spali.

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
0: Ahoj děti, tady Figy a Hanka Kynichová. Hanko, co budeme dnes dělat?
2: Figy, já jsem si dnes řekla, že bych měla ohromnou radost z toho, kdybych dětem posílila zádové svalstvo. Já jsem na to přišla totiž z toho důvodu, že když jsme minule probírali správné držení těla, tak já, než jsem dnes za tebou přišla, tak jsem se rozhlížela cestou v tramvaji z okna a dívala jsem se, kolik těch dětí nám stojí špatně. A uvědomila jsem si jednu věc, a to tu, že děti mají povolené zádové svalstvo.
0: Hanko,
2: a tudíž nemůžou
0: to,
2: rovně stát.
0: Není to tím, jak nosí na zádech těžké tašky do školy?
2: Myslím si, že to samozřejmě může být tím, ale víš, čím to je ještě určitě způsobeno? Tím, že nosí tašky na jedné straně svého ramene. A ta druhá samozřejmě co? Neposiluje.
0: Planda.
2: A nebo planda, a nebo různě se prostě ty děti křiví. Takže asi výběr správné aktovky je to důležité.
0: Nebo batohu.
2: Nebo batohu, aby váha byla rozložena na obou ramenách stejně.
0: Dobře.
2: A nebo, když už to prostě nemůžeme vydržet a zrovna je trendy nosit kabelku přes rameno a nebo tašku přes rameno, tak hold musím posilovat.
0: Trendy, to je nové slovo. Trendy, to je jako kšandy.
2: Kšandy, a to je taky hezký. Kšandy, a to jsem si teď vzpomněla, že můj syn chtěl kšandy, tak jsem koupila teď kšandy.
0: A jsou kšandy trendy?
2: Kšandy jsou trendy.
0: A taky co to by byla... je trendy? Jako, že to frčí.
2: Jako, že to frčí. Jako, že je to móda.
0: Tak je to tak, jak jsem
2: si myslela. A bych si přála, aby móda bylo taky to, že budou děti cvičit a posilovat.
0: Tak pojď na záda.
2: A to se mi nějak jako vymýká. Takže
0: budem dělat trendy záda.
2: A budeme to dělat, prosím tě, na břiše. Takže šup na svůj pupíček, lehni na zem, vy děti samozřejmě doma.
0: Pupíče. Já jsem cvičil ty cvičky.
2: Lehneme si na záda. To povídám. Lehneme si na bříško. Nohy dáme mírně od sebe a jestli víte, kde jsou nárty, tak ty položte na zem. A pokud to nevíte, tak vám vaše maminka na ně zaťuká, ťuk, tady jsou nárty, aby si je položte na zem.
0: Nad prstičky.
2: Přesně tak.
0: A u mě nad kopítky.
2: Nad kopítky. Ruce si položíme na zem před tělo a čelo opřu o zem.
0: Takže to mám jako ruce, jako kdybych byl vodoměrka, jako v bazénu.
2: Přesně tak, jako by si splýval. Tu hlavu necháme opřenou, bříškem tlačíme do podložky a nárty jsou taky položeny na zemi. A teď si tleskneme dlaněmi před hlavou.
0: Před
2: a teď pomalinku dáváme ruce za svůj zadeček a tam tleskneme taky. Cvak.
0: A ta hlava, jako před
2: hlavou. Hlava pořád leží a zase jdeme tlesknout před hlavou. Teď. A pomalinku já vám ruce do upažení a tleskneme za zády. Teď. Jde to stuha, viď? A posilujeme, prosím tě, zádové svalstvo v oblasti mezi lopatkami. Zároveň posilujeme i horní část trapézu. A prosím tě, ty se budeš divit, ale posilujeme i svalstvo ramen a triceps. Takže všechno toto svalstvo, co jsem teď zmiňovala, máme na straně zadní a tedy posilujeme zádové svalstvo. A ještě aspoň třikrát. Raz a dva a tři a čtyři. A teď si položte ruce děti na zadeček. Zdvihněte hlavu. A zasuňte si bradu na hrudník, jako by se vám chtělo špatně dýchat. A držím, 3, 2, 1 a pustím.
0: Teď je plná želva a teď želva vyleze.
2: Povolíme. Pojďte si kleknout na chvilinku na svá kolena. Položte dlaně na zem.
0: Dopředu.
2: Ano, dopředu. Ano. Jsme na všech čtyřech jako kočička. Jakou máš kamarádku kočičku, jak se jmenuje?
0: No, mám kamaráda, kocoura Vojtu.
2: Výborně, tak jako Vojta. Protáhneme si svá záda, tlačíme záda nahoru.
0: Jako kdyby Vojtu někdo chytil za ocas a táhnul dozadu.
2: A přesně, a vůbec by se mu to nelíbilo. Hlavu dáváme mezi ruce.
0: A já už vím, to je jako je když to. Vojta dělá kočičí hřbet.
2: Přesně tak, Piggy. Takže děti, představte si kočičí hřbet. A to je zase ten protahovací cvik tomu předchozímu posilování.
0: Takže nejdřív plác, jako tulek.
2: Pak výdrž, tlačím bříškem do podložky, hlavu zdvihnu, bradu přitáhnu na hrudník a počítám si do 10. 1, 2, 3, 4, samozřejmě v pomalejším tempu. Pak to všechno položím, kleknu na kolena, tlačím dlaněmi do země a
0: kočičí
2: hřbet. Já jsem spokojená. Piggy mu to dneska šlo, já mu opět tleskám a vám děti doma taky mějte se hezky, zase příště na viděnou. Ahoj!
0: Děti, bylo to prýma, ale musím se jít vydýchat.

Bábinko, nech je. Když nepoví, nevadí. My jim zase nepovíme, kam chodíme na trávu. A je to...

0: pak je má člověk hledat? Neviděli jste tu mé panenky, šla do lesa na malenky. Neviděli jste tu mé panenky, šla do lesa trávu žít. Šla do lesa, byla rosa, zablouju to, byla bosa. Neviděli jste tu mé panenky, šla do lesa trávu žít.
1: Moc se vyptává. Asi ho pustím k vodě.
0: Cože?
2: Vidličky a nože. Řekla jsem, že jsem šla k vodě.
0: Jen to ne.

0: ducha zůstanu?
1: A proč?
0: Už proto, že jsi za ty roky, co spolu kamarádíme, nevšiml, že mám oči hnědé a ne modré.
1: Ouvej, ouvej! Ouvej, pojď domů!

0: honem mani, honem mani, honem se hop in da fei.
1: Jo, jo, už to bude.
2: Co je, co je?
1: Jo, jo, já nějak chraptím.
0: No, budeť by ne. To máš z toho, že i u ozvěny musíš mít za každou cenu poslední slovo.
1: No jo, no jo, no. Je, už ho mám.
0: Co?
1: Přece ten trn.
0: Tak už si honem pospěš, nebo přijdem domů pozdě a bude binec. Znáš bábinku a taťuldu.

0: Tak co, Máničko, dušičko, prozraď mi, kde jsi byla?
1: Sekala jsem Vltavu.
0: A proč právě ty?
1: Nikdo jiný to tak neumí, protože...

0: To se ví, že je. Však taky nemáš courat po nocích a včas jít na kutě. Potom nevíš, kdy máš ráno vylézt z pelíšku.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
2: A co to je to dumky žálky?
3: To je právě to smutno.
4: Hele, a to by nešlo. Abyste byli vidět dřív než s těma prvníma nočníma ptákama.
3: Šlo, tatínek by vám musel půjčit zjevný pergamen. Kdo by ho přečetl, tam už se zjevíme i za bílého dne.
4: No prosím, on má zjevný pergamen a nepůjčí nám ho, krkoun jeden.
5: A? Tomu říkáš krkoun, ty liško ryšavá.
3: Dobrý den.
5: Dobrý den ve spolek. Zjevný pergamen je zde, hleďte.
2: Kluci, počkej.
5: Ale hned tak někomu ho nepůjčím.
2: Ale mě jo, že jo?
5: Ty se mi zamlouváš ze všech nejvíc. Podej mi ten Francův nápoj.
2: Pěkně z ručky do ručky. Dělej stro a já Francův nápoj.
5: Zapůjčím vám ho, ale až skončí oprava hradu, vrátit.
3: Te amice spiritus guaesumus audi nos et statim apparas fiat. Funguje to.
5: Už vidíš?
3: Ano.
2: Ale já nikoho nevidím. Musíte se postavit do řady za toho, kdo to čte, pak ho uvidíte.
3: Já prostě nic nevidím. Když neumíš číst, tak ho nemůžeš vidět.
6: Švagrová, jak jsi mohla zradit? Jak jsi mohla? Čti? Pětičlenná rodina v Praze Kobylisích snědla košík. Košík jedovatých hub v domnění, že se jedná o žampiony. A kvůli tomu si hlasovala proti žampionům.
7: A taky je tam o úplacích. A my jsme upláceli to Níku, ty řemeslníky. V obci Chuchvary u Kolína se na to přišlo a hnali to k soudu.
6: No, Chuchvary u Kolína. U Kolína je rovina. Tam je hned všechno vidět. Než to my jsme v kopcích. Švagrová, ty se z té černé kroniky jednou zblázníš. Víš, co jsi způsobila? Mohl jsem být žampionový král?
7: Nezlob se na mě, švagře.
6: Ne, na slzy je brzo. To neznáte, Jouzu. Pamatuješ na bratrance Karla, co byl Andule na svatbě?
7: Jo, ten divnej.
6: Jo, ten vlivnej. A vzpomínáš si, co tam říkal na tý svatbě? Rodino, já vás nedám.
7: To už bylo kránu, to nevěděl, co mluví.
6: A já za ním vyrazím.
7: Počkej.
6: A hned, ten jim ukáže.
7: Ale švagře, snad ne autem.
6: Myslivečku.
7: Vždyť si požil.
6: Chtěl žampiony na divané.
7: V obci Dok si požil řidič Mácha alkohol a skončil v Máchově jezeře.
2: Spí, to je jenom osoba.
6: Dobrý den. Přejete si...
2: Volant! Tam se mě hodí.
8: A ty sedí na svou.
6: Děkuji, ústivě. Dobrou noc. Přijďte zas.

0: Dnes vám budu vyprávět o jednom malém království, kde všechno kvetlo a vonělo a jablka v zámecké zahradě byla sladká jako mámino pohlazení. A jako jablko jablku právě tak si byli podobni oba královští synové, princ Jája a princ Tumáš. Bratři se narodili ve stejný den a stejnou hodinu a přestože na pohled byli k nerozeznání, ve skutečnosti byl každý z nich úplně jiný. Princ Jája byl pyšný, panovačný a myslel jen na sebe a tak stále volal: "To chci já, to musím mít já. Princ Tumáš myslel spíš na druhé, na to, jak jim udělat radost, jak jim pomoci a svému bratru ve všem ochotně vyhověl. Jen si vezmi, co se ti líbí. Tumáš, už víte, koho měli lidé raději a proč se princové jmenovali právě Jája a Tumáš?
1: Jájo, počkej, zastav se! Je tam potok, spadneš, chceš mě dohonit, haha, ale to se ti nepovede. Já budu v královské zahradě první, já. Je tam potok, jájo, stůj.
2: Pomoc, utopím se, pomoc.
1: Nekřič tolik, a podej mi ruku. No, vidíš, vždy tě tu vody po kolena.
2: To jsi mi udělal na schvál. Chtěl jsi mě předhonit, porazit.
1: A to není pravda. Volal jsem na tebe, aby ses zastavil, ale ty nic, hnal ses dál přímo do potoka.
2: Ne, vehnal jsi mě do potoka. A proč je tu vlastně ten potok? Proč ho už dávno nezasypali? Nemusel jsem do něj spadnout. Vždyť je životu nebezpečný. Ano, mohl jsem se dokonce zabít. Já, princ. A proto poroučím. Potok se musí zasypat.
1: Potok přece za nic nemůže. Jen se podívej, jak kolem všechno voní, kvete. To on dává vláhu květinám i stromům v sadech, lukám a polím. Bez něj by i květiny v královské zahradě uvadly.
2: Aby květiny v královské zahradě neuvadly, na to máme přece zahradníka. Potok se zasype, prostě tu nebude a já už do něj nikdy nespadnu. Nechci přijít o život.
1: Ty o život nepřijdeš, ale připravíš o něj všechny stromy, keře i květiny. Nemohou žít bez vláhy.

0: Nic nepomohli Tumášovi domluvy a prosby. Umíněný princ Jája nechal potok zasypat. Sotva však zmizel poslední pramínek vody, začala celá zámecká zahrada uvadat a zanedlouho v ní nebylo jediného kvítku. Dokonce i velká jabloň uprostřed zahrady začala usychat. Ať se zahradník snažil sebevíc, bez vody nic nesvedl. A vody bylo v království stále míň a míň.
1: To jsi zahradník. Nechám tě zavřít do černé věže. Zničil jsi naši krásnou královskou zahradu. Proč se nestaráš o kytky a stromy? Copak nevidíš, jak všechno vadne a usychá?
2: Vidím, princi, vidím. Srdce mi nad tím pláče. Ale kde vzít vodu? Čím zalít květiny a keře, kdyby alespoň trochu zapršelo? Ale od toho dne, co jste nechal zasypat potok, neukápla do našeho království ani kapka rosy, ani kapka deště. Sady žloutnou, pole jsou vyprahlá, nic se neurodilo. Jestli to takhle půjde dál, zahyneme žízní a hladem. Jasnosti, ten potok jste neměl.
1: Si drzí, mlč. Stráže, odveďte zahradníka do černé věže.
3: Zahradníku, pojď ven. No pojď si volný.
2: To jste vy, princi Tumáši? Váš bratr vám neodpustí, že jste mě pustil z vězení?
3: O to neměj starost. Raději mi poradí, jak zachránit zahrady, pole i lesy, než sucho všechno zahubí. Je to zvláštní. Od toho dne, co zasypali potok, ani kapka deště nespadla. Je to už několik měsíců. To přece není samo sebou.
2: Není, princi, není. Vodní vládce se na nás rozněval. Nechali jsme zasypat potůčkové víle její nejmilejší potok. No, tak teď nám nedá ani kapku vláhy.
3: A kdo ti tohle všechno řekl?
2: Kdo? No, potůčková víla přece. Každé ráno se brouzdávala v potoce za královskou zahradou. Raní rosou si omývala oči.
3: A teď? Kde je teď?
2: Ten den, co poslední pramínek potoka zmizel, se přišla rozloučit. A pak už se neukázala. Volal jsem ji, ale marně.
1: Tumáši, kde jsi, slyšíš? Tumáši, ozvi se.
3: Zkusím tu vílu najít.
1: Tumáši.
2: Já raději půjdu. A děkuju vám, princi, děkuju.
1: Tady jsi. Konečně jsem tě našel. Ale co děláš u černé věže?
3: Nic. Prohlížím si tu spoušť, kterou si udělal z naší krásné zahrady. A sadů, a luk.
1: Nic jiného neumíš jen vyčítat? No to mám tedy, bratra.
3: Jen se podívej. Stromy spálené sluncem, tráva suchá, květy uvadlé. Tolik bych jim chtěl pomoci. Když tady bublal potok, bylo všechno jiné. Je to vlastně i má vina. Neměl jsem ti dovolit udělat takovou hloupost.
1: Tak podle tebe za všechno můžu já. A mraky a déšť jsem asi taky zahnal já, ne?
4: Ano, princi Jájo. Za to, co sprovedl, nekápne ve vašem království ani kapka deště. Nespadne ani krůpěj rosy.
1: A ty jsi kdo?
4: Potůčková víla. Zničil si můj potok. Voda v něm byla průzračná a čistá. Každý poutník se jí osvěžil, uhasil žízeň. Všem rostlinám, všem tvorům poskytovala vláhu. I tobě, princi.
3: Potůčková vílo, prosím tě, řekni, co udělat, jak chybu napravit.
1: Nic se napravovat nebude. Já, princ této země, jsem spadl do potoka a dost.
4: Svojí nešikovností a zbrklostí.
1: Co si to dovoluješ, ty, stráže?
4: Stráže ti nepomohou. Ty sám musíš vše napravit.
1: No tohle? Nikdy.
4: Budeš mě volat, prosit a hledat, až budeš žízní vypráhlý jako ty ubohé květy a stromy kolem.
3: Potučková bílo, počkej. Udělám, co mi řekneš. Všechno napravím.
4: To musí tvůj bratr, Tumáši.
1: Snad bys tomu nevěřil, Tumáši. Ty bys byl ale povedený král. Pojď raději do zámku, začíná být horko a dusno. A neboj se, žízeň mít nebudeme. Sklepy jsou plné studeného vína.
0: A tak nechal princ Jája otevřít staré zámecké sklepy a místo vody teď používali víno. Kuchař vařil omáčku z vína, polévku z vína, ke snídani bylo víno a koláče, dokonce i nádobí umývali vínem. Jenomže netrvalo dlouho a v zámeckých sklepích nezbyla vína ani kapka. Prince Jáju sužovala stále větší a větší žízeň. Marně sliboval stříbro, zlato, zadoušek vody, marně vyhrožoval vězením. Služebnictvo už ho nechtělo poslouchat a nakonec uteklo ze zámku pryč. Tehdy si princ Jája vzpomněl na Potůčkovou vílu.
1: Mám žízeň, tu máš, slyšíš, já mám žízeň. Copak nikde není ani kapka vody nebo šťavnaté jablko? Ano, ano, přines mi jablko, třeba malé. Tumáši, prosím tě.
3: Márně prosíš, bratře, zahradu jsem prošel křížem krážem, všecko je suché, zvadlé.
1: Nevěřím ti, hledal jsi špatně, něco tam být musí. Já to chci, rozumíš, já nechám celou zahradu prohledat. Zavolám stráže.
3: Stráže ti nepomohou.
4: Nepomohou?
5: Tohle mi přece řekla ta víla. Jak se jen jmenovala?
3: Potůčková víla.
5: A ano, ano, ano. Potůčková víla. Co to jenom říkala?
3: Že ty sám musíš všechno napravit.
1: No, to se řekne, ale jak? To mám já sám odklízet kameny z potoka?
3: Nic jiného ti nezbude. Ale chceš-li, pomohu ti?
1: Tumáši, víš, co je to práce? Vždyť tam padneme horkem a žízní.
3: Pojď, zkusíme to. Já Potůčkové víle věřím. Nenechá nás zahynout.
0: Po celý den a po celou noc odnášeli oba bratři písek a kameny, kterými byl potok zasypán. Únavou se jim hlava točila, nohy podlamovaly, ruce měly do krve sedřené. Teprve k ránu, když odvalili poslední veliký kámen, uviděli, jak se pod ním zatřpitil průzračný pramínek vody.
1: Tumáši! Voda! Dokázali jsme to! To byla dřina. Podívej, ruce mám samoukré.
3: Já mám ruce sedřené, Jájo.
1: Já vím, pomáhal jsi mi, díky, Tumáši. Podívej, to jsou kapky deště. Prší!
3: Prší. Lidičky, prší!
4: Nesu vláhu a déšť všem rostlinám, zvířátkům i ptactvu. Všem lidem v království. I vám, princi Jájo a Tumáši. Ať všechno kvete a zraje jako dřív.
1: Děkujeme, Potůčková víla. Však si to za tu dřinu taky zasloužím.
4: Napravil si jen to, co jsi předtím pokazil, princi Jájo. Doufám, že si to budeš pamatovat.
3: Budeme si to pamatovat oba, Potůčková víla.
4: A já teď posílám do všech studánek dostatek svěží, pramenité vody. A v potoce za královskou zahradou, ať smije únavu každý, kdo to potřebuje.
3: Slyšíš, Potůčková víla? Už zase bublá tvůj potok.
4: Je nás všech a všichni ho budeme chránit.
0: Princ Tumáš a princ Jája to Potůčkové víle slíbili. A do království, které opět kvetlo a vonilo jako dřív, se lidem vrátila radost a smích.

0: Igi básnička.
1: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí, že jsi upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky. Ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
2: A teď ještě jednou.
1: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí, že jsi upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky, ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Heleme se, koukejme se, jak se doudlo lesem nese, tak, stop, vyťukával Datel telegrafickou zprávu. Po vítězném ubránění Studánky před kanonýrským plukem barona Hurveje strašidílko doudlo jakoby spichlo. Ale tak docela pravda to nebyla. Tisíc a nějaký ten rok navíc není u strašidel žádný věk. V těch letech je ještě strašidýlkem, takže trochu nerozumu se mu dá prominout. Kafka ale už dávno roznášelo, že se doudlo vznáší po lese s nosem vzhůru, jako by chtělo zobat hvězdy. Jak by taky ne. Chodit nemohlo, vznášet se muselo a nos vzhůru zvaný pršák mělo od přírody. Pravda ovšem také je, že si všechny své tři vlásky nakrucovalo a neustále se zhlíželo ve studánce, jak mu to sluší. Tomu se smál kde kdo a nejvíc Kulíšek nejmenší. Jednoho dne si Bubo Vír Velký vzal strašidýlko pod křídlo a domlouval mu. Doudlo vzalo rozum do hrsti, vždyť je všem pro smích. Ale kde pak doudlo nevědělo, jak se rozum do hrsti bere. A za to všechno mohl Sisel, který stále doudlu pochleboval, jaké je hrdinské strašidlo, když dokázalo bojovat proti 10 kanonýrským plukům a proti 10 rozezleným plukovníkům. Doudlo Sislovi popravdě říkalo, že to byl jenom jeden pluk a jeden plukovník a že Studánku bránili všichni, ale Sisel si to vymluvit nedal. Jsi nejstrašidelnější strašidlo ze všech strašidel, jako jsem kdy viděl, vedl si svou, a proto tě zvolíme králem lesa. Doudlo nejdříve vrtělo hlavou, že ne a ne, ale nakonec se nechalo přesvědčit. A Sisel dostal svému slovu. Za rozbřesku se u Studánky pod stromem jedlovým sešel celý les. Přihopkali zajíci, přiběhli jeleni, laně, srnci, srny, z nor vylezli i jezevci, přišovrali se ježci, spolí křečci, připlazili se zmije, slétli se ptáci. Doudlo se zavěsilo na větev jedle a čekalo. Přišel Sisel. Tvářil se jako Sisel a mluvil jako Sisel. Bylo po legraci. Sisli mysli mezi sisli znamená přání dobré mysli. To vám přeji, sisli mysli. My tobě také, ozvalo se od Studánky. V zájmu bezpečnosti musí být les strašidelný, aby se člověk bál do něho vkročit a široko daleko ho ze strachu obcházel, začal Sisel. Každý v lese musí být strašidlem. Jeden druhého se musí bát, aby se všech bál každý. Zajíci musí štěkat, jelení kokrhát, ptáci přestanou štěbetat, budou mňoukat, sovy ve dne houkat, v noci spát a všichni musí umět chrochtat, vrčet, chrčet a hučet. Kdo nebude, bude litovat. Sisel se nadýchl a pokračoval. Strašidelný les musí být strašidelný a musí mít strašidelného krále. Nejstrašidelnějším strašidlem ze všech strašidel je hrdinské strašidlo Doudlo a to bude králem. Kdo je pro a kdo je proti, je taky pro, jednohlasně odsouhlaseno. Ať je král Doudlo a já. Nikdo neprovolal, ať je král Doudlo, ani ať je Sisel, jenom strašidýlko na větvi špitlo. Ať žiju, ať. Kulíšek nejmenší se smál, až se v trilcích smíchu rozkuckal. Jeleni byli z toho sislího projevu jeleni a šli se pást. Hadi syčeli, zajíci odhopkali, srnci a srny odběhli, kuny a jezevci zalezli do nor, ježci se očourali a ptáci odlétli. No, právě včas. Sojky strážkyně lesa hlásili, že přichází vetřelec. Pytlák a Raskaraz z Nedvědic šel s pytlem pod paží do Soběslavy na jarmark. Sleknutím muž otrnulo a tak se chtěl podívat, co ho tenkrát k smrti vyděsilo, když u Studánky v klidu pokuřoval. Strašidýlko Doudlo si umanulo, že všem ukáže, že je opravdu nejstrašidelnějším strašidlem ze všech strašidel. Když se Karas u Studánky rozhlížel, koho by měl sukovicí praštit, odrazilo se a šup, skočilo Karasovi rovnou za krk.
1: Dla, jsem nejstrašidelnější strašidlo ze všech strašidel.
0: Já jsem zase Karas z Nedvědic, raz, dva, doudlo bylo v pytli. Karas hodil pytel přes rameno a pospíchal z lesa. Tak, a teď Bubo, raď. Na hradišti, kde Vír Velký král noci vyspával, se sešli obyvatelé lesa a jeden přes druhého vyprávěli, co se přihodilo. Pomoci mu musíme, rozhodl Vír Velký. Ale jak, vyptávali se ptáci. Bubo zatím nevěděl, jen koulel oranžovým očima, což znamenalo, že přemýšlí. Poslal poštolky na výzvědy. Vrátili se do lesa se zlou zprávou. V Soběslavi na rinku ukazuje Karas strašidýlko za krejcar. Představte si, jedno kouknutí do pytle za krejcar. Lidé se tlačili, aby viděli nevídané, zubožené svákovské strašidýlko. Bubo už věděl, jak na to. No to se ví, že Karas bude chtít doudlo ukazovat i na ostatních poutích a jarmarcích a že ho ponese přes les domů. A stalo se.

Když v Soběslavi skončil Jarmark, hodil Karaspital s doudlem přes rameno a pospíchal k lesu. Sojky ho už vyhlíželi, ale zpropadený Karas v puse měl zapálenou fajfku. Kdyby mu při té tahanici, která ho v lese čekala, vypadla z pusy, umíte si představit, co by se mohlo stát? Když byl Karas na kraji lesa, vyletěl proti němu Bubo Bubo. Pořád mu vyrval fajfku a hodil ji do řeky, jenom zasyčela. Pytlák a raz dostal strach. Za fajfkou se neohlížel a pádil do lesa. Tam to začalo. Veverky ho bombardovali šiškami, ale přesnou mušku neměli. Zajíci mu podráželi nohy, ale nepodrazili. Karas klíčkoval. Jelen se rozběhl přímo proti němu. Karas uskočil za strom. Ptáci ho klovali do rukou, jenže Karas pytel s doudlem nepustil. Ještě kousek a byl by z lesa venku, nebýt Klouska Sličného. Krásná houba obětovala svůj klobouček a po něm Karas uklouzl. Bubo Bubo byl v cukuletu u něj, popadl pytel a honem ke studánce. Tam veverky doudlo z pytle vytáhli. Strašidílko nedýchalo, srdíčko netlouklo, jenom se chvělo. Ale stačilo pár kapek ze studánky pod stromem jedlovým. Ale srdíčko se rozběhlo. Doudlo otevřelo oči a šťastně se usmálo. Datel telegrafoval: dobrá zpráva, dobrá zpráva, doudlo žije, sláva, sláva. A tak se svákovské strašidílko vrátilo do lesa mezi své kamarády. Tam mu bylo nejlíp, i když králem lesa se nikdy nestalo.

0: Kapitola 10. Proč se nemá park žehlit?
1: Takové krásné počasí, ale...
2: Profesor Kurama se vykláněl z okna, díval se na park a kroutil hlavou.
0: Nikde neviděl svou známou holčičku.
1: Dneska ráno byla pořádná zima, jestli pak se nenachladila.
2: Bylo mu však divné, že v parku vůbec nikdo nebyl. Obvykle se tam procházela spousta lidí a teď tam nebyl ani pes.
0: Profesor Kurama se rozhodl, že to půjde prozkoumat.
2: Když došel do parku, zjistil, že jsou cesty i trávníky jedna louže.
0: V noci byl mráz a všechno zmrzlo. Dopolední slunce zase všechen led rozehřálo.
2: A tak bylo všude samé bláto. Proto po parku nikdo nechodil a děti si tu nehrály, protože by byly celé ublácené a jejich maminky by se zlobily.
1: Už to mám,
0: řekl si profesor Kurama a vrátil se do své laboratoře.
1: Když je země zmrzlá, všechno stuhne. Když svítí sluníčko, zase všechno roztaje. Musím celý park vysušit.
2: A profesor Kurama začal přemýšlet o veliké žehličce, která by dovedla vysoušet hlínu.
0: Jako vždycky, obklopil se knihami a dal se do studování.
2: Pak si zavolal na pomoc odborníka z továrny na auta a pracoval společně s ním.
0: Když byli hotovi, odešli do továrny.
2: Po několika dnech vjel do parku podivný válec, na kterém seděl profesor Kurama a jeho spolupracovník.
3: Tady začneme,
0: řekl odborník z továrny na auta a spustil žehlící stroj.
2: Pod válcem to zasyčelo a vyvalily se mraky páry. Zahalena v páru projížděla velká žehlička parkem. Za válcem zůstávala světlá, vysušená cesta.
0: Teď může pršet a mrznout, jak chce. Stroj vždycky vyžehlí zemi a děti si budou hrát v každé roční době.
3: Ještě jednou to přejedeme, pane profesore,
2: řekl muž a znovu uvedl stroj do pohybu.
0: Tu se za válcem ozvalo temné hučení.
2: Vypadalo to, že přichází přímo ze země.
3: Co to? Snad jsme půdu příliš nevysušili.
2: Země za válcem začala pukat, bortit se a nadzdvihovat, jako kdyby se na povrch dobýval nějaký obrovitý krtek.
0: Kupa hlíny se stále zvětšovala a zvětšovala, až se na jejím vrcholku začalo cosi proklubávat.
2: Ukázala se hlava podobná velikému hadu.
3: To je nějaký ještěr.
2: Oba muži se skočili z válcovačky a překvapeně zírali na netvora, který se dobýval ze země.
0: Z hlíny se teď vynořila celá postava obrovského ještěra.
2: Byla to obluda, jaké žili na zemi před mnoha tisíci roky.
1: Jak se to mohlo stát?
0: Divil se profesor Kurama.
1: Aha, už chápu. Zřejmě jsme příliš zahřáli půdu, ve které leželo několik tisíc let ještěří vajíčko. A z toho se působením tepla vylíhl ještěr.
2: Měl asi pravdu. Jenže co teď?
0: Takový obrovský ještěr mohl snadno zničit celé město.
2: O neobvyklé příhodě se už dověděli první lidé ve městě. Přivolali policii.
0: Policejní hlídka se ihned dostavila, ale nevěděla, jak zakročit.
2: Ještěr stál na místě a nechápavě kroutil dlouhým krkem. Jistě ani sám nemohl pochopit, jak se sem dostal. Jeho ohnivé oči podrážděně blýskaly.
0: tu před sebou uviděl veliký smrk.
2: Přikolébal se k němu a v mžiku ho spolkl.
0: Jako by to bylo párátko.
2: Velitel policistů zbledl.
4: Pane profesore, co budeme dělat?
0: Profesor Kurama se omlouval.
1: Je to moje vina, že se z pravěkého vajíčka vylíhl ještěr. Kdyby se někomu něco stalo, nesl bych za to plnou odpovědnost. Nesmíme sem nikoho pustit.
2: Do parku už proudili zástupy lidí, kteří se doslechli o ještěrovi.
0: Ale nikdo nevěřil, že ještěr je opravdový.
2: Lidé si mysleli, že ho vyrobili pracovníci filmových ateliérů pro nějaký televizní nebo filmový pořad.
0: Strážníci volali na shromážděné lidi. Rozejděte se!
5: To je skutečný ještěr. Je velmi nebezpečný.
2: Jak to lidé slyšeli, dali se do křiku a vzali nohy na ramena.
0: Ještěr pokyvoval svou velkou hadí hlavou a rozhlížel se kolem dokola.
2: Pak si zhluboka oddechl, až zařinčela okna ve všech okolních budovách.
0: Jestli okamžitě někdo nezasáhne, stane se strašné neštěstí.
2: Ještěr váhavě vykročil. Policisté na něj několikrát vystřelili, ale ještěr se ani neotřásl.
0: Asi mu to připadalo, jako kdyby ho píchl komár.
2: V té chvíli se už profesor Kurama potil ve své laboratoři. Pekl koláč, veliký jako mlýnské kolo.
0: Policejní velitel za ním přiběhl.
6: Pane profesore, nebezpečný ještěr začíná zuřit a vy si tady pečete koláče? Co to má znamenat?
1: Jen se uklidněte a pošlete mi sem 10 silných mužů.
2: Řekl profesor Kurama. Jak si přál, 10 nejsilnějších strážníků odneslo velikánský koláč a připevnilo jej ještěrovi na ocas.
0: Ještěr zavětřil, koláč příjemně voněl.
2: Obluda rozevřela svou obrovskou tlamu a zakousla se do koláče. Začala jej polikat i se svým ocasem.
0: Ještěr se stočil do klubíčka, aby mohl pokračovat v hostině a hltal sousto za soustem.
2: Koláč mu ohromně zachutnal. Žral tak dlouho, až sežral sám sebe a zmizel.
0: Zbylo po něm pouze jakési ozubené kolo.
2: Když se udivení policisté přišli podívat, co to tam leží v trávě, vysvětloval jim profesor Kurama se smíchem.
1: V poještěru zůstaly jenom jeho zuby. Ty ovšem sežrat nemohl.
0: Profesor Kurama seděl ve své laboratoři a měl hlavu v dlaních, jako žáček, který dostal vyhubováno.
2: Před ním stála jeho známá holčička a vypadala jako maminka, když peskuje svého nezdárného syna.
7: Pane profesore, vy se nechováte vůbec jako univerzitní profesor. Vždyť vy provádíte jeden uličnický kousek za druhým, jako malý kluk.
1: Já za to nemohu. Já jsem přece nevěděl, jak to dopadne.
7: To je všechno proto, že jste si nikdy nehrál, když jste byl malý, pane profesore. Že jste se pořád jenom učil. Proto teď děláte taková alotria.
1: Ale já jsem to nechtěl udělat, chtěl jsem jenom přijít na nějaký vynález.
0: Bránil se pan profesor.
7: To říkají všichni kluci, když je někdo přistihne při darebáctví.
1: Ach jo,
0: vzdychl si pan profesor.
7: Jestli pak víte, co se stane takovým uličníkům?
1: Maminky je pořádně vyplatí.
0: Pravil pan profesor smutně.
1: Ty mě chceš taky vyplatit?
7: Kde pak?
2: Zasmála se holčička.
7: Jen se nebojte. Já přece nejsem vaše maminka. Ale za trest mi teď uděláte velikou čokoládu, která nebude nikdy ubývat.
1: Ach jo.
0: Povzdechl si pan profesor ještě jednou.
8: Co tomu říkáte, milí čtenáři?
0: Nechcete se taky stát vynálezci?
8: Možná, že by vás profesor Kurama přijal do učení.
0: Ale museli byste za ním jet až do Japonska. Konec.

0: Piggy vtip.
1: Dva lovci jdou na lov medvěda. Najednou se medvěd vynoří. Lovci spanikaří a dají se na útěk.
2: Jednomu se podaří vylézt na strom a druhého lovce honí medvěd kolem krmelce.
1: Lovec ze stromu křičí: utíkej rychleji, už tě dohání!
2: Běžící lovec odpovídá: nic se neboj, mám dvě kolečka náskok!
3: Šli panenky silnicí, silnicí, silnicí, potkali je myslivci, myslivci. No, jo. Výměna názorů.
4: Ty jedna zlobivko zlobivá, panenko hubata, co si to zase provedla? Nelži,
5: nelžu,
4: lžeš,
5: nelžu,
4: lžeš. Zase si ve škole dostala pětku.
5: Nedostala.
4: Dostala.
5: Nedostala.
4: Dostala. Lžeš a já ti za to naplácám.
5: Tu máš. Au.
4: Tu máš.
5: Au.
4: Tu máš.
6: Mě už to nebaví. Ach jo, to je nuda nudácká.
7: Co tady pištíš, Mařena?
6: Co?
7: A proč mlátíš tu panenku?
6: A hleme se, koukněme se. Kdo pak se to tady nese? Kdo se to sem šourá? Hlava jako hulátko, na ní žluté housátko. Bodky jako cihličky, to je hurvajs maličký.
7: Hele, hele, nech toho mání. Mě ty tvoje legrácky nebaví.
6: Co s tebou?
7: A nic.
6: Ale je ti něco, nelži, já to na tobě poznám. Já na tobě dobře poznám, když lžeš.
7: A kdy lžu?
6: Vždycky, když otevřeš pusu.
7: No jo, no jo, paní vtipná. Ale ty už to humoru doopravdy nechej, Mařeno.
6: No, no, a neříkej mi pořád Mařeno. Já ti taky neříkám...

0: došlo na moje známky.
1: Ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj
0: slova, určitě. V tom případě neříkal vůbec nic. Já ti řeknu, to je teda život.
1: Ale no tak, tak se musíš trošku snažit, Hurvinku, a učit se.
0: No tobě se to mluví, šprtko.
1: No dovol, já nejsem žádná šprtka.
0: Seš?
1: Nejsem, já jsem nádaná. Abys věděl, tak jsem ve škole první v počítání, první ve čtení a první jsem hotová se slohovými úkoly, jo. A co ty?
0: Co já?
1: No.
0: Já jsem zase první ze školy doma a nechlubím se. A teď už konečně nechte hloupé školy a pojď si raději na něco hrát.
1: Jo, to jo.
0: Tak jo.
1: A na co?
0: No, třeba. Na slepou bábu.
1: Platí.
0: Dobrá, já budu slepej a ty budeš bába, jo?
1: To teda ne.
0: No, tak vymyslí něco lepšího, když jsi tak chytrá.
1: No, jo, tak si budeme hrát na orchestr.
0: Platí.
1: Jo, ty budeš trouba a já budu udávat tón.
0: Mařeno.
1: Hurvíne.
0: Nech toho, nebo tě proženu.
1: Ne. Víš, že ti pan Spejbl říkal, že na mě máš být hodný.
0: Já bych byl rád hodný, ale vždycky mi do toho něco vleze, no. Tak já už raději jdu.
1: Tak jdi, bylo mi radostí vyměnit si s tebou názory.
0: To věřím, přišel jsem s mýma a odcházím s tvýma.

0: energie cvičení a jdeme na to!
1: Miau.
0: Ahoj, holky a kluci, mám tady Hanku Kynichovou a nemůžu se dočkat, protože minule jsme cvičili zadíčkové svaly a bříškové svaly ještě předtím. A já jsem zvědavý, co budeme cvičit dneska, Hanko.
2: Já mám zase velkou radost z toho, že Piggy si všechny cviky pamatuje a já bych vás dnes chtěla naučit další cvik a bude určený hlavně těm dětem, které chodí po tomto světě s kulatými zády, tedy jsou takzvaně schrbené. A to není vůbec Piggy hezké.
0: A to vypadá, jako kdyby se člověk styděl, víš?
2: Přesně tak. A hlavně to není ani zdravé. Tímto schrbením se vám totiž zkracují svaly prsní a hlavně ochabují svaly mezi lopatkami. A vy už víte, kde mezilopatkové svalstvo máte. A pokud máte takto zkrácené anebo ochablé svaly, tak je to velmi nebezpečné, protože pokud jste navíc předškoláci, tak se vám s touto svalovou disbalancí bude špatně učit.
0: Hlavně určitě se pak špatně dýchá, když tam není místo pro ten nádech až do toho balonku na bříško, viď?
2: Ano, ale Piggy, prosím tě, já jsem asi použila slovo disbalance. Myslíš si, že děti budou vědět, co to je?
0: Já vím, možná, že bych věděla,
2: Hanko. Tak prosím tě, zkus to vysvětlit.
0: Když třeba stojím na nějaké čáře a chci udělat holubičku. Víš, jak jsme spolu udělali holubičku?
2: Vzpomínám.
0: Tak na mě volá kocour Vojta, drž balanc! A já balancuju a to znamená, že se tak miklíkuju mezi jednou a druhou stranou, jako kdybych chytal rovnováhu.
2: Ano.
0: Takže to možná disbalance znamená, že je nějaká
2: nerovnováha. Takže mezi jednotlivými svaly je nerovnováha a tomu se říká tímto zvláštním slovem disbalance. Pokud totiž budete takto schrbení, tak se vám ve škole bude totiž špatně psát, bude vás bolet hlava a budete také brzy unavení. A mě tak napadlo, že bychom teď společně mohli cvičit některý z cviků, který vám uvolní zápěstí, uvolní ruce a vám se pak ve škole bude krásně začínat školní rok s hezkými známkami.
0: Jo, a to by se i hezky kreslilo, víš?
2: Všechno, co
0: psalo,
2: se...
0: A všechno dělalo tlapičkama,
2: tak dobře. Piggy, co, pustíme se do toho?
0: Tak jo.
2: Piggy tady mává rukava, ale já bych ten jeho směr trošinku chtěla ukočírovat. Děti, my už jsme se naučili postavit se rovně a ruce si dát do upažení. Tak, také už jsme se učili, kde máme ruku, kde máme předloktí a kde máme celé paže. A to víme a těmi paže můžeme dělat vzpažení, upažení, připažení, předpažení, zapažení, ale já se teď chci hlavně věnovat ruce, předloktí a celým pažím. A budeme psát kroužky. Piggy, máš podsazenou pánev, děti stojíte mírně od sebe, máte stažené bříška, nádech budeme provádět nosem a ramínka přitom tlačíme dolů. To bylo moc pokynů, viď? Ale vy to všechno zvládnete.
0: Tak to si to ještě zopakujeme.
2: Stojíme rovně, máme podsazenou pánev, stažené bříško a zadek.
0: Podsázek dovnitř.
2: Ano. Máme ramena zasazeny dolů a táhneme se hlavou ke stropu, jako bychom chtěli vyletět. A teď si dáme ruce do upažení.
0: Hele, ta hlava to je jako kdyby byla boje na vlnách, viď?
2: Na boje moři, na vlnách, boje. Správně, to je hezký. Piggy, pojď, ty máš kopítka, my máme s dětma ruce a ruce jedou kroužek. Napřed dozadu kroužek a teď si zakroužíme rukama dopředu. Říkám schválně, děti, rukama, protože pracujeme jenom rukou, tam, kde máme prsty.
0: No a kdo má kopítka, krouží kopítka.
2: A teď naopak zakroužíme před loktím, to znamená, že pracujeme jenom půlkou své paže.
0: Před kopítčí.
2: Půlkou své paže. Udělejte kroužky dozadu. Ano, ano, ano. A celý kruh oběma.
0: Yeah.
2: A celý kruh oběmi pažemi. Dozadu jeden a dozadu druhý a dozadu třetí.
0: A obě ruce najednou nebo cik, cak, cik, cak.
2: To je jako by si plaval znak,
0: vlastně.
2: To nevadí, takže...
3: Veliká událost. Dny jsou stále kratší.
1: Svět dávno přestal být zelený, je žlutý. Listí bylo stále více na zemi než na stromech. Po zahradě chodil pták kos, co má žlutý nos. A pták kosová, co nemá žlutý nos. Dělají stále to tež. Pozorně naslouchají zemi, pozorně se do země dívají. Najednou poskočí, odhodí spadlý list, klovnou a táhnou ze země tlustou žíželu. A kdysi jsem chtěl vidět, jak se pasou žížaly, teď jsem viděl, jak se kosové pasou na žížalách. Dělají to celý den. Nebylo by těžké po některém z nich skočit. Já ale vím, že se to nesmí a tak se na ně jenom dívám. Myslel jsem, že po nich půjde Kiki, ale ona nic. V poslední době jsem jí nějak nerozuměl. Byla divně vážná. Nehrála si se mnou ani s naším člověkem. Jen seděla a velice upřeně se dívala, jenom by se pořád chovala. Taky by pořád jedla. V posledních dnech jako by něco hledala. Stále prolezla nejtemnější kouty. Chodí velice pomalu, jako by byla stará. Nedávno jsem vlezl za ní do takového temného doupátka, které si našla a pak povídám, jestli Kiki stůněš, tak tě náš člověk vezme k člověku, který je celý bílý a ten udělá, že nebudeš stonat. Kiki se na mne pomalu ohlédla a řekla, nestůňu. Tak se na mne zlobíš, Kiki? Nezlobím, modrohočko, jdi pryč. No, asi opravdu nestonala, protože když se stůně, není žádná chuť do jídla. A Kiki baštila. I taky začala náramně tloustnout. No, bylo to velice divné. Jednoho dne jí náš člověk přinesl nový pelíšek. Byl tak hluboký, že jsem do něho neviděl. Kiki v něm dlouho přešlapovala a potom začala příst, že je spokojená. Člověk dával pozor, abych tam nelezl za ní. Já bych stejně nešel, když Kiki nechtěla. Dnes ráno jdu ven a co vidím? Veliké ticho a všechno je bílé. Lidé chodí skoro tak tiše jako my a když mluví, je to slyšet velice daleko. Běžím k pelíšku, ve kterém je teď Kiki, aby se šla podívat na bílý svět. To ona ještě neviděla. Myslel jsem si, jaká to bude legrace, až Kiki bude otřepávat tlapky, protože ten bílý svět velice studí. U pelíšku jsem zůstal celý němý. Co si z něho kvikalo a Kiki do toho chvíle mi něco říkala, jinak než obyčejně. Kiki, ty máš myšku? Zavolal jsem. Děti máme, hlupáčku, ozvalo se z pelíšku. Mohu se na ně podívat, Kiki? Ještě ne. Mně najednou bylo velice dobře a řekl jsem, a máme jich hodně? Tolik, kolik máš tlapek? Já vím, a všechny jsou slepé, víš, Kiki, řekl jsem, protože jsem si vzpomněl na děti zelenoočky. Však oni prokouknou, brokla Kiki. Já jich chtěl trochu poškádlit. Jsou hodně ošklivé, víš, Kiki? Kiki vystrčila hlavu přes okraj pelíšku, její oči byly jasně modré, s úzkými černými čárkami. Dívala se chvíli na mne a najednou měla oči docela černé a řekla, jsou po tobě, modro očko. V tom mne popadl náš člověk za kůži na hřbetě a vystrčil mě za dveře. Já běžel do bílé zahrady, abych všem kocourům a taky zelenoočce oznámil tu novinu, že máme děti a že jsou velice krásné.

0: Maničko, slyšíš?
1: Co je, maminko?
0: Co tam děláš?
1: Koukám na televizi. Dávaj pohádku o otesánkovi.
0: To ještě neznamená, že se musíš cpát i ty. Přestaň ujídat cukroví a vypni tu televizi. Čučíš na ní od božího rána.
1: No jo, porad.
0: A pojď sem.
1: Teď už jdu, babinko.
0: Co pak nevíš, že se na Štědrý den má držet půst? Takhle to zlaté prasátko neuvidíš ani letos.
1: No, snad nechceš, aby mi celý den kručelo v břiše.
0: Postit se o Štědrém dnu patřilo odedávna k vánočním zvykům.
1: Jo?
0: Jo? Co pak neznáš tu Erbenovu básničku? Hoj, ty Štědrý večere, ty tajemný svátku, cože komu dobrého neseš na památku?
1: To znám, hospodáři Štědrovku, kravám po výslužce, kohoutovi česneku, hrachu jeho družce. Ale jak to souvisí s vánočním půstem?
0: No protože musíš poslouchat dál. Ovocnému stromovi od večeře kosti a zlatoušky na stěnu tomu, kdo se postí. No, kdo se postí. Slyšíš dobře?
1: Ale bábinko, když to jsou všechno jenom hloupé pověry.
0: Abys věděla, tak žádná pověra není hloupá. Naši předkové moc dobře věděli, že když se celý den postili, tak si žaludek pěkně odpočinul. No a oni se pak večer mohli nadlábnout štědrovečerních dobrot do sytosti. Ty už divuješ celý den? Pak není divu, že se v štědrovečerní večeři vždycky jenom porejpeš.
1: No to záleží na tom, co je na stole.
0: Přestaň už konečně odmlouvat, nebo ti Ježíšek nic nenadělí. Přines z pokoje mísy a přichystej krabice s cukrovím. Jsou na balkoně. Já zatím rozpustím čokoládu na ořechové kuličky.
1: Já už žádné cukroví nechci.
0: No ty možná ne. Ale Hurvínek ano. Má je moc rád.
1: A kde jsou ty mísy?
0: No přece v příborníku.
1: Tady je jenom jedna.
0: Pane Kuskákava, vlastně máš pravdu. Já úplně zapomněla, že tu druhou Hurvínek loni o Vánocích rozbil.
1: Já? No to pic.
0: Co se stalo? Snad si nerozbila i tu poslední památeční, co mi zbyla.
1: Neboj. Naštěstí se rozbil jen malý talířek od toho šálku, co z něj piješ kafe.
0: Naštěstí? A na co si budu podle tebe pokládat hrníček?
1: Zase máš štěstí, bábinko. Ten hrnek se rozbil taky.
0: No to hezky začíná.
1: Máš pravdu. Střepy znamenají štěstí a patří ke koledě.
2: Šel jsem na koledu a to z rána k tomu hnala mě kuchařka z vidlicí z domu. Po schodech běžíla, přes kámen hupádla, já utíkal z domu, byl jsem rád tomu. Talíře, rendlíky, malý a veliký, všecky vám roztluču, uteču z domu.
0: Nikam utíkat nebudeš. Znáš tuhle? Hloupý Jan rozbil čbán, přišel domů s pláčem, dostal karabáčem.
1: A tuhle tu znáš?

0: Koledy se ti zachtělo? Kde pak? Zatím si koleduješ o pěkný nářez.
1: Takže, Máničko,
2: no?
1: Osol tady ty plátky kapra.
2: Solím!
3: Počkej, opatrně!
0: Šetři solí.
2: Já myslela, že když je ten štědrý večer...
1: A za odměnu smíš tady na tu mísu narovnat 9 druhů cukroví.
2: A proč zrovna 9?
1: Protože 9 považovali naši předkové za magické, kouzelné číslo.
2: A co ti naši předkové jedli? Měli k večeři taky kapra?
1: No, jenom tam, kde byly ryby levné, třeba v jižních Čechách, kde je spousta rybníků.
2: A kde ryby neměli?
1: Tam býval jako hlavní chod Kuba.
2: Kuba? Třeba Kuba Moravců?
1: Ale kde pak? Kuba jsou maštěné kroupy zapečené s houbami. No, a kde na to měli, přidali i uzené maso. A to bývalo z komína očouzené, proto se tomu jídlu říkalo také černý Kuba.
2: A rybí polévku měli?
1: No, ti, co neměli rybu, neměli ani rybí polévku, to dá rozum. Místo ní bývala polévka zeleninová, hrachová, kroupová, nebo taky tvá oblíbená bramboračka.
2: Mm-hmm.
1: Vždyť víš, jak se zpívá.
3: Na Vánoce dlouhý noce nepřiletí Vlaštovice, hej, hej, koleda.
2: Selka polívčičku hřeje, křičí, že jí nohy zebe, hej, hej, koleda.
3: Sedlák si v hospodě vejská, kobila žebrama blejská, hej, hej, koleda.
2: Jdi sedláče, jděte domů, dej kobile hrachovinu, hej, hej, koleda.
1: Tak. Takhle nějak to tenkrát bývalo.
2: Jenže Kuba a polívka to jsou jen 2 jídla. No, a kde je těch dalších 7?
1: No tak počítej. Jako předkrm bývala na stole ošatka s chlebem, miska s medem a talířek se stroužky česneku.
2: To je divná kombinace. Med? No prosím, ale česnek? Ta proti upírům.
1: Ale kde pak? Česnek je zdravý a má i posilující moc. Proč myslíš, že ti dělám česnečku, když jsi nemocná?
2: Ale stejně si neumím představit, jak takovouhle patlaninu jedli.
1: Chleba se lámal na malé kousky. Ty se máčeli do medu a dochutili kousíčkem česneku.
2: Fuj, ale pořád to ještě není 9 jídel?
1: Nebuď netrpělivá. Po slaném, tedy po rybě nebo Kubovi, přišlo sladké. Já ti dám ňam. Nech to cukroví na pokoji. Řekla jsem ti, abys ho rovnala na míse. A ne v žaludku.
2: No, chtěla ochutnat, jestli ten vanilkový rohlíček není zkažený.
1: No, to určitě. No, bych tě nesměla znát.
2: Když ty neděláš takové laskominy sladké. Já tak ráda. Měli k večeři i takovéhle cukroví.
1: Ale kde pak? Tím sladkým jsem myslela jahelnou kaši, politou syrupem z cukrové řepy nebo medem. Taky mývali placky z černé mouky pečené přímo na plotně. Kdo chtěl, ten si je osladil a ten, kdo sladké nerád, si je potřel třeba máslem nebo sádlem. Jo. A dalším samostatným chodem byl dobře omaštěný hrách a, pováž, Máničko, sypaný cukrem a perníkem.
2: Já ti tedy měli chutě, předkové.
1: No to víš, jiná doba, jiný mrav. No a nakonec přišla na řadu Vánočka, které se říkalo Štědrovka. No,
0: právě taková, co z ní potají loupeš rozinky. Ale myslíš, že tě nevidím?
2: Když ty snad máš, bábinko, oči i vzadu. Já myslela, že po té Vánočce leze brouk.
0: Aha, tak proto si ho strčila rovnou do pusy.
2: No, víš, já tě tak napjatě poslouchám, že ani nevím, co dělám. Honem povídej, co baštili dál.
0: No, ještě se dávali na stůl křížaly, sušené švestky, oříšky i čerstvá jablíčka. No prostě co dům dál.
2: Jako u nás.
0: Jako u nás, no. Tak, kapre už je obalený. Teď ještě musím dodělat bramborový salát.
2: Ukaž, já ho ochutnám.
0: Dej ten prst pryč. Raději mi ukaž, jak z tu mísu nás dobila.
2: Hele.
0: 1, 2, 3, 4, 5.
2: 1, 2, 3, 4, 5. Cos to, Janku, cos to snět?
0: Žádný Janek nám tady neuždiboval, ale Mánička. Patří sem 9 druhů cukroví a ty si 4 druhy zmaštila.
2: Tak já dojdu pro novou krabici.
0: No to nechoď, ale upaluj.
4: To nemůžu. Na Štědrý večer se nesmí dělat žádné prudké pohyby.
0: Kdo ti zase tohle nakukal, Máničko?
4: Hurvínek.
0: Ježkovi oči. Jestliže téhle Hurvínkově výmluvě uvěřil i pan Spejbl, pak nechci vidět, na jaké hody se u nich můžeme večer těšit.

0: pesničku.
1: Uhněte mi z cesty, teta. Já jsem strašný rak. Dejte pozor na klepeta. Sice po vás bude veta, já jsem jako drak.
0: A teď ještě jednou.
1: Uhněte mi z cesty, teta. Já jsem strašný rak. Dejte pozor na klepeta. Sice po vás bude beta. Já jsem jako drak.
0: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.

Vodník od Karlova mostu. Karlův most se od malé strany zvedá zprvu jen nad břehem, ale už jeho třetí oblouk se klene přes rameno čertovky. Mezi ní a samým proudem Vltavy leží ostrov Kampa. Na něm stojí celé městečko, které se udělalo pro sebe uprostřed Prahy a je spojeno s ní jen mostem a lávkami. Má své domky, své trávníky, stromy a zahrady, své vlastní náměstíčko a na něm slavné hrnčířské trhy, svůj kus mostu, zbudovaného otcem Vlasti, a hodný kus vltavské hladiny, zapovodní až nepříjemně veliký, a pod hladinou svého zdomácnělého vodníka, pana Josefa. Pan Josef bydlil pod čtvrtým obloukem Karlova mostu a toto vznešené sídlo mu dodávalo takové vážnosti, že býval uznanou hlavou veškerého vodnictva Království Českého. Asi také v dřívějších dobách se tady někde vodníci ze všech vod českých scházívali, sněmovali, rokovali, jak tomu bývalo zvykem, a Josef řídil jejich zasedání a rovnal jejich rozepře, jako to činil místodržící, nedaleko odtud, ve sněmovně Království Českého. Jenže pan Josef byl starší než všechna česká zemská zřízení. Seděl v těchto místech už dávno před mostem, kdy Vltavou vedl jen pouhý brod od Mostecké ulice k bažinám na Starém městě, kde hned za bažinami se začínal prales a zvedal se k vinohradům. Tudy přecházeli řeku houfy všelijakého divokého lidu v kožišinách s pazourkovými zbraněmi, později už jen polodivokého se zbraněmi bronzovými a nakonec nedivokého, mírného lidu českého, který při březích vypražil a vymítil kusy pralesa a založil pražskou vesnici. Tak pan Josef pod brodem mohl pohodlně sbírat dušičky těch, koho proud strhl do prohlubní. Ale ani když mu Karel IV. Postavil kamenný a pevný most nad hlavou, neměl žádnou příčinu k stížnostem. Už při stavbě mostu mu mnoho lidí nechalo své dušičky, které tehdy měly pramalou cenu. A když most už stál, čas od času se po něm přehnala nějaká válka, takže most, místo aby mu užitku ubíral, přinášel stále nový a nový. Dokonce o nic nepřišel, když kromě kamenného byly přes Vltavu postaveny i jiné. Na všech pražských mostech se totiž muselo platit za přechod, jeden krejcar. Jenom po Karlově mostě se mohlo přecházet zdarma. Proto chudáci, kteří neměli ani ten krejcar, a právě proto chtěli ukončit své pozemské trápení a svěřit svou zoufalou dušičku věčnému klidu, volili Karlův most, aby jí zajistili pokoj ode všech útrap a bolů v některém hrnečku pana Josefa. Tak po tolika letech jeho sídlo pod čtvrtým obloukem obsahovalo nejen velké duševní poklady, ale vyprávělo v utopených dušičkách celou pražskou historii. Chcete pravěk země české? Prosím, zde je chlupatá, drsná a pořád rozsupěná dušička Boje, který přecházel Vltavu, když česká země byla ještě nesličná a lidu prázdná. Zde je, prosím, první česká dušička, ještě z průvodu samotného praotce Čecha, ale už se znaky pravé české dušičky, protože se dovede, i když trochu brumlá, připasovat k hrnečku, v kterém je uzavřena. Tu jsou rozzlobené a nelítostné dušičky z obou válčících stran z husitských válek. A zde jsou zase dušičky z obou stran Švédů i pražských studentů bojujících o Karlův most.
Tady je několik zvědavých a poddanských dušiček, které spadly do vody při korunovaci krále Leopolda, když se tlačili na mostě, aby viděli nádherný průvod cizáckého krále. A tady je několik krásných duší z roku 1848, které chránili staroměstskou barikádu a položili se za rodnou zem a její svobodu. Zde vidíte vychrtlé a hladové dušičky z posledních dob. Vidíte, že jich dost přibylo, protože zakoušeli zlé časy, kdy nevěděli, kam se vrtnout, ne-li do Vltavy. Hrníčky, kterých pan Josef upotřeboval, byly zcela jiného druhu než nádobí jeho vyšehradského kolegy. Nebyly pozoruhodné svými starými tvary, ačkoliv se mohli svým stářím směle s nimi měřit. Bylo to totiž obyčejné hliněné zboží, které přiváželi na kampský trh hrnčíři ze Štěchovic na Pramicích. Zboží po staletí stejné, pálené z hnědé hlíny a pokrývané ještě hnědší polevou, jaké kupují a chválí si hospodyňky dnes, stejně jako před staletími. Že byl jeden hrneček jako druhý, dodávalo Josefově tunce pěkně spořádaný charakter. A štěchovičtí hrnčíři jich vždy pár hodili panu Josefovi do vody zcela zdarma. Věděli, že za to nechá na pokoji jejich pramici. Podobnou tichou úmluvu měl i svoraři. Ti mu zazházeli do vody po paklíčku tabáku. Také opravdu se vorařům nikdy nic zlého nepřihodilo. Třebas žádný z nich neumí plavat. Ovšem pan Josef musil dostat svůj tabák. Byl totiž jediným známým kuřákem mezi vodníky. A to proto, že měl závidění hodnou dýmku neznámého původu, která, když byla jednou nacpána a zapálena, dokud nevyhořela, nezhasla. Ani ve vodě, natož na suchu. Dýmka byla také příležitostí, která ho seznámila s obyvateli kampy. Kouříval si z ní na pilotech, které za odchodu ledů chrání pilíře před nárazy ker. Ale na těch se mu sedělo nedobře. A tak se nastěhoval vždy k večeru na klády na břehu, kde měl větší pohodlí. Tam leckdy k němu přisedl některý z kampských sousedů se svou porculánkou nebo dřevěnkou, když mu žena nedovolila, aby jí čadil v bytě, a šel si ji tedy vykouřit na čerstvý večerní vzduch. Protože kuřáci dýmek jsou bratrstvem, vypomáhajícím si tabákem, ohněm a společností, prohodili spolu vždy aspoň několik slov o počasí, o stavu vody, o bývalých dobrých časech, o drahotě. Vždy jen několik slov, pravda. Ale to postačilo, aby se vodník seznámil s jedním, s druhým a aby za 100 let znal všecky rodiny na kampě. Ale dále to nepokračovalo. Nikdy nedošel k takové družbě, v jaké žil s lidmi vodník Pivoda pod Vyšehradem. Třeba byl vodníkem naprosto nevýznačným. A pan Josef by také rád měl s lidmi něco takového. Shledal po 2000 letech, jak je příjemná vzájemná blízkost, pěkné pohovoření, stisknutí ruky, společné posezení i postání a že vlastně žije smutným životem. Takhle osaměle ve vltavských hlubinách. S muži, jak vidno, se už přece jakž takž zblížil, ale s kým se pořád spřátelit nemohl, byly ženy. Pořád jim strašili děti a byl jimi vždycky podezříván, když se jim kluk nevracel včas k večeři domů. Třeba se toulal někde pod Petřínem. Když dost dlouho pozoroval kampské a poznával je, porozuměl, proč se nemůže s nimi tak snadno zžít, jako pan Pivoda s podolskými a podskalskými. Tamto byli lidé od vody a měli vodní morálku. Věděli, že voda dává, ale také, že voda bere. Že ve vodě je místo pro mřínky i pro štiky. Tedy musí být i pro vodníka.
kdežto kampští byli docela jiní. To byli řemeslníčci, živnostníčci a úředníčci, kteří žijí v uzavřených a zatuchlých kampských domcích, kteří se nerozhlížejí široce po řece, ale koukají úzkými uličkami, soused sousedu do oken i do žaludků, neznají dobrodružství, která poskytuje volný proud vody i života, ale krčí se a přidržují jen suchých živobytíček. Mají tedy jen pozemní morálku a ta odávání neví nic. Hlídá jen, aby jim nikdo nic neubral a podezřívá z toho každého, tedy i jeho vodníka, i když zcela neprávem. Ať byli, jací byli, pana Josefa jeho samota tížila pořád hůř. Stárneš, Josefe, nic jiného to není. Ale co naplat? Tedy nakonec rozhodl, že vodnictví nechá, aby si ke kampským lidem otevřel úplný přístup. Ovšem, něčím se bude muset živit. Tolik už věděl o běhu života na souši a tu a tam při večerních pohovorech se snažil opatřit si nějakou radu, jak na to. A podle rad znalých občanů se především vypravil na radnici a prosil o nějaké místo u obce, které si přece zaslouží jako nejstarší obyvatel měst pražských. Na magistrátě se poptali městského archiváře i památkového úřadu, uznali jeho zasloužilost a pak mu nabídli místo sluhy v ústavě pro zkoumání vody na Karlově nebo vrátného na Letenské vodárně. Samá pěkná místa, tak říkajíc na suchu a pod penzí, ale pan Josef zavzdychal. Páni, to nemůžu. Při nejlepší vůli nemůžu. Páni se skoro urazili, ale pan Josef ze sebe nemohl vypravit, že se sice může zřeknout své 2000leté živnosti, ale nikoli kampy, koutku u vody, který miloval také už po 2000 let. Tož co naplat, nepořídil. Vysedával potom celé dny na pilotech před mostním pilířem a už se ani nešel podívat dolů na své hrnečky s dušičkami. Vždycky je zachovával v dokonalém pořádku. V lékárně nemohly být čistší a srovnanější. Teď nedbal, jestli je zanáší písek a bahno. Pořád jen seděl bez hnutí na jednom místě, s koleny přitaženými k bradě. Takže i rackové si klidňounce sedali vedle něho na pilot. A někdy i jemu na hlavu, jako si sedali na hlavu nějaké sochy, třeba z Brunsvíkovy o pár kroků dál. Díval se před sebe na kus svého vodního království, na kterém se zrcadlily vlevo staroměstské mlýny, vpravo kampské olše a domky a vzadu za jezem zelená záclona ostrovů. Srdce by mu utrhlo, kdyby tohle musel opustit. Tak seděl, díval se, dumal. Tože ne. Tedy co a jak? Ale buď na něčí návod, nebo jeho samého to napadlo. Otevřel si na kampě a zrovna u mostu půjčovnu loděk. Ohradil si kousek břehu naplaveným dřívím, nějak si sehnal do začátku několik šináglů a namaloval si tabuli půjčovna lodí. Tak kdo se chtěl projet po Vltavě, mohl si u něho za korunu za dvě vypůjčit loďku. Pan Josef je udržoval pěkně v čistotě, takže si mohli do nich klidně sednout i dámy v bílých sukínkách. Proto vždy jejich průvodci dávali přednost člunkům páně Josefovým. Nejen to, pan Josef
Jakmile se provázející pán chopil vesel, i hned ocenil jeho veslařské umění a poradil mu podle toho lehčí nebo těžší vodu, po které by se měl pustit. Proto také jeho nová živnost vzkvétala. Zaplatil za šinágly, byl-li za ně dlužen, přikoupil ještě jiné a vesele je nabarvil. A dokonce si opatřil několik elegantních ševčíků pro veslaře zkušenější a odvážnější. Sedí nyní na lavičce půjčovny, kouří si dýmku a dívá se na Vltavu, po které pluje jeho loďstvo. Zajděte k němu jednou. Snadno jeho půjčovnu na kampě najdete. A projížďka po řece stojí za to. Můžete si od kampy zaveslovat pod jez, pak vesla skřížit do loďky a třeba jste byli uprostřed Prahy, neslyšíte než měkký hukot vod, které se po splavu valí. Tenhle jez má nejkrásnější tón ze všech pražských jezů, pravé varhany mezi jezy. Zní všemi vodami od Šumavy až po Vyšehrad. Mnohokrát o něm psali básníci a jeho zpěv si odnášíte v uších, ať jste kdekoliv na světě, jako hymnu samotné Prahy. Jen hlahol pražských zvonů se jeho písni může vyrovnat. Pěkně se také pluje pod Odkolkovou zahradou, kde nad hlavou vám visí koruny stromů, nebo na druhé straně řeky, kde při malé vodě vystupuje nový ostrůvek a kde jsou vzácné zbytky Juditi na mostu. Veslař, který má býčí sílu, může se pustit do čertovsky silného proudu čertovky a koukat se lidem z loďky do oken, jako by je loďkou po malostranské uličce. Avšak největší věc, kterou můžete tady zažít, je projíždět se cikcakem pod oblouky Karlova mostu. Plujete, sluneční teplo střídá kamenný chlad a denní světlo přítmí kleneb. Z oblouku na vás dýchne vychladlý klid věkovité, moudré stálosti a začernělé kvádry v klenbách zhlédnou zhora na vaši lidskou nepatrnost jako studené pohledy věčnosti. A kdykoliv se několika rázy vesel vrátíte zas do denního jasu, jako byste se vrátili z pouti posvátným nekonečnem do lahody pomíjivého okamžiku. Sice o něco poučenější o vratkosti, nepatrnosti a krátkodechosti člověka a života, ale snad právě tím dychtivější po všem jasném, co vám poskytne. Jistě hezky jsem vám vylíčil možnosti, které vám pan Josef nabízí. Má-li však všecky loďky rozpůjčené, počkáte s ním na lavičce. Při pohledu na řeku chvíle nikdy není dlouhá. Uvidíte, že pan Josef má řídkou bradku, malý řetkvičkovitý nos a prošedivělé vlasy začesané vlnou za uši. Šístky se tomu účesu říkávalo. V dobách, kdy malíři malovali podle skutečnosti, často si ho kreslili a kdo ví, na kolika obrázcích vodník figuruje. Ovšem dýmku z úst nevyndá, ani když mluví. Jednou také tak seděl, pokuřoval si a díval se, kterak se jeho šinágly rozptýlily po vodním prostranství. A jak se tak dívá, zahlédne, že u čtvrtého mostního oblouku něco těžce žbluňklo do Vltavy. Na hladině se rozvířila širá kola a voda se pak honem zavřela jako veliká tlama. Nepotřeboval být vodníkem, aby věděl, co se stalo. Někdo se vrhl z mostu do Vltavy, ale utopit se teď, když on, vodník, přestal schánět a ukládat dušičky utonulých? Proč se má teď kdo topit a pro koho? Jaký je to nesmysl od člověka topit se nyní, když on nechal svého řemesla a když tedy žádná lidská dušička nemůže najít prázdný hrneček a dobrý, tichý koutek pro věčnost? Odložil dýmku, opřel ji o nohu lavičky,
Skočil do jedné své loďky, raz, dva a už byl u místa, které se ještě téměř neznatelně chvělo. Pak do vody jen hrábl a vytáhl z ní za sukně děvče, které se před několika okamžiky rozhodlo skončit svou asi velmi vyprahlou pozemskou pouť. Vytřepal z něho vodu a za chvíli už je sušil na lavičce na odpoledním slunci. A když otevřela své šedé oči, třeba se zdály smutné, přece v nich pan Josef zahlédl úsměv, kterým se podívala na něj, na svět, a že je přece jen zas ráda naživu, místo na věčnosti. Jakoby zakusila tisíckrát mocnější pocit, který jste měli, když jste z podšeramostních kleneb zase vyveslovali na světlo sluneční. Vidíš, ty hloupá, řekl jí pan Josef, poplácal ji po tváři a potom zavedl ke kampské sousedce, která jí dala talíř horké polévky a pomohla vyžehlit šaty. Pak se pan Josef opět vrátil k své lavičce a dal si dýmku do úst. Nezhasla. Od té doby hlídá nejen loďky, ale i řeku, aby se na ní nestalo nic, co se bez účasti vodníka nemá stát. V zimě některý bruslař zabrousí na slabší led. V době tání, když kluci skáčí ze kry na kru, nějaký nedoskočí. V létě veslař zvrátí loďku, protože se příliš díval do očí slečně, kterou vyváděl. Překotil se maňásek sportovkyni, která z vojenské plovárny chtěla doplout k jezu. Došly síly? Nebo zas nějaký chudák hledá ve Vltavě poslední útěchu? Ve všech takových případech se děje toto. Pan Josef vždy vyndá fajfku z úst, opře ji o lavičku, raz dva je na místě, hrábne do vody a za chvíli se vrátí na břeh se zachráněným lidským tvorem. Pak opět se bafá z dýmky, která, jak víme, nikdy nevyhasne, když ji jednou zapálí. Takhle zachránil z vody mnoho a mnoho lidí a když už vylovil z tého člověka, udělali mu velkou slávu. Na kampu přišel sám primátor se zlatým řetězem na krku. Přišli malostranští hasiči a granátníci, přišli i plavci spod skalí v lesklých černých kloboučcích a s šátky kolem krku. Vždyť přece byl jejich člověk. Hráli hudby, sokolská a pošťácká. Zkrátka byla to sláva, jakou kampa ještě neviděla. Byly deputace. Bylo mnoho řečí, nejkrásnější měl však pan primátor, který po ní připjal panu Josefovi zlatou medaili za zásluhy. Zlatá jako řetěz pana primátora sice nebyla, jen pozlacená, ale pan Josef si ji zavěsí, vždy v neděli a o svátcích. Po odchodu pánů byla ještě domácí, kampská slavnost s tancem v hostinci u měšťánků. Trvala až do rána. A pan Josef přinášel z jedné sousedské náruče do druhé. Tak konečně měl, po čem toužil, a v míře, o jaké se mu jistě ani nesnilo, opravdovou lidskou družbu. Pozorujte, že vždy říkám o panu Josefovi, když zachraňuje lidi, že hrábl do vody, vylovil, vytáhl. Víc opravdu jako bývalý vodník nepotřebuje udělat. Vždyť zná tolik každé sebemenší zaproudění vody, že přesně ví, kam kterého nešťastníka v té vteřině proud zanesl. A nebo sama voda zná, co se patří a co patří v ní vodníkovi a podá mu to. Nikdy pan Josef nemusí a také neučiní, ač by to potom bylo ozdobou novinových zpráv, že by skočil do vody za tonoucím. Ne, to by neudělal, protože o něm vím jednu věc. Nevstoupil by za nic do vltavské vody. Nechce se mu do ní, aby mu nepřipomněla staré časy, kdy z ní nevycházel. Dost na tom, že na okamžik vstrčí do vody záchranou ruku. Však se také ve Vltavě nekoupe. Prý jen s nechutí si vodou ráno ošplíchne obličej. Vůbec, na rozdíl od všech jiných vodníků, nemá rád vodu a dobře ji nesnáší.
Jak často vykládá v hostinci u Měšťánků, cítím vodu na dálku. Každou kapku a brr, říkává. Může to tam směle říkat, protože u Měšťánků čepují jen poctivé a vodou nekřtěné pivo.

0: Piggy vtip.
1: Zajíc jde po poušti a potká žirafu.
2: Ta se ho ptá.
3: Zajíci, proč za sebou táhneš ty dveře od auta?
1: Zajíc na to. Abych si mohl otevřít okno, kdyby mi bylo horko.

0: Jednou ráno se v oknech pařezové chaloupky divně zatmělo, jako by kolem prošel někdo zlý. A někdo zabouchal na dveře a zavolal.
1: Nekoupíte 3 chlupy z kožíšku?
0: Bochomůrka už chtěl otevřít, ale Křemílek ho popadl za loket a povídá.
2: Bochomůrko, mně se to nezdá.
1: Tak koupíte 3 chlupy?
0: Znovu zavolal hlásek za dveřmi. Bochomůrka otevřel a do světnice vběhla Kolčavka a rovnou k Bochomůrkově posteli. Běla pod peřinu a přikryla se až po bradu. Měla fousatou hubu a smála se.
1: Tak, a chaloupka je má a vy dva mě budete sloužit.
0: Křemílek a Bochomůrka nevěděli kudy kam.
1: Křemílek mi učeše fousy a Bochomůrka vyleští drápky.
0: Poroučela z postele Kolčavka. Když ji učesali a naleštili, křikla na ně znova.
1: Křemílek mi z lesa přinese 3 pěnkavčí vajíčka a Bochomůrka 3 kosí.
0: Prskla a vyhnala je z chaloupky pro vajíčka. Hned za prahem se Křemílek zastavil.
2: Já vajíčka pro Kolčavku krást nebudu. Tyše,
0: špitl Bochomůrka.
2: Dívá se za námi z okna.
0: Šli dál do lesa a přišli ke skalce. Pod skalkou seděl mužík, byl celý černý a černočerně smutný.
2: Taky tě někdo vyhnal z chaloupky. Stalo se mi něco mnohem horšího,
0: odpověděl černý mužík.
2: Dívejte se.
0: Křemílek a Bochomůrka se posadili pod skalkou. Černý mužík si vylezl

0: A tahle skalka je mé škotátko. Tak to zkus ještě jednou,
1: poradil mu Křemílek. Mužík sjel ze skalky znova, ale zas zůstal černý jako vypálený trout.
0: Kde pak? Skalka už je moc ohlazená. Mně už nic nepomůže.
1: Křemílek sizul botu, obrátil jí podrážkou nahoru a zamyšleně se díval, jak z boty nic nevypadlo.
0: Škoda, že nejsem trochu nepořádný. Teď to, Vochomůrko, zkus ty.
1: Vochomůrka obrátil děravou botu a na skalku se z ní vysypala celá sklenička písku. Smutný černý mužík vyběhl nahoru, odrazil se a jede dolů. Písek mu skřípe pod kalhotkami a už se kouří, vyskočily jiskry. Černý mužík zrůžověl a rozpálil se plamenem.
0: Děkuju na tisíckrát,
1: povídá,
0: ale nevad, zůstávám něco dlužen.
1: Křemílek a Vochomůrka vzali tedy ohnivého mužíka opatrně mezi sebe a vedli si ho domů do pařezové chaloupky. Zastavili se na prahu a zaťukali.
0: Nesete vejce?
1: Křikla z postele Kolčava. Neřekli na to nic a zaťukali znova.
0: Tři pěnkavčí a tři kosí?
1: Křikla z postele Kolčava. Zas neřekli nic a zaťukali ještě jednou. Kolčava na ně vyběhla, ale vrazila rovnou do ohnivého mužíka, co stál uprostřed. A řekla, že už vlastně nemá hlad a že jí tlačila postel a utekla do lesa. Ohnivý mužík ještě zapálil v peci pod hrncem s polívkou a šel taky. A Křemílek a Vochomůrka pozbírali kolčavý chloupky, vyvětrali peřiny a ustlali si postel.
2: Deco, Deco, l'envia cap a la dreta per Xavi. Assistència de Xavi, més cap a la dreta per Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, immens Messi. Encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi.

0: Díky cvičení.
1: S Hankou.
0: Ahoj, holky a kluci. Vítám tady Hanku Kirchovou.
2: A já se zdravím s vámi se všemi. Už jsem se na vás moc těšila.
0: Hanko,
2: protože...
0: Hanko, já umím novou básničku.
2: A chceš ji naučit děti?
0: No, chci ji říct tobě.
2: Tak pojď, poslouchám. A vy děti taky nastražte svá ouška a poslouchejte.
0: A víš, jaká je to básnička? Je ptačí. Já jsem si na ní vzpomněl, když jsme tady minule skákali a létali jako vrabečkové.
2: No tak jsem s ní, už se moc těším.
0: Čáp sedí pod dubem, hraje karty s holubem.
2: Ještě jednou, prosím, pěkně.
0: Čáp sedí pod dubem, hraje karty s holubem.
2: A to je moc hezký, jaký
0: no, počkej, ještě je to dál, to tak... si nemyslíš, že to má ještě tragický konec.
2: Povídej.
0: Holubička pláče, že jí sněd koláče.
2: A v čem je to tak tragédie, že někdo někomu sněd koláče?
0: No, když ten holub té holubičce sněd koláče, ale možná, že jí sněd ten čáp.
2: Víš
0: ale
2: co?
0: Jí čáp koláče?
2: No, myslím si, že čáp spíš nosí děti, než že by jedl koláče.
0: Hanko, přece bys nevěřila tomu, že čáp nosí děti, Hanko.
2: Ale tomu bych klidně věřila, protože je to hezký si na to chvíli hrát, takže děti, my si teď na takového čápa nosícího děti zahrajeme.
0: Takže v zobáčku bude nosit Pivinka.
2: Zatímco Piggy nám ještě jednou řekne tuto tragickou pohádku, tak my si zatím doběhneme pro nějakou hračku, nejlépe, kdyby to bylo miminko, zavážeme si ho do deky a za chvilku si dáme postavení čápa a budeme nosit na zobáčku miminko.
0: V takovém uzlíčku?
2: Přesně tak.
0: To možná, že by se hodil i polštářek nebo nějaký ubrousek.
2: Výborně, takže v každém případě děti, Piggy zpívá, my si utíkáme pro nějaký předmět,
0: dobra,
2: který nám bude sloužit jako
0: a
2: miminko.
0: Poslouchejte.
2: A dobře poslouchejte text.
0: Čáp sedí pod dubem, hraje karty s holubem, holubička pláče, že jí sněd koláče.
2: Super, děti, skončil vám časový limit na donesení si nějaké hračky nebo polštářku.
0: Možná, že někdo nosí i slona místo miminka.
2: No, dobře, tak můžete mít i slona, ale v každém případě teď musíme naučit naše děti, jak mají stát správně jako náš čáp. Piggy, postav se na jednu nohu, zdvihni druhou,
0: zkus
2: nespadnout a my touto hrou trénujeme rovnováhu. Stáhněte děti bříška, stáhněte zadečky. Obě ruce dejte před tělo tak, abyste mohli mít dlaně proti sobě a mohli jste tlesknout. To znamená, že jsme udělali zobáček. Ano, jestli vám to nejde na této noze, nevadí. Zkoušíme to na druhé straně. Postavíme se na druhou nožku, opačnou zdvihneme.
0: Hanko, ta druhá drží líp.
2: Tak to ti blahopřeju, vám děti taky. Dáme si ruce před tělo, dlaněmi proti sobě a zkusíme tlesknout. Cvak, super, cvak a cvak a cvak.
0: A kde mám to miminko?
2: No to miminko máš v těch dlaních. Tam držíme jako na špičce toho zobáčku.
0: Jedné ruce
2: miminko.
0: Mám uzlíček s miminkem a nesu jako čáp, miminko.
2: A my střídavě budeme dávat krok na pravou nohu, krok na levou nohu a budeme si hrát na chodícího čápa.
0: Jo, a to jsou velké kroky.
2: To jsou velké kroky,
0: to
2: protože čáp má dlouhé nohy. Známe text písničky, známe taky postavení čápa, stojíme například na pravé noze a začínáme zpívat a v průběhu písničky několikrát přešlápneme na pravou a na levou a nebo budeme vykonávat kroky po pokoji vpřed.
0: Hanko, možná, že by v tom uzlíčku místo miminka mohly být i ty koláče.
2: Mě to napadlo, že tě to napadne. Víš co, tak já ti příště nějaký zdravý koláč upeču. Upeču ti ho nějaké z nějaké zdravé mouky, z málo tuku, z mín cukru. Ale teď prosím tě, už spust, naše děti už stojí připravený na cvičení a začínáme přešlapovat z jedné nohy na druhou a klapeme zobáčkem, respektive dlaněmi proti sobě.
0: Tak jdeme velkými kroky. čáp sedí pod dubem, hraje karty s holubem. Holubička pláče, že jí snět koláče.
2: Jepik se nám tady zasekl. Takže já ho, holky, kluci, odsekávám, s vámi se loučím. V každém případě si teď můžete jít pro nějakou zdravou svačinku a budu se na vás těšit zase příště.

0: jak je přešla legrace. Toho dne vám bylo ráno, že jste je rovnou mohli malovat. Nebe bylo do modra vymetené, strýc Mour natřel lavičku na zeleno a Macourek s Camfourkem se do růžova vyspali. V bříškách je hřála snídaně, slunce jim prohřívalo kožíšky a před nimi byl celý dlouhý letní den. Zkrátka měli se. Nic jim nescházelo, snad jen trochu té legrace, ale ta se dala snadno opatřit.
1: Kdyby na té lavičce nebyly ty papírky, vůbec by se nepoznalo, že je čerstvě natřená. Někdo by si na ní sednul a hned by bylo veselo, uvažoval Macourek. Kdyby jsou chyby, otušil Camfourek, jelikož tam ty papírky jsou. Však by být nemuseli, kdyby je někdo dal pryč.
0: Oťukával Macourek opatrně, aby Camfourka nepoplašil. Jenže ten byl hned pro. Tak ty papírky odvázali, schovali se do křoví a čekali, kdo se chytí. Dlouho se nechytal nikdo. Až najednou. Hop, hop, hop, hop. Po lískách přiskákala veverka. Mrkla dolů, co se to tam tak čerstvě zelená, a hoplá, už byla na lavičce, aby to proskoumala zblízka. No, dlouho zkoumat nemusela. Jak do toho zeleného šlápla, hned věděla, co to je. Tlapky se jí lepily a vázly, barva se za ní táhla jak těsto za vařečkou. A ke všemu byla pro legraci dvěma ušklebeným kocourům. Když vylezli z křoví, myslela nejdřív, že jdou na pomoc. Ale velice se spletla.
1: Hele, veverky se zelenají,
0: chechtal se ten protivnější.
1: Asi brzy pokvetou, zrzavě a chlupatě,
0: přizvukoval druhý, taky pěkný darebák. Tak se náramně vtipně bavili, až veverka přece jen nějak seskočila a zmizela jim v trávě.
1: Teda, to jsem se nasmál,
0: odfouknul si po té švandě Camfourek.
1: S barvou je vždycky legrace. Škoda, že nevíme, kam jí strejda uklidil. Hele, tady mu ukáplo,
0: všimnul si Camfourek. V písku se opravdu zelenala kapka. A druhá, a třetí, jako by někdo schválně značil cestu mrňavými lupínky. Byla to krásná stopa a Macourek s Camfourkem se hned po ní pustili. Vedla je pěšinou ze zahrady, brankou na dvůr a pak dozadu ke strýcově dílně. Do té se ovšem nesmělo, ani nemohlo, protože jí strýc Mour vždycky pečlivě zamykal. Jenže dneska bylo všecko jinak. Snad se strýc nějak zamyslel, možná spěchal nebo co. Zkrátka poprvé se stalo, že dílnu zamknout zapomněl. Uvnitř bylo šero po tom slunci venku a plno báječného nářadí, co nepatří do ruky koťatům. Jen barva jakoby se propadla.
1: Už ji vidíš?
0: Rozlížel se Camfourek.
1: Ještě ne, ale určitě tu někde musí. Žů! Koukej, co jich strejda nakřečkoval,
0: ukázal Macourek na polici v koutě. Stálo na ní barev, že se sotva vešly. Byla tam červená a žlutá a modrá a taky černá a kdo ví, jaká ještě. Stála tam i ta zelená, co jí hledali. Jenže už jí v plechovce moc nezbylo.
1: Je toho vodníkovi na jazejček,
0: ohrnul nos Macourek.
1: Vezmem si radši jinou, třeba černou, ta je plná. Na černou lavičku natírat nechci, vypadá smutně. Nechceš, nemusíš,
0: ustoupil ochotně Macourek.
1: Pro mě, za mě, můžem natřít třeba myš na modro. Ty myslíš, že by si to nechala líbit,
0: pochyboval Camfourek.
1: No, moc ráda asi ne, ale snad by se dala přesvědčit.
2: Nevěř tomu.
1: Prala by se, kopala by a škrábala a kousala a děsně nadávala, jako ta, co jsme ji učili plavat,
0: připomněl Camfourek. A docela to stačilo.
1: No tak dobře, myš vynecháme. Natřem prostě něco jako něco a někdo se nachytá, rozhodl Macourek.
0: A protože měl zrovna chytrý nápad, balónek v kapse a barvy po ruce, dal se do práce. Camfourek jen koukal a nebyl z toho chytrý, když mu Macourek nic neřekl.
3: Vás by asi taky nenapadlo, že když se balónek nafoukne a správně černobíle natře, vznikne z toho kopací míč.
1: Páni, ten je přesný,
0: radoval se Camfourek a už se po něm natahoval. Ale Macourek ho držel z dosahu.
1: Pozor, nešahat, je čerstvě natřený.
2: Ale až uschne, tak si zakopem.
1: Ani nás nenapadne, kopne si někdo jiný. V tom je ten vtip, rozumíš?
0: Ušklíbl se Macourek a opatrně vynesl míč na dvůr.
2: Polož ho sem, tady si každý všimne, navrhoval nedočkavě Camfourek.
0: Ale Macourek jen zavrtěl hlavou, že na dvoře ho nechat nesmějí, jelikož teta Micka chodí pořád sem a tam.
4: Taky strýc Mour občas projde a kdyby si kopli zrovna oni, bylo by spíš smutno než veselo.
0: To pravé místo bylo na zahradě, u cesty křoví, zrovna pro kocoury načíhané. A cesta sama široká, zalitá sluncem, no, tady bude míč zrovna svítit a nikdo se neudrží, aby si nekopnul.
1: Sem,
0: ukázal Macourek. Položil míč doprostřed cesty a pak oba hup do křoví a čekali, co bude. Dlouho čekat nemuseli. Sotva se uvelebili, těp, těp, těp, těp, těp, těp, těp, těp. Ozvaly se lehonké krůčky. Po cestě přicházela pacička. Čistoučká a hladce učesaná, jako vždycky po ránu.
1: Dávej pozor, jak se zježí, až si kopne,
0: těšil se Macourek. Jenže pacička se vůbec nezježila. Míče na cestě si ovšem všimla i se u něj zastavila. Dokonce jí napadlo, jestli ho nemá zdvihnout, aby se nestratil. Ale pak si řekla, co bude pořád uklízet po nepořádných kocourech a tak nechala míč míčem. Ani se po něm neohlédla.
1: Koukej, jde dál, proč si nekopla? Já bych ten míč rozmazal,
0: napadlo Macourka a tak se šel radši přesvědčit, protože rozmazaný míč je vážná závada. Ale všechno bylo v pořádku. Míč na cestě vypadal jako nový a žádný kluk by kolem neprošel, aniž by kopl.
1: Už to mám, klepnul se do čela Macourek. Nekopla si, protože holka. Jasně, holky nekopou, ale mají strach z myší. Kdyby to nebyl míč, ale myš, ta by je čela.
2: Tak tu myš opatříme
1: a natřem jí na modro a pustíme jí pacičce do pokoje.
0: Plánovali kocourci, až docela přeslechli, že ráz, ráz, ráz, ráz po cestě přirázoval myšák Moris, známý rváč a výtržník. Jak uviděl kopací míč, rozeběhl se a prásk.
4: Vybouchlo to, až myšák leknutím dřepnul na zem. Ale hned byl zase na nohou.
0: A panečku vypadal tak hrozivě, že kdo se nebál myší, v tu chvíli na to zapomněl.
1: Zdrej!
0: Vyjeknul Macourek a nemusel to opakovat.
3: Samfourek metl za ním, jako by mu hořel ocásek. Jenže Vohrys byl myšák trénovaný a taky měl, jak se patří, vztek. Ať se vrtli, kam se vrtli, byl jim v patách a jen cenil ostré myší zuby, že rafne do lítka. Už kocourkům docházel dech, když v tom sláva, lavička, hopla, vyskočil na ní Samfourek. Tam ne, to je ta natřená, zaječel Macourek a hop, a už tam byl taky. No, když se někdo nachytá, je veselo. A s barvou bývá vždycky kopec legrace. Jen jde o to, kdo se směje naposled. Nemusí to být pokaždé jen Macourek a Camfourek. A vy taky ne, milí počívkové, vtipálkové, chytráci a čtveráci.

0: Ahoj, Piggy. Co je s tebou? Čekali jsme na tebe se sovou a ty nikde. Sova už neměla čas, tak zase letěla. Kde jsi byl?
1: Ahoj, Méďo. Jsem asi nějaký nemocný, víš? Necítím se úplně dobře.
0: Co pak je ti, Piggy? Bolí tě něco?
1: Včera mě bolelo bříško a dnes mě bolí hlavička. A chce se mi pořád spát a tak i tak pomalu chodím. Vlastně spíš se ploužím.
0: A byl jsi u pana doktora?
1: Byl, Maďo. Pan doktor říkal, že to není nic vážného, že mám ležet v posteli a odpočívat. Ale já si připadám čím dál tím nemocnější. A v posteli mě ležet nebaví. Nic mě nebaví. Jsem smutný. A taky bych měl chuť být i trochu protivný.
0: Je, Piggy, to nebuď. Hlavně, že to není nic vážného. Jen by ses měl snažit být trochu veselější. Víš přece, že se říká veselá mysl, půl zdraví.
1: Veselá mysl, půl zdraví. To už jsem někde slyšel. A myslíš, Méďo, že to funguje?
0: Určitě. Když jsi veselý a nic tě netrápí, hned se cítíš líp?
1: No jo, Méďo. Ale jak to mám udělat? Mně to dnes vůbec nejde.
0: Já mám nápad. Řeknu kamarádům a přijdeme k tobě domů na návštěvu. Tak budeš moct ležet v posteli a odpočívat a nebudeš se cítit osamělé.
1: A myslíš, že by mi Veverka přinesla něco na zub?
0: No určitě. A sova ti bude vyprávět.
1: Je! A můžeme všichni hrát třeba Člověče, nezlob se.
0: A uděláme si hezké odpoledne. Co ty na to?
1: No, tak to by bylo prýma. Už se trošilininko těším. A víš co, Méďo? Hned je mi o trošičku líp.
0: To jsem rád.
1: To jsem se z toho pomyšlení na návštěvu rozveselil. No tak to jsem hned o polovinu zdravější, když je veselá mysl, půl zdraví, co? Tak přijďte, to bude prýma.

0: Anděl v kulichu. Příběh o Felixi Maršnerovi z Kořenova, o kulichu z modré a červené vlny a také o rozličných papírových květinách pro Ježíška. Maršnerovi z Kořenova měli tenkrát malého chlapce a ten se jmenoval Felix. Nebyl kdo ví jak poslušný, ale jinak to byl dobrý kluk. A tak to mělo být. Víc bychom od správného malého kluka ani neměli očekávat. Felix bydlel s rodiči v malé chaloupce pod lesem. Byla tam jenom kuchyně a jedna jediná komůrka a úplně vzadu ještě zvenčí přístupný chlívek a v něm místo tak akorát pro dvě kozy. Třetí by se tam už stejně nevešla. Felixův táta, pan Antonín Maršner, byl koštišťář. A i když byl člověk pilný, rodinu výrobou košťat uživit nedokázal. Felixova maminka tudíž z nouze musela ještě vedle obstarání domácnosti a dvou koziček vázat papírové květiny. Každý den plný prádelní koš. Dvakrát týdně pak táta Maršner odvážel koše s hotovými květinami do Rýnovic. V zimě na saních, v létě na kárce. A v Rýnovicích je odevzdával panu velkoobchodníkovi Vondrakovi, který je pak prodával dál, do Liberce a do Prahy, do Vídně a Bůh ví kam ještě. Tenkrát takto po domácku vyráběla papírové květiny spousta hospodyň, nejen Felixova maminka. Drát na stonky dodával pan Vondrak a pestré hedvábné papíry na lístečky a květy rovněž. A za každý koš s hotovými květinami platil ženám po dvou krejcarech. To nebylo moc, ani tehdy ne. Někdy Felixova maminka celý týden nevázala nic jiného než karafiáty, jindy růže, někdy chrpy, jindy zase poměnky, prostě to, co bylo zrovna potřeba. A to pak seděla u okna a Maršnerovic Felix se nestačil divit, jak rychle jí jde práce od ruky. Maminka byla křehká, drobná paní, s velikýma očima a černými vlasy. A i když chudá, přesto byla milá a krásná. A pokaždé, když si v neděli uvázala kolem hlavy modrý šátek, ptával se Felix sám sebe. Nevypadá skoro jako panenka Marie. Jeden obrázek Panny Marie jim visel v koutě vedle okna. Nebeská matka z něj s přátelským úsměvem zhlížela do světnice. A líbezné jezulátko, které jí sedělo na klíně, se také usmívalo. V levé ruce drželo zlaté jablko na znamení toho, že je pánem světa. A pravou rukou tomu zlatému jablku žehnalo to milé jezulátko. Jak už bylo řečeno, Maršnerovic Felix sice nebyl kdo ví jak poslušný, ale jinak to byl dobrý a správný kluk. A nikdo přece nemůže po malém správném klukovi chtít, aby pořád dřepěl ve světnici. Správní kluci musí totiž čas od času vyšplhat na nějaký ten strom nebo přeskočit potok. Musí házet kamenem po starém plechovém hrnci, který si předtím pověsili na sousedův plot. A když nastane zima, musí vyzkoušet, jestli je už unese led na rybníce u mlýna. A v létě zase musí hloubit jeskyně a v lese stavět chatrče. Zkrátka na světě je tisíc věcí, které musí správní kluci bezpodmínečně dělat, aby byli správní kluci. A když si pak při šplhání roztrhnou kalhoty nebo košily? Když se kamenem trefí nejen do hrnce, ale i do sousedovic okna? Když se vším oblečením spadnou do potoka, Nebo i jen do bláta? Proti tomu se nedá nic dělat, to měli holt smůlu. A že pak za to budou doma vyhubováni, to musí holt nějak spolknout. A že k tomu čas od času dostanou pár na zadek, s tím musí holt počítat. Ostatně Felixovi to potom bylo pokaždé strašně líto, když vyvedl podobnou hloupost, poněvadž si pokaždé všiml, jak je kvůli tomu maminka smutná. Ale žádný člověk se nemůže vysvléci ze své kůže a přirozenosti. Natož pak správný malý kluk. To všechno by ani nebylo třeba vyprávět, kdyby se jednoho dne, a bylo to zrovna na Vánoce, nestala ta příhoda s kulichem. Toho kulicha totiž náš Felix dostal od Ježíška. Spolu s malými dřevěnými sáňkami. Když se ráno na Božího dvánoční probudil, stály ty sáňky u jeho postele. A na sedátku ležela čepice z bambulí. Překrásný nový kulich z červené a modré vlny s bílou bambulí skoro tak velikou, jako to zlaté jablko od Jezulátka. A ten kulich byl navíc naplněn jablíčky a oříšky, sladkými placičkami a cukrovým a malými kousky kandovaného cukru. Dozajista si umíte představit, jakou z toho měl Felix radost. Ještě téhož odpoledne vyrazil se svými novými sáňkami za kamarády dolů do vesnice. A jelikož toho dne mrzlo až praštělo, tak si předtím, než vyběhl ven, nasadil toho svého krásného, velkého, nového, teplého kulicha z modré a červené vlny. Od toho tu přeci kulichy jsou, že ano? No a tak tam Felix a jeho kamarádi jezdili celé odpoledne na sáňkách. Bylo tam i pár holek. Některé děti sáňky měly, jiné ne. Ty, které žádné neměly, jezdili s ostatními a někdy sjížděli kopec jen tak pozadku. A všechny děti, ať už se sáňkami nebo bez, si toho odpoledne na svahu užili náramnou legraci. A večer, když se Felix s novými sáňkami zase vrátil domů, byl celý od hlavy až k patě od sněhu a rudý v obličeji. A špičku nosu měl studenou a tváře rozpálené a uši od mrazu skoro modré. Ještě štěstí, že jste tam nevomrzli, pravila maminka. Proč sis nevzal toho kulicha? No jo, toho kulicha. Felix se hrozně vylekal. Právě ten kulich, ten krásný nový kulich, který mu nadělil Ježíšek, tak právě tenhle kulich byl pryč. Musel ho ztratit při sáňkování, aniž by si toho v tom zápalu všiml. Druhý den ráno, když se pak s maminkou vydali dolů do vesnice hledat tu čepici, byl celý svah pod vrstvou nového sněhu, co přes noc napadal. A ta čepice ležela někde hluboko pod sněhem. A ač ji dlouho hledali, nic nenašli. Felix byl toho rána velmi sklíčený a maminka také. Chlapče, chlapče, pravila mu. Pořád musíš tropit nějaký skopičiny. Jen si představ, jak je teď Ježíšek smutnej, že si toho novýho, krásnýho kulicha zase zašantročil. Na Ježíška si Felix doteď vůbec nevzpomněl. Mlčky a zkroušeně se za maminkou ploužil domů a přemýšlel, co by měl udělat, aby kvůli němu nemusel být Ježíšek smutný. A protože to byl chlapec dobrý, jak už všichni víme, tak ho také skutečně něco napadlo. Když pak zase přišli domů, vzal Felix jednu z maminčiných papírových květin, byl to červený karafiát, který ležel v horním koši s již hotovými květinami. A ten karafiát položil pod obrázek s jezulátkem. Ježíšku, nebuď kvůli tomu kulichu smutnej, řekl. Příště už si dám na svý věci větší pozor, to ti slibuju. Do druhého dne ráno ten červený karafiát zmizel. Polička byla prázdná. A Felix si zhluboka oddechl úlevou. Nyní s naprostou jistotou věděl, že mu Ježíšek odpustil. Tedy přinejmenším do příště, protože, jak Felixovi maminka říkávala, s každou vyvedenou skopičinou mu pokaždé způsobí novou starost. To byla slova, která si Felix zapsal za uši. Ale brzy na to měl zase smůlu. To, když o dva dny později narazil se sáňkami do stromu a udělal si na hlavě pořádnou bouli. A tak tedy znovu položil jednu z maminčiných papírových květin jezulátku pod obrázek. Tentokrát to byl žlutý měsíček. A znovu prosil Ježíška o odpuštění. A opět byl do rána měsíček pryč. A od této chvíle už Felix nikdy nezapomněl při příhodné příležitosti položit jezulátku na poličku některou z maminčiných papírových květin. Jednou to byla růže, po druhé tulipán, jindy astra, vždycky podle toho, co zrovna bylo po ruce. A když uvážíme, kolik má rok dní, a když si k tomu domyslíme, co všechno musí takový správný malý kluk den co den provádět, tak si můžeme snadno spočítat, že těch květin nebylo zrovna málo, které Felix v průběhu roku musel jezulátku položit pod obrázek v koutě světnice vedle okna. A když se sešel rok s rokem a nadešel štědrý večer, lehl si Felix do postele plný očekávání, co mu asi tak Ježíšek následujícího jitra nadělí. A v hlavě se mu vybavovaly všechny ty hlouposti a skopičiny, které v poslední době natropil. Z toho usoudil, že si kvůli zítřejšímu ránu nemusí dělat žádné přehnané naděje. No a tak ten náš Felix od Maršnerů z Kořenova usnul. A jak tak spí a spí, i jeho rodiče už byli dávno v posteli, tak najednou z ničeho nic slyší, jak někdo zvenčí ťuká na okno. Jen zlehinka, jakoby malíčkem. Ale na probuzení Felixe to stačilo. Felix tedy přistoupil k oknu a na jedné okenní tabulce si mezi ledovými květy vydýchal malý kruhový průhled. A jak vykoukne ven, vidí před oknem stát malého andílka. Stojí tam bos v bílém andělském rouše a Felix se podivuje, jak to jen v té zimě, že by psa nevyhnal, venku na sněhu a ledu může vydržet. Pouze na hlavě měl ten andílek kulicha. Kulicha z modré a červené vlny a s bílou bambulí. Felix ale nemá čas se tím zabývat. Ten andílek mu totiž dává znamení a říká, aby za ním vyšel ven. Povídá to tichým hláskem a přece mu Felix i přes zamrzlou okenní tabulku rozumí každé slovo. Maršnerovic Felix se tedy oblékl, rychle a tiše, aby tím nevyrušil rodiče ze spánku, a pak se nenápadně protáhl ven před chalupu k andílkovi a zeptal se ho, kamže to s ním má jít. No, kam asi, pravil andílek. Kam jinám, než do Betléma. To je snad jasný, ne? Do Betléma? Zeptal se Felix. A je to odsaď daleko? Ale kdéž? Odpověděl andílek. Posaď se, Felixi, tady pěkně na sáně a já tě potáhnu. Sáně stály pod stříškou vedle vchodových dveří. A tak se tedy Felix posadil na sáňky a andílek zavelel. Odjezd! S lehkostí a radostně svištěl sněhem šňůru od saní v ruce. Tak to táhl Felixe za sebou. Nejdříve je cesta vedla lesem, pak přes luční stráně dolů k Tesařovskému potoku a potom přes dřevěný můstek zase vzhůru do dalšího lesa. A když pak vyjeli z lesa ven, spatřili dole v údolí střechy Betléma a nad tím vším zářila hvězda betlémská. Chlév s jesličkami byl jasně osvícen nebeskou září. A o této svaté noci se líbeznému Ježíškovi přišlo poklonit i 57 řádně zvolených starostů a představených obcí z okresů Liberec, Jablonec nad Nisou a Turnov, stejně jako již chvíli před nimi pastýři. Stáli tam, přivedeni anděli, v černých kabátech a černých kloboucích, a někteří měli dokonce na hlavách cylindry a kolem krku zlaté řetězy na znamení svého úřadu. Těch 57 pánů tam před chlévem s jesličkami s ponížeností postávalo a trpělivě čekalo již přinejmenším půl hodiny na to, až budou vpuštěni k Ježíškovi. Ale Felix od Maršnerů z Kořenova, ten náš Felix, čekat vůbec nemusel. Jen co se objevil na svých sáňkách, dva jiní andílci před ním otevřeli vrata od chléva a ten s kulichem ho uvedl dovnitř. Matka Boží tam seděla namalované truhle s velkýma očima a černými vlasy pod modrým šátkem. V prvním okamžiku Felix opravdu věřil, že ta paní, co tam sedí na té truhle, je jeho máma. Za ní stál vousatý muž s holí a zlatým kroužkem v uchu, takovým, jaký nosívají tesaři. Zkrátka a dobře, svatý Josef. A před nimi ležel v kolébce ze smrkových prken líbezný Ježíšek. A neležel ani na seně, ani na slámě, nýbrž na samých překrásných barevných květinách. Na růžích, narcisech a chrpách, měsíčcích a astrách, na fialkách a rudém máku. A to teď, uprostřed zimy. Jak to těch 57 starostů a představených skrze vrata od chléva zahlédlo, nemálo se podivili. A liberecký starosta, pan doktor Bayer, pronesl to, co si už ostatně všichni při té podívané myslili.
1: Ústa hromů, zvolal. Takové krásné květiny. To by člověk nevěřil, že je něco takového v tuhle dobu vůbec možné.
0: Sotva to dořekl, milý Ježíšek se v kolébce napřímil. Tyto květiny zde, pravil jasným hláskem, ty jsem dostal od mého přítele. od Maršnerovic Felixe z Kořenova, který tady stojí po mojí pravici. Spatřete všichni na něho. Není kdo ví, jak poslušný, ale jinak je to dobrý kluk. A to je to nejlepší, co se může od správného malého kluka očekávat. Jak to Felix uslyšel, zrudly mu uši. Z části radostí a hrdostí a z části rozpaky. A pak poklekl před kolébkou a sklonil hlavu. A Ježíšek ho žehnající rukou lehce pohladil po vlasech. A Felixovi bylo náhle tak nádherně teplo a blaženě, že měl pocit, že už je v království nebeském. Ale nebyl v království nebeském, ale v chlévě betlémském. A venku nadále čekalo těch 57 starostů a představených na to, až konečně budou také vpuštěni do chléva. Proto také jeden andílek, ten s kulichem, zašeptal Felixovi do ucha, aby ho teď následoval. Zatím ještě ne domů, Bože chraň, ale jenom pár kroků stranou do zadní části chléva k ostatním dětem. Tam vzadu totiž, u volka s oslíkem, bylo již několik holek a kluků. Všichni tak ve věku Maršnerovic Felixe. I oni dnes, o svaté noci, přišli k Ježíškovi do chléva betlémského. I oni byli doma andílky probuzeni ze spánku a přivedeni k jesličkám. A všechny ty děti nebyly, stejně jako Felix z Kořenova, kdo ví, jak poslušné, ale jinak to byli správní kluci a holky. Konečně smělo také těch 57 starostů a představených obcí z okresů Liberec, Jablonec nad Nisou a Turnov předstoupit před Ježíška a poklonit se mu. Jeden po druhém přistupovali ke kolébce, smekali uctivě klobouky a hluboce se klaněli. Jeden každý z nich pronesl k Ježíškovi krátkou, ale nadmíru slavnostní řeč, většina v jazyce německém a někteří také v jazyce českém. Ale Maršnerovic Felix z Kořenova spolu s ostatními dětmi těm pánům starostům a představeným nenaslouchal a raději se v zadní části chléva zabýval interesantnějšími věcmi. Kluci si tam se svými andílky hráli v seně na schovávanou. Holky zase s těmi svými seděly na fošně, kterou jim svatý Josef připevnil pomocí dvou provazů na příčný trám pod seníkem a společně se houpali, což bylo dozajista velmi legrační. Když pak těch 57 starostů a představených bylo se svými poklonami a chválořečmi v obou zemských jazycích hotovo, a když konečně v hlubokých úklonách opustili chlév betlémský, směli děti opět přejít dopředu k Ježíškovi. Ze dvou kos nařezání dřeva a jedněch starých dveří pro ně svatý Josef narychlo zhotovil veliký stůl a Matka Boží na něm děti pohostila. Horkým medovým mlékem a jáhlovou kaší, perníkem a anýzovým pečivem, skořicovými hvězdičkami, mandlovými koláčky a vánočkou. A zatímco malí hosté hodovali, ona s Ježíškem v náručí chodila kolem stolu a měla radost z toho, jak u ní dětem chutnalo. A milý Ježíšek a svatý Josef, volek a oslík a všichni andělé se v chlévě betlémském radovali s ní. Děti už ale pomalu museli jít domů. Jedno po druhém přicházeli k Matce Boží a za všechno se poděkovali. A Ježíšek každému na rozloučenou ještě jednou požehnal a promluvil pár milých slov, načež byly svými andílky zase odvedeny domů do svých vyhřátých postýlek. Také maršnerovic Felix z Kořenova se u Matky Boží poděkoval se slovy zaplať pámbu. A Ježíšek mu, stejně jako ostatním dětem, na rozloučenou požehnal. Zůstaň i nadále dobrý chlapec. Pravil mu a přitom ukázal na množství květin, které mu Felix během uplynulého roku věnoval. A pak dodal. Tolik jich ani nebylo zapotřebí. Příště jich může být o pár méně. A Matka Boží, jejíž hlas zněl stejně jako hlas Felixovy mámy, přikývla a dávala slovům svého děťátka za pravdu.
1: Ach ano, klidně by stačila i polovina, chlapče, pravila.
0: Hezky se snaž, abys nám ty květiny nemusel dávat tak často.
2: No, co měl na to Felix Matce Boží odpovědět?
1: Ovšem, že se bude snažit, říkal. Od teďka se prý pokusí být o trošičku poslušnější. To jí slibuje.
0: Přitom se jí díval pevně a upřímně do očí, dokud mu andílek, ten s kulichem, nepoložil ruku na rameno a nenaznačil, že teď už ale opravdu musí jít domů. No a tak ten andílek odvezl Felixe na jeho saních zpátky domů, až před Maršnerovic chalupu pod lesem v Kořenově. Tam ho vysadil a počkal venku, dokud se přes to vydýchané kolečko na okenní tabulce nepřesvědčil, že už Felix leží ve své posteli. Až teprve pak se zase andílek odebral zpátky na věčnou blaženost. A teprve teď Felixe napadlo to, co ho mělo napadnout již mnohem dříve. On se totiž měl andílka zeptat, zda by se za něho, Felixe z Kořenova, u Ježíška nepřimluvil, aby mu ještě jednou nadělil nějakého kulicha. Takového krásně teplého, z modré a červené vlny, jakého, bohužel, loni ztratil hned první den při sáňkování.
1: No škoda, na to už bylo pozdě. To už milý Felix propásl.
0: Ale v takovýchto příbězích to nezřídka končí úplně jinak, než by rozumný člověk očekával. Když se tedy Felix

ještě mnohem, mnohem teplejší, než byl ten loňský. A také mnohem, mnohem měkčí. Tak hřejivý a měkoučký, jako by ho pro něho, Felixe z Kořenova, nechal Ježíšek uplést přímo Matkou Boží.

0: Vy máte ale hloupého psa, stěžuje si sousedovi nevrlý penzista. Bydlím tu už přes půl roku a ten blázen na mě pořád štěká.
1: Štěkal akorát poprvé, vysvětluje klidně soused. Teď už vás zdraví.
2: Já je znám, oni moc nezdraví.
3: Zubava.

0: Polka, ta není vůbec těžká. Podívej. To bych tě naučil v několika lekcích.
1: To je hezký zvyk, co tam u vás máte.
0: Jaký zvyk?
1: No myslím, jeden muž a jedna žena. No, žena.
0: Jo. To je u nás normální. Tak, například pan Drnec má paní Drncovou. A dost. A pan Lustyk, než ho vdověl, měl paní Lustykovou. A dost.
1: A ty?
0: Já? Já nemám nikoho.
1: A dost?
0: A dost.
1: Víš, co je zvláštní? Ty neznáš naši řeč, já neznám vaši a přece si rozumíme. Čím to je?
0: Nevím.

0: Podívej, tam, tam to je souhvězdí Orion. Tamhle Cassiopeia.
1: Hvězdy umíš jmenovat. Sekerou se ohánět.
0: Prý se budeš vdávat.
1: Budu sedmá žena.
0: Sedmá žena? A koho?
1: Nějakýho sultána.
2: Převezete doktory přes poušť, vsadíte na loď a hajdy zpátky.
3: Jo, ale kde vězí ten kluk?
4: Pane Drnec! Pane Drnec! Je zle! Lotran dostuje.
5: Digi básnička! Josefčíci, ty jsi hoví! Vždyť to jsou psi salámoví!
6: Podívej se, mámo, sama! Je to salám s nožičkama.
7: A teď ještě jednou a pomalu.
5: Jezevčíci, ty jsi hoví. Vždyť to jsou psi salámoví.
6: Podívej se, mámo, sama. Je to salám s nožičkama.
5: Jestli se vám ta básnička líbila,
6: jděte na www.pigy.cz a tam

0: Pojďte se mnou hrát. Pojďte hrát s Piggym.
1: Ano, šéfe. Vasil s Pepou Padrátem a Škrtičem Čangem stáli před velkým šéfem jako poškoláci v ředitelně. Pepa Padrát se drbal ve vlasech, na zem se snášelo jakési chmíří.
2: Mole?
1: Šéf si štítivě odfrkl.
2: Sežerou vás moly.
1: A proč je jich tak málo? Obrátil se na Vasila.
2: Víc jsem jich nesehnal, omlouval se Vasil. Přišly zlý časy, teda jenom na nás, vy jste šéfe, v pohodě.
3: Já? A v pohodě?
1: Tulamor senior se chytil za srdce.
2: Vždyť já se topím v neštěstí. Přišel jsem o svého jediného syna.
1: Na to se za půdním trámem ukázal Ramses.
4: A co já, otče?
1: Zvolal ukřivděně.
2: Ty půjdeš s nima. Pomůžeš jim zachránit svého jediného bratra,
1: řekl.
2: Taky jsi jediný, kdo se u profesora vyzná.
4: A co tam, šéfe? Ten váš junior dělá.
1: To se poprvé ozval Škrtič Čango.
2: Co se asi tak dá dělat v kleci?
1: Zavrčel Padre.
2: Třeba protáhnout se mřížema.
1: Navrhl Pepa Padrát.
2: Nebo...
1: Zauvažoval. Jestli na té kleci za zámek, tak vzít papa klíč.
2: Nebo papa padrátek. Takhle do dvou prstů. Dost. Už nechci slyšet žádný otázky a žádný odpovědi, kromě ano, šéfe. Je vám to jasný? Ano, šéfe. Tak si zapište za uši. Co za chvíli uděláte? Ramses, můj druhý jediný syn, vás zavede o dvě patra níž k bytu toho bláznivého profesora. Pepa Padrát tím drátkem, co mu čouhá ze svetru, odemkne dveře.
1: Vasil zvedl ruku, jakože se chce na něco zeptat.
2: Jestli nebude doma, co? Bude doma. Pořád něco zkoumá a zbytu se nehne. Ale je neškodej. Stačí, když ho tady Čango tou svou šňůrkou trošku
1: přiškrtí, špetla Ramses.
2: Správně, chlapče. A ty pak dovedeš Vasila k té skleněné kleci, v který je uvězněný chudáček, můj tolík.
1: A jo? Vasil skrabatil čelo perným přemýšlením.
2: Vasile, ty tu klec rozbiješ a pak všichni zmizíte.
1: Vasil třepal rukou, jako že se chce ještě na něco zeptat.
2: No, kam asi?
1: Zavrčel Padre.
2: Sem ke mně na půdu. Tady náš profesor nikdy nebyl. Je vám už konečně všechno jasný?
1: Ne, že by bylo, ale přikývli.
4: Ano, šéfe.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

Ole se bál o ten zub, který mu Lase vytrhl, jako by to byl kus zlata. Nosil ho v kapse v krabičce od sirek a občas ho vyndal a díval se na něj. Za několik dní se začal vyklat zub bosovi. Pro něho to ovšem nebylo žádné umění vytrhnout si ho jako jindy, ale teď si vzal do hlavy, že si chce dát taky tahat zuby ve spaní. A proto si večer nešel spát. Uvázal na zub dlouhou režnou nit a tu pak přivázal na kliku u dveří. A když Agda, naše děvečka, druhý den ráno přišla, aby kluky vzbudila a otevřela dveře, zub vyletěl ven a bose se probudil, takže ho už Agda nemusela budit. To by člověk neřekl, jaká je se zubama báječná zábava, řekl bose, když jsme šli ten den do školy. Zub si taky uložil do krabičky od sirek jako Ole a cestou si je srovnávali. Lase zlobilo, že nemá žádný svůj vytržený zub a řekl, on to bych rád věděl, kam jsem si dal tu stoličku, co mi vytáhl doktor, když byl v loni ve Storbinu. Večer pak prohledal důkladně zásuvku ve své skříni a našel moc krásných věcí, o kterých mysleli, že jsou už na dobro ztraceny. V jedné krabici od doutníku leželo několik kaštanů, několik vypálených patron z pušky, rozbitá píšťala, 5 otlučených cínových vojáčků, polámané plnící pero, rozbité hodinky, pokažená baterka a Lasova stolička. A ta byla taky pokažená, proto si ji přece musel dát vytrhnout. Lase se díval na všechny ty rozbité věci a říkal si, že je musí všechny spravit, až bude mít čas. No, ten zub ne, samozřejmě. Ten dal do krabičky od sirek. A celý večer Lase a Bose a Ole jen chodili a chrastili svými krabičkami. Byli moc nafoukaní a nechtěli ani jednou hrát obíhanou. Brita, Anna a já jsme skákali panáka a nestarali jsme se o ně. Já už jsem z těch zubů tak otrávená, že asi brzo vyplivnu i svoje vlastní, řekla Brita. Právě v tom přišli kluci. Byli dlouho v pokoji u Lase a Bose a tvářili si nějak potěuchle. Neříkejte holkám, co děláte, řekl Lase. Proč, to bude přece prima, když to řekneme zrovna jim, řekl Bose. Ať tě to ani nenapadne, řekl Ole. Brita, Anna a já jsme byli tak zvědavé, že jsme div zvědavostí nepukli, ale byli jsme rozumné a nic jsme neříkali. Jsi na řadě, ano, řekla jsem. A skákali jsme panáka, jako by nám šlo o život a dělali jsme, jako že vůbec nejsme zvědavé. Lase a Bose a Ole se usadili na kraji cesty a dívali se. Ale skoval si to pořádně, viď? Řekl Bose Lasovi. Buď klidnej, řekl Lase. Skříňka mudrců musí být skovaná na bezpečném místě. To bych řekl. Jinak by jí mohli najít holky, řekl Ole. A to by byla hrůza. Lase se zatvářil, jako by si neuměl představit větší hrůzu. Ani o tak strašné věci nemluv, Ole, řekl. Kdyby ji holky našly, no nazdar. Teď skáčeš ty, Liso, řekla Brita. A tak jsme skákali panáka dál a dělali jsme, jako kdybychom neslyšeli ani hlesnout o skřínce mudrců. Pak kluci odešli. Šli po cestě všichni tři v řadě a Anna na ně ukázala a šeptala, hele, mudrci. A smáli jsme se na celé kolo. Lase se obrátil a řekl, o to je dobře, že se tak báječně bavíte. Ačkoliv jsou tu věci, o kterých nemáte chudinky ani tušení. Tak jsme se rozhodli, že budeme pátrat po skřínce mudrců. Bylo nám sice jasné, že tu jde o jeden z obvyklých klukovských hloupých nápadů, ale chtěli jsme přece jen vidět, co to ta skříňka mudrců je. Kluci odešli k ohradě, aby si zajezdili na svéji naší vrané kobyle. A my jsme se vypravili do pokoje Lase a Bose. A hledali jsme. Ach, jak jsme hledali. Ale skříňka mudrců se těžko hledá, když člověk ani neví, jak vypadá. Dívali jsme se do zásuvek ve skříni a pod postele a na police v šatně a do kachlových kamen a po celé půdě. Ale skříňku mudrců jsme nenašli. Když jsme byli v nejlepším, uslyšeli jsme, jak se dveře na půdu otvírají a kluci se vplížili dovnitř. Panečku, to jsme měli na spěch. Na půdě visí spousta šatů. Zmizeli jsme za nimi a stáli jsme úplně tiše.
Vyndáme ji a podíváme se na ní ještě jednou, řekl Bose. Napřed se podíváme, kde jsou holky, řekl Lasse. Jsou asi někde v pokoji a mají v parádě ty své hloupé pany. Depak, to by je bylo slyšet brebentit, chytráku, řekl Ole. Ty jsou spíš v Norgordenu, vyndej skřínku. Stáli jsme tam a neodvážili jsme se ani pohnout. Já jsem se hrozně bála, že budu muset kýchnout nebo že se začnu smát. Zdálo se mi, že Lasse jde rovnou ke mně a už jsem myslela, že to bude má smrt. Ale on se včas zastavil, schýbil se a vyndal něco, co jsem nemohla vidět. A na domě šťouchla a já zas do ní. Mudrcové, přísahejte, že nikdy neprozradíte tuhle skrýši, řekl Lasse. Ano, ale jak to máme říct, zeptal se Bose. Nedostává nápady tak lehce jako já a Lasse. Ale Ole řekl, přísaháme, že nikdy neprozradíme skrýši. Přísahejte, že nikdy nevydáte skřínku mudrců nezasvěcencům. Nezasvěcenci, to jsme byli samozřejmě my. Brita, Anna a já. A já jsem znovu šťouchla do Anny. Bose a Ole přísahali, že nikdy nedopustí, aby se nezasvěcenci zmocnili skříňky mudrců. Nikdy, protože kdyby se dostala do rukou nezasvěcencům, vyprchala by z ní tajemná síla. Ach, jak bych byla ráda viděla tu pozoruhodnou skříňku. Ale kluci stáli kolem a zakrývali ji. Nakonec ji Lasse zastrčil zpátky pod uvolněné prkno a pak se zase plížili po schodech dolů. A tuto do nás vjelo. Jakmile se dveře na půdu zavřely, vyřítili jsme se a zvedli jsme prkno v podlaze a tam ležela skříňka mudrců. Vlastně, co to povídám, byla to Lassova stará krabice od doutníků a nic jiného. Na výku bylo velkými písmeny napsáno skříňka mudrců a pod tím byla nakreslená lebka. Honem to otevři, Brito, ať vidíme, co je uvnitř za nádheru, řekla Anna. A Brita to otevřela. Anna a já jsme natáhli krky, jak nejvíc jsme mohli, abychom viděli. A co jsme uviděli, byly tři malé bílé zuby. Dva malé a jeden trochu větší. A to bylo všecko, co bylo ve skřínce mudrců. To bych ráda věděla, jestli to mají kluci v hlavě v pořádku, řekla Brita. Agda, naše děvečka, má všechny své věci ve staré skříni, která stojí na půdě. Maminka řekla, že se nikdy nesmíme Agdiny skříně ani dotknout, ale Agda je hodná, často mi ukazuje spoustu pěkných věcí, které má v té skříni. Má tam malý růžový polštářek na jehli s krajkami kolem a plno krásných pohlednic s květinami a lahvičku od voňavky, která moc hezky voní. A náramek, který je docela jako ze zlata a je toho tolik, že to všechno nemohu ani vypočítat. Když byl loni ve Storbinu zubní lékař, nasadil Agdě nové umělé zuby. Říkal, že v životě neviděl tak ošklivé umělé zuby, jako byly ty její staré. A že je škoda mít takové zuby, když člověk jinak vypadá hezky. Ale Agda ty staré zuby nevyhodila. Řekla mi, že by si je snad mohla vzít někdy ve všední dny. Aspoň když je ošklivé počasí a šetřit si ty nové na neděle. Však se ty staré zuby ještě takhle hodí, když člověk půjde krmit prasata a dojít krávy, řekla. Ale ty staré zuby brzo omrzely, protože ty nové jsou přece mnohem hezčí. A kde se líbí Oskar, náš čeledín, a tak chtěla asi být hezká i ve všední dny. Věděla jsem, že ty staré zuby leží v nejhornější zásuvce v Agdině skříni. A dostala jsem dobrý nápad. Víte, co uděláme? Řekla jsem Britě a Aně. Dáme Agdiny umělé zuby do skřínky mudrců. Když může vycházet tajemná síla ze tří mrňavých klukovských zubů, jak by teprve nevycházela z celého chrupu? Brita a Anna měli z mého návrhu moc velkou radost. Je to tak o mnoho lepší, než skřínku mudrců ukrást, řekla Brita. Protože když si kluci usmyslí takovéhle hlouposti, tak si člověk může dovolit ukázat jim, že to nebere vážně. Ženské opravdu nemohou být pro kdejaký nesmysl, řekla.
A tak jsme dali Agdiny zuby do krabice od doutníků a uložili jsme ji na její místo. Pak jsme šli ven podívat se po klucích. Byli dole na silnici a hráli kuličky. Sedli jsme si na kraj cesty a dívali jsme se. A je, mudrci hrají na večer kuličky, řekla Brita. Neodpověděli. Lase měl ruce plné kuliček a já jsem řekla, myslím, že skřínka mudrců by se asi dobře hodila na tyhle kuličky. Zase neodpověděli. Ale Lase si hlasitě vzdychl. Dalo se z toho usoudit, že podle jeho mínění jsou nezasvěcenci hloupější než obyčejně. Hele, snad byste nám mohli něco povědět o té skřínce mudrců, řekla Anna a dloublala se do boku. Ale Lase řekl, že to není nic, co by se mohlo vypravovat holkám. Skříňka mudrců je prý plná tajemné síly a dají se s ní dělat zázraky. Je na tajném místě, řekl, a my se prý nikdy nedovíme, kde. Jenom tajné bratrstvo, kterému patří, smí vědět, kde je. Jinak by prý skřínka svou sílu ztratila. To tajné bratrstvo, to si ty a Bose a Ole, ne? Vyzvídala Brita. Lase mlčel a tvářil se záhadně. Ale Brita a Anna a já jsme se začali smát na celé kolo. Myslím, že je to dopaluje, že nevědí, kde máme tu krabici tu skřínku mudrců, řekl Bose. Máte ji samozřejmě doma v šatně, řekla Brita mazaně. A představ si, že ne, řekl Bose. No tak ji máte asi na půdě pod uvolněným prknem v podlaze, řekla Anna. A představ si, že nemáme, řekl Lase a Bose a Ole najednou. Ale panečku, ti byli hezky vyplašení. Byli pak při hraní kuliček úplně popletení. Neměli bychom se jít podívat na tvou sbírku ptačích vajec, Bose, řekl Lase. Podívat se na Bosova ptačí vejce. A tímhle nás chtěli oklamat. My jsme přece hned věděli, že chtějí odejít a zachránit skříňku mudrců. Mou sbírku jste přeci viděli už mockrát, řekl Bose, který má někdy trochu dlouhé vedení. Ale Lase se na něho zlostně podíval a Bose to konečně pochopil. Ale jo, no jasně, že se na ní můžeme jít podívat, řekl a tvářil se záludně. Pak kluci odešli. Loudavě, aby nám nebylo nic podezřelé. Ale my měli naspěch. Běželi jsme k Olově mamince a řekli jsme, že máme přinést něco z Olova pokoje. A pak jsme vyletěli po schodech nahoru a přelezli přes lípu do pokoje kluků a hurá na půdu, kde jsme se schovali za šaty, kterých tam visí spousta. A jen jsme se tam dostali, už se kluci štrachali po schodech. Co myslíte, že Anna mínila tou podlahou na půdě? Řekl Bose. Řekla Lase. To je jenom tak hádala. Ale bude přeci lepší, když skříňku mudrců pro jistotu přendáme na jiné místo. A Lase odklopil prkno, ale my jsme nic neviděli, protože kluci stáli kolem a zaclánili nám. Otevři to, ať se podívám na svůj zub, řekl Ole. A já na svůj, řekl Bose. Mudrcové, řekla Lase, to, co je ukryté ve skřínce, nesmějí nikdy uvidět oči nezasvěcenců, jenom naše. Tak bylo ticho a my jsme tušili, že Lase otvírá krabici. A potom asi uviděli Agdiny zuby, protože jsme slyšeli jen věknutí. Vyskočili jsme ze skrýše a smáli jsme se a já jsem řekla, teď jste asi dostali tajemné síly, že vám vystačí na celý rok. Tu mrsklala se Agdinými zuby na podlahu a řekla, že ženské by neměly být na světě, protože jenom všechno zkazí. Anna řekla, milý lasíčku, udělej s tou krabicí od doutníku aspoň nějaký malý zázrak. Koleduješ si o nářez, co? Řekl Lase. Ale pak Lase a Bose a Ole zahodili zuby a šli jsme všichni hrát obíhanou.

0: přinesu čaj a sušenky. Prosím, Piggy, prosím, Justino.
1: Díky, Hugo. Děkuji.
0: Copak, copak, něco vám nejde pod nos?
1: Justina je zamračená.
2: Jsem? No a?
0: Copak se ti přihodilo?
2: Byla jsem na půdě. Mm-hmm. Tam mám knihy po babičce. Chtěla jsem najít okřínek, okřápku, oříšek.
0: Takže máš na dnešek nějaký pěkný jazykový oříšek?
1: To by se netvářila jako kakabus. To by popo sedávala a nemohla se dočkat, až nás nachytá a vyhraje bod.
2: Chtěla jsem vás nachytat na brambory. Ty jsou odjakživa nachytávací prostota, nicota, jistota.
0: Co je na bramborách nachytávacího, prosím tě?
2: Jak se jmenují?
1: Brambory se jmenují brambory?
0: Justina má pravdu, Piggy. Brambory jsou z jazykového hlediska moc zajímavé.
2: No právě. A já o těch názvech vlastně nic nevím. A v těch knížkách se píše jenom o tom, jak se pěstují a sklapují, skladují. O těch názvech tam dohromady nic není.
0: Říkalo se jim totiž všude v Čechách jinak.
1: I když to byly ty samé stejné brambory?
2: Jo, a už jsem ti to říkala. A také jsme si říkali, co?
1: My jsme si to říkali.
2: Že brambory se k nám dostaly z Ameriky. A že díky jim se podařilo častokrát přežít naživu čas, kdy hrozily velké hladomory.
0: Kdy a jak se k nám brambory dostaly, Justino?
2: V 16. století.
1: A odkud?
2: Z Ameriky.
1: Přivezli jsem Indiáni z Ameriky?
2: Ne.
1: Nebo co?
2: Ne, dostali se k nám přes sousední země.
1: Přes které?
2: Co pak já vím?
0: Přes Braniborsko.
2: Hugo, no dovol. Když to nevím já, jak bys to mohl vědět ty?
0: Tady to čtu.
2: Tuhle knihu nemám.
1: Nemusíš ji mít. Hlavně, že ji má Hugo. A teď v ní všechno o názvech brambor přečte. A pak to budeme vědět. A ty nebudeš bulet.
2: Ale to je nefér.
1: Co je na tom nefér?
2: Že tu knihu nemám já.
0: Ty máš zase hromadu jiných věcí. Rýče a motyky a tak.
2: To tedy mám. A víš proč? Protože jsem praktická kachna. Já, domácnostní kachna Justína, odbornice na slovo vzipjatá. Vzatá.
0: Si teď sedne a dozví se, proč se bramborám říká brambory.
2: Dobře, děkuju.
0: Tak kde jsem to přestal?
1: S tím bramborovském.
0: Braniborském. Brambory nejspíš dostali své jméno proto, že někdy kolem 30leté války byly do Čech přivezeny z Branibor.
2: Předtím si říkal Branistodolsko.
1: Říkal Braniborsko, Justino.
0: Braniborsko.
2: Tak prosím, vidíš, jednou říkáš to a jednou to. Kdo se v tom má vyznat? Odkud se ty brambory klindy pindy tedy vzali?
0: Branibory a Braniborsko je to samé. Dnes bychom asi spíš řekli, že se k nám brambory dostaly z Německa. Lužané, Slované, kteří na našem území žili, prý těm, kteří přicházeli z Branibor, říkali bramboři. V jiných jazycích vzniklo pojmenování brambor podobně.
2: Tak sem dej ty sušenky. Brambory. No vidíte, jak jsem vás krásně nachytala na brambory.
1: Ale bot má Hugo.
2: Máme ho na půl. Já jsem to vymyslela, on měl knihu.
0: To je jedno, Piggy. Hlavně, že už nepláče. To bych nevydržel.
2: Tak co vy dva lotři? Kmotři. To jste minule čubr...
1: Myslíš čubrněli?
2: Přesně to myslím. Brambory, co?
0: Přišli k nám z Braniborska, neboli z Branibor, pak se jim říká brambory. Ano, to byl pěkný oříšek, Justino.
2: Umím, já totiž umím oříšky.
0: Víš, co jsou švábky?
2: Nevěsty od broučků švábu. Vidíš, mě nenachytáš?
0: Ne,
1: Švábky? Švábky? Nevím, já nevím, co, Hugo?
2: Teď se vytahuješ, co? Na můj bramborový oříšek stejně nemáš.
0: Ano, to byl totiž tak pěkný oříšek, Justino, že z něj můžeme udělat ještě pár dalších pěkných oříšků. A tohle je jeden z nich.
2: Jak to myslíš?
1: Ještě něco o bramborách. Mm-hmm.
2: No tak to chci. Já jsem na brambory odpornice. Odbornice. Mě nachytat nemůžeš.
0: Ani na ty švábky.
2: Švábky nevím. To už jsme si řekli. Brambory vím, švábky nevím.
0: V jednom slovenském nářečí se bramborům říkalo švábky.
1: Yeah! Švábky.
0: Protože přišli zase prý ze Švábska. Takže také z jedné části Německa.
1: To je švanda! Takže ty názvy vznikly podle toho, kdo a odkud brambory přinesl. Minule přišly brambory z Branibor, tak byly brambory. A tyhle připutovaly ze Švábska, tak to byly švábky.
0: Přesně tak. Ještě se tu píše... Aha, tady. Je možné, že brambor je odvozen od... Topinambur. To je staré indiánské jméno pro podobnou plodinu.
2: Znám. Topinambur kvete květy, které se podobají slunečnicovým. Má podobné složení jako brambor. Chuť hlíz je velmi jemná i zasyrova. Mohou se i otékat. Opékat.
0: A mají to zakončení bur. Topinambur. Tak by ten jejich název mohl mít s tím bramborem něco společného. Ale než se začalo říkat bramborům brambory, říkalo se jim místo toho všelijak. Tady to je napsané. Zemáky, zemská jablka, zemčata, zeňáky, zemjáky, žemjoky, zemky, ale i bamboly nebo bobály.
1: Bobál! To je jako bobule, bobulka, že jo? Brambory jsou takové bambule, to jo? Bobál.
2: Odborně se říká hlíza u brambor.
0: Objevily se i další názvy. Různé, moravsky jabluška, slovensky bobály nebo kobzole. V 19. století se začal rozšiřovat název brambor a zase v různých podobách. Bramboro, brambur, brambůr, brambura, brambůra, brandor, branibor, brandbora, bandor, bandur, bandur, bandora, bambol a bamboch.
1: Mně se nejvíc líbí to, jak jsi říkal, to zemské jablíčko.
0: O tom se tu píše, jak vzniklo pojmenování zemské jablko, je jasné. Libovolným kulovitým plodům naši předkové říkali jablka, nebo také hrušky. A to slovíčko zemský nám říká, že jde o jablka, která rostou pod zemí.
2: No to jsou věci, brambory a tolik jmén. Takže mám bod zase já?
0: Neřekl bych.
2: Dobrá. Počkejte sviště. Příště. Takže pozor, bude koblížek. Oříšek. Co? No. Tento noc? Brambořík? Co má brambořík společného s bramborami? Hugo? No?
0: No.
2: Koukáš? To nevíš, co? Teď si nafintěnej. Napinděnej. Namydlenej.
1: Brambořík znám. Ten má Justýna na okně. Víď, Justýno?
2: Je to rostlina z čeledi prvosenkovitých. A také se jí odborně latinsky říká... Tento nonc
1: je latinsky? To jsem nevěděl.
2: No, ale ne, jak se jí to jenom... Cyklámen se jí říká. Vezmi si tu svou moudrou bramborovou knihu, nebo co to je? Klidně si ji vezmi a hledej. Nenajdeš. To už tam nevykoukáš, co? Proč, brambořík, co?
0: Je to tady, brambořík. Latinsky cyklámen, u nás dnes pokojová rostlina, se do roku 1819 česky jmenovala svinské ořechy,
1: jo,
0: svinský chléb či zemský sejr.
1: Yeah.
2: No, no tohle, to je zajímavé. To jsem nevěděla.
1: Chudák Kytka, to si nezaslouží. Takovéhle nadávky místo názvu.
0: To pěknější jméno Brambořík jí dali, protože její kořen má tvar hlízy, trochu podobné hlízám bramboru.
2: Květy bramboříků jsou krásné. I brambořík je pro ně málo. Já budu bramboříku říkat latinsky. Cyklámen, to je pernější. Pěknější.
0: No, ono to latinské cyklámen zní sice vznešeně, ale je to jen upozornění, že hlízy bramboříku mají kulovitý tvar. Latinské cyklámen je příbuzné s mnoha podobnými slovy, které pojmenovávají něco kruhového, kulovitého.
1: Jako když je něco do kolečka.
0: No, kolo třeba. Jak se jinak řekne kolu? Aha.
2: Kola není zdravá. A je v lahvi. Kola není kruhovitá.
0: Kolo. Jezdí se na tom, Justino šlape se na pedály a jede to.
2: Aha. Jak se jinak řekne kolu? To nevím.
0: No, je to také z latiny.
1: Já taky nevím.
0: Bicykl. Slyšíš něco podobného cyklámenu?
2: Bicykl. No, jistě. Kolo je bicykl, to ví navždy. Vraždy. Každý.
1: A ten brambořík byl jak?
2: Cyklámen.
0: Ano.
1: Bicykl, cykl, amen, cykla. Jo, máš pravdu. Podobná slova. A je to kulaté, kruhové, hlízovité.
2: Aha. Takže zase nic básnického. Tvar hlízy. Máš tam také latinský název pro brambory? Je tam něco oduševnělého, co?
0: Latinský název rostliny, česky zvané brambor, je... tady je to. Solanum. To je název dosti poetický. Pochází z latinského solamen, což znamená útěcha. Možná je to tím, že některé podobné druhy rostlin jako brambory, také lilek či rajče, jsou léčivé, tak říkajíc útěšné.
1: Jo, já bych zůstal u těch zemních jablíček.
2: Já budu ode dneška říkat bramborám, jak jsi to říkal, to finsky, latinsky.
0: Solanum.
2: Solanum, to je ono. Napadla mě báseň, oduševnělá báseň. Solánům, o pochoutko rozšířená, salámům, solánům, o dítě, muž i žena. Solánům, o jaký přírody div, solánům, proč si jen brambor byl dřív. Pěkné, co? Žasnete?
1: Tak hlavně, že už nefňuká, ne? Kvůli těm bramborovým názvům, že jo? Když fňukala, že neví, co znamenají, bylo to horší, jo?
0: Jo. Bravo, krásná báseň. Oduševněla.
2: Děkuji.

0: Proč se vlk vyhýbá medvědovi? Estonská bajka. Byla jednou tři zvířátka. Vlk, liška a medvěd. A ta sloužila ve vsi u sedláka. Když se sešel rok s rokem, propustil je hospodář ze služby a dal jim výslužku. Velikou díži až po okraj plnou másla. Však vám bude máslo dobré, až budete slavit posvícení, řekl hospodář. Zvířátka poděkovala, rozloučila se s ním a vydala se na cestu domů do lesa. Co uděláme s tím máslem? Zeptal se vlk, když přišli ke společné chýši. Sníme je, navrhovala liška a mlsně se přitom olizovala. Necháme je v díži. Díži schováme do skrýše a až bude posvícení, dostane každý svůj díl, bručel rozvážlivě medvěd. Vlk měl tisíc chutí sníst máslo hned, ale protože medvěd je silnější než liška, přidal se k medvědovi a řekl. Schováme díži do skrýče. Tak dobrá, jak chcete, já se podřídím. Souhlasila na oko liška, ale přemýšlela už v duchu, jak by se k máslu dostala. Ráno na druhý den přišla za medvědem a vlkem a povídá jim. Škoda, bratříčkové moji, že vás celý den neuvidím. Nepůjdu s vámi dnes na lov. Pozvali mě do vsi, na křtiny. To bude hostina, že mě do večera nepustí domů. To se rozumí, že nikam na žádné křtiny nešla. Připlížila se ke skrýši, kde byla díže s máslem a olízala celý vršek, zatímco vlk a medvěd běhali po lese a scháněli potravu. Když se liška večer vrátila do chýše k medvědovi a vlkovi, zeptal se jí vlk. Tak jak ses měla, liško, na křtinách? A jak pak budou tomu dítěti říkat? Liška ještě myslela na to dobroučké máslo, co lízala v díži a co jí tak znamenitě chutnalo a roztržitě odpověděla. Celý vršek. To je divné jméno, podivil se medvěd. Ale protože byl po celodenním schonu, jak se patří, unaven, mávl nad tím jen tlapou, převalil se na záda a usnul. Ráno se zase chystal medvěd i vlk do lesa za potravou. A co ty, liško, ty s námi nepůjdeš? Ptal se medvěd. Liška si vzpomněla, že v máselnici je ještě mnoho dobrého másla a dostala na ně v tu chvíli takovou chuť, že se jí sliny v ústech zbíhaly. Nemohu, bratřičkové moji, odpověděla a zatvářila se skormouceně. Pozvali mě lidé ze vsi, abych byla kmotrou dítěti. To bude slávy, to si můžete myslit. Kde pak bych mohla odmítnout? Ale sotva jí zmizeli medvěd a vlk z očí. Rozběhla se ke skrýši, tam lízala, lízala a vylízala díž až do poloviny. Večer se medvěd ptá lišky. No, už se zvrátila k motřičku ze křtin. Jak pak pojmenovali dítě? Liška si nemohla honem na nic vzpomenout. Stále ještě cítila na jazyku dobrou chuť másla. A tak povídá. Až do poloviny. Až do poloviny, podivil se vlk. V životě jsem takové jméno neslyšel. Ale protože byl po celodenním schonu unaven, převalil se jen na záda a usnul. Třetí den ráno dostala liška takovou nepřekonatelnou chuť na ten zbytek másla, že nemyslela na nic jiného, než aby se co nejrychleji dostala do skrýše k díži. Bratříčkové moji, povídá medvědovi a vlkovi, chtěla jsem dnes jít s vámi do lesa na lov, ale byli u mne lidé ze vsi a prosili mě, abych šla za kmotru. Byla jsem už dvakrát, nemohu jim přece po třetí odříci. Tak běž, běž, povídá dobromyslně medvěd a liška se otočila a uhánila, co jí nohy stačily. Jenže ne do vsi, ale opět ke skrýši, kde byla díže s máslem. Přiběhla tam, lízala, lízala a nakonec vylízala máslo až do dna. Večer přišla Liška domů a medvěd se vyptával. No kmotro, jaké pak dneska dali jméno dítěti?
1: Až do dna,
0: řekla Liška, která v duchu ještě seděla u díže a lízala máslo. Nevím o nikom, kdo by se jmenoval.

proč by se jiné dítě nemohlo jmenovat až do dna. Druhý den ráno si vzpomněl medvěd na díži s máslem. Půjdeme se podívat, jestli někdo neukradl naši díži, řekl. Šli tedy a když přišli ke skrýši, zůstali, jako by je palicí udeřil. Kdo to vylízal díži až do dna? Kdo si to pochutnal na našem másle? Dívali se jeden na druhého, medvěd bručel, vlk žalostně vyl a liška rozhořčeně volala. To jste vylízali vy, zatímco jsem byla ve vsi na křtinách. Marně se vlk i medvěd dušovali, že byli v lese a že je ani nenapadlo, aby se starali o máslo. Tak dobře, řekla liška. Přesvědčíme se, kdo z nás máslo vyjedl. Lehneme si tamhle na paseku a prospíme se na slunci. Ten, kdo snědl máslo, jistě má čumák aspoň trochu zamaštěný. Až na něj bude svítit slunce, bude se mu čumák lesknout mastnotou a my lehce poznáme zloděje. Vlk i medvěd souhlasili, lehli si a že bylo na slunci příjemné teplo, brzy usnuli. Na ten okamžik liška čekala. Vyskočila, rozběhla se k díži, vyškrabala kousíček másla, který ještě zbyl ve škvíře na víku a namazala je vlkovi na nos. A pak si také lehla a dělala, že tvrdě spí. Když se probudili, leskl se vlkovi čumák a teplem roztavené máslo mu teklo po čenichu dolů. Zloděj, zloděj, vidíte, kdo si pochutnal na našem másle? Začala křičet liška. Zloděj, zloděj, počkej, až tě chytnu, dostaneš ode mne nepočítaných. Přidal se medvěd, nazlobený, že na něho nezbyl ani kousíček másla. Rozběhl se za vlkem, ale kdepak už tomu byl konec. Od těch dob vlk prchá před medvědem a kdykoliv ho uvidí, raději se mu obloukem vyhne.

0: hodině matematiky dává pan učitel příklad. Dům má schodiště 5 pater, každé patro má 20 schodů. Kolik schodů musí člověk vyjít, aby se dostal do posledního patra?
1: Všechny, povídá Pavlík.
0: A co když šel po dvou?

a bylo po táboře. Zbývající týdny přeletěly jako vítr. Čtvrtou neděli, jako by se po stanech slehla země. Nebýt vyšlapaných pěšinek, nikdo by ani nepoznal, že tam nějaké kdy stály. Tak pečlivě zahladili družiny stopy po svém pobytu.

0: Bíbíka a ten ho přikultoval k žebrový podplachtu, aby se mu cestou nevytřásl. Pak přivázal vedle sebe mezulán Škudibíka a auto se rozjelo. Už začínalo být fučivo. Na schválničci jeli a jeli a ani moc nemluvili. Jen když se zastavilo u benzínové pumpy, zeptal se mezulán.
1: Škudibíku, myslíš, že Mimi pojede na přes rok zase?
2: Co já vím? Třeba jo, třeba ne.
0: A pak zase mlčeli a těšili se, jak si zalezou do spacího pytle. Jak budou spát a spát celý podzim, celou zimu a ještě kousek jara, dokud je zase neprobudí to kouzelné slovo tábor.

0: Jedničku.
1: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
0: A teď ještě jednou.
1: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
0: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.

0: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
1: Když poběžíte napříč přes Norgordenské pastviště, dostanete se dolů k malému jezírku. Tam vždycky v zimě bruslíme. Letos na něm byl prýma hladký led. Jednoho dne maminka nechtěla, abychom šli k jezírku, protože tam tatínek a strýček Erik vysekali velkou díru. Vybírali tam led pro naši lednici, ale já jsem řekla, přece snad uvidíme jalovcové roští, které tam nastrkali, a dáme si pozor. A tak jsme směli jít. Někdy je lase pořádně hloupý, obyčejně když se snaží na sebe trochu upozornit. A to chtěl právě tentokrát. Začal bruslit tak blízko té vysekané díry, jak jenom mohl.
0: Tady přijíždí velkobruslař z Bullerbynu, křičel. A rozjel se přímo k díře v ledu a zahnul až v posledním okamžiku. Ty jsi blázen, lase, řekl Ole. Nadávali jsme mu všichni, ale nepomohlo to. Začal dělat různé obraty a zatáčky kolem díry. Chvílem jezdil taky pospátku. Tady přijíždí vážený velkobruslař z Bullerbynu, křičel znovu. A taky přijížděl. Vjel jak široký, tak dlouhý pospátku do té díry, protože zajel moc daleko. Vykřikli jsme. A lase křičel také ještě víc než kdo jiný. Strašně jsme se lekli a mysleli jsme, že se snad lase utopí. Pak jsme si lehli na led do dlouhé řady a drželi jsme jeden druhého za nohy. A pak bose vytáhla lase z díry a běželi jsme domů, jak jsme nejrychleji mohli. Lase skoro brečel, ale ne úplně. Představ si, že bys přišel domů a byl utonutej, řekl bose. Neříká se utonutej, ale utonulej, ty trumpeto, řekl lase zlostně. Ale určitě to s tím trumpetou nemyslel tak zlé, protože bose ho přece vytáhl. Později odpoledne dal totiž bosovi spoustu cínových vojáčků. Maminka se na lase hodně zlobila, že spadl do vody. Musel jít do postele a pít horké mléko, aby se zahřál. A pak musel ležet moc a moc hodin, aby prý přemýšlel o svých neplechách, řekla maminka. To právě dal bosovi ty cínové vojáčky. Ale večer jsme si postavili venku na zahradě sněhové pevnosti a začali koulovací válku, a to s námi lase samozřejmě už zase byl. Brita, Anna a já jsme měli jednu pevnost a kluci měli druhou. Ale kluci dělají vždycky moc tvrdé koule a házejí moc prudce. To se mi zdá nesprávné. Hnali se útokem k naší pevnosti s rukama plnýma sněhových koulí a lase křičel: boj a vítězství! Útočí postrach severu! Ale tu Brita řekla: ach tak, já myslela, že to je velkobruslař z Bullerbynu. A pak už lase dlouhou chvíli nic neříkal. Ale kluci dobili naši pevnost. Vzali nás do zajetí a řekli, že jim budeme celý večer dělat koule, jinak že nám hrozí smrt. A nač potřebujete tolik koulí? Zeptala se Anna. Schováme si je na léto, protože pak je o ně nouze, řekl lase. Ty hele, plácni sebou radši zase do jezera, řekla Anna. A pak jsme šli Brita a Anna a já dolů do chléva, protože nám bylo zima. Tam bylo tak teplo a hezky. Hráli jsme si na babu. Netrvalo to dlouho a přišli taky kluci. Krávy na nás hloupě koukali. Nemyslím, že by krávy mohly chápat, proč si hrajeme na babu. Když o tom přemýšlím, sama to taky nevím, ale rozhodně legrace to je. Za chvíli přišel tatínek a řekl, že už si nesmíme hrát na babu, protože tam je kráva, která čeká telátko. A proto nesmíme dělat rámus. Lota měla mít telátko. Zůstali jsme tam a dívali jsme se. Tatínek musel telátku pomáhat, aby se dostalo ven. Byl to malinký bíček a byl moc roztomilý. Lota ho lízala a vypadala náramně spokojeně. Tatínek říkal, abychom mu pomohli najít pro telátko jméno. Postrach severu, řekl lase. Ten určitě neumí myslet na nic jiného, než na ten svůj otřepaný postrach severu. Takové hloupé jméno pro malého miloučkého bíčka. Ale až vyroste, budeme se ho možná bát jako čerta, řekl lase. Ole navrhl, aby se telátko jmenovalo Petr. A tatínek řekl, že se to dobře hodí.
2: On tak by se mu mohlo aspoň říkat severský Petr, řekl lase.
1: Potom jsme běželi k dědečkovi a vyprávěli mu, že Lota dostala telátko. A pak byl už čas jít spát. Právě když jsme Lasse a Bosse a já stáli na půdě, řekl Lasse, jo, je to přece jen velký štěstí, že člověk není utonutý.
2: Heleď ty, plácni sebou do jezera, řekl Bosse.

0: má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Dneska jsme tu v kabaretu, já jen zářím,
2: já jen kvetu.
1: Radujte se s námi, všichni páni dámy, kluci, holky, babičky,
2: učitelky, rybičky.
1: Pro známé i neznámé, dneska tady zpíváme.
2: Já mám tetu,
1: v kabaretu,
2: krásně tančí,
1: občas jančí,
2: to když vidí,
1: málo lidí,
2: v kabaretu,

0: kočičky,
1: učitelky šabičky.
0: Pro známé i neznámé dneska tady zpíváme.
2: Ta teta má i bratra?
1: Má i bratra.
2: Kouká z patra?
1: Kouká z patra.
2: Má dva metry?
1: Má dva metry.
2: Nosí svetry?
1: Nosí svetry.
0: Zpívá krásně, skládá básně.
2: Kouká z patra?
1: Kouká z patra.
0: Moje teta bratra má.
1: Ne, moje teta bratra má.
2: Moje teta...

0: logopedická pohádka na Z bez C, S, Č, Š, Ž, R a R.
1: Jak kozlík mazlík zabloudil. Kozlík mazlík je tuze hezonké a mazlivé kůzle mámy kozy a táty kozla ze zlámané lhoty. Je to ale i takový nezbedný zlobílek. Jednoho dne na podzim znovu malinko zlobil, utekl za dům i za zlámanou lhotu a zakopl o kámen.
2: Je zlé!
1: Zoufale zvolala máma koza i táta kozel. Zlomenou nohu kozlík mazlík neměl. Za to ale zakopl o záhadný bludný kámen a z nenadání zabloudil. Zaběhl daleko za zlámanou lhotu a zmateně bloudil dál. Mezitím pan a paní Zahálkovi pozvali známého dědu Zindulku ze zlámané lhoty na zelí. Bydleli blizounko z Víkova a tak děda Zindulka vzal na zelí velký vozík a zajel za nimi. Jakmile naplnil vozík zelím, bolela ho záda a byl tuze znavený. Paní Zahálková ho pozvala na zelnou polévku a takové pozvání nemohl děda Zindulka odmítnout. Nechal tedy vozík vozíkem a udělal malou pauzu. Polévka byla znamenitá. Pak znovu popadl vozík a chtěl jít domů. Najednou zvolal.
3: Ale, kdo mi to vlezl do zelí? To je ten zatoulaný zbloudilý kozlík.
1: Kozlík mazlík dědu Zindulku poznal a zahanbeně kývnul.
3: Jen pojď, kozlíku. Je pozdě, já tě dovezu domů do zlámané lhoty. Povzbudivě dodal děda Zindulka.
1: Zanedlouho byli doma.
2: Mazlíku, ty můj zbloudilý, zatoulaný kozlíku!
1: Zvolala máma koza i táta kozel a hned dědovi Zindulkovi děkovali, kozlíka olizovali a okolo hlavy mu uvázali zvonek. Aby zvonek pěkně vyzváněl a oni poznali, kde kozlík je. K tomu jim děda Zindulka vyklopil plný vozík zeleného zelí. Pak do vozíku vhodil bludný kámen a dovezl ho někam na západ za Zvíkov, kde ho zahodil daleko, daleko od lidí. Zanedlouho ale lidé povídali, jak nějaký muzikant ze Zvíkova odvezl bludný kámen neznámo kam. Tak to děti koukejte, ať o něj nikdy nikde nezakopnete a nezabloudíte.

Říkala, že by si se mnou zatančila, kdybych jí přinesl červené růže, naříkal mladý student. Jenže já nemám ani jedinou červenou růži v celé své zahradě. V hnízdě na cesmínovém dubu ho slyšel Slavík, vzhlédl skrze listí a zvědavě čekal, co bude dál. V celé zahradě ani jedinou červenou růži, naříkal student a krásné oči se mu zalily slzami. Ach, na jakých to maličkostech závisí štěstí? Přečetl jsem všechno, co napsali moudří lidé. Pronikl jsem do všech záhad filozofie a přece jsem v životě ztroskotal, protože nemám červenou růži. Konečně opravdový milenec, řekl si Slavík. Noc co noc o něm zpívám, ačkoliv jsem ho zatím nepoznal. Noc co noc o něm vyprávím hvězdám a teprve teď ho vidím. Vlasy má tmavé jako květy hyacintu a rty rudé jako ta růže, po které touží. Ale vášní mu pobledla tvář, že je jako ze slonoviny a na čelo mu vtiskl pečeť žál. Zítra večer pořádá princ ples, šeptal mladý student, a přijde tam i moje milovaná. Když jí přinesu červenou růži, bude se mnou tančit až do svítání. Když jí přinesu červenou růži, budu jí držet v náručí a ona mi skloní hlavu na rameno a její ruka se schoulí do mé. Ale já nemám v zahradě ani jedinou červenou růži a tak budu sedět sám a sám a ona se u mě nezastaví. Vůbec si mne nevšimne a mě z toho pukne srdce. Vskutku opravdový milenec, řekl si Slavík, o čem já zpívám, tím on trpí. Co mně působí radost, jemu působí bolest. Ba, láska je něco úžasného. Je vzácnější než smaragdy a drahocenější než skvostné opály. Ani za perly a za granátová jablka ji nekoupíš a nevystavuje se na tržištích. Nedostaneš ji u kramářů a nedá se vyvážit zlatem. Na kruchtě se usadí muzikanti, pravil mladý student, a budou hrát na struné nástroje a má milovaná bude tančit za zvuků harfy a houslí. Tak lehce bude tančit, že se bude nohama sotva dotýkat podlahy a dvořané v pestrých úborech se k ní jen pohrnou. Se mnou však tančit nebude, protože pro ní nemám červenou růži. A vrhl se do trávy, zabořil tvář do dlaní a plakal. Proč pláče? Ptala se zelená ještěřička, která kolem něho běžela se zdviženým ocáskem. No vážně proč? Divil se motýl, poletující za slunečním paprskem. No vážně proč? Zašeptala něžným stlumeným hláskem své sousedce Sedmikráska. Pláče po červené růži, řekl Slavík. Po červené růži, volali všichni, to je k smíchu. A ještěřička, která byla tak trochu cynik, se rovnou rozchechtala. Ale Slavík rozuměl tajemství studentova žalu. Seděl na dubu mlčky a přemýšlel o mystériu lásky. A náhle rozepjal hnědá křídla a vznesl se do vzduchu. Jako stín prolétl houštinou a jako stín plul nad zahradou. Uprostřed trávníku stál krásný růžový keř a Slavík, když ho uviděl, doletěl k němu a usedl mu na větévku. Dej mi červenou růži, prosil, a já ti zaspívám svou nejlíbeznější píseň. Ale keř zavrtěl hlavou. Já mám růže bílé,
odpověděl, bílé jako mořská pěna, bělejší než sníh na horách. Ale zaleď si k mému bratrovi, co obrůstá ty staré sluneční hodiny, ten ti možná dá, co potřebuješ. I letěl Slavík k růžovému keři, který obrůstal staré sluneční hodiny. Dej mi červenou růži, prosil, a já ti zaspívám svou nejlíbeznější píseň. Ale keř zavrtěl hlavou. Já mám růže žluté, odpověděl. Žluté jako vlasy mořské pany, co sedí na jantarovém trůně, žlutější než narcis, co kvete na louce, než přijde sekáč s kosou. Ale zaleď si k mému bratrovi, co roste pod studentovým oknem, ten ti možná dá, co potřebuješ. I letěl Slavík k růžovému keři, který rostl pod studentovým oknem. Dej mi červenou růži, prosil, a já ti zaspívám svou nejlíbeznější píseň. Ale keř zavrtěl hlavou. Já mám červené růže, odpověděl. Červené růže jako holubí nožky, červenější než ohromné vějíře korálů, co se vlní a vlní v podmořských jeskyních. Ale zima mi zmrazila cévy, mráz mi spálil poupata a bouře mi polámala větve, takže letos vůbec žádné růže mít nebudu. Já potřebuji jen jednu červenou růži, pravil Slavík, jednu jedinou červenou růži. Copak není vůbec žádná možnost, jak ji získat? Jedna možnost je, odpověděl keř. Ale ta je tak hrůzná, že nemám odvahu ti ji prozradit. Jen mi ji prozrať, řekl Slavík. Já se nebojím. Potřebuješ-li červenou růži, pravil keř, musíš ji za měsíčního světla vytvořit z hudby a zbarvit krví z vlastního srdce. Musíš mi zpívat z hrudí nabodnutou na trn. Celou noc mi musíš zpívat a trn ti musí proniknout do srdce a tvá živá krev musí proudit do mých cév a stát se krví mou. Smrt je vysoká cena za jednu červenou růži, zabědoval Slavík. Život je každému velice drahý. Je tak příjemné sedět v zeleném háji a pozorovat slunce v jeho ekvipáži ze zlata a lunu v její ekvipáži z perel. Tak líbezná je vůně hlohu, tak líbezné jsou zvonky schovávající se v údolích a vřes kvetoucí na kopcích. Jenže láska je víc než život. A co je srdce ptačí ve srovnání se srdcem člověka? I rozepjal Slavík hnědá křídla a vznesl se do vzduchu. Jako stín prolétl nad zahradou a jako stín proplul houštinou. Mladý student dosud ležel v trávě, kde ho Slavík opustil, a slzy v jeho krásných očích dosud neoschly. Raduj se, volal Slavík, raduj se, budeš mít tu svou červenou růži. Já ji za měsíčního světla vytvořím z hudby a zbarvím krví vlastního srdce. A od tebe za to žádám jenom jedno, abys vždycky zůstal opravdovým milencem, neboť láska je moudřejší než filozofie a ta je velmi moudrá a vlivnější než moc a ta je velmi vlivná. Plameně zbarvena jsou její křídla a jako plamen je zbarvené i její tělo. Rty má sladké jako med a dech jí voní po kadidle. Student vzhlédl z trávy a naslouchal, ale nemohl rozumět tomu, co mu Slavík říká, neboť znal jenom to, co je psáno v knihách. Ale rozuměl tomu dub a zesmutněl.
protože toho slavíčka, co si vystavil hnízdo v jeho větvích, měl velice rád. Zaspívej mi ještě jednou, naposled, zašeptal. Bude mi po tobě teskno, až tu nebudeš. I zaspíval slavík dubu a jeho hlas zněl jako zurčení vody tekoucí ze stříbrného džbánku. Když slavík svou píseň dospíval, zvedl se student a vytáhl z kapsy zápisník a olůvko. Formu má, říkal si, procházeje houštinou, to se mu upřít nedá, ale má nějaký cit? Bohužel asi ne. Inu, jako většina umělců, všechno jen styl a upřímnost žádná. Pro nikoho by se neobětoval. Myslí jen a jen na hudbu. A umění, to ví kdekdo, je sobecké. Nicméně nutno přiznat, že mu v lásku zní pár krásných tónů. Škoda, že nic neznamenají a nejsou k praktickému užitku. A šel do své jizby, lehl si na pryčnu a začal myslet na svou milovanou a po chvíli usnul. A když na nebesích zazářila luna, slavík přiletěl k růžovému keři a nabodl se hrudí na trn. Celou noc zpíval s trnem v hrudi a chladná křišťálová luna se sklonila níž a naslouchala. Celou noc zpíval a trn mu vnikal do hrudi hlouběji a hlouběji a z těla mu odtékala životodárná krev. Nejprve zpíval o zrození lásky v srdci jinocha a dívky. A na nejvyšší větévce růžového keře vykvétala divukrásná růže, plátek po plátku, jak šla píseň po písni. Bledá byla zpočátku, jako opar vznášející se nad řekou, bledá jako nožky jitra, stříbrná jako perutě úsvitu. Jen jako odraz růže v zrcadle ze stříbra, jako odraz růže ve vodní kaluži, taková byla růže vykvétající na nejvyšší větévce keře. Ale keř zavolal na slavíka, aby se na trn přitiskl ještě víc. Přitiskni se ještě víc, slavíčku, volal keř, nebo přijde den a růže nebude dotvořena. I přitiskl se slavík na trn ještě víc a jeho píseň zněla hlasitěji a hlasitěji, neboť zpíval o zrození vášně v srdci muže a panny. A do plátků růže se rozlil něžně růžový ruměnec, podobný ruměnci v tváři ženicha, který líbá rty nevěstiny. Avšak trn ještě nepronikl až k srdci slavíkovu. A tak i srdce růže zůstávalo bílé. Neboť jenom krví srdce slavíkova může skarmínovět srdce růže. A keř zavolal na slavíka, aby se na trn přitiskl ještě víc. Přitiskni se ještě víc, slavíčku, volal keř, nebo přijde den a růže nebude dotvořena. I přitiskl se slavík na trn ještě víc. A trn se dotkl jeho srdce a tělem mu projel divý záchvěv bolesti. Krutá, krutá to byla bolest. A bouřlivěji zněla píseň, neboť slavík zpíval o lásce zocelené smrtí, o lásce, která neumírá ani v hrobě. A divukrásná růže skarmínověla jako růže východní oblohy. Karmínový byl prstenec jejich plátků, karmínové jako rubín bylo i její srdce. Slavík však zpíval hlasem stále zemdlenějším, začal tlouci křidelky
a oči se mu pokrývaly blankou. Píseň slábla a slábla a co si svíralo Slavíkovo hrdlo. Pak náhle propukl v poslední melodii. Slyšela ji bílá luna a zapomněla na úsvit a omeškala se na obloze. Slyšela ji červená růže a zachvěla se v extázi a rozevřela plátky do studeného jitřního vzduchu. Ozvěna si ty tóny zanesla do své purpurové jeskyně v horách a probudila ze snů spící pastýře. Tóny proletěly dále rákosím na řece a rákosí doneslo jejich poselství k moři. Podívej se, podívej se, zvolal keř. Teď je růže dotvořena. Ale na to už Slavík neodpověděl. Ležel mrtev ve vysoké trávě v srdci trn. V poledne otevřel student okno a vyhlédl ven. No ne, vykřikl, takové zázračné štěstí. Červená růže a podobnou růži jsem jakživ neviděl. Ta je tak krásná, že má určitě dlouhatánské latinské jméno. A vyklonil se a růži utral. Pak si nasadil klobouk a s růží v ruce utíkal k profesorovu domu. Profesorova dcera seděla před dveřmi, navíjela klubko modrého hedvábí a u nohou jí ležel pejsek. Říkala jste, že byste si se mnou zatančila, kdybych vám přinesl červenou růži, zvolal student. Tady máte tu nejčervenější růži na světě. Připněte si ji večer těsně k srdci a ona vám poví, až spolu budeme tančit, jak vás miluji. Ale dívka se zamračila. Nehodí se mi bohužel k šatům, odpověděla. Ostatně synovec Komořího mi poslal pár pravých šperků a šperky, jak je kde komu známo, mají mnohem větší cenu než kytky. Vy jste ale nevděčná na mou duši, řekl rozlobeně student a odhodil růži na ulici. Spadla do kaluže a přejela ji jakási kára. Nevděčná, odsekla dívka, vy jste pěkný nezdvořák, abyste věděl. A kdo vůbec jste, obyčejný student? A já si myslím, že nemáte ani takové stříbrné přesky na střevíce jako synovec Komořího. A zvedla se ze židle a odešla do domu. To je ale pitomost, ta láska, říkal si student, když šel odtamtud. Není ani z polovice tak užitečná jako logika, protože nic nedokazuje a pořád nám slibuje něco, co se neuskuteční a nutí nás věřit tomu, co není pravda. Je prostě dočista nepraktická a protože být praktický znamená v téhle době všechno, oddám se zase filozofii a začnu studovat metafyziku. A vrátil se do své jizby, vytáhl velikánskou zaprášenou knihu a pustil se do čtení.

0: Figy hádanka.
1: Malá, že jí skoro vidět není, ale nebojí se ani lva. Kdo je to?
0: Kdo na to přišel?
2: Je, tak tohle já vím. Těch mám spoustu.
3: Ty máš nějakých nebojácných rytířů spoustu.
2: A nemůžu je dostat pryč. Furt se musím drbat.
3: Většinou se pejskové nebo kočičky drbou, když si od někud zvenku přinesou v kožíšku blešku.
2: Máš pravdu.
0: Ale ty jenom žertuješ, viď? Ty blešky nemáš.

0: Pavoučí les se probudil do pěkného rána. Pája vstal a vypravil se na návštěvu k paní Rosničce. Čekala na něho před zelenou tůňkou. Tiše, máme tu rybáře, šeptala. Pája se rozhlédl a spatřil zavalitého kluka, seděl v místech, kde potok tvořil hlubokou tůňku. Vedle sebe měl sklenici plnou žížal a v ruce udici s háčkem na konci. Zašmátral prsty ve sklenici, vytáhl jednu žížalu. Vypadala divně, byla svázaná na uzel. Páni, vykřikl pája, to není obyčejná žížala, to je přece žížalák. Ty ho znáš, podivila se Rosnička. Jednou jsem ho potkal, je to vsteklón a protiva, je svázaný na uzel a proto mu všecko vadí a nikoho nemá rád. I tomu klukovi vadilo, že má návnadu svázanou na uzel a taky zručně rozvázal. Teď se chystal žížaláka nabodnout na háček. Pomoc, ozval se tenký žížalý hlásek. Slyšíte, paní Rosničko, musíme ho zachránit, prosil pája. Ale jak? A vlastně proč? Když je to vsteklón a protiva, nechápala Rosnička. Já, když někoho slyším volat o pomoc, musím ho zachraňovat, přiznal pája. Potom se na chvilku zadumal a dostal nápad. Třeba se ten kluk bojí pavouků, pomyslel si v duchu pája. Vyskočil a zakomíhal se na nitce těsně před obličejem toho malého rybáře. Kluk vyjekl, ohnal se a upustil háček. Žížalák spadl do trávy. Pája se znovu zahoupal klukovi před očima. Sláva! Ten svalík se bál pavouků. Popadl udičku a utíkal pryč. Přitom porazil sklenici a osvobozené žížaly se rychle zavrtávaly do země. Jenom žížalák nikam neutíkal, jen sebou mrskal a vykřikoval, to je úleva, to je krása, no to je pohodlíčko, já už nejsem na uzel. Prostě byl celý odvázaný. Až pak si všiml páji a prohlásil dojatě, bráško, já mám rád celý svět, já mám rád i pavouky. Doufám, že ti to vydrží, odpověděl pája chladně, jak se na hrdinu sluší. Upaluje radši domů, ten kluk se určitě vrátí, řekla Rosnička. Žížalák ještě asi 10krát poděkoval, než zmizel v zemi. A v tom se nad tůňkou objevil popelavý mráček. A ten mráček se třepotal a ševelil. Co to je? Vylekal se pája. To je hejno knihomolů, odpověděla Rosnička. Hejno knihomolů? To jsem tu ještě nikdy neviděl, podivil se pája. Jsou z Prahy, jako já, vysvětlovala Rosnička. Vzpomínáš, jak jsem ti vyprávěla o tom úžasném pokoji s tou úžasně velkou knihovnou, kde jsem bydlela v tom úžasném akváriu? Než vás ten zlý pán vyhodil, doplnil pája. Ano, přikývla Rosnička. A nás taky vyhodil, celou knihovnu vyhodil, knížky dal do sběru a nás vyhnal oknem, hořekovalo hejno knihomolů. Co teď s námi bude? Příroda je tak hrozná, slunce pálí, vítr fouká a nikde tu nejsou žádné knížky, co budeme jíst? Hejno knihomolů naříkalo jedním hlasem a ten hlas zněl asi tak, jako když si průvan listuje stránkami starého slovníku. Pája nerozuměl skoro ničemu a hejno knihomolů dál hořekovalo a vznášelo se nad potokem jako stará šedivá pavučina. Naštěstí Rosnička rozuměla každému slovu a všechno pájovi vysvětlila. Mol je něco podobného jako noční můrka. V Praze jsme mívali plno molů. Někteří žili v šatníku, jiní v mouce, ale tyhle jsem měla nejradši. Bydleli v knihovně a byli úžasně sečtělí a zdvořilí. Musíme něco vymyslet, jinak tu zemřou hlady. Můžu jim nachytat nějaké mušky, navrhl Pája. A na to hejno knihomolu znovu spustilo nářek. Mušky bzučí, vzduch se tetelí, plžím laskají, voda studí, příroda je hrozná. Všude samá tráva nebo stromy a nikde tu neroste žádná kniha, aspoň noviny, kdyby tu byly. Už týden jsme neměli v žaludku ani řádku. Chudinky, řekla Rosnička smutně, docela určitě tu hlady umřou. Ale proč? Nechápal Pája. Nejsou tu žádné knihy, křikla Rosnička už netrpělivě. Knihomolové se živí papírem. Papírem? Obyčejným papírem? Nejraději mají staré slovníky a učené spisy, vysvětlovala Rosnička. Ale v nouzi jsou jim i noviny dobré a vůbec kde jaký kousek papíru. Na to Pája začal poskakovat jako vždycky, když dostal nějaký nápad. Už to mám, v lese se válí plno papíru. Po lidech zůstane všude plno papíru, pytlíky, ocvačiny, staré noviny. Přerušil ho jásot knihomolů. Sláva, v lese se prý válí plno papíru, dokonce i staré noviny, všichni do lesa, jsme zachráněni. Pájo, ty jsi hlavička, pronesla Rosnička, když se hejno knihomolů zatočilo nad potokem a zmizelo v lese. O tobě by měl pan Šrut napsat knížku. To by si knihomolové pošmákli, smál se pavouček Pája. Ale Rosnička se vůbec nesmála. Myslela to docela vážně.
1: Zoologická zahrada je jen chavá náhrada. V pralese skotačit, tu chuť nelze potlačit. Přejte nám víc radosti, chceme užít mladosti.

0: básnička.
1: Já jsem pes. A kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku. A teď ještě jednou. Já jsem pes. A kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku. Jestli se vám ta básnička líbila,
2: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.
3: Bylo na večer, maková panenka uspávala včely a motýl Emanuel se roztržitě díval po nebi. Najednou povídá, jsem z toho celý pryč. A já taky nevím, jestli se mi to jen nezdá, řekla panenka. Na nebi svítil měsíc. Nebyl to ale starý stříbrný měsíček. Byl žlutý jako blatouch, kolíbal se jako loďka a vezla se v něm cizí hvězda. To ale přece není náš měsíc, řekla maková panenka.
4: To se ví, že to nejsem já, řekl někdo až na konci makového pole a jako kolo se odtamtud přikutálel stříbrný měsíc a rozčileně volal. Je to měsíc turecký. Odskočil jsem si dolů na zem srknout rosy a on si mi zatím vylezl na nebe.
3: A měsíc si sedl na mez pod makovým polem a nešťastně tam zářil. Panenka a Emanuel ho chvíli bezradně obcházeli, až Emanuel se ho zeptal, ty znáš aspoň trochu turecky?
4: Znám jen asi dvě slova, povzdychl měsíc.
3: Tak je na něho křikni, možná, že to pomůže, řekla panenka. Měsíc vstal z meze a křikl.
4: Fagot minaret, ať už jsi zpátky v turecké zemi.
3: Chvilku trvalo, než se to doneslo až nahoru. Turecký měsíc si to poslechl a líně zavolal dolů.
4: Tyrgi kemel abrhe apakel.
3: Nikdo mu nerozuměl. Stříbrný měsíc na zemi svítil čím dál nešťastněji. A panenka povídá, tak si tam na něho dojdi.
4: To víte, já nikdy nebyl žádný hrdina, řekl měsíc a seděl.
3: Musím tam sama, řekla maková panenka. Doneseš mě tam? A panenka se usadila Emanuelovi mezi křídla a letěli až k tureckému měsíci.
4: Líně klimbal na nebi a cizí hvězda se v něm kolíbala jako v kolíbce.
3: Poslyš, doma už na tebe čekají. Máte tam asi na nebi pěkný pořádek, řekla mu panenka. Měsíc pootevřel sotva na štěrbinku oko.
4: I co? Měsíc sem, měsíc tam. U nás jsme zvyklí na pořádek po Turecku. A zavřel oko.
3: A maková panenka zase nevěděla. Až za chvíli jí to napadlo. Zamávala tureckému měsíci pod nosem makovým květem, co si přinesla sebou. V tu chvíli se Turkovi rozlouskly oči do kořán a on povídá, Ali, Ali, to je vůnička. Na té vůni ho panenka vedla jako na provázku z nebe až dolů na zem a do úvozu pod makovým polem. Uložil se tam do trávy a usnul jako dudek. Stříbrný měsíc přestal se smutkem, vstal z meze, vesele si poskočil a vylezl si zpátky na nebe. A maková panenka a motýl Emanuel tam počkali, až úvozem pojedou medáci do Turecka pro turecký med. Medáci přijeli, naložili turecký měsíc na prázdný vůz a odvezli ho do Cařihradu.

0: Tak co, tetičko, jak funguje tvá stará pastička na myši?
1: Bezvadně. Ráno se té staromódní technice tři myši posmívali, až se uchechtali k smrti.

0: ahoj mlsotkové a šmakovinky. Vítám vás opět v mé kuchyni a u našeho oblíbeného pořadu Laskončino veveří vaření.
1: Ten pořad se jmenuje jinak.
0: Jak prosím tě?
1: Piggyho nejlepšejší prasátkovaté vaření s veverkou Laskonkou.
0: Tak. No to je nějaký moc dlouhý název, ne?
1: Jo, protože je to nejlepšejší vaření, tak ten nejdelšejší název je nejlepšejší.
0: Piggy, říkáme nejlepší a nejdelší.
1: No to je jedno, hlavně aby byla nějaká ta mňamulinka do papulinky.
0: Neboj se, Piggy, bude.
1: Jaká?
0: Okurková. Co kdybychom se rovnou pustili do vaření? Co říkáš?
1: Rád. O kuku, kukurková. Tak to bude něco pro kuku.

0: časem co nového vymyslet, do které oblasti zabrousit. No a pak mě to trklo. Narození nové oslavy, návštěvy, slavnosti.
1: Uděláme slavnost pro kukačky s okukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuku.
0: Ale ne ty popleto. Říkala jsem si, že vymyslím něco přesně pro takovéhle slavnostní krásné příležitosti. Takové, jaké jsem jmenovala. No, kdo by přece nechtěl pohostit kamaráda, když přijde na návštěvu, vy?
1: No.
0: Proto vám dneska prozradím, jak rychle vyrobit skvělé a okouzlující okurkové sendviče.
1: Tak to zní zajímavě. A mohly by se jmenovat sendviče okurkové?
0: To by byl zvláštní název, Piggy. To by asi nešlo. Složitý název by to byl. A přitom je to tak jednoduchý recept. No a samozřejmě zdraví. Tak jdeme na to.
1: Tak dobře, tak bez kukaček. Já jsem připraven.
0: Takže prosím připrav salátovou okurku.
1: Mám.
0: Parmskou nebo jinou šunku a sýr.
1: Máš tu tady všechno nachystané.
0: Tak to zopakuj. Co tu všechno je?
1: Okurka, sýr, šunka.
0: Tak. A budeme potřebovat prkénko, na kterém okurku nakrájíme, možná i škrabku na okurku a párátka a pozor, nůž. A tedy
1: I pomoc někoho dospělého.
0: Správně. Piggy, umí okurku a začni ji prosím krájet na plátky. Pokud vám nechutná slupka, můžete ji z okurky škrabkou okrájet.
1: Mně slupka vůbec nevadí.
0: Mně taky ne. Tak si ji tam necháme. Alespoň to budeme mít hezky barevné. Piggy už má okurku krásně nakrájenou na kolečka. Teď dáme na jedno kolečko okurky složený plátek parmské šunky. Nebo jiné šunky, kterou máte rádi. A kousek sýra.
1: Tak,
0: tak. A přiklopíme druhým kolečkem okurky. Skvěle. Pokud máte pocit, že horní kolečko padá.
1: No, padá.
0: No tak celý sendvič propíchněte párátkem a bude vám držet krásně pohromadě.
1: Tak to já si radši udělám.
0: Opatrně s tím párátkem. Přece jen je špičaté. No tak, výborně. Moc pěkně si ten sendvič napíchl. Opatrně. Tak jsi šikulka. A rovnou můžeš sendviče skládat tady na talíř. Justýna přijde co nevidět, ohlásila se na návštěvu.
1: No tak to podej raději ještě rovnou dvě okurky, Laskonko. Tohle rozhodně stačit nebude, Justýna je jako bagr, pokud jde o svačinu.
0: No klidně jich uděláme víc, vždyť je to jednoduché. A vy, moji milí, se podívejte na recept a postup na osvěžující okurkové...
1: Okurkové!
0: Sendviče, jako vždy, na www.piggy.cz. Recept i postup najdete v Laskončině sbírce nejlepších veveřích receptů. Tak příště ahoj! Piggy, rozluč se s dětmi pořádně.
1: Ať vám chutnají o kurkové sendviče. To vám přeje váš kukučák.
0: Co je to za slovo, kukučák? Takové slovo přece není.
1: Tak nemáš dělat takové dobré o kurkové věcičky. Jak je ochutnám, už se měním na kukučáka.
0: A to je kdo?
1: Speciální druh světle zelené kukačky, která má ráda šuntičko.
0: Teda Piggy. Piggy, víš, co jsi?
1: Kukučák.

dost často vůbec nenapadne. A někdy ani zdaleka. Je k tomu nutná tlustá kůže a celá řada různých ploch. A ani to nic nepomůže.

0: dost často vůbec nenapadne a někdy ani zdaleka. A svěřit to i třeba krávě, dopadlo by to podobně, z čehož je vidět, jak je správné být si sám sebou osobně.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Kapitola 2. Excelence šedozelená. Hořce jsem si vyčítala svou zvědavost, když v tom se na obzoru vynořila bílá plachetnice. Plula přímo ke mně a brzo jsem rozeznala, že ji řídí veliká žába, napolo zakrytá spoustou pryskyřníků. Jakmile loďka přistala, žába vyskočila na schody a třikrát zatleskala rukama. V pobřežní skále se objevil otvor, žába do něho sáhla, vytáhla maličký telefon, zazvonila a řekla:
1: Pryskyřníčku raný, hlídáš ještě lány u severní brány.
0: V hlase, který jí z dálky odpovídal, jsem poznala hlas pryskyřníku, který jsem málem utrhla. A pochopila jsem, že hovoří o mně, protože žába se obrátila ke mně.
1: Souhlasím. A můžeš se na mne spolehnout.
0: Řekla a zavěsila telefon.
1: Tak tedy.
0: Promluvila na mne.
1: To... Ty jsi ta holčička, kterou pryskyřník posílá do království květin?
2: Ano.
0: Řekla jsem nesměle.
1: Jak se jmenuješ?
2: Anička.
1: To je hezké jméno. Já se jmenuji Šedozelená, ale obyčejně mi říkají Excelence. Já ti budu dělat průvodkyni. Jen musíš chviličku počkat, až dokončím svou práci.
0: Přistoupila k loďce a zvolala.
1: Váš bratr stále hlídá severní bránu. Můžete odejít na zem.
0: Pryskyřníky se okamžitě probudili a s radostnými výkřiky si urovnali kořínkovité nožky. Skotačili, strkali se a zaplétali do lanoví, jak se chtěli co nejdřív dostat na kraj loďky a pospíšit si na schodiště. Bylo jich tolik, že se mi zdálo, jako kdyby kolem mne teklo máslo. A když opona zapadla za posledními opozdilci, ještě dlouho jsem slyšela zvonivou hudbu, kterou vyvolávaly jejich kroky na křišťálových schodech. Zatím žába rozevřela dveře ukryté mezi skálami. Vyšel z nich zlatavý střevlík a na páru svých dlouhých nožek nesl 5 sněženek. Jejichž hlavičky se kývaly sem a tam. Šaty měly celé zmačkané a dívaly se strašně smutně. Žába je opatrně uložila do loďky a když střevlík odešel, řekla mi:
1: Vidíš, Aničko? Tak to dopadne s květinami, které někdo utrhne. Jsou odsouzeny a umírají s dlouhavou smrtí v rozlehlých síních vystavěných na kraji tohoto moře. Vyrostly proto, aby se radovali v plném jasu slunce a nyní světlo sotva snesou. A zatímco jejich sestry se dostanou do ráje květin, tyto květy zajdou tak bídně, že se zapomene na ně i na jejich jména.
2: Ach, Excelence!
0: Zvolala jsem.
2: Slibuji vám, že už nikdy neutrhnu ani jedinou květinu. I kdybych měla žít 100 let, jako má babička Leonie.
1: Škoda, přeškoda, že tolik dětí pustoší lesy a louky. Kdyby věděli, co očekává ubohé květiny, které tak lehkomyslně utrhnou a pak pohodí.
2: Však já, Excelence, jakmile se vrátím zase na zem, budu to vypravovat všem dětem i všem svým kamarádům a jsem si jistá, že nikdo z nich nebude tak ukrutný, aby odsuzoval květiny k takovému smutnému osudu.
1: Jsem ráda, že máš dobré srdce. A proto tě s radostí provedu naším královstvím. Ale teď tě na chvilku opustím. Musím jít tady s těmi nešťastnými sněženkami. Ale vysvětlím ti, co máš zatím dělat. Tak získáme čas.
0: Odvázala loďku
1: odstrčila ji stranou a ponořila se. Moře bylo docela čisté a průhledné a tak jsem viděla, jak na dně uchopila kroužek a otočila jím. Voda začala vřít, ustoupila a odkryla další schodiště.
3: Jen se neboj, Aničko,
1: řekla mi žába.
3: Půjdeš dolů a najdeš tam jeskyni, kterou hlídají jirišské růže. Než tam vstoupíš, nezapomeň si posadit na zástěru jedno sluníčko z těch, které tam uvidíš procházet se na Prahu. Před sluníčkem se otevřou všechny tři ocelové brány, kterými musíš ještě projít. U třetí brány budu na tebe čekat. Tak nashledanou.

0: umíme víc.
1: Každý pejsek umí zaštěkat.
2: Ha, ha.
1: Každý pejsek umí zaštěkat.
2: Ha, ha.
1: Každý pejsek.
2: Ha.
1: Každý pejsek.
2: Ha.
1: Každý pejsek umí zaštěkat.
2: Ha, ha.
1: Každý pejsek.
2: Ha.
1: Každý pejsek.
2: Ha.
1: Každý pejsek umí zaštěkat.
2: Ha.

0: dnešní pohádka bude o velkém závodění, které se na louce koná každý rok, když je noc nejkratší a den je nejdelší. Všechna zvířátka se na závod těší. Včelky i broučci se už od samého rána strkají o místa na mezi pod lesem, pozorují závodiště a sázejí si na vítěze. Na první dostihové dráze se nám připravuje zajíc. Na druhé přešlapuje srnka. Je trochu nervózní, hrabe kopítkem a netrpělivě pohazuje hlavou. Dívejme se dál. Ve třetí dráze se chystá ke startu veverka s dobou. Čtvrtá dráha patří naší luční kobylce. Je sice ze všech nejmenší, za to nese na hřbetě odvážného jezdce, který jistě bude po celý závod povzbuzovat a řídit. Ano, ano, je to on. Náš starý známý mraveneček Béďa. Ale pojďme se podívat přímo ke startovní čáře.
1: Co pořád zechtáš? Radši se soustřed.
2: Jak se můžu soustředit, když se mi vrtíš na zádech? Nerejdi, Béďo, to lechtá.
1: Klepou se mi nohy.
2: Bojíš se, že spadneš?
1: To ne, mám strach, že prohrajeme. Ty, kobylko, a co kdybychom si zase šli jen tak zaskákat po louce?
2: Že by ses, Béďo, nestyděl. To bylo pořád řečí a teď, když konečně stojíme na startu, utekl bys jako malý kluk.
1: Nejsem malý, jsem závodní mravenec Béďa.
2: Tak se přestaň tetelit a koukej, ať nezmeškáme start.
0: Závodníci, pozor, připravte se a vpřed. Už jsou na trati. Krátce po startu se pole závodníků trhá. Veverka vede, teď jí ale předbíhá srnka a v závěsu za ní se drží zajíc. Je to zajíc? Je to zajíc, je to zajíc. Kobylka je stále na posledním místě. Ale ne, ne, ne, není. V prudké zatáčce před hlavní tribunou nabírá tempo a mohutně povzbuzována publikem míjí jednoho soupeře za druhým. Béďa pevně přijímá otěže cílová rovinka a kobylka posledním mohutným skokem hupsla do cíle.
1: Kobylko, jsme první, vyhráli jsme.
2: Konečně si odpočinu.
1: Ani nápad, slyšíš to volání slávy, ty ovace. Teď přijde to hlavní, musíme na stupně vítězů pro věnec.

0: ho budou kluci mravenci koukat, až jim ukážu, jaký věnec jsme vyhráli. A hlídací babička mi hned odpustí, že jsem se ztratil. A vrchní vrátní mravenec otevře dveře mraveniště do kořán, i když bude dávno po slunce západu. Jen račte dovnitř, pane závodníku, pro vás je otevřeno třeba i o půlnoci.
1: Ty si ale umíš vymýšlet, Béďo.
0: Nevymýšlím, tak to bude. Ty, kobylko, dones mě domů.
1: Ráda bych, ale dnes už by mě k mraveništi nohy nedonesly. Nech mě, Béďo, musím si do rána odpočinout.
0: Ale zítra pojedeme, viď, domů.
1: To víš, že pojedeme, spí už.
2: Kobylka se skutálela do trávy a v tu ránu usnula. Béďa se uvelebil vedle ní a vavřínový věnec si ustlal místo polštářku. Jenže vavřínový věnec pod hlavou nedělá dobrotu. Vavřín je vlastně obyčejný bobkový list a píchá jako špendlíky. Po spánku pověsil Béďa věnec na stéblo kostřavy a usnul vedle kobylky spánkem plným hrdinských snů. Jako peřinka je oba přikryla noční obloha.

0: Kobylko, vstávej!
1: Ještě chviličku.
0: Nespí, poslouchej. Zdálo se mi o červánku, jak nám chystá nějaké překvapení. A hele, tamhle už růžový.
1: Jaké překvapení?
0: To nevím. Koukám, pro pět ran.
1: Co se děje, Béďo?
0: Náš věnec z vavřínu.
1: Ukradli nám ho.
0: Něco horšího. Večer jsem ho pověsil na trávu kostřavu a tohle z něho zbylo.
1: Tohle koště, že je náš věnec?
0: Celý ohlodaný, ožižlaný.
1: Hrůza pohledě.
0: S tímhle pometlem se přece nemůžu jít chlubit do mraveniště. Všichni by se mi jenom vysmáli.
1: Kdo nám to jen spískal?
2: Dobré jitro přeji. Ozvalo se nad jejich hlavami. Na stéble kostřavy seděla divná cizí kobylka, tlustá a vypasená, a mrsně se olizovala.
0: Kdo to je? Ty ji znáš?
1: Ještě nikdy jsem ji u nás na louce neviděla.
2: Vavřínové listí je moje nejoblíbenější pochoutka.
0: Kdo vám dovolil pást se na našem věnci?
1: No to si odnesete.
2: Pomalu. Já jsem tu totiž služebně a mám poslání.
0: To vidíme. Vaše poslání je nejspíš sežrat, co se dá, že jo?
2: Vavřínový list je v těchto zeměpisných šířkách vzácnost. To dole v jižních krajích jsou vavřínů plné háje. Ach, tam je život.
0: Tak jste si tam měla pěkně zůstat.
1: Co my teď bez věnce? Nikdo nám neuvěří, že jsme vyhráli závod. Co máte co dělat na naší louce?
2: Pardon, dovolte, abych se představila. Jsem Saranče, příjmením Stěhovavá. Majitelka soukromé cestovní kanceláře Kupředu vpřed. A vedu zde právě turistický zájezd se sportovní tématikou.
0: Co to mele?
1: Vůbec ji nerozumím. Jděte pryč.
2: Klid, klídek. Netřeba dělat aféru, že jsem posnídala váš věnec. Viděla jsem včera vaše vítězství. Luční závod byl totiž v programu našeho zájezdu. Běželi jste skvěle. Zasloužené vavříny.
1: To se vám, paní Saranče, povedlo. Z vavřínu jste nám udělala koště.
2: Místo věnce mám pro vás jinou odměnu za vítězství. Nabízím vám zahraniční zájezd s naší soukromou cestovní kanceláří Kupředu vpřed.
0: Zájezd?
1: Kam zájezd?
2: Za hranice všedních dnů.
1: Nechci za hranice, chci nový věnec.
2: Moje nabídka je korektní a nemá chybu. Z cestovní kanceláří Kupředu vpřed poznáte hlubiny moří, ledovce hor, písečné pláže, zářící velkoměsta. Nezapomenutelné zážitky, rozšířené obzory. To je přece slušná náhrada za jeden věnec z bobkového lupení.
0: Slyšela jsi, kobylko? Za hranice všedních dnů? To by bylo lepší než zpátky do mraveniště.
1: Nějak se mi to nechce líbit. Ať vrátí věnec a basta.
0: Říkala, že za hranicemi všedních dnů jsou vavřínové háje.
2: Háje? Co háje? Celé vavřínové lesy. Hvozdy vavřínů.
0: Vidíš, natrháme si vavříny a uděláme nový věnec. Čerstvý a ještě větší, než je ten ohlodaný.
2: Správný názor. Výborný postřeh. Moje soukromá cestovní kancelář vám nabízí bohatý program. Nejvyšší pohodlí, široké rozhledy, nejrychlejší dopravu. Dovoluji si upozornit, že zájezd, do kterého jsme vás zařadili, je letecký.
0: Letecký?
1: A kde je letadlo?
2: Každý sám sobě letadlem. Z cestovní kanceláří Kupředu vpřed vám narostou křídla. Svět a jeho krásy čekají, abyste poodhalili jejich tajemství. Tak leťme. Leťme, přátelé.
3: Kobylce jako kouzlem narostla křídla. Béďa jí vyskočil na hřbet a letěli. Nad horami i řekami, vesnicemi i městy. A všude kolem nich letěla mračna dalších kobylek, účastnic zahraničního zájezdu. Všechny jakoby z oka vypadly vedoucí a majitelce cestovní kanceláře Saranči Stěhovavé. Ta letěla v čele výpravy a měla výklad.
2: Právě opouštíme pevninu a nalétáváme nad moře. Vpravo parník, vlevo ostrov. Blížíme se k Africe. Na obzoru Sahara. Pozor! Prolétáme písečnou bouří.
0: Toto fičí.
1: Drž se, ať tě to neodfoukne.
0: To bylo pořád nejvyšší pohodlí a největší rozhled. Pro písek nevidím napít.
2: Klid, klid, prosím, bouře se těší. Přistáváme. Ubytování s celodenní penzí je zajištěno na oáze v poušti. Bohatý program. Překvapení.
3: Hejno kobylek se sneslo do oázy. Posedali na palmy, do vavřínových hájů, obsadili každý i ten nejmenší kvítek a dali se do díla.

0: že je překvapení.
1: Jaký je program, až se všichni napasou?
2: Poletíme dál, za novým dobrodružstvím.
3: To není žádné dobrodružství, jen se cpát a cpát.
2: Mlč, hloupý brabenče. Já jsem tu od toho, abych věděla, jak má vypadat zájezd za hranice všedních dnů. Připravit zavazadla, křídla a kusadla. Letíme se zotavit na další oázu.

0: Zážitky. Ještě jsem za celý zájezd nezahlíd jediný neožižlaný bobkový list.
1: Mraveneček Béďa měl pravdu. Kam se hejno sarančat sneslo, zůstal jen úhor. Každá oáza za nimi byla suchá a ohlodaná jako ten vavřínový věnec, který nechali doma viset na stéble kostřavy. Třetího dne na večer měli oba zahraničního zájezdu pokrk.
2: Kubilko, vraťme se domů.
3: Véďo, ty bys chtěl?
0: Třeba hned.
3: Na tak dlouhou cestu se musíme napřed pořádně vyspat. Vyletíme ráno.
0: Tak dobře. A celou noc si necháme zdát o naší krásné louce za mořem.

0: Piggy hádanka.
1: Mám pěknou hlavičku a jednu nožičku. Hovím si v mechu v lesíčku.
0: To je to. Má hlavičku, nožičku.
2: Bude asi chlapeček.
0: V mechu.
2: Pinka.
0: Hlavičku. Já vím, co má hlavičku.
2: Co má hlavičku?
0: Hříbek přece má hlavičku.
2: Je, na ty mechu. Jsi chytrej.
0: Houba.
3: Jistě si umíš představit, milá Minko, co by dělal za mořem například strejda Hanuš. Lezl by pod kapotu každého bouráku. Každému řidiči by chtěl seřizovat předstih anebo profouknout trysku u karburátoru. A strejda Ano by se rozjel do filmových ateliérů v Hollywoodu. Vnucoval by se tam za herce. Myslí si, že by byl každý paf, až by on vycenil zuby z filmového plátna. Jestli si umíš představit i strejdu Romana, jak chodí s lékařským kufříčkem od Indiána k Indiánovi, jak je nutí, aby se otužovali a kloktali. No, docela jinak jsem se choval za mořem já. Já se vypravil na Aljašku. Aljaška je na severu. Je plná sněhu a ledu. A já si potřeboval koupit pořádné lyže, knajslovky. Pořádné lyže nejsou zadarmo. A na severu bylo před 100 lety plno zlata. Tenkrát se tam hrnula celá Amerika. A já si říkal, ať mi nikdo neříká, že tam po 100 letech není už nic. Že tenkrát všechno zlato našli. Sníh, nesníh, led, neled, já tam pojedu. Neumíš si představit cestu na sever? Ti lidé zápolili celou zimu s dálkou, vichřicí a mrazem. No? Trvalo dlouhé týdny, než rozmrzla země. Dokud byla zmrzlá na kámen, nedalo se kopat. A byla zmrzlá pořádně hluboko. Zlato se totiž nekope jako uhlí. Kope se hlína, štěrk a písek a pak se to rýžuje. Pak se to propírá na hustém řešetu. V ledové vodě. Jo? Hlína se rozpustí, zůstanou kamínky a písek. A v něm někdy zlaté zrníčko. No, já se přesto na ten sever vypravil. Jenomže v létě. Autobusem. Do těch zlatokopeckých městeček jezdí turisti. Jako u nás na Karlštejn. Já putoval do jiného opuštěného městečka, kam turisté nechodí. Kde se dá ještě něco narýžovat? Dorazil jsem tam k večeru. Stálo tam pár haluzen bez oken a dveří. Každá měla nejvýš 3 stěny, většinou jen 2. Když zavál vítr, všechno vrzalo, skřípalo a praskalo. Jedna barabizna byla ještě celá. Z ní se vyštrachali 2 opravdoví zlatokopové. Ryžovali tam již několik let. Sami, samotinci. Rozcuchaní a zasmolení. Břitvu viděli stěží před rokem. Vyspi se, kde chceš, zavrčel ten vyšší. Ale ryžování pustit z hlavy, všechno tady je naše. A ráno vypadni, zafunil ten tlustší. Pak zabouchly dveře. Na spaní jsem si vybral vedlejší chatrč. Ráno mě roztřásla zima. Mlhy se kutálely po lesích, ale z nich se dralo slunce. Vstal jsem a šel jsem se projít k pralesu, že třeba aspoň uvidím vlka, nebo medvěda grizzlyho, nebo rosomáka, popřípadě samotářského sobaka rybu, nebo alespoň bobra. Na co myslíš, že jsem viděl? Ještě v městečku mi nad hlavou přiletěla kachna. Na kraji pralesa poletoval strnat. A pak jsem zahlédl myš. Představ si to. 11 000 kilometrů od vlasti, na kraji pralesa a vidíš jen kachnu, strnada a myš. Ale pak jsem spatřil něco nevídaného. Nádherné křemenáče. nádherné hřiby a kozáky, celé záhony, hup. Mít tak kosu, sekal bych je kosou, mít hráby a nůši, nahrabal bych plnou. Svlékl jsem si košili, udělal jsem si z ní hranec a plnou košili, hup, jsem přivlekl k chatě. Očistil jsem je, nakrájel na plátky a hodil do kotlíku. Pak se vyhrabali z brlohu oba zlatokopové. Nevozí vám sem vejce? Ptal jsem se. Vozili. Prodali mi jich 5. Udělal jsem smaženici. Celý kotlík. Voněla až pod nebesky. A já jí velkoryse nabídl těm 2 chlapům. Zírali na mě s úžasem. V Americe nikdo houby nezbírá, nikdo je tam nejí. Podívali se po sobě a vrátili mi kotlík. Pak vytáhli kolty, opravdické, nefalšované revolvery, jako ve filmu, a namířili je na mě. Yes, poručil mi ten vyšší. Nechápal jsem proč. Yes, zafunil ten tlustší. A já pochopil. Všichni Amerikáni považují houby za jed. Ti 2 se domnívali, že je chci otrávit a že se chci zmocnit zlata, které si narýžovali. Dal jsem se do jídla. Oni se začali křivě usmívat, pak smát a pak zechtat. A nakonec hýkali smíchy, jak mě lstivého padoucha vytrestali. Pak vzali krumpáč a lopatu a odvedli mě na starý zarostlý zlatokopecký hřbitůvek. Vyber si místo a vykopej si hrob sám, my na to nemáme čas, zavrčel ten vyšší. Teď jsem se dal do smíchu já. Já nepotřebuju. Jdu si nazbírat houby ještě na oběd. Jak chceš, frajere, zafunil ten tlustší. My se ti s tím kopat nebudeme. Až zaklepeš bačkorama, odtáhneme tě k pralesu. Vlci, rosomáci a lišky si na tobě smlsnou. Neodtáhli mě k pralesu. V poledne jsem dělal novou smaženici. Vajíčka mi dali zdarma. Nechcete ochutnat? Ptal jsem se, když jsem snědl polovičku. Tentokrát chtěli. Nejdřív to váleli po jazyku, potom to nedůvěřivě polikali. No, pak tomu přišli na chuť. Nechali mě tam do 2. dne, abych jim udělal ještě jednu smaženici. Zmizela v nich, než jsem se rozkoukal. Mlaskali a olizovali se. A dovolili mi za to 2 rýžovat zlato. Dovolili mi 2 se máchat v ledové vodě. První den mi na řešetu nezůstalo nic. Druhý den jsem vyrýžoval rýmu jako poleno. Ale zlata ani zrníčko. Až pozdě odpoledne se mi zatřpítili na sítě 2 zlaté flitry. Největší než prosná zrnka. Ale myslím si, že mi je tam nepozorovaně podstrčili. Z lítosti. 3. dne jsem se s nimi rozloučil. Začínalo mě bolet v krku. Nos jsem měl jen vybouchnout. Nastydl jsem v ledové vodě.
4: Das chledadou, řekl jsem jim česky, no mi nešlo vyslovit. Das chledadou, opakovali po mně, třeba že rýmu neměli. Chtěl jsem jim to říci správně, ale zase jsem vyslovil jen das chledadou.
3: A vypravil jsem se zpět do Klondajku k autobusu s 2 zlatými zrníčky a s nosem jako puma. A oni dodnes každému říkají česky das chledadou.
5: A je po horách, věděla Minka, když strýček dovyprávěl. 7. den byl v čudu, zítra půjdeme na autobus.
6: Beran vodí ovečky na stráně a kopečky. Tam spasou do syta, večer si je spočítá.
7: Co pak je to ve skříni?

pam, pam, pam, kde se tam ty bouchance mohli vzít, určitě nás někdo chce postrašit. Najednou nás napadlo, že by skřídkové, nebo je to strašidlo skříňové.

0: kytiky mácí. Uvnitř bu-bu-bu do bubáci. Bu-bu-bu, možná se tam nevešli. A jeden spad, opatrně jsme sešli. Podívám, kde pak žádní bubáci a roboti. A věci ryseky mácí, tak rachotí. Trrr, věci ryseky mácí, tak rachotí. Bumbáci.
1: Mám pro vás novou Piggy básničku. Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
2: A teď ještě jednou.
1: Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
2: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.piggy.cz a tam ji najdete.

proč žáci a žákyně skákali po lavicích. Brzy budou zase Vánoce, těšíte se? Řekla paní učitelka jednou před zvoněním. Ano, křičeli žáci i žákyně. Před Vánocemi maminka gruntuje, peče, má plné ruce práce a vy ji doma jen překážíte. Ano, křičeli zase děti. Abyste doma nepřekáželi, pojedu s vámi na hory. Ano, radovali se všichni a radosti skákali po lavicích. Potom zazvonilo a bylo po škole. Protože úplně všechny děti doma překáželi, sešla se u autobusu celá třída. U klábníku překážel taky jezevčík Ferda a dále ze stejného důvodu se k autobusu dostavil tatínek Beco, ale toho paní učitelka nevzala. Cestou se v autobuse zpívali veselé písně a druhý den hned po snídani stoupali děti pod vedením paní učitelky řadou horskou plání jako pašeráci v opeře Carmen a za nimi se bořil jezevčík Ferda. Nahoře pod lesem paní učitelka zastavila, seřadila děti a promluvila k nim. Děti, v horách se snadno zabloudí a na lyžích při sjezdování ještě snáz. Rozdám vám teď pískátka a když se ztratíte, zmačknete tento knoflík, přístroj začne vysílat záchranný signál a horská služba vás podle toho najde. Rozdala jim pískátka a děti si je hned vyzkoušeli. Dohromady pískátka vydávala velmi hlasitý zvuk a z lesa vyrazil medvěd, protože ho zvuk probudil se zimního šlofíku a vylekal ho. Paní učitelka byla k lesu zády a medvěda neviděla. Za to děti ho hned spatřili a rychle sjížděli dolů svahem. Děti, ještě ne, až řeknu, volala za nimi učitelka. Ale žáci a žákyně se řítili dolů, padali, sníh se na ně nabaloval, měnili se v koule, kouleli se strání a někteří mizeli v lese v údolí. Když se medvěd přehnal kolem učitelky, byla z něj už taky sněhová koule a medvědu se nepodobal. Paní učitelka vystoupila na špičky, přiložila ruce k ústům a hlasitě volala: děti, vysílejte! Z různých stran se ozývala pískátka. Jako kdyby hory zpívaly, pomyslela si paní učitelka a rozjela se dolů. Jela prudce, neboť neuměla brzdit a kromě toho spěchala na pomoc žákům. Tak se stalo, že nabourala velkou sněhovou kouli. Koule se rozlomila a byl v ní medvěd. Medvěd strašlivě zařval, jednak protože se lekl, jednak protože mu učitelka přejela nohu. Paní učitelka se blížila k lesu na spodní straně horské louky, odkud se ozývalo nejsilnější pískání. Po lese bylo roztroušeno plno sněhových koulí a koule vydávaly signály. Paní učitelka pojížděla od koule ke kouli a u každé se zeptala: je tam někdo? V každé byl žák nebo žákyně a brzy byla třída zase pohromadě. Nakonec zůstala jediná koule, která nepískala. Vypadala jako bomba se zapalovací šňůrou a šňůra sebou mrskala. V kouli byl jezevčík Ferda od klábníků. Teď už byli opravdu všichni a vydali se na zpáteční cestu k horské chatě. Při večeři vešli do jídelny stateční muži horské služby a na nosítkách nesli medvěda. Medvěd fňukal a vyčítavě ukazoval na svoji pracku. Paní učitelka se medvědovi omluvila, pracku mu pofoukala a obvázala obinadlem z příruční lékárničky, kterou jsou pedagogové na školních výletech vybaveni. Vykázala mu čestné místo v čele stolu a k večeři mu poručila lesní med.
Žadstvo si pochutnalo na karbanátkách, medvěcí polévkovou lžící nabíral lesní med a u stolu bylo veselo. Byla to předzvěst veselých Vánoc.

0: Kam jdeš s tím papouškem?
1: Jdu ho vrátit do obchodu. Nemíním se od něj dál nechat urážet.
0: Ale vždyť si mi říkal, že mluvit neumí.
1: Mluvit sice neumí, ale kdykoliv jdu kolem jeho klece, klepe si nohou na čelo.

0: ahoj mrzotkové a šmakovinky. Jsem tu zase já, vaše veverka Laskonka.
1: A já!
0: A můj věrný kuchyňák. Tedy nejlepší pomocník v kuchyni, Piggy.
1: No jo, kuchyňák. Kuchyňský robot, obr, dobr, bobr. Co dneska budeme dělat, Laskonko?
0: Říkala jsem si, že bychom mohli připravit pro všechny nějakou zdravou svačinku. Co říkáš?
1: Ráda, svačínek není nikdy dost. To aspoň říká Hugo, kdykoliv ho vidím.
0: Tak se do toho pustíme. Všude je zase k dostání spousta řetkviček, tak si uděláme řetkvičkovou pomazánku.
1: Tak jo, řetkvičky, to je moje. Jednou o nich složím řetkvičkovou hymnu. Já mám rád řetkvičky.
0: To jsem ráda. Doufám, že děti taky. Řetkvičky jsou kromě toho,
1: že budou mít svoji vlastní hymnu.
0: No, i náramně zdravé a mají v sobě spoustu vitamínů.
1: No jo, vitamíny, to říkala i Justína. Posledně jsme je u ní sázeli. A věděla jsi, že se dají pěstovat nejen na záhonku, na zahrádce, ale třeba i doma, za oknem, v truhlíku. Fakt, může si je takhle vypěstovat úplně každý.
0: Ano, ano, to se nám hodí, že už děti vědí, jak na to. A teď jim poradíme, jak tu jejich řetkvičkovou úrodu chutně zpracovat. Na dnešní mňamku budeme potřebovat chystej svazek řetkviček, pažitku, sůl, lučinu, kelímek síru kotič, chlebíček, na který pomazánku pak namažeme.
1: To tady leží, mám.
0: A dále kulaté nůžky na nastříhání pažitky, dvě misky a prkénko a nůž na krájení. S nožem budu ale řezat já a dětem doma s řezáním pomůže někdo dospělý.
1: Takže nůž si také připravíš sama, viď?
0: Ano,
1: protože,
0: ano.
1: Protože, že jsou nože ostré, ví i malý ježiček. Všechno mám, říkaj dál.
0: Tak, poprosím tě, abys pořádně a pečlivě omyl všechny řetkvičky od hlíny. Podávej.

0: Výborně. A teď mi dej ty řetkvičky, co jsi nastrouhal, krtku. V druhé misce zatím smícháme všechno ostatní. Lučinu, tak, tak. A ty tam vyklop s kelímku sýr kotyč.
1: A do toho přijdou ty nakrájené a nastrouhané řetkvičky.
0: Přesně tak. Šup tam s nimi. Ještě malinko posolíme. Můžeme zamíchat.
1: Robotický míchač typ 2.0.0 opět na scéně. Spouštím funkci míchání a míchám, jako když žába dělá tempa v bazénku. Míchám.
0: Skvěle, Piggy. Tak, tak to by mohlo stačit. Opatrně, ať ti to nepadá z misky. Tak, robote, vypni funkci míchání.
1: Míchání se zastavuje. Pí, pí, pí, pí, pí.
0: A teď rychle namazat na chlebíčky. Kamarádi přijdou, co nevidět. Tak ať máme svačinku nachystanou, než dorazí.
1: Zapínám funkci rychlomazání. Šblemci. Matlám to tu jak slimák cestičku.
0: Pigi, ty jsi ale vtipálek. Ty jsi dnes jako nějaká zvířátkovská omalovánka.
1: Počkej. Mám svůj umělecký záměr.
0: Já mám kuchařský záměr a to je také umělecký záměr. Až budou chlebíčky namazané, můžete je ještě posypat pažitkou, kterou si můžete klidně sami nastříhat kulatými nůžkami. Co je na pažitce skvělé, Piggy? Věděl bys?
1: Že je dobrá? Že si jí můžu posypat chlebíček?
0: No, to určitě taky, ale... Třeba něco o tom, když si ji pěstuješ doma.
1: Aha, no jasně, asi vím, jak to myslíš. Na pažitce je skvělé to, že když si ji doma vypěstuješ v květináči, můžeš ji stříhat, šmik, šmik a sypat na chlebíčky a ona zase vždycky doroste.
0: Přesně tak. Takže se stříhání pažitky nemusíte vůbec bát.
1: Já už stříhám nůžkami jako králíček ušima. Střih, šmik.
0: A chlebíčky jsou hotové. Nádhera. Co říkáš, Piggy? Napište mi, jak dopadly vaše chlebíčky. Nebo mi je třeba vyfoťte, nebo namalujte. Recept na pomazánku i celý postup najdete jako vždy na www.piggy.cz v mé sbírce nejlepších veveřích receptů. A příště...
1: Ne, příště, hned. Řetkvičková hymna. Složil já, Piggy. Ježeček, žabička, slimáček, krteček,

0: to není možný, tohle to je nějaký podvod.
1: A co?
0: No ty zvířata, že by takhle hráli.
1: Normálně hrajou.
0: Ale to je nějaký podvod.
1: Ale není.
0: Ty budou manipulovaný.
1: Ale ne, jsou to naučený.
0: Cvičený.
1: No cvičený, no naučili se to.
0: No, no to jo. No. No ale stejně je to lopičárna.
1: Ale není to lopičárna.
0: Kravál. Já to nemám rád.
1: A mně se to líbí náhodou.
0: A mně ne.
1: A mně jo.

0: Šestá kapitola. Květinová výlí louka.
1: Za pár chvil narazili na východ z podzemí. Skřítek výletník je zavedl správně. Když odhrnuli lehký duhový závěs, byli jako uvidění. Zírala Buča. Hleděl překvapeně Pupíno a hrnul se vpřed hlava nehlava, úplně jako slon v porcelánu. Adélce šlápl na nohu, Buču a Blážu žduchnul a Bimbulinku nechtěně nabral ze zadu chobotem a zvedl ji do výšky. Víla měla naštěstí křídla, tak odletěla kousek dál. Na louce bylo mnoho krásných květin. Rostly ve vzorně vyrovnaných zahrádkách, o které se staraly překrásné barevné víly. Skoro každá měla na starosti kytičky v barvě svých šatů. Nejblíže měla zahrádku víla Bylinka. Měla skromné zelené šatičky a její zahrádka voněla zelenými bylinkami.
2: Ahoj, Bylinko,
1: pozdravila jí Bimbulinka.
2: Můžeme se u tebe na chvíli zastavit? Kamarádi by si rádi prohlédli naši louku.
3: Beze všeho,
1: souhlasila usměvavá Bylinka a hned začala vykládat.
3: Tady máme meduňku. Krásně voní a pomáhá při usínání. Máta je hned vedle. Ta pomáhá od bolavého bříška. Odvar ze šalvěje odhání bolení v krku. Kostival ji na bolavé nožky. Z toho vyrábíme mastičku. Chodí si pro ní dokonce i pan profesor a taky stonožka a pošťák krák.
1: Sotva to dořekla, uviděla stonožku, která už z dálky volala.
4: Už mi došla, potřebuju další, je to učiněný zázrak.
1: Zatímco víla Bylinka s úsměvem obsloužila starou paní stonožku, skřítek výletník si dělal poznámky do svého zápisníčku a do mapy si zakreslil značku pro lékárnu. Taky Adélka hned vytáhla pastelky a jednotlivé bylinky se snažila co nejpřesněji nakreslit. Určitě se bude hodit, když je na louce pozná. Nikdo si přitom nevšimnul, že Pupíno se zatím válí v záhonku s kostivalem.
5: Co to děláš?
1: Napomenula ho Adélka. Víla Bimbulinka si zděšením zakryla ústa, ale Bylinka se nepřestávala usmívat.
6: No co, bolí mě nohy, tak se léčím.
1: Hájil se slon.
3: Ale takhle to nefunguje. Pomáhá jen kostivalová mastička,
1: vysvětlila Víla.
3: Teď musím celý záhonek zalít, aby se rostlinky vzpamatovaly.
5: My ti pomůžeme,
1: navrhla soucitně Adélka a hrnula se pro malou zelenou konvičku, kterou měla Víla nachystanou na zalévání. Pupíno ji ale předběhl, nabral vodu do chobotu a záhon pěkně postříkal. Když odcházeli, Bylinka mu za to darovala zelený kelímek s kostivalovou mastičkou. Všimli si, že kolem nich poletuje žlutá víla. Byla to zvědavá Balbínka.
7: Nechcete se podívat ke mně?
1: Zeptala se zvonivým hláskem a v letu pohodila rozevlátými žlutými šatičkami. Až je jejich záře skoro oslepila. Pupíno i skřítek výletník horlivě pokyvovali hlavou. Balbínka se jim moc líbila. Bimbulinka ale byla v rozpacích. Teď jim chtěla ukázat svou růžovou zahrádku. Ale nedalo se nic dělat. Nemohli přece Balbínku odmítnout.
7: To jsou narcisy a tohle Petr Klíče,
1: ukazovala jim své krásné květiny.
7: Čichněte si k pampeliškám a ke žlutým tulipánům,
1: nabádala je. Adélka si přičichla opatrně, jen tak zlehinka, ale Pupíno to trochu přehnal. Ze všech sil chobotem nasál vůni, která ho pošimrala v nose, a on pak kýchnul tak silně, že se všechny květinky ohnuly k zemi jako při vichřici. Balbínka na to vyděšeně zírala a pak se rozplakala.
7: Moje kytičky!
1: Zatímco se Pupíno rozpačitě omlouval, Bimbulinka Balbínku utěšovala a Adélka se hned snažila ohnuté květiny narovnávat. Některé bylo potřeba podepřít klacíkem. Bláža však dostala nápad.
8: Kdyby se do květin fouklo z druhé strany, jistě by se zvedly.
1: Buča souhlasila a obě začaly ze všech sil foukat.
6: Pusťte mě k tomu.
1: Kasal se Pupíno.
7: Jen to ne.
1: Hořekovala Balbínka, ale slon se nedal odbít. Chobot namířil proti povadlým květinám a při prvním silném fouknutí začaly květiny zvědavě zvedat hlavičky. Za chvíli bylo všechno jako dřív.
2: A teď se pojďte podívat ke mně,
1: škemrala Bimbulinka. Protože všichni souhlasili, zavedla je na svou zahrádku. Teď tam hospodařila její kamarádka Bublinka. Měla taky růžové šaty a starala se o růžové květy růží, gerber a karafiátů.
8: Ahoj, už se svrátila?
1: Zajímala se kamarádka. Bimbulinka přikývla a hned se doslova vrhla ke svým květinám, které už dlouho neviděla. Čechrala jim o květní lístky, hladila stonky a zpívala jim písničky. Její kamarádka zatím Adélce, plyšovým kamarádům a Skřítkovi výletníkovi ukazovala zahrádku. Nezapomněla ani na růžový vřes. Adélka si celou zahradu i s růžovými výlami namalovala do svého bloku.
2: Mohli byste mi pomoci zajít pro vodu?
1: Zeptala se najednou Bimbulinka. Podívala se na prázdný sud, pak na oblohu a dodala.
2: Vypadá to, že dnes už nezaprší.
5: My ti pomůžeme,
1: navrhla Adélka.
6: A rádi,
1: připojil se Pupíno. Většinou býval lenivý, ale ta omamná květinová vůně na něho asi působila blahodárně. Bimbulinka se usmála.
2: Stačí, když pošlete vodu potrubím. Růžovým. Kulikvak vám už nějak poradí.
4: Kdo?
1: Zajímala se Buča.
2: Žabák Kulikvak. Jak ho znám, určitě vám hned sám nabídne pomoc.
5: A kde je rybník?
1: Chtěla vědět Adélka. Než Bimbulinka nebo její kamarádka odpověděla, Skřítek výletník už měl prst zabořený ve své mapě.
9: Tady je to! Za lípou vpravo, pak po louce dolů a jsme tam. To najdeme, nebojte!
1: A tak se rozloučili a v čele s výletníkem se vydali hledat rybník Kvákáč, aby růžové víle Bimbulince poslali vodu pro její květiny.

0: Václav Cibula.
1: Španělské pohádky.
0: Tři karafiáty. Byl jednou jeden venkovan a ten měl hodnou a krásnou dceru. Jednoho dne se vracel z pole a našel při okraji lesa tři červené karafiáty. Opatrně je utrhl a přinesl domů.
1: Dcera, jmenovala se Maria, měla z karafiátů velikou radost. Prohlížela si je ze všech stran a neustále volala otce. Pojď se podívat, jak jsou krásné. Mají barvu jako plamen, jako když slunce zapadá do červánků. Dva karafiáty dala na stůl do vody a třetí si vpletla do černých vlasů.
0: Stalo se však, že rozdělávala oheň, aby uvařila otci večeři. Karafiát jí vypadl z vlasů rovnou do žhavých uhlíků a schořel. Z plamene vystoupil mladý muž a zeptal se, co to děláš? Proč jsi mě hodila do ohně? Maria se tak vylekala, že nedokázala odpovědět ani slovo. Mladý muž si smutně povzdechl a řekl, ty na mě nemluvíš. Škoda, protože mě už nikdy neuvidíš. Sotva to dořekl, zmizel a plamen zhasl.
1: Maria rozdělala znovu oheň. Nevěděla, zda to byla skutečnost, anebo zda se jí všechno jenom zdálo, když se dívala do plamenů. Vzala proto druhý karafiát a hodila ho do ohně. V tom okamžiku vystoupil z plamene jiný mladý muž, ještě krásnější než ten první, a zeptal se, co to děláš? Proč jsi mě hodila do ohně? Maria pochopila, že to nebyl sen. Chtěla odpovědět, ale v hrdle se jí zadrhlo a mlčela. Mladý muž si povzdechl a řekl tiše. Tak tiše, že ho bylo sotva slyšet. Ty na mě nemluvíš. Škoda, protože mě už nikdy neuvidíš. Pak zmizel v plameni a plamen zhasl.
0: Maria rychle rozdělala oheň po třetí a hodila do něho třetí karafiát. Z plamene vystoupil třetí muž, nejmladší a nejkrásnější. Pohlédl na Mariu a zeptal se, co to děláš? Proč jsi mě hodila do ohně? Couvl zpátky k ohni, ale pak se ještě jednou pomalu obrátil a dodal tiše. Kdybys mě chtěla vidět, najdeš mě u kamenů celého světa. Domluvil, vstoupil zpátky do plamene a plamen zhasl.
1: Od toho dne byla Maria tak zasmušilá, že ji otec nepoznával. Napadlo ji, že ti tři od ní čekali nějakou pomoc a že je zklamala. Proto se rozhodla, že je najde a napraví svou chybu, i kdyby je měla hledat celý život.
0: Rozloučila se s otcem a vydala se na cestu. Šla od vesnice k vesnici, od města k městu a všude se ptala, kde najde kameny celého světa. Avšak nikdo jí neuměl odpovědět a nikdo o nich nikdy ani neslyšel. Po dlouhém bloudění a putování došla do vypráhlé skalnaté krajiny. Tráva tam žloutla v palčivém slunci. Všude jen kameny, kameny a skály, nikde nezaspíval ani ptáček. Maria byla unavená dlouhým putováním, usedla do stínu pod tři vysoké skály a ze samého smutku se rozplakala. A plakala tak usedavě, že by se byl nad ní i kámen slitoval.
1: A slitoval se doopravdy. Jedna ze skal se otevřela a vystoupil z ní mladý muž. Maria ho hned poznala, i když ho viděla pod závojem slz. Byl to ten třetí, ten nejkrásnější, ten nejsmutnější. Přistoupil blíž a zeptal se, proč pláčeš, co tě trápí? Maria mu chtěla všechno povědět, ale pláč jí znovu stáhl hrdlo. Ani teď se mnou nechceš mluvit, zeptal se mladý muž mírně. A když Maria stále mlčela, řekl soucitně, otři si slzy a přestaň plakat. Podívej se na tu skalnatou horu na konci pláně. Za tou horou je velký bílý dům. Jdi tam a požádej paní, aby tě vzala do služby. Muž vstoupil znovu do skály a skála se za ním zavřela.
0: Maria si otřela slzy a vydala se přes vypráhlou pláň. Sestoupila do údolí, došla k bílému domu a požádala paní, aby ji vzala do služby.
1: Paní viděla, jak je zbědovaná, slitovala se nad ní a řekla: Dobrá, když chceš, můžeš zůstat. Právě mi odešla pradlena, budeš u mne prát. Od toho dne prala Maria u potoka prádlo. Ráno přicházela k vodě s velikými koši špinavého prádla, večer se vracela s prádlem čistounkým a vonavým, vybíleným sluncem. Paní si brzo povšimla, jak je Maria pilná a pečlivá, a po nějakém čase ji začala mít ráda jako svou vlastní dceru.
0: Ostatní děvečky krásné pradleně záviděly a rozhodli se, že jí uškodí. Přišli ke své paní a řekli jí: Vaše nová pradlena se tváří, jako by neuměla do pěti počítat, ale je to pěkná hrdopíška. Prý neví, proč máte tolik služebných, když na těch pár kousků prádla by snadno stačila sama za jediný den.
1: Paní zavolala Mariu a zeptala se jí: Říkala jsi, že bys všechno prádlo vyprala sama za jediný den? Ne, paní, něco takového jsem nikdy neřekla. Paní se však zamračila a řekla chladně: Děvečky tě slyšeli. Přece nechceš tvrdit, že si to vymysleli. Něco ti povím. Když si tak troufáš, buď vypereš zítra všechno prádlo sama, nebo odejdeš z mého domu.
0: Na zítří ráno nanosili sluhové k potoku koše špinavého prádla. Maria věděla, že tolik prádla nevypere ani za 7 dní. Náhle si vzpomněla na 3 skály. Rozběhla se k hoře, přelezla ji a bez dechu doběhla ke 3 skalám. Usedla do kamení a znovu se rozplakala. Tu se otevřela skála, vystoupil z ní krásný mladík a řekl: Už zase slzy, proč pak pláčeš? Já vím, tvoje paní ti dala vyprat prádlo z celého domu. S tím si nedělej starosti. Vrať se k potoku a zavolej všichni ptáčkové na světě, přileďte a pomozte mi. Když to řekl, zmizel.
1: Maria se vrátila k potoku a k horám prádla. Postavila se před modrou tůňku a zvolala: Všichni ptáčkové celého světa, přileďte a pomozte mi. Sotva to řekla, začali se ze všech stran slétat ptáci. Malí i velcí, barevní jak duha i šediví jako myšky. A bylo jich tolik, že téměř zakryli oblohu. Uchopili prádlo za cípy a namáčeli je v potoce tak dlouho, až všechna špína odplavala po proudu. Potom zanesli vyprané prádlo na louku a rozprostřeli je do trávy, aby se vybílilo a rychle uschlo.
0: Služebné věděli, že paní má nemocné oči. Kdysi měla 3 syny, ale ztratili se na lovu a už se nikdy nevrátili. Matka se pro ně trápila, že si málem oči vyplakala. Paní, řekly děvečky, vaše pradlena tvrdila, že ví o vodě, která by vám vyléčila nemocné oči. Tože řekla, vykřikla paní, hned ať sem přijde. Když Maria přišla, zeptala se jí přísně: Tvrdíš, že víš o vodě, která by vyléčila oči? Buď mi tu vodu přineseš, nebo odejdi z mého domu.
1: Maria neměla ani tušení, kde by mohla léčivou vodu hledat. Vydala se smutně ke 3 skalám, posadila se na kámen a z očí jí tekly slzy. Ze skály vystoupil mladík a řekl vlídně: Já vím, co ti uložila tvoje paní, ale neměj starost. Jdi zpátky k potoku, vezmi si malou skleničku a zavolej. Všichni ptáčkové na světě, přileďte a pomozte mi. Až přiletí, poprosíš je, aby ti každý dal svou slzu. Až přiletí poslední, popros ho o peříčko. To peříčko namočíš do skleničky a potřeš jim oči své paní. To je všecko. Teď už jdi a přestaň plakat. Sotva to dořekl, zmizel. Maria neměla ani čas mu poděkovat.
0: Udělala všecko, co jí mladík poradil. Když měla skleničku plnou ptačích slz, přiletěl poslední ptáček. Měl peříčka modrá jako nebe. To nejmodřejší peříčko pustil dívce k nohám. Maria se rozběhla ke své paní, namočila modré peříčko do ptačích slz a zlehka jí přetřela oční víčka. Paní vykřikla: já zase vidím jako dřív. Od té chvíle milovala Mariu ještě víc.
1: Když služebné poznali, že se jim lest zase nevydařila, zmocnila se jich závist ještě větší než dřív. Jednoho dne přišli ke své paní a řekli jí: víte, co tvrdila vaše pradlena? Že by přivedla i vaše tři syny, kdyby chtěla. Paní sklonila hlavu a neodpověděla. Potom dala zavolat Mariu a zeptala se jí smutně: ty jsi říkala, že bys mi uměla přivést zpátky mé tři syny. Nic takového jsem neřekla, zvolala Maria. Děvečky o tobě říkají, že se vychloubáš, řekla paní smutně. Ale zatím si splnila všechno, co si slíbila. Jdi a přiveď mi je. Prosím tě o to.
0: Maria vyšla z domu a pomalu kráčela ke kamenné hoře. Skála se otevřela a vystoupil z ní mladý muž. Já vím, co ti paní uložila. Tvá paní je naše matka a my tři jsme její synové. Jdi zpátky a vezmi svíčku. Jakmile se večer začne stmívat, přijď sem ke třem skalám. Až bude úplná tma, zapálíš svíčku a třikrát obejdeš skály. Musíš však dávat pozor, aby ti přitom svíčka nezhasla.
1: Večer Maria v závětří velkého balvanu zapálila svíčku. Chránila plamínek dlaněmi a pomalu začala obcházet skály. Když je obcházela po třetí, plamínek jí v náhlém porivu větru zhasl. Maria upustila svíčku a vykřikla: zhasla mi. Co teď bude s vámi třemi? A co bude s tebou, ty můj nejmilejší?
0: V tu chvíli se všechny tři skály otevřely do kořán a vyšly z nich tři bratři. Nejmladší přistoupil k dívce, usmál se na ní a řekl: konečně si promluvila. Jen tak si mohla zlomit kouzlo. Zlý čaroděj nás kdysi proměnil ve tři karafiáty a uzavřel nás do kamenů. Mohl nás vysvobodit jen ten, kdo by hodil karafiáty do ohně a promluvil u všech kamenů světa. Ty jsi to dokázala. Teď si vyber jednoho z nás za muže.
1: Maria mu podala ruce a řekla: tebe chci.

jsme čas, zraje klas, pak je mráz. Jsme čas, jsme rok, po boku bok, zastav krok.

0: Měsíc třetí pomůže ti.
1: Měsíc třetí pomůže ti.
0: Sledem k dobré duši její, milkuj.

0: Byl tu míček a už není. Je tu vlna napletení.
1: Co pak to je?
0: Je, tak tohle já vím.
1: Byl tu míček a už není, je to vlna napletení. Míček!
0: Tím si hraju.
1: Kulatá vlna?
0: No. Klubíčko.

0: To jsem zvědavá. Co mi řekneš, Hugo? Tak. No. Tak co na tohle povíš? Hugo? Tak. To jsem mohla čekat, tohleto. Vašnosta je tady rozvalený jako tento nonc, jako telátko, selátko. Pěkně v chlívečku, jak vidím. Hugo!
1: Co? Kdo jak kudy? Ovšemže, zde.
0: No.
1: Co to máš na hlavě, Justino? Jejda, mane, kdo ti to udělal?
0: Sama. To jsem si udělala sama. Je to krásný nový klobouček, vycházkový. A teď ho testuji, protože chci jít odpoledne za Antonínem. A chci na něj udělat dojem.
1: Radši to sundej, nedělá mi to dobře.
0: No vidíš, takový ty jsi. Jak mi něco jen trochu sluší, už mi to nepřeješ. Ona. Žárlíš, víš? Závidíš, že mi to puší. Sluší.
1: Justino, prosím tě, já bych si nikdy...
2: Jada! Sesipu, nazdarek, zdraví vás, pigoušinoček, pigouš, šulánek, pigináček. Co je? Je tu nějak kapánek napjato, že jo? Že byste se zase pohádali, co? Že jo?
1: Piggy, Justína si myslí, že jí nepřeju, aby byla hezká.
0: Jsem rozpotřena. Rozostřena. Rozkmotřena s Hugem.
2: Jo.
0: Kvůli svému novému tento noc kloboučku. A nemluvím s ním, aby věděl.
2: Tak to si v průšvihu, kamaráde. Co to má na hlavě? To je Darda.
1: To je ten její klobrc.
2: Chápu, je mi to jasný. Máš pravdu. A proč si jí to říká?
1: Tak byl jsem rozespalej.
2: Ach jo, nevadí, to se spraví, sleduj. Hej, no jo, Justino, máš pravdu. Hugo dneska není naložený, to víš, vzbudila si ho. Tak se lék a to pak jeden neví, co mluví.
0: No, takže mi to sluší.
2: Počkej. Já se na tebe podívám úplně pozorně.
0: No.
2: Justino.
0: No.
2: Ty máš nový klobouk.
0: Všiml jsi, že je to klobouk.
2: Je to na hlavě, tak je to klobouk. Ale jaký krásný klobouk.
0: Vážně se ti tento nonc líbí.
2: Ohromně.
0: Hnát, chlap, klap, totiž fakt.
2: Fakt, jsi v něm krásná, taková něžná a jako hodně...
0: No, jaká?
2: Hugo, poraď mi nějaké slovo, hodně...
1: Ale jaké slovo?
0: Něžná a no... Jaká?
2: Jaká by měla být, aby se líbila Antonínovi?
1: Copak já vím? Oduševněla.
2: Jo, to je to slovo. Oduševněla. Vyloženě oduševněla si. Jo.
0: Vážně?
2: Jo.
0: Opakuj to ještě jednou. Jaká jsem v tom klobouku? Něžná a?
2: Oduševněla.
0: Ale jdi, to není pravda, ty lichometníku jeden, jakáže to jsem?
2: Oduševněla.
0: Je to poznat, věděla jsem to, když mám ten vycházkový klobouček, je to poznat, ale stejně ty jsi lichometník. Vidíš, Hugo? Oduševněla.
1: No tak dobrá, tak asi ano. Oduševněla. Když si tě představuju, jak nafukuješ pneumatiku do dvoukoláku, tak to klidně řeknu. Oduševněla.
0: Vidíš? Přišel jsi na to.
2: Prima, takže můžeme hádat?
1: Tak.
0: Už jsme se tento nonc dohádali, ne? Hugo uznal, že jsem krásná, vtipná, elegantní, výjimečná, šik a oduševnělá. Takže už jsme se usmířili a hádat se nemusíme.
1: Nic takového jsem neřekl.
2: Hugo, řekl jsi oduševnělá. To stačí, Justina už si to nějak vyloží.
1: No právě.
2: Takže se jde hádat.
0: Kvůli čemu?
2: Ne kvůli čemu, ale co? Jdeme hádat, co znamenají slova, eh? Jdeme louskat jazykový oříšek.
0: No jistě, jsem oduševnělá, jdeme louskat.
1: Tak, kdo máte na dnešek oříšek připravený?
2: Řada byla na Justýně.
1: Ano, ano.
0: Já dělala klobouk, na oříšky nebyl čas.
2: Jo, a mě žádný nenapadl, ach. Co ty, Hugo?
1: Já myslím, že Justýna jeden pěkný oříšek přinesla.
0: Tak to ne. Mám na klobouku jen skořápky a nedám. Jsou natřené krásnou stříbrnou barvou. Zbylo mi jí jen trochu, když jsem natírala rouru od kamen. To se louskat nedá. Nic nedostaneš, to je můj oduševnělý klobouk. To by se ti hodilo mi ho vzpříčit, vzklíčit, zničit. Nic nebude.
1: Ale ne, ty jsi řekla Pigimu jedno takové slovíčko. Vzpomeneš si jaké?
0: Oduševnělá.
1: Ne, lichometníku. Víš, co to je a kde se to slovo vzalo?
0: To jsem nikdy v životě neřekla.
2: Řekla? Řekla jsi mi, ty lichometníku jeden, ale stejně jsi lichometník. Když to slovo říkáš, tak určitě víš, co znamená. Proto se Hugo ptal, protože on to určitě neví a chce ti udělat radost, abys byla nejen oduševnělá, ale měla i oříšek navíc. Vod, že jo, Hugo, že jo?
1: No, nevím, ani radši.
2: Lichometník, no.
0: Já znám jenom lichořeřišnici. Tu znám bezvadně. Lichometníka jen používám. S tím nemám nic společného.
2: Takže nemáš ani tušeníčko, co to znamená? Lichometník? No, Justýno, máš nebo nemáš tušeníčko, co to znamená lichometník?
0: No. Říká se to, když tě někdo pochválí. A tím to pro mě končí.
1: Lichometník je slovíčko, které vypadá, jako kdyby ho někdo poskládal ze dvou různých slov.
2: Lichometník.
1: Správně, Piggy. První část slova, to licho, pochází z jakého slova?
0: Když mám jen jednu ponožku lichou, tak nemám tu druhou.
1: Ne, jiný nápad. Přemýšlejte.
2: Lichotit někomu. Lichotka, lichocení.
1: Ano, říkám někomu o něm samém něco hezkého. Lichotím mu.
2: Jo, to je to licho. A teď to metník, co to je?
1: Přemýšlejte.
0: Metník by mohl být někdo, kdo mete. Meteš, tak si metník, to se říká.
2: No to se neříká, říká se metář. Tomu, kdo mete, se říká metář. No,
1: mést je něco malinko jiného než metat. Něco po někom házet.
2: Metat? Takže lichometník je někdo, kdo metá lichotky. Ha, to je dobré. Takže lichometník je někdo, kdo má všechny rád.
1: Mohlo by to tak být, kdyby tohle slovo nesouviselo spíš se slovem licoměrník nebo ošemetník. A ve staré češtině lichota znamenalo klam, lež, úskok. A ta lichota souvisela se slovem lichý. Liché znamenalo podvodný nebo zlý. Takže když se v Čechách kdysi dávno lichotilo, dělalo se něco špatného. Když lichotili, dělali tenkrát něco špatného. Vlastně podváděli, nebyli upřímní.
2: Ale my jsme upřímní.
0: Já chci vědět jenom jedno. Jsem krásná? Nebo aspoň oduševnělá?
2: Jsi.
0: To se mi ulevilo. Jdu za Antonínem předvést se v těch nejlepších larvách. Barvách. Slíbil mi, že mě namaluje.
1: Oh.
0: A bod za oříšek si klidně nech, Hugo, i když jsem ho vymyslela já. Nazdar!
1: Ahoj.
2: Ahoj.
1: Víš, co ti řeknou, Piggy? Že jsme lichometníci.
2: Já vím, to je moje vina. Chudák Antonín, toho ten klobouk sejme.

0: Básnička. Moře večer odpočívá po práci. Vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku? A teď ještě jednou. Moře večer odpočívá po práci. Vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku?
1: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.figy.cz a tam ji najdete.

pout zasvěcenou vodou. Byl jsem dlouho na vandru. Když jsem se pak vrátil, narodil se mi táta. Tak co teď dělat? Chtěl jsem ho pokřtít, ale nevěděl jsem, kde vzít svěcenou vodu. To ináč nepůjde, než že musím pro ní do nebe. No, byl jsem boják, tak jsem si vzal koně a flintu a že se podívám, kde bych tam cestu našel. Jedu dost dlouho, porád dál a dál, až přijedu k jednomu městu. Tam byla veliká vojna, střílili z kanónu a ani jsem nevěděl, že přilítla koule a půl koně mi urazila. No jedu dál, až jsme přišli ke kašně. Kůň měl už žízeň, tak jsem ho tam nechal, ale on pil a pil, až milou kašnu celou vypil. Teprou se ohlídnu a vidím, že mám jen půl koně. No dobře. Nedaleko bylo vrbový proutí, tak jsem ho nařezal, milýho koně voplet a ono hned na něm pěkně urostlo. Tak si zas sednu, no jel jsem teďka jako v chátku. Teď přijedu do velikého lesa. Jedu tím lesem, porátej dál a dál, až se proti mně vychramostí náramnej jelen. Ježíš Mariankou, tak jsem se lek. Ale hned schodím flintu, měl jsem ji nabitou třešňovejma peckama a milýho jelena vemu mezi rohy. Ale repák, jelen utek a byl pryč. No dobře, jedu dál, až přijedu na rovinu. Široko, daleko ležal bílej sníh a už bylo soumrakem. Tak co dělat, myslím si, tady musím ostat na noc. Tak tam čouhal kůl ze země, uvázal jsem k němu milýho koně, plášť pěkně rozložím na zem a že budu přenocovat. Když jsem tak pohodlně spal, spustil se noci veliký dýšť, začalo tání a když se ráno probudím, koukám, po koňoj nikde ani památky. Podívám se zhůru a milej kuň vysal na věži, ta byla celá zachumelená. Prach mě flintě zvlh, tak co dělat? Najednou si vzpomenu, že jednou ráno dostal jsem v hospodě takovou mezi oči, až se mi zajiskřilo. No tohle je dobrý, poudám. A tak jsem si vysadil mezi oči zas takovou ránu, až jiskra vylítla, já střelím po koňoj ten spad a zase jedeme dál. No tak přijedu zas k tomu lesu a tam vyběhne ten jelen a už mu na hlavě vyrostla celá třešně a třešně na ní měl obaleno. Ale kady jen ta cesta do nebe? No ohlídnu se a vidím chalpu. Zrovna tam kmotra stojí a poudá. Mám tu takový veliký konopy. No to se mi dobře hodilo. Byla tam taková hora, vylezu na ní a po provaze porád do nebe. Jo, už jsem byl až tam, když teď mi ho kus chybělo. No ale co, slezu po milým provaze, dole jsem ho kus uříz a nahoře nastavil a tak přijdu šťastně až do nebe. Tam mi dali hned

0: šlápnu šťastně ven a běžím k tátoj. No, svěcenou vodu jsem doopravdy měl a tak jsem ho pokřtil. A ty lidi ještě žijou, co to vypravujou.
1: Piggy vtip.
2: Plazí se dva hadi. Najednou se jeden z nich zastaví a ptá se toho druhého.
3: Nejsme jedovatí.
2: Druhý odpoví. Ani nevím, proč?
3: Já jsem se totiž právě kousnul do jazyka.

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Profesor Kadeřábek a tajemný hlas. Profesor Kadeřábek měl báječnou náladu. Dokonce ho napadlo, jestli ještě svede kotrmelec. Podařilo se. Točila se mu hlava, ale tak nějak příjemně. Vzpomínal, kdy naposledy mu takhle bylo. Jak? Chvíli hledal pro svůj duševní stav správné slovo a našel ho.
2: Je mi závratně,
1: zvolal nahlas. Jednou už něco takového pocítil.

0: Proto měl na zdi pověšenou tenisovou raketu, třeba že se do jeho pracovny hodila jako kožich do sauny. Co by samotářský student a premiant začal navštěvovat tenisový oddíl? Žádného spoluhráče nepotřeboval, vystačil si s betonovou tenisovou zdí. Pinkal do ní s tak náruživou silou, až se drolila. Ani si nevšiml, že ho už několik dní sleduje štíhlonohá plavovláska, která na vedlejším kurtu hrávala s přítelkyní. Jednou však přišla sama a odvážně navrhla, že by si mohli zapínkat spolu. Renému se zatočila hlava. A když se ta dívka na lavičce u kurtu přezouvala do tenisek, pocítil náhlou závrať. Spatřil, jak se jí z bílých ponožek klubou růžové prstíky. A už tehdy se o ponožky velice zajímal a tohle spojení ho ochvátilo. S úsměvem mu nabídla první podání. René si míček nadhodil a uchváceně do něho praštil, jak byl zvyklý, tedy jako do betonové zdi. Drobná plavovláska se po přímém zásahu sice poměrně brzy vzkřísila, ale víckrát se už na tenisových dvorcích neobjevila. A tak René pověsil raketu na hřebík. Všechen svůj čas začal věnovat studiu ponožek. Poznal jejich historii i současnost, zkoumal ponožky z celého světa, ale především se snažil odhalit věčnou záhadu. Proč a kam se lidem ponožky ztrácejí? A toho dovedlo k jeho pravé a skutečné lásce, k lichožroutům.
1: Je mi závratně,
0: zvolal profesor Kadeřábek a vrátil se ke stolu, kam si rozprostřel portréty lichožroutích tuláků. Celý den zdokonaloval ty rychle nahozené skici, které pořídil na nábřeží, a teď s nimi byl na výsost spokojený.
1: Tohle omráčí celou akademii věd.
0: A jak se budou výjímat v jeho díle život lichožroutu, a což teprve kapitola, v níž popíše příběh svého seznámení a přátelství s mladým lichožroutem Ramíkem a jeho bratrancem Hihlíkem.
1: To bude na Nobelovu cenu.
0: Ze slastných myšlenek ho vyrušilo drnčení telefonu. Drnčel tak silně, že sluchátko ve vidlici nadskakovalo. Hlas mu zadrhával, když sluchátko zvedl a řekl:
1: prosím. Správně. Prosit budeš, abych ti synáčka vrátil. A já ti ho možná vrátím za malý výkupný. Pár pytlů licháčů. Různý velikosti, různý série a žádnej podraz. Zase se ozvu.
0: Prásk a ticho. Sladká závrať rázem zmizela. Profesorovi dozad zatělo drápky zvířátko jménem strach.
2: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Jak se trpaslík odvděčil? Eskimáci vyjeli na lov tulení a na moři je zaskočila bouře. Jednoho z lovců zahnala vichřice k neznámému ostrovu. Nikdy v těchto končinách nebyl a neměl tušení, jak se dostane domů.
1: Vezmi mě na loď.
0: Ozvalo se nad ním. Podíval se vzhůru a tam na kameni seděl malý mužíček.
2: Co tam děláš?
0: Zeptal se lovec.
1: Bouře mi rozbila kajak.
0: Řekl mužíček.
1: Čekám na někoho, kdo by mě odvezl na pevninu.
2: Rád tě vezmu k sobě na kajak, ale neznám cestu zpátky.
1: Neboj se, povedu tě.
0: Muž usoudil, že se asi potkal s trpaslíkem, protože tak malinkého človíčka v životě neviděl. Chvíli si ho zvědavě prohlížel, potom k němu natáhl pádlo a trpaslík po něm sešplhal do člunu.
1: Jsem lehký, snadno mě uvezeš,
0: řekl.
1: Ale dovedu být také těžký, když je potřeba.
2: Ty?
0: Usmál se lovec nedůvěřivě. Vždyť mužíček mu sahal sotva nad kotníky.
1: Nevěříš?
0: Řekl skřítek a nadechl se. V té chvíli se začal kajak nořit do vody, klesal pomalu pod hladinu, až voda dosahovala k vstupnímu otvoru.
2: Přestaň!
0: Vykřikl lovec.
2: Vždyť se potopíme.
1: Nepotopíme!
0: Řekl pití mužík. Vydechl a kajak vystoupil na hladinu. Muž odrazil od břehu a trpaslík mu ukazoval směr. Netrvalo dlouho a v dáli před nimi se objevila země. Rybář začal rozpoznávat známé pobřeží, kde ležela jeho osada. Trpaslík poprosil, aby ho nejprve odvezl tam, kde měl domov. Když dojeli do malé zátoky, vítali je ze břehu trpaslíkovi příbuzní a přátelé, neboť nevěřili, že ho kdy ještě uvidí. Bohatě lovce pohostili a na cestu mu dali četné dary. Podivný dárek mu na rozloučenou věnoval zachráněný trpaslík. Byla to malá vrbová píšťalka, menší než lovcův nehet od maličku. Tentokrát se lovec už nedůvěřivě neusmíval. Vždyť se přesvědčil, že to není obyčejný trpaslík, který by se jen planě vychloubal svými schopnostmi. Jenom nevěděl, k čemu mu bude píšťalka dobrá. A tak si ji uschoval do lému kožešinové čepice, aby ji nestratil.
1: Kdybys byl někdy v nouzi,
0: řekl mu trpaslík,
1: vzpomeň se na mne a já ti tvou službu oplatím. Je to kouzelná píšťalka z vrbového proutí od Medvědího potoka, které se zelená jednou za 7 let. Stačí, když na ní 3x zapískáš a uvidíš.
0: Když se lovec vrátil do osady a vyprávěl o svém neobvyklém setkání s trpaslíkem, nikdo mu nevěřil. Všichni se mu jen smáli a mysleli si, že se dlouhou plavbou na moři pomátl. Jakmile o tom, kdy začal, muže si dokonce posměšně ukazovali na čelo. Začal se zapřáhl lovec psy a vyjel do tundry na lov sobů. Štěstí mu přálo a složil v tom dni postupně 3 pěkné kusy. Naložil zvíře na sáně a vracel se pro zbývající 2. Jenže po druhém sobu, jako by se zem slehla. Ať hledal, jak hledal, uloveného soba nenašel. A když se vrátil pro první kus, zjistil, že ze soba kdosi vyřízl obrovský kus masa. Udivně se rozhlížel a rozhořčeně vykřikl.
2: Kdo mě chce připravit o úlovek? Kdo si to troufá brát si, co mu nepatří? Ať si kdosi ozvi se!
0: Nikdo mu neodpověděl. V hlubokém tichu se nepohnul ani vítr. Jen jeho psi netrpělivě zakňučili. tu si lovec vzpomněl na kouzelnou píšťalku. Vylovil ji z kožešinové čepice a třikrát zapískal. Vydala tenký hlásek, který v tom tichu bylo sotva slyšet. Donesl se jen ke psům, kteří nastražili uši. V tom se však odkud si pod jeho nohama ozvalo...
1: Volal jsi mne, lovče?
0: Lovec se otáčel na všechny strany, potom se sehnul a spatřil trpaslíka.
2: Ano, zavolal jsem tě. Někdo mi krade úlovek.
1: Soba ti odnesl velký medvěd. A když jsi přišel tady pro toho, zatěžkal jsem ho tak, že ho neunesl a odešel s prázdnou. Víš přece, že dovedu být těžký, když je potřeba.
0: Lovec se rozpomenul, jak se tehdy na moři trpaslík nadechl a kajak klesal pod hladinu. Usmál se a řekl.
2: Ale kdo vyřízl z mého soba takový kus masa?
1: To jsem byl já. Kdybych to neudělal, nevzpomněl by sis na mne a já bych ti nemohl poradit. Pospěš co nejrychleji domů a upevni svůj stan. Blíží se ničivá, sněhová bouře.
2: Vezmi si soba celého,
0: řekl lovec a práskl bičem nad spřežením a už ujížděl k osadě.
2: Zatěžkejte stany kamením,
0: volal na sousedy, sotva dorazil.
2: Přijde sněhová bouře, prozradil mi to trpaslík.
3: Už zase začínáš s tím svým trpaslíkem.
0: Posmívali se mu lidé a ukazovali si na čelo.
4: Podívej se na oblohu, slunce svítí jak nikdy a po větru ani památky.
3: No čista se zpomátl.
0: Ale zanedlouho se přihnal vítr. Přerostl ve vichřici a posléze v prudkou bouři, která rozmetala všechny stany. Odolal pouze stan lovce, který jej za posměšku celé osady důkladně zatížil kameny. Tak mu trpaslík zachránil jeho skromný majetek a hlavně střechu nad hlavou.

0: za dávných časů bývaly pohádky o všem, nač se jen člověk podíval. A jestli o něčem pohádka nebyla, hned někdo přišel a vymyslel ji. Tenkrát stačilo potichonku zavolat. Pojď, pohádko, mezi nás. Koupíme ti zlatý pás. Pospěš, pospěš, už je čas. V jedné vsi, v jedné chalupě žila byla Karolínka. Její rodiče nebyli ani chudí, ani bohatí a měli jenom ji. Kdyby se tak Karolínce vedlo lépe než nám, říkávala maminka. No jo, ale jak to zařídit, říkával tatínek. Jednou šel Karolínčin tatínek do lesa na dříví. Šel, myslel na Karolínku, nedával pozor a zabloudil. V tom se před ním objevil pán v dlouhém plášti. Ten plášť byl nahoře zelený, uprostřed zlatý, pak červený a dole bílý. Jakoby se nahoře zelenala tráva, uprostřed zrálo obilí, pak se červenaly jeřabiny a dole svítil čerstvě padlý sníh. Vím, co tě trápí, řekl ten pán. Dám ti, co tě zbaví starostí. Ale ty mi musíš také něco dát. Ale co já ti mohu dát? Slib mi to, co máš doma pod lavicí. Řekl ten pán. Karolínčin tatínek slíbil, co také mohl mít doma pod lavicí. A pán mu za ten slib dal měšec dukátů. Pán se ztratil a před tatínkem se najednou ukázala pěšina, která ho vyvedla z lesa ven. Toma vysypal dukáty na stůl a nevěděl radostí, co dělat. No to bylo divení, to bylo radosti. Ale kde je Karolínka? Zeptal se tatínek.
1: Tady, tady, já jsem tady pod lavicí, já jsem se tu schovala.
0: A Karolínka vylezla ven, aby si dukáty také prohlédla. Teď se Karolínce povede dobře, radovala se maminka. Jen tatínek věděl, co slíbil a přestal se radovat. Dny ubíhaly a nic se nedělo. Tatínek se utěšoval, že pán na slib třeba zapomněl. A uběhly týdny, a uběhly měsíce. Nadešel poslední den v roce. Noc, kdy se střídá starý a nový rok. Před půl nocí zabuší někdo na okno chalupy.
1: Dej mi, co jsi mi slíbil.
0: Tatínek, maminka i Karolínka se probudí, ale než mohou promluvit, stojí pán ve světnici.
1: Karolínko, vstávej a stroj se na cestu,
0: poroučí. Tatínek a maminka se nemohou ani pohnout. Karolínka se oblékne, jako by všechno byl jenom sen. Venku čeká kočár, pán s Karolínkou usedne do kočáru a koně se sami rozběhnou.
1: Jedeme.
0: Špitne Karolínka.
1: Na můj zámek.
2: A kde je ten zámek?
1: Za devíti horami, za devíti řekami, za devíti slzami.
0: Karolínka dostala strach a začalo se jí taky stýskat. Veliká slza se jí koulela po tváři a druhá a třetí. A po deváté slze kočár zastavil.
1: Tady je můj zámek.
0: A opravdu, Stál tam zámek a měl dohromady víc oken než všechny chalupy ve vsi. A v každém rohu zámku stála věž. Pán zavedl Karolínku do zámku a jdou chodbou. A Karolínka vidí v té dlouhé chodbě spoustu hodin.
1: Je, to je ale hodin.
3: Z těch hodin utřeš každý den prach. To bude tvá práce.
0: A když došli nakonec té dlouhatánské chodby, visely tam na čtyřech zlatých hřebících čtyři rezavé klíče.
1: To jsou ale divné klíče.
3: Těmi klíči se odemykají vrátka v zámeckých věžích. Až přijde čas, budeš je odemykat. Ale ne dříve, než ti povím. Rozuměla jsi, Karolínko? Ne dříve.
0: Potom pán odvedl Karolínku do pokojíčka a povídá,
3: tady budeš spávat. Dobrou noc.
0: A tak začala Karolínce služba u pána v dlouhém barevném plášti. Nebyla to těžká služba, jen kdyby se Karolínce tolik nestýskalo po domově. Jednoho dne pán zase povídá.
3: Musím odjet, Karolínko. Hezky všechno opatruj a nezapomeň. Nesmíš odemykat vrátka ve věžích.
0: Karolínka slíbila, že bude všechno opatrovat a že bude poslušná. A když pán odjel, utřela prach na všech hodinách a ani jedny nevynechala. No a potom, jak to dělají všechny holčičky, si hrála. Hrála si na princeznu, židle byly jako její sloužící a veliké křeslo byl pan král. Ale ani židle, ani křeslo neumí mluvit a tak si brzo přestala hrát. Procházela se po zámku a byla jí dlouhá chvíle. Procházela, až se zastavila u vrátek první věže.
1: Stát u vrátek snad mohu,
0: řekla si Karolínka a stála. Ale za vrátky se nic nehýbalo.
1: Poslouchat za vrátky snad také mohu.
0: A přiložila ouško na vrátka. A v tom začala za vrátky tichounce zpívat podivný hlásek.
4: Mám hebké zelené vlásky, svítí z nich sedmi krásky. Pampelišky se rozvily, leďte si, moji motýly.
0: To se ví, že Karolínka byla zvědavá, kdo to za vrátky zpívá. Doběhla pro klíč a slib neslib zasunula klíč do zámku. A vrátka se najednou otevřela. Zaspívalo to okolo Karolínčiných uší, jako by zaspíval teplý větřík. A kde nic, tu nic. Ve věži pusto a prázdno. Karolínka se polekala, rychle zamkla věž a klíč vrátila na místo, ale to už před zámkem zahrčel kočár a pán se vrátil.
3: Karolínko, Karolínko, co jsi mi to provedla?
1: Ach, odpuste, prosím vás, já už to víckrát neudělám.
0: Ale pán se mračil a dlouho trvalo, než se mračit přestal. Uplynul nějaký čas a pán v barevném plášti povídá Karolínce.
3: Musím zase odjet. Všechno tu pěkně opatruj. A nezapomeň, co jsi mi slíbila.
0: Karolínka slibovala a slibovala, ale když pán odjel, ani nevěděla jak, a ocitla se u druhé věže.
1: Stát u vrátek snad mohu,
0: řekla si a stála, ale za vrátky se nic nehýbalo.
1: Poslouchat do vrátky snad taky mohu.
0: A přiložila ouško na vrátka. A v tom začala za vrátky zase tichonce zpívat podivný hlásek.
4: Mám hebké zlaté vlásky, svítí z nich samé klásky. V mých úlech sládne zlatý med, začněte kosy vyzvánět.
0: To se ví, že Karolínka byla zvědavá, kdo to za vrátky zpívá. Doběhla pro klíč a slib neslib zasunula klíč do zámku. Vrátka se otevřela a kolem Karolínky proletěl smích, jako by se větřík zasmál. Ještě na konci chodby se ozvalo zasmání a pak se smích ztratil. A ve věži pusto a prázdno.
5: Karolínka se polekala, rychle věž zamkla a vrátila klíč na zlatý hřebík, ale jen pověsila klíč, už tu byl pán.
3: Karolínko, Karolínko, co jsi mi to provedla?
1: Ach, odpustte, já už to víckrát neudělám.
0: Ale pán se mračil a tentokrát se mračil ještě víc a ještě déle než minule. Po čase pán řekl Karolínce.
3: Karolínko, musím zase odjet. Všechno tu pěkně opatruji. Ale pozor, pozor na vrátka u věží.
0: Karolínka slibovala, slibovala a ještě víc slibovala. Ale jen kočár odjel, ani nevěděla jak a zase stojí. Tentokrát u vrátek třetí věže.
1: No co, stát u vrátek snad mohu. A poslouchat za vrátky snad mohu také.

0: otevře mi už vrátka. To se ví, že Karolinka byla zase zvědavá, kdo to za vrátky zpívá. Doběhla pro klíč a slib neslib zasunula klíč do zámku. Vrátka se rázem otevřela a kolem Karolinky to zašustilo, jako když na podzim vítr proletí suchým listím. A ve věži zase pusto a prázdno.
1: Ajaj, propáníčka,
0: vylekala se Karolinka, zamkla rychle vrátka a klíč uklidila na místo. Ale pán nejel.
1: A co?
0: Povídá si Karolinka.
1: Podívám se ještě do poslední věže. Ať už to mám odbité na jedno.
0: A jak řekla, tak také udělala. Vzala čtvrtý klíč a přitiskla ouško na čtvrtá vrátka čtvrté věže. A

vypadají z nich. Smutný a těsný je tenhle kout. Pust mě ven, chci se proběhnout. A Karolínka bez váhání vsunula klíč do zámku, vrátka odskočila jen tak, že Karolínka nahlédla do věže a zase pusto a prázdno. A už tu byl pán v barevném plášti. Karolínko, Karolínko, ty jen slibuješ a neposloucháš. Já jsem pan Rok. Jak mě kdo poslouchá, tak mu zaplatí. Jaká služba, takový plat. A pan Rok mávl rukou, zavlnil pláštěm zeleně, zlatě, červeně a bíle a najednou všechno zmizelo. Zámek i pán s pláštěm. Karolínka stála na lesní cestě a z oblohy se sypal sníh. Cesta před Karolínkou byla bílá a studila. Co si měla počít? Kdyby plakala, slzy by jí mrzly na tváři. I utíkala a utíkala, ale les neměl konce. Když tu Karolínku uchopily dvě silné paže. Je to tatínek. Tatínek vzal Karolínku do náruče, zabalil jí do kožichu, který měl na sobě, a odnesl domů k malince. Cestou bylo Karolínce u tatínka tak přelíbezně, že usnula. Ani si doma nevšimla, že jí maminka uložila do postýlky. A ráno si Karolínka myslela, že to snad byl jenom zlý sen. Ale přesto vyprávěla tatínkovi a mamince o tom pánovi v dlouhém barevném plášti, který se jmenuje pan Rok, a o zámku a o čtyřech věžích. A tatínek se na Karolínku šibalsky podíval, ale na oko vážně povídal. Tak teď už vím, maminko, proč jsme měli letos tak divné počasí. Kdyby byla Karolínka poslouchala, mohli jsme mít hezké jaro, v létě by se děti dosyta vykoupaly a na podzim by měla jablíčka dost času uzrát. Ale hlavně, že jsem tě teď v zimě včas donesl domů, viď? No, co říkáš? Karolínka neříkala nic. Byla to opravdu pravda, nebo se jí to jenom zdálo? Karolínka už nevěděla, ale od té doby poslouchala maminku i tatínka. Jen někdy, když foukal jarní větřík, nebo když hřálo letní sluníčko, a taky na podzim, nebo v zimě, se jí zdálo, že slyší odněkud zpívat známou písničku.

0: Piggy hádanka. Čtyři rohy, žádné nohy, jenom břicho veliké.
1: Kdo na to přišel?
2: Já už asi vím.
0: Čtyři rohy.
2: To musí být asi plný těch peříček, ne?
0: Je, no, to je perinka,
2: no,
0: pěkně naducená perinka, co se do ní dělá hají.
2: Tak dobrou noc.

0: Vážení a milí počítači, tudíž posluchači, poslouchejte mě na svém posluchači, ale ne po počítači. Vítám vás opět u vašeho pravidelného pořadu plného jazykových zajímavostí. U dnešního dílu vás vítám především já, pravá domácnostní kachna Justýna, odbornice jak na domácí, tak na zahradnické práce.
1: A já jsem tu taky. Ahoj. A Hugo je tu taky.
2: Ahoj.
0: To je slušné, takhle mi skákat do řeči. Zrovna když vítám své posluchače, ty jsi naprosto nepodlučitelný.
1: Co?
0: Totiž nepoučitelný.
1: Naše posluchače, Justýno, jsou to naši posluchači. Jsme tu tři, nejsi tu sama.
0: No, dobře. Piggy a Hugo jsou tu taky.
2: Děkujeme ti za krásný úvod, Justýno.
0: Za málo, Hugo, za málo. Kdyby mi do toho Piggy neskočil, mohlo to být to.
2: Jaké?
0: No, úplně tento nonc.
2: Já si právě myslím, že tento nonc to bylo.
1: Nechte toho. Pojďte se pustit do dnešních oříšků.
0: Dneska je na řadě Hugo.
2: Ano. Pamatujete, jak jsme byli u Justýny a ona přišla se škrpálem?
0: No.
2: Házela s ním ke dveřím.
1: To si tedy pamatuju. Hlavně můj rypáček si to pamatuje. Zrovna jsem se vřítil dovnitř s cukrovým od laskonky. A nočeníčku mi přistál Justýnin škrpál a byla to šupa.
0: To byla nehoda.
1: Šupa.
0: Nehoda a ne lupa. Šupa.
2: No, zkrátka, střevícem se o Vánocích hází proto, aby si dívky vyvěštily budoucnost. Pokud bota dopadne na zem špičkou ke dveřím, znamená to, že půjdou z domu. Tedy, že si pro ně přijde příští rok ženich. Justýno, házela jsi s škrpálem i na Štědrý den?
0: Samozřejmě.
1: A jak ti to vyšlo?
0: Tak dobře, Hugo. Řeknu ti to. Škrpál padl nešťastnou schodou náhod zřejmě špičkou do místnosti. Takže nic. Zase nic. A to jsem si už dělala celkem i naděje. A je to venku. Jsi spokojený?
2: Špičkou do místnosti znamená, že ženich příští rok ještě nepřijde. Takže tvůj budoucí ženich bude mít ještě celý příští rok klid? Šťastlivec, že?
1: No, pařec je pařec, pohodlíčko, klídeček, já se mu nedivím.
0: Jak to myslíš? No dovol. Víš, jaká já budu dokonalá domácnostní žena? Kachna? Kam se na mě hrabou pařezy? Nevadí, počkám.
2: A tím se dostáváme k mému dnešnímu oříšku. Co to znamená a jak vzniklo, že se říká, že někdo zůstane na ocet?
0: No, dovol, Hugo.
2: No, víš to, Justýno?
0: To ví přece každý. Ale nevím, proč si k tomu musel mít ten dlouhý úvod. No, tento nonc, no.
2: Tak to tedy vysvětli, co to znamená. Aha.
0: No, zůstat na ocet znamená zůstat tento nonc bez toho v tom pařezu.
1: Bez ženicha.
2: Správně, Justýno. Málem už získáváš bod. Ale věděla bys, jak tohle úsloví vzniklo?
0: Na ocet. Ne.
2: Piggy?
1: Já to znám. Věděl jsem to i předtím, než to řekla Justýna. Ale proč se to tak říká, to tedy nevím. Vím, co je na ocet, ale proč to nevím?
2: Já jsem zapátral a vysvětlení jsem našel.
1: Jo?
0: No tak nám ho řekni. A mimochodem, kde máš chlebíčky?
2: Justýno.
0: Občerstvení je základní slušnost. Chlebíčky patří k návštěvě.
1: Chlebíčky si uděláme potom. Teď řekni, Hugo, jak je to s tím octem.
2: Takže ocet je kyselý. A celé to tedy souvisí s kyselou chutí. Když něco zkysne, třeba víno nebo mléko, tak je to nežádoucí stav té věci. Nechceme přece, aby dobroty byly kyselé. Nějak se zkazily.
1: Zůstat na ocet je tedy něco jako skyslé mléko.
0: Piggy, co to plácáš? Zůstat na ocet přece znamená zůstat sám.
2: V podstatě ano, Piggy. Justýno, je to jenom přirovnání. Prostě dříve se mělo za to, že pokud se nějaký muž neožení a žena neprovdá, zatrpknou a stanou se takzvaně kyselými.
1: Skysnou nebo zakysnou?
2: Tak.
0: Já tedy neskysnu. To, že mi o Vánocích střevíc padl špičkou do místnosti, neznamená vůbec nic. Je to jenom tento nonc. Hloupá podpěra. Pověra.
2: Najednou pověra.
1: Neboj, Justino, my tě budeme mít rádi i kyselou.
0: Nejsem kysela.
2: Dáme si na ty chlebíčky kyselou okurku. Co myslíš, Justino?
0: Ano, chlebíčky, konečně vynikající nápad. Noste na stůl.
1: Nejdřív je musíme připravit. Přijde sem za chvíli zajíc Antonín, tak aby si s námi také vzal chlebíček. A ten má okurky docela rád, kyselé.
0: No tak prosím, jdeme dělat chlebíčky. Zapsal jsi mi ten bod, Hugo? Zapiš mi ho, aby se to nezamluvilo. Já postavím na čaj a vy dva mazat. Já to budu řídit. Kde máš ty okurčičky, Hugo?
2: Není ti někdy toho Antonína líto?
1: On si tak maluje, je do toho ponořený, soustředěný, někdy vůbec nevnímá, co se kolem něj děje.
2: Aha, tak teď už tomu trochu víc rozumím. On se Justýny ještě asi pořádně nevšiml, co?
1: Všiml? To zase ano. On si ty její básně i čte, představ si. Třeba několikrát za sebou. A ona mu i zpívá.
2: Nepovídej, Justýna mu zpívá.
1: Zpívá.
2: A on to vydrží.
0: Co jsi říkal, Hugo? Že bych měla něco zaspívat.
2: Ano, jinak nedáte.
0: Ale až přijde Antonín, mám pro něj připravenou zvláštní árii. Sviť, hvězdo, z nebe záře jasná, tvá line se k nám zlatě kvasná. Krásná. Složila jsem slova na známou melodii. Dobré, že?
2: Známou melodii. No, Justýno, bod jsem ti zapsal. Tak jdeme na ty chlebíčky, co?
1: No, kurčičky.
0: Svít hvězdo, z nebe záře.
2: Tady máš chlebíček, Justýno.
0: Ale Hugo...

0: mám pro vás novou Piggy básničku.
1: Piggy, Piggy, pojď sem ke mně. Já jsem našel v jedné knížce od pana Hrubína takovou krásnou básničku.
0: V téhleté.
1: Jo. A já bych ti moc chtěl přečíst.
0: Je, tady je na obrázku prasátko.
1: No, ono se to taky jmenuje, prasátko.
0: Tak čti.
1: Stůj, prasátko, líbíš se mi?
0: Já.
1: Proč pak pořád ryješ v zemi? Kdybys v zemi nerylo, víc by ses nám líbilo.
0: No.
1: Jak bys bylo roztomilé, celé jako z cukru bílé. Kdybys v ní však nerylo, prasátkem bys nebylo. Tak ještě jednou a pomalu, jo? Prasátko. Stůj, prasátko, líbíš se mi?
0: Stůj, prasátko, líbíš se mi.
1: Proč pak pořád ryješ v zemi?
0: Proč pak pořád ryješ v zemi?
1: Kdybys v zemi nerylo?
0: Kdybys v zemi nerylo?
1: Víc by ses nám líbilo.
0: Víc by ses nám líbilo.
1: Jak bys bylo roztomilé?
0: Jak bys bylo roztomilé?
1: Celé jako z cukru bílé.
0: Celé jako z cukru bílé.
1: Kdybys v ní však nerylo?
0: Kdybys v ní však nerylo?
1: Prasátkem bys nebylo.
0: Prasátkem bys nebylo.
1: Tak to bylo pro tebe.
0: Děkuju.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete. Mňam.

Vám povím se prej, kdy si vážně stal, mýmu tátovi ho před léty děda povídal. Ten slyšel ho zas od kramáře, co v lese má pomník. Kdo to byl Gouda, zaspívám, ten slavný loupežník. Markrab je von Cíbršpíl se svou družinou, chtěli cestu na Hrad zkrátit lesní pěšinou. V tom zhouští skočí loupežník a zařve všechno stát. A kdo se jenom otočí, tak s ním se budu prát. Všechno stálo jako solnej sloup, jen Gouda pracoval, dámy pány pěkně po jednom rychle šacoval. Tu rozvázal šněrovačku, kočímu ukrad sejr. Markrab je von Cíbršpíl, koukal jako vejr. Jenže pak se stala divná věc, ta neměla se stát. Gouda začal s jednou dvorní dámou v houští laškovat. Markrab je to využil a obstoupili keř. A pak se vrhli na Goudu jako divá zvěř. Gouda prál se sice statečně, však bylo

Kteří se proslýchá, prej bude věšení. Tesaři ještě narychlo stloukají lešení. Gouda stváří ke slunci, chytá poslední jas. V tu chvíli všichni uslyší markraběte hlas. Ty jinej, Goudo, nebudeš, seš lump a darebák. A z chutí bych tě narazil na řeznickej hák. Jenže dvorní dáma kvílí pláče naříká. Měj slitování, pane můj, pro mýho Goudíka.

Zkázneš, já potrestám tě přec. Ty jsi tu dámu zneuctil, vždy ty jsi vlastně svet. A proto se s ní oženíš, nebo pověsím tě hned. Na ta slova zvednul Gouda zrak a markrabě ti děl. Jo, pane, tenkrát byla tma, já na ní neviděl. Však když ji vidím za světla, tamhle u okna, to je mi stokrát milejší ta smyčka konopná.

0: rybky.
1: V restauraci. Máte prázdnou sklenici. Chcete ještě jednu?
2: Neblázněte, pane vrchní. Co bych dělala se dvěma prázdnými sklenicemi?

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Pastička na ponožku. Pan Vavřinec opravdu nosil každou ponožku jinou. Na levé noze červenou, na pravé černou, jindy hnědou a šedivou, ale někdy i zelenou a modrou, přestože si pamatoval, co mu maminka v dětství říkávala. Zelená, modrá, pro blázna dobrá. Z toho lze usoudit, že to z jeho strany nebyl žádný módní výstřelek nebo roztržitost, nýbrž holá nutnost. Pan Vavřinec totiž nikdy po ránu nenašel v celém bytě ponožku do páru. Všecky byly liché. Kolikrát už obrátil zásuvky prádelníku, protřepal každý hadřík v koši na špinavé prádlo, rozebral pračku, vymetl všechny kouty, i do trumpety se podíval a nic. Nikdy tu druhou ponožku nenašel. Na večer si od sousedky smutné vypůjčil kočku, protože celkem rozumně usoudil, že ten zlodějček ponožek musí být myš. Kočka prošmejdila každou skulinku, na žádnou myš nenarazila, ale něco přece jen našla. Spola snědenou ponožku. Byl to jen poloviční úspěch, ale i tak se pan Vavřinec zaradoval a bez meškání se vypravil na nákup. V jednom velkém železářství po dlouhém pátrání našel a zakoupil 10 pastiček. Haha, řádí vám doma myši, co? Nejlíp je nalákáte na špek nebo na kousek tvrdého sýra. Usmála se povzbudivě paní pokladní. Vavřinec o 3 kroky ustoupil, vysoukal si nohavice a ukázal jí své ponožky, modrou a zelenou, a pravil: kde pak na špek? Na ponožku. Paní pokladní spráskla ruce. Od rána měla u pokladny nával a teď ještě tohle. Měla by zákazníkovi vysvětlit, že na ponožku se žádná normální myš nechytí. Už otvírala pusu, že mu to řekne, ale včas se zarazila. Ten člověk měl přece jednu ponožku modrou a druhou zelenou. A bláznům se nemá odporovat. Tak se jen chabě usmála a oddechla si, když podivný zákazník s úklonou odešel.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

με το πυρί κόουσλανι. Σιμσαρα μπουμ, μπιμ, ο, bonjour. Μη μίλη μάλι κόουσλνίτσκοβε, σέμ του όπιε τσβάμι, γεια, βάζ πολέταβι ψιτερίτσεκ. Νάτε μνού τεμνί νεπες μιλιόνεμ βιεσνίχ σβιετίλεκ. Nad námi se rozprostírá do nekonečna celý vesmír. A já smekám svůj sametově černý cylindr a vítám vás u dalších magických chvil. Začíná netopíří kouzlení. Mezami, přemýšlíte někdy o vesmíru? Já ano. O jeho velikosti, nekonečnosti, vzdálenosti a... Má drahá přítelkyně Myška Bibi se mi svěřila, že se jí na vesmír hodně vyptáváte. Jste zvědaví, to je dobře, bravo, vivat! Já fandím zvědavosti. Kdo je zvědavý, nejvíc ví. Co třeba kosmické lodě? A rakety, víte, jak vypadají? Viděli jste je někdy na obrázku? Kreslíte si je? Ano, no to je skvělé. Vaše obrázky se budou dnes hodit. Mám pro vás totiž takové malé zábavné kouzlíčko. Hned přijdete na to, proč jsem vám kladl ty vesmírné otázky. Hned vám to všechno dojde. Dnes vás totiž naučím, simsanabumbim, jak si snadno vykouzlit, nebo spíše vyrobit, vlastní raketu. Hlavní roli bude hrát obyčejný nafukovací balónek. Z balónku raketu, říkáte si? Ano, ano, hned vám povím, jak na to. Co k tomu budete potřebovat? Nafukovací balónek, provázek, nůžky, brčko dostatečně tlusté na to, abyste jim provázek lehce protáhli, a kousek lepící pásky. A můžeme začít. Tak, je to jednoduché. Ustřihněte kus provázku. Dost dlouhý na to, abyste ho pohodlně napnuli, kde si vymyslíte. Třeba mezi oknem a skříňkou, anebo mezi kuchyňskou linkou a jídelním stolem. Jeden konec provázku upevněte lepící páskou na zvolené místo. Volný konec provázku protáhněte připraveným brčkem. Jinými slovy, navlékněte brčko na provázek. O la la, no výborně, je čas napnout provázek. Tedy i druhý konec upevněte na místo, které jste si vybrali. Tak, teď ustřihněte dva malé kousky lepící pásky. Nachystejte je na brčko tak, jako byste jej chtěli k něčemu přilepit. Přilepíte oba kousky pásky z poloviny na brčko. Druhá půlka kousků pásky zůstává zatím volná. A nyní už se to blíží. Nafoukněte balónek. To místo, kudy se balónek nafukuje, nezavazujte, jen držte prsty. A připevněte balónek k brčku, těmi kousky lepící pásky, které jste si tam před chvílí připravili. Nyní se i s balónkem, který pořád držíte tak, aby neunikal vzduch, přesuňte na začátek napnutého provázku. A přichází ta slavná chvíle. O, pusťte balónek. Co pak se to stane, tušíte už? Ano, jakmile balónek pustíte, proud vzduchu, který vypouští, ho donese na druhý konec provázku. Z balónku se stane opravdu raketka. Frrr, letí jako o závod po přímé dráze. Už víte, proč jsem se ptal na rakety? Létání je zábava. A ještě větší zábavou je uspořádat rodinný závod raket. Nakreslete raketu na papír. Vystřihněte ji a připevněte taktéž buď na brčko, nebo rovnou na balónek. Čí raketa doputuje na provázku nejdál? Zapište si výsledky do poznámek svých kouzelnických sešitů.
vzlétám plavně a lehce. Za dalším kouzelným překvapením o něm vám povím příště. Zatím se pořádně dívejte kolem sebe, protože svět nám má vždycky co nabídnout a pořád je kolem něco nového a nečekaného. Jen si toho všimnout. Pozorujte a já se těším na naše příští setkání. Sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele. V roji jisker zmizí přítel, který kouzlí vesele.

České blechy stručně vzato obdržely ještě zlato. Za šplhání po chlupu, za plachtění na lupu, za biatlon v rukavici, za stojku na bradavici, za vítězství v zápase, za veletoč na řase.

0: Když ještě bída snouzí chodili moravskou zemí, pod Oderskými vrchy žil jeden dřevař se ženou. Mnoho toho neměli, jen starou chalupu doškem přikrytou a na stole věčně prázdnou mísu. Za to dětí byla plná světnice jako doubků v lese. Dokud les dával jahody, maliny, borůvky a houby, vedlo se jim dobře. Hůře však bylo v zimě, když všechno zapadlo sněhem a vítr profukoval každou skulinou ve stavení. Děti byly pořád při chuti a máma jim neměla co dát. Celý rok vypomáhala u bohatých sedláků, aby domů přinesla něco na přilepšenou, a přece to k živobytí nestačilo. Dřevař v lese kácel stromy. Osekával větve a kulatinu svážel dolů k cestě. Lepší dřevo prodal rovnou, ostatní řezal na špalky a štípal na polínka. Každý den jezdil s vozem vysoko naloženým do města, kde polínka prodával po domech. Hospodyně ho rády viděli, protože měl vždycky dobrou míru a nikdy je nešidil. Někdy jim také dovezl několik kousků másla a tvarohu, pečlivě zabalených do řepných listů.
1: Dříví, kupte dříví, prodám lacino,
0: volával na všechny strany a hnědky pomalu táhly vůz od domu k domu. K večeru, když mu na voze něco málo dřeva zbylo, klepával dřevař na vrata známých a nabízel pytel polínek za šesták, jen aby se s ním nemusel vracet domů. Ale ať dělal, co dělal, ve stavení peníze pořád chyběly a pořád měl plno starostí, jak děti uživí. Jednou kácel pod růžovým kopcem a v poledne odpočíval nedaleko velikého šedého kamene, odkud bylo vidět daleko do kraje. Neměl k obědu víc než kus suchého chleba, který zapil vodou ze studánky. Bylo toho trochu málo na takovou dřinu. Uložil se tedy ke spánku, aby hlad zaspal. Hlavu měl ale plnou starostí. A tak přesto, že dávno oči zavřel, usnout nemohl. Pořád ho pronásledovaly samé černé myšlenky. Tohle by snad ani čert nevydržel. Celý den se plahočím po lese a nakonec nemám nic pořádného k snědku. Doma jsou děti hladové jako vlčata a jen by jedli. Kdybych jenom věděl, kdo mi z bídy pomůže, dal bych mu za to nevím co. Najednou se zčista jasna zablízklo a na šedém kameni stál myslivec. Mladý, pohledný, oči mu jen jiskřily. Dřevař vyskočil a rychle smekl beranici, aby pána pozdravil. Marně však vzpomínal, jestli tohohle myslivce už někde viděl a přece znal všechny v celém polesí. Když si ho lépe prohlédl, všiml si, že má pod zeleným kloboukem v černých kudrnatých vlasech dva růžky. Safraporte. To je vzácná návštěva, pomyslel si dřevař. Odkud pak se tu vzal čert? Vždyť ho nikdo nevolal. Mladý čert na kameni přešlapoval, vousiska si nakrucoval a byl rád, že udělal na dřevaře ten nejlepší dojem. V pekle mu nařídili, aby jim přinesl nějaké duše. A když slyšel, jak si chudý dřevař naříká, vyrazil na svět. Vím, co tě trápí a rád bych ti pomohl. Ale něco za něco. Zadarmo ani kuře nehrabe, natož takový čert, jako jsem já. A znovu se začal před dřevařem natřásat a ukazovat svou parádu. Rád bych si pomohl ke štěstí, pane. Jsem jenom chudý dřevař. Mám sotva tolik, abych se ženou a dětmi neumřel hlady. Takový chléb by se i tobě přejedl. Čert skočil dolů a chytil ho za ruku. Držel ho pevně, aby mu chudák náhodou neutekl, a šeptal mu do ucha. Dám ti pytel stříbrňáků a ty mi dáš za rok svou hříšnou duši. Tohle je přece dobrý obchod pro nás, pro oba. Dřevaři se v té chvíli zatočila hlava a málem by se byl vyvrátil jako strom. Tolik peněz ještě nikdy neviděl. Za ty by se doma najedli do syta, koupili šaty a boty, jednu krávku a pár koz. Žena chtěla mít vepře, to všechno by za ty peníze pořídil. Podíval se na čerta ale mlčel. Zdá se ti to málo? Dám ti tedy dva pytle stříbrňáků, ale víc ani chlup. To bych měl z toho v pekle jenom mrzení, že dávám za hloupou dřevařskou duši tolik peněz. Dřevař zajásal a už se nerozmýšlel. Za tolik peněz by byl dal všechno na světě. Čert hvízdl, až mu v uších zalehlo, dupl pravou nohou o skálu a v tu chvíli tu byly dva pytle stříbrňáků. Z kapsy pak vytáhl pergamenový list a přiostřil husí brk, který měl za kloboukem schovaný. Nejdříve se mi krví upiš, potom budou peníze tvoje. No jo, ale milý pane, jak se mám podepsat, když jsem se nenaučil psát? Jestli vám budou stačit tři křížky, rád je udělám. Čert si odfrkl, pak mu chňapl po ruce a natrhl nehet. Když omočil brk v krvi, podal ho dřevaři. Podepiš se, jak umíš. Do roka si pro tebe přijdu k tomuhle šedému kameni. Nezapomeň na to. Dřevař s těžkou rukou udělal vedle sebe tři kostrbaté křížky a smlouva byla platná. Čert se spokojeně zachechtal, nohou kopl do skály a byl pryč. Nebýt těch dvou pytlů, co tu po něm zůstali, nemusela to být ani pravda. Toho dne se dřevař už do díla nepustil. Stáhl dva pytle dolů na cestu, naložil je na vůz a jel domů. Žena se divila, proč už je tak brzy doma. Pomohla mu odstrojit koně a pytle spolu odtáhli až do komory. Když se ale do nich podívala, zatrnulo jí u srdce. Muži, kde jsi ty peníze vzal? Snad si někoho nezabil. Ženská bláznivá, co si to o mě myslíš? Poctivě jsem je vyměnil s čertem za svou duši. Rok tu s vámi zůstanu, dám všechno do pořádku a hajdy do pekla. Za všechno se musí platit. Co tě to napadlo? Naříkala žena. Co si tu bez tebe s dětmi počnu? Na nářky je vždycky dost času. Teď uvař něco dobrého, mám hlad jako vlk. Hlavně, že bude po bídě. Brzy stála pod lesem nová chalupa. Na dvorku běhalo hejno slepic s kohoutem. Ve stáji stál vedle hnědek ještě jeden pár koní a v chlívku chrochtal pěkný vepřík. Celá dědina se divila, jak si pomohl chudý dřevař z nouze a bídy. A když koupil pole, přijali ho mezi sedláky. Žena s dětmi měla co dělat, aby doma na všechno stačila. Dřevař jezdil za obchodem, prodával dřevo, formanil a dobře se jim dařilo. Jak měsíc ubíhal za měsícem, štěstí se z chalupy začalo vytrácet. Muž i žena mysleli na čerta a nemohli se smířit s tím, že jejich společnému životu bude zanedlouho konec. Děti byly sice zaopatřeny, nejstarší se šli učit řemeslu, ale ty mladší ještě chodili do školy. Zítra si pro mě čert přijde k šedému kameni, jednoho dne povídá dřevař. Udělal jsem všechno, aby se vám dobře žilo, vzpomínejte na mě v dobrém. Žena se dala do usedavého pláče a celou noc oka nezavřela. Ráno však bylo moudřejší večera. Když děti po snídani vyběhly z domu, dřevař obešel hospodářství, spočítal peníze v truhlici a pak se začal loučit se ženou. Nepospíchej, muži, dopoledne je ještě čas a já se pokusím čerta zahnat. Musíš mi ale pomoci. Dřevař se velice podivil, jakou má odvážnou ženu, a bylo mu jí líto opustit. Když se předpolednem objevili nahoře v lese, dřevař nesl putínku vápna a jeho žena plný džbán svěcené vody. Došli mlčky až k šedému kameni, polili ho vápnem a schovali se nedaleko do houštiny. Slunce za chvíli kámen osušilo. Svítil bělostí, až se nad ním zvědaví ptáci začali slétat. V poledne se zablízklo a čert byl tu, vystrojený jako na svatbu. Začal se ohlížet na všechny strany, jako by něco hledal. Pak vytáhl úpis a znovu se rozhlédl. Pomalu začal obcházet kámen ze všech stran a tu proti němu vyskočila z houštiny dřevařova žena. Co pak tu hledáš, pekelníku? Přišel jsi pro mého muže? Ale ne, jenom si vzpomeň, že jste se spolu měli sejít u šedého kamene a ten tu není. Abys nenaříkal, že si nedostal žádnou odměnu, trochu ti pokropím zelený kabátek, jen se podívej, jak ti to bude slušet. Než se čert vzpamatoval, polila ho svěcenou vodou, která zahání zlé duchy. Pekelník zařval a oběma rukama se popadl za hlavu. Pergamen mu vypadl na zem, dřevař po něm skočil a hned ho roztrhal. Je mi líto, panáčku, ale naše smlouva už neplatí. Snad budeš mít jinde víc štěstí a za ty peníze ti se ženou moc děkujeme. Udělal si dobrý skutek. Do smrti na tebe nezapomeneme. Čert viděl, že ho přelstili a dal se na ústup. Škrábl kopytem o kámen, země se otevřela a on za hrozného rachotu zmizel. Dřevař objal ženu a teprve nyní poznali, co je to štěstí.

0: vtipky.
1: Honzík říká jednou večer mamince. Mami, pamatuješ si na tu vázu, jak ses vždycky bála, že by se mohla rozbít?
2: Ano, a co má být? Ptá se maminka.
1: Teď už se bát nemusíš, odpovídá Honzík.
0: Asi ji někam schovám.
1: No, do pelíšku.
0: Ne.

o kometě a Cililink autíčku. To byl jeden takový domeček s červenou střechou. A v tom domečku bydlela kometa. Ve dne spala v postýlce zakrytá proužkovanou peřinkou. A vždycky na večer vylétla komínem na oblohu. Postel nechala rozházenou, jako by v ní vybuchl granát. Oblétla celou noční hvězdičkovou oblohu a ráno zase šup komínem do postýlky pod proužkovanou peřinku a spala si kliďánko až do večera. Ale nemyslete si, byla to sice nepořádnice nepořádná, ale jinak to byla docela hodná kometa. Vedle toho domečku stála maličká garáž. A v té maličké garáži bydlelo maličké autíčko. Bylo bledě modré jako poměnka. A pneumatičky mělo pěkně baculaté jako koblížky. A že bylo to autíčko slušně vychované a hodné, jezdívalo každý den na výlet. Jelo si pěkně opatrně, drželo se po pravém okraji silnice, dávalo pozor na značky a na červenou. Bylo to zkrátka takové autíčko, na které se musel každý usmát. A že bylo to autíčko opravdu tuze maličké, nemělo ani klaxon jako veliká auta, ale rolničku. Dělalo s ní cililink, cililink. Bylo to tedy cililink autíčko. A jednou si vyjelo cililink autíčko na výlet a pampelišky při cestě na ně mávali a šeptali si: podívejte se, cililink autíčko, kam pak dnes asi jede? A cililink autíčko na ně vesele cinkalo rolničkou a jelo k benzínové pumpě. Tam už stálo plno velkých aut. Každé mělo obrovský klaxon. Motory jim výhružně vrčely a brblaly a všem kouřil z výfuků černý loupežnický dým. I šilhala ta auta po cililink autíčku a namířila na něj naschvál svá zrcátka, aby bylo oslněné. Přitom si popíjela výborný benzín a hudrala: co tu chce ten mrňous, co nemá ani pořádný klaxon? A ohrnovala pyšně na cililink autíčko chladiče. Ale cililink autíčko povídá slabým hláskem: dobrý den, já bych chtělo také trošku benzínu, prosím. Auta na sebe pohlédla a zlostně zavrčela: podívejme se, tak ono by to chtělo benzín. To je ale drzost. A nalila se zlými úšklepky cililink autíčku do nádržky vodu, a které si řeklo: benzínu je pro takovou ostudu silnic, co nemá ani pořádný klaxon, škoda. A vůbec, moc se mezi nás nepleť, nebo tě necháme dát do sběru. A jiné auto, celé zešišatělé na levou stranu, se žlutým mlhovým reflektorem na střeše a s ojetými pneumatikami, zaječelo: braší, já vím, co uděláme. Zítra ráno jsou veliké závody všech aut a ten, kdo bude poslední anebo se na ně nedostaví, toho rozpilujeme na prášek a pošleme ho v pytli do sběru. Šilhalo přitom významně na cililink autíčko a tekl z něj černý ojetý olej jako kolomas. I rozesmála se tomu všechna ostatní auta a bylo to, jako když se nasypou prázdné plechovky a staré hrnce do popelářského auta.
Potom si dlouho s jásotem připíjela na zdraví silným benzínem. Cililink autíčko zesmutnělo a jelo pomalounku domů. Ach jej, na vodu se nedá moc jezdit. Nedá autíčku žádnou sílu. Pampelišky při cestě si šeptali. Podívejte se, Cililink autíčko. Co pak se mu asi stalo, že je takové smutné? Ale Cililink autíčko na ně tentokrát nezacinkalo. Vypadalo, jako by bylo nemocné. A tak, že dojelo domů. Vjelo do své garáže a rozplakalo se. Pláče a naříká a tu vykoukla z okna rozdrbaná kometa. Žourá očima a povídá rozespale: co pláčeš, Cililink autíčko, a budíš mě z mého sladkého peřinkového spánku? I postěžovalo si Cililink autíčko kometě, jaká nespravedlivost se mu stala. Kometa ze široka zívla, podrbala si chvost a povídá: no tohle, povídáš, že ty závody budou zítra ráno? Víš co, ráno přiletím z práce o něco dřív a na těch závodech pojedu s tebou. Ukážeme těm zlým autům s klaxony a ušilhanými reflektory, zač je toho loket. A teď si pěkně utři slzy z předního skla a už buď klidné. Nemusíš mít strach. Všechno dobře dopadne. Uvidíš. A že byl večer, ulétla kometa na oblohu plnou hvězdiček a nechala po sobě, jako obvykle, tak rozházenou postel, že už to ani víc nejde. Cililink autíčko si povzdechlo. Ustlalo nepořádné kometě pěkně její postýlku a čekalo celé usoužené na ráno. Brzo z rána již stála všechna auta na startu. Vonil z nich benzín a všechna s úšklepkem pošilhávala po Cililink autíčku. To stálo úplně stranou a bylo dnes od strachu celé bílé a ne bledě modré. Vždyť se tak doploužilo na start. Bylo od vody celé zesláblé a nemocné a baculatá kolečka byla už teď tak unavená, jako by objela všechny silnice na celém světě. Jen chvílemi pohlédlo na jasnící se oblohu, neuvidí-li někde kometu. Ale kdo ví, kde ta lítá? Nejspíš na svůj slib zapomněla. Mezi auty se už procházeli komisaři, usmívali se a říkali: je tu někdo, kdo se chce vzdát předem? A všichni se přitom dívali na Cililink autíčko. To jen mžouralo slabě červenými světýlky a přemáhalo se, aby se nerozplakalo nahlas. Z ostatních aut kapal černý olej, z výfuků se jim valil štiplavý dým a ušklebovala se vychytrale děravými chladiči. Komisaři tedy pokrčili rameny, zakroutili hlavami a řekli: nikdo tedy? No dobrá. Připravit ke startu? Pozor! Teď! V tu chvíli zařvala všechna auta. Z výfuků se jim ozvaly rány jako z kanónů a všechna vyrazila vpřed jako smečka vlků. Na startu zůstalo stát jenom jediné. A to bylo právě Cililink autíčko. Nemělo sílu ani stát, natož jet.
Chtělo se mu tu zespát, někde se schoulit do koutečka v garáži a tiše tam třeba umřít. Komisaři se na sebe významně podívali a přistoupili se svými lejstry k Cililink autíčku. Ba ano, stala se ta věc, že kometa nepořádnice zapomněla na své cestě noční oblohou, co včera slíbila Cililink autíčku. Smála se bláznivě, až se jí chvost třepotal, zpívala si jakousi divokou píseň a vletěla komínem rovnou do svého pokojíčku v domečku s červenou střechou. Těsně u své postýlky však náhle zabrzdila, až to zakvičela a zůstala civět celá udivená. Svojí postýlku totiž nemohla vůbec poznat. Proužkované peřinky byly pěkně urovnané a uhlazené a celá postýlka byla ustlaná jako snad ještě nikdy. A jak na ní kometa hledí, tu si vzpomněla na Cililink autíčko. Jiný to přece nemohl udělat. I vyrazila s rachotem komínem ven a rovnou na ty závody. Dolétla tam a vidí, že ostatní auta už mají půl cesty za sebou, ale malé Cililink autíčko stojí ještě stále na startu, celé bledé, pláč na krajíčku a kolem něj plno komisařů. I vletěla kometa do autíčka, zahvízdala tak divoce, že se komisaři rozprchli jako hejno vrabců a Cililink autíčko vyrazilo vpřed. To byla rychlost, to byla jízda. Za malou chvilku Cililink autíčko všechna auta dostihlo, podjelo jim mezi šišatými koly a než se probrali všichni z úžasu, všechny předjelo. Některá, zvlášť ta nejhorší loupežnická auta, se z toho tak polekala, že se jim v motorech popletla kolečka a musela nouzově zastavit a opravovat. A to auto, co bylo celé ze šišatělé doleva se žlutým mlhovým reflektorem na střeše, se od zlosti dokonce rozsypalo. Kliková hřídel mu odlétla daleko stranou a kouřilo se z ní od spálené mastnoty. Samozřejmě, že Cililink autíčko závod vyhrálo. To bylo slávy. Dostalo hned zlaté potvrzení, že nemusí do sběru a plný sud leteckého benzínu. A to přece každý ví, že je to pro auta ta nejznamenitější pochoutka na světě. Hned si nalilo trochu do nádrže a bylo zdravé a silné jako předtím. Jásot nebral konce, ale to již přijížděla ostatní auta. Byla celá rozžhavená, poulila reflektory a ovívala se blatníky. Už nešilhala zlostně na Cililink autíčko. Hleděla na ně s obdivem a dala mu už pokoj. Komisaři se však zatím činili. Čtyři auta nedostala potvrzení. Mezi nimi bylo i to celé ze šišatělé doleva. Vlastně to už ani auto nebylo. Byla to hromada starého rezavého železa. Kouřilo se z ní a odevšud vytékal černý ojetý olej. Komisaři jen mávli rukou a na jednu z prasklých pneumatik nalepili cedulku. Do sběru. Kometa zatím v Cililink autíčku zívala, jako by se jí všechna ta sláva ani trošku netýkala. Jednu chvíli zívla tak moc, že si málem vymkla pusu. I řekla Cililink autíčku, že poletí napřed, že se jí chce přeukrutně spát. A znovu zívla a v tom uletěla pryč a rovnou komínem do své postýlky v domečku s červenou střechou.
v malé chvilce chrápala, jako když pilou dřevo řeže. Vítězné Cililink autíčko se zatím pomalu vracelo ze závodu. Ale nebylo pyšné, to si nemyslete, ani trošku. Dobře vědělo, že nebýt komety Nepořádnice, byl by s ním na dobro konec. Jelo si tedy, jelo, a pampelišky u silnice na něj mávali a šeptali si. Podívejte se, Cililink autíčko, už je zase veselé, to je dobře. Dnes bude jistě hezký den. A Cililink autíčko na ně vesele zacinkalo rolničkou a usmálo se jako sluníčko.

0: básnička. Až ti sluně sluníčko šlápne ráno na víčko, nepláč, vždyť to nebolí, a běž honem do školy.
1: A teď ještě jednou.
0: Až ti sluně sluníčko šlápne ráno na víčko, nepláč, vždyť to nebolí, a běž honem do školy.
1: Jestli se vám tohle básnička líbila, tak běžte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Jsem přecpaná zeleniny! Mé, mé!
1: Ale Káťo, ty přece nejsi ovce!
2: O slepičce Pepičce. Žila byla slepička Pepička. Kropenatá, černooká, hrabe zobá, krásně kvoká. Zobá zrní na dvorečku, chválí dobrou potravu. V tom jí ořech z ořešáku spadl rovnou na hlavu. To se ví, že se slepička Pepička lekla. Zatočila se jí hlava. Kouká zleva, kouká zprava. A hned zagdákala na celý dvůr. Jejda, pomoc pro Boha, padá na nás obloha, kokokokodák. Hafík Rafík se polekal a zaštěkal. Už se blíží konec světa, brzy bude po všech veta. Of, of, of. Myška, myška se polekala a zapištěla.
3: Nebe padá níž a níž, najděte si všichni skrýš, pišty, fišty, písk.
2: Koza Róza se polekala a zamečela.
3: Zachraňte se, líné kůže, už nám nikdo nepomůže, mé, mé, mé.
2: Vepřík Petřík se polekal a zachrochtal.
4: Utíkejte do lesa, zřítila se nebesa, hro, hro, hro.
2: Jak se lekli, tak se lekli, hned se všichni rozutekli. Slepička Pepička se schovala do kurníku, Hafík Rafík do sklepa, myška, myška do myší díry, koza Róza do stodoly, vepřík Petřík do křoví. Jen kravka Slávka a volek Bolek dál klidně přežvikovali. Kravka Slávka zabučela.
5: Nešlo by to bez křiku, nemám ráda paniku.
2: Volek Bolek se přidal.
6: Ty jsi zdravá, já jsem zdravý, co se zláme, to se spraví.
2: Kravka Slávka pokývala hlavou.

0: Stodoly, Vepřík Petřík ze Křoví. Dali se do tance a zpívali. Obloha už nepadá, sláva nazdar, tradadá. Tak Volek Bolek a Kravka Slávka zachránili celý svět. Ale kdo ví, jak by to dopadlo nebýt slepičky Pepičky? Ta si přece všimla první, že padá obloha. Sláva, sláva, sláva, ať je dlouho zdráva.
1: Biggy hádanka.
2: Běží, běží bez otěží, pořád běží, věčně sněží. Z kluků dělá stařečky, z děvčat dělá stařenky. Kdo je to?
3: Tak co, už víte?
4: Je nějaký smutný.
1: Víš, co jsou otěže?
3: Nevím.
1: Víš, jak někdy na pouti bývají koničci, na kterých se můžeš svést?
3: Jo, ty mám rád.
1: Tak mají takovou uzdu, otěž.
4: No, provázek takovej, no.
1: Takže běží, běží, bez otěží, znamená, že to nikdo neřídí.
3: Aha, že to plyne.
1: Samo.
3: Aha, a z kluků dělá stařečky a z děvčátek stařenky.
1: No jo, tak proti času nic nesvedeš.
3: Právě.

0: Čes, čes. Máme energii, buďme na ní hodní. Ano, od koho je?
1: Je vodní.
0: Je vodní.
1: A nezapomeň zhasnout na záchodě. Šetři elektřinu.

o velikém bouření a blýskání a pršení. Co to? Někde v dálce za horami, za lesem, někde v dálce uprostřed černých kopců se probudila bouřka. Ospale se pro.

0: Otáhla, zazývala a v tu chvíli slabonce zahrmělo. Nejprve tiše, tichonce, jako když víla jemně zaťuká prstem na okno. Jako když se pár hrášků vysype z talíře na stůl. A potom bylo ticho. Velikánské, obrovské ticho, že by se dalo nabrat dudlaní nebo nakrájet nožem jako nedělní bábovka. Bylo ticho, jen sem tam se ozvalo mávnutí ptačích křídel, jen sem tam brnkl na basu čmelák. Sem tam zašumělo listí. Bylo ticho, ale najednou, jako když někdo ze vší síly bouchne na velký buben. Bum a bum! A potom ještě bác! Nespadl z oblohy na skálu stříbrný tác? Bum a bum a bác! Červený klikatý blesk vyletěl z mraků a zabodl se do lesů jako šíp. To dovede jenom bouřka. To nesvede nikdo líp. Brouci pod listem se lekli, myši v díře měli strach a zajíc v houští si jen šeptal ach, ich, ach. Za to žáby radostně skákaly okolo studánky a vesele kuňkaly. Kuňky, kuňky, kuň, naplní se tůň. Nebe bouřilo a bublalo, jako když někdo v mracích vaří velikánský kotel povidel. A v zápětí kapi kap, kapi kap. K zemi se spustily první stříbrné provázky deště. Potom ještě chvíli pršelo, bouřilo a blýskalo se, ale bouřka pomaličku slábla a slábla, ztrácela sílu a pospíchala pryč. Za hory, za lesy, do černých kopců. A bylo hezky. Přestalo pršet, slunce vykouklo z mraků a svět byl čistý jako po koupání. Všichni, co byli zalezli, teď rychle na stráň vylezli a všichni, co se báli, se teď šťastně smáli. A bouřka už byla za kopcem. Bůh ví, kde v dáli.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
2: Mám pocit, že svět kolem zběsile pádí a medvěd klenožce lne. Úplně nejlepší to mají hadi, vždyť had si jenom lehne a už jde. Tisíckrát lepší než pachtice v klusu je stránku po stránce číst, než plnit si vítězným pokřikem pusu. Já další otočím list, sušenek pár a čokoláda. Kamarád Čuník, můj posluchač, příběhy čtu, co psal Josef Hlada. V knihách je všeho kus, smích i pláč. Spisuju román, už mám dvě stránky. Medvěd se nevzdává. K čemu hrát fotbal a dávat branky? Psát, to je zábava. Kdo hodně čte, ten bývá hlava. Ví lecos o světě, když něco nevíte, a to se stává. V knihách to najdete, sušenek pár. A kamarádi, čas na román a tichý kout. Čtení je dar, co tiší hladí. Na stránkách knih chci jak v moři plout.
3: Myslím, že nejlepším sportem budou šachy. Nep medvěd umí dát mat. Ocením vtip. Ne prázdné plachy. S knihami chodím spát. Všechno je v knihách, jen umět hledat. Jsem fanouškem atlasů. Tak čtěte všichni, číst není věda. Pěstujte cit pro krásu. Sušenek a šálek čaje, hudba tichá zní pokojem, ať kolem si rychlý svět své hry hraje, v leže je medvěd vždy spokojem. Jen ať se mi smějí, že bříško mi roste, medvěd bříško mít má, krajina příběhů, a to říkám posté.

0: Luister. Luister.
1: Net op hier die kouslaan. Mes ami, oh la la. Moji malí, milí, kouzelničtí přátelé. Jsem tu opět já, váš přítel z křídly, netopír Pierre osobně. Jak mě těší, že jsme opět spolu. Vždy, když pro vás vymýšlím nové kouzlíčko, cítím, jako by se mi někde kolem srdéčka třepetalo na tisíc maličkých motýlků, až mi srdce bláznivě buší v mém netopířím hrudníčku. To všechno z toho, jak se těším, až vám o novém triku či kouzlíčku povím. Vítám vás u dalšího netopířího kouzlení. Těší mě, že máte rádi všechna barevná kouzlíčka a pokusy stejně jako já. A proto tu mám pro vás jedno zcela nové, duhové překvapení. Duha. S přítelem zajícem Antonínem jsme již několikrát mluvili o její kráse. Ano, ano, on je umělec a tedy rozumí všem krásám, kterými se kochají naše oči. A duha, to je jeden z nejkrásnějších přírodních úkazů. Vždyť na ně koukám zcela ohromen, vypadá jako zázrak, nespa? No. Už při jiných duhových pokusech jsem vám vysvětloval, že duha vznikne, když zároveň prší a svítí slunce. Sluneční paprsky se odráží v mikroskopických kapkách vody a tento odraz pak vytváří barevný jev, kterému říkáme duha. V dnešním pokusu vám ukážu, jak si udělat duhu na papíře. A to jinak, než že byste si ji tam nakreslili. Užasněte, jaká krása vznikne. Nesmírná, vesmírná. K dnešnímu kouzlení budete potřebovat mísu s vodou, kousky černého papíru a bezbarvý lak na nehty. Ten vám zcela jistě zapůjčí maminka anebo sestřička. A papírové utěrky. A to je vše. A jak na to? Povím vám hned. Do mísy s vodou kápněte kapku nebo dvě průhledného laku na nehty. Maminka vám s tím pomůže. To by bylo nejlepší. Sledujte, jak se lak rozprostře po vodní ploše. A nyní namočte do vody rychle černý papír. Rychle proto, že ho tam není třeba máčet minuty. Prostě ho namočte a hned zase vytáhněte a odložte na papírovou utěrku, ať uschne. Tento trik je potřeba provádět rychle, protože lak na povrchu vody poměrně rychle vytvoří film, který se na papír pak již nepřilepí. Proto je potřeba udělat vše rychle za sebou. Ale pak je úspěch zaručen. Papír byste měli namočit do 10 vteřin potom, co do vody kápnete lak na nehty. 10 vteřin je asi tak dlouhá doba, než se napočítá pomalu po jedné do 10. Pokud byste nestihli papír namočit a vyndat včas, uvidíte takový, jakoby suchý, film utvořený z laku na hladině. Jednoduše ten film vyndejte. Například papírovou utěrkou. A zkuste to znovu. A rychleji. Za pár minut je černý namočený papír suchý. Vezměte ho a dobře si ho prohlédněte. Natočte z různých úhlů. Co vidíte? Ano, jaká krása. Vidíte ten magický duhový vzor, který na papíře vznikl? Pokochejte se vzniklou překrásnou duhou přímo pod slunečním světlem. Zkuste pokus opakovat s různými druhy papírů a pak porovnejte výsledky. Ty si dokonce můžete do svých kouzelnických sešitů nalepit a uchovat tak své duhy na věky věků. Très bien, moc dobře. Zkuste na svých duhových papírech najít všechny tyto barvy. Červenou, oranžovou, žlutou, zelenou, modrou, fialovou, protože všechny tyto barvy tvoří i duhu. O, mezamí, není to nádherné? Již teď se těším na naše příští setkání. Sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele, v roji jisker zmizí přítel, který kouzlí vesele. Hi.

0: Měla to být radši zmrzlina.
1: Strašidla přece nejsou. Škubánek si hověl na kanapy až po uši ponořený do čtení, aby si knížku, jak se patří, vychutnal, dokonce četl nahlas.
2: Noc se snášela neúprosně, jen černé zuby cimbuří vyhlodávaly na setmělém nebi chmurnou siluetu hradu Grafensteina. Pomalu odbíjela dvanáctá a dveře se zlověstně otevřely.
1: Dveře se skutečně otevřely a objevila se v nich Káťa v noční košili. Tak dost, prohlásila. Už je 10. Každý pořádný pes buď hlídá, nebo spí.
2: Když teď je to právě nejnapínavější,
1: žadonil Škubánek. Aspoň kdybys četl něco pořádného, ale takovou hloupost, strašidlo na hradě Grafensteině, kroutila hlavou Káťa. Strašidla přece nejsou.
2: To vím taky, bránil se Škubánek, ale mám je rád.
1: Číst takové historky na noc je nezdravé. Uzavřela debatu Káťa a zabouchla za sebou dveře. Škubánek se obrátil na druhý bok a pokračoval tam, kde přestal.
2: Náhle za oknem vyvstal záhadný stín.
1: Škubánek, zabraný do čtení, vůbec netušil, že se venku za oknem opravdu cosi objevilo. Byl to kocour Luciáš. Přilákaný světlem chtěl vědět, co se u sousedů děje. Chvíli poslouchal, jak Škubánek čte, a hned v něm začal klíčit nápad.
2: Bledý srpek měsíce váhavě vycházel za severní věží, jako by se bál osvětlit scénu toho neblahého divadla.
1: Škubánkovi přeběhl po zádech pocit příjemného strachu.
2: To je nádhera, to se krásně bojím,
1: liboval si.
3: Jen počkej, ona tě ta slast přejde,
1: mnul si pracky Luciáš. Na prázdné prádelní šňůře, která vedla od okna k jabloni na zahradě, visel zapomenutý povlak na peřinu. Kocour ho rychle sundal a natáhl ho na sebe. Jeden cíp měl jako kápy na hlavě, pracky zastrčil do dvou vedlejších rohů a poslední cíp se za ním táhnul po trávníku jako vlečka. Škubánek pokračoval.
2: Půlnoční ticho bylo najednou přeťato táhlým zakvílením.
1: Mňau! Zakvílel venku Luciáš. Škubánek spozorněl, ale pak se usmál.
2: Já musím mít báječnou fantazii, já to zrovna slyším.
1: Kocour se zatím vyškrábal na jabloň a jako provazochodec se pustil po prádelní šňůře přímo k osvětlenému oknu.
3: Mňau!
1: Škubánek se konečně otočil, podíval se ven a uviděl bílou postavu, která se krok za krokem blížila vzduchem.
2: Tomu říkám představivost!
1: Pochvaloval si.
2: Já to dokonce i vidím.
3: Mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau.
1: Skučel procítěně Luciáš a pohupoval se na prádelní šňůře.
2: Ještě že vím, že strašidla nejsou, jinak bych se snad vážně bál,
1: přiznal Škubánek, otevřel okno a vykouknul ven.
2: Hele, Káťa zase zapomněla sundat šňůru na prádlo.
1: Všimnul si Škubánek a sesmekl ji se skoby na okenním rámu. Šňůra spadla na trávník a Luciáš se skutálel do kompostu.
3: Mňau, vaj, zjau, vaj. Dej, tohle ti nedaruju.
1: Zbíral se kocour ze země, ale sotva se trochu vzpamatoval, hned zastajně nakukoval oknem. Škubánek právě otevřel dvířka od kamen a chtěl přiložit, ale kbelík byl prázdný. Popadl ho a vyšel ven.
3: Parádní šance!
1: Radoval se Luciáš. Podkasal si povlak a rychle se protáhl malým okýnkem do sklepa. Jakmile zarachotil klíč v zámku a Škubánek vstoupil do sklípku, vztyčila se před ním na hromadě uhlí bílá postava a hrozivě k němu natahovala ruce.
2: Ta představa je pěkně neodbitná, nejspíš bude utkvělá.
1: Přemítal Škubánek, nabral plnou lopatu uhlí a hodil ji po duchovi. Ten obratně uhnul stranou a pak hup, skočil Škubánkovi rovnou na lopatu.
2: Fuj, tak dotěrnou představu jsem ještě neměl. Jedeš?
1: Vyštěkl Škubánek a vší silou odhodil ducha na hromadu uhlí. Uhlí se sesypalo a kocour pod ním úplně zmizel.
2: Konečně je to pryč.
1: Odechl si Škubánek, nabral kyblík a zamknul sklep.
3: Mám toho akorát pokrkla.
1: Naříkal Luciáš, když se mu konečně podařilo vystrčit hlavu z hromady uhlí a klopotně se hrabal ven.
3: Teď se těš!
1: Vysoukal se zpátky na zahradu a hned šmíroval, co dělá Škubánek. Ten přiložil do kamen a pustil televizi, aby se ještě podíval na předpověď počasí. Luciáš na nic nečekal, vyšplhal po okapu na střechu, skočil na televizní anténu a začal na ní cvičit jako na hrazdě. Na obrazovce se objevilo zrnění a šikmé klikyháky.
2: Vítr už nám zase otočil anténu.
1: Posteskl si Škubánek a rozběhl se na půdu. Vylezl vikýřem a chtěl anténu opravit. Metal kocour na anténě veletoče a otrhaný povlak za ním vlál jak turecká fangle.
2: No nazdar, zarazil se Škubánek. Já už to vidím všude.
1: Natáhl z vikýře packu a prudce otočil anténou. Na to Luciáš ovšem nebyl připraven. Spadl z antény jako hruška a zahučel krbovým komínem rovnou do ložnice, kde spala Káťa. Měl kliku, že tam nebylo zatopeno. Káťa měla tvrdé spaní, ale taková rána by probudila i mrtvolu. Posadila se na posteli a zůstala zírat. Z krbu se štrachalo umouněné strašidlo, vzdychalo, kňučelo a tápalo rovnou k její posteli. Luciášovi se při pádu komínem smekl povlak přes oči a vůbec neviděl, kde je.
4: Pomoc! Strašidlo!
1: Vykřikla Káťa, vyskočila rovnýma nohama z postele, zapadla do skříně a přibouchla za sebou dveře. Skrčila se v koutku šatníku a drkotala se strachy.
4: Pomoc! Škubánku!
1: Luciáš konečně vystrčil aspoň jedno oko dírou v povlaku a uviděl, jak se nad ním tyčí skříň a celá se zlověstně chvěje.
3: Co je to?
1: Lekl se Luciáš a chtěl se dát na útěk. Ale ta skříň ho držela a ať se snažil sebe víc, ne a ne se od ní odlepit. Vší silou táhnul k oknu a skříň se hrozivě sunula za ním, krok co krok. Luciáš neviděl, jak Káťa skočila do skříně a už vůbec netušil, že tam přibouchla i jeho vlečku. Zatáhnul ze všech sil, skříň se hrozivě naklonila a s rachotem se poroučela rovnou na kocoura.
3: Mňau! Pomoc! Pomoc!
1: V tom se na prahu objevil Škubánek. Postavil povalenou skříň, ta se otevřela a Škubánek popadl ducha za šos. Z povlaku se vymotal kocour a spasil se skokem z nejbližšího okna.
2: Vida, Luciáš, to mě mohlo napadnout. Já už se bál, že mi straší ve věži.
1: Oddychl si Škubánek a teď teprve uviděl v koutě šatníku přikrčenou Káťu.
2: To se ti povedlo, takhle kocoura doběhnout s tou skříní.
4: Kde pak? Já tam vlezla strachy, přiznala se Káťa.
2: Neříkej, vždyť přece víš, že strašidla nejsou,
1: divil se Škubánek.
4: To vím, ale já na to v tom leknutí úplně zapomněla.
1: Usmála se Káťa a vlezla do postele. Škubánek se taky uvelebil ve svém pelíšku.
2: Měla zpravdu, tahle literatura je opravdu nezdravá. Už nikdy nebudu číst takové horory před spaním. Čestné psí slovo!
1: Sliboval a zahrabal se do peřin.
2: Dobrou noc!
4: Všechny blešky na pomoc, dodala Káťa a zhasla noční lampičku.

0: Splazí se po poušti muž a je k smrti vysílený. Když se konečně doplazí k oáze, poprosí o sklenici vody a prodavač mu odpoví.
1: Bohužel, já prodávám jen kravaty.
2: Tak to nashledanou,
0: zasípe chlápek a plazí se dál. Po čase narazí na další oázu. Tam ale na první palmě visí výstražná cedule.
1: Vstup pouze s kravatou.
2: To měl ten pán z Vůlovi. Poušť, pak oáza, to je jediné místo, kde je v poušti voda a nemá kravatu.

0: Odměna za laskavost. Jednou žili dva bratři. Starší byl velmi pyšný a nevlídný. Mladší byl laskavý a pracovitý. V sousední vesnici žil velmi bohatý a chytrý starosta, který měl krásnou dceru. Přál si, aby se jeho zetěm stal chytrý a pracovitý mládenec. Dal proto vyhlásit, že muž, který vyřeší dva obtížné úkoly, bude si moci vzít jeho dceru za manželku. Když se to dozvěděl starší bratr, vydal se do starostovy vesnice se zásobou jídla. Na cestě ho zastavila stařenka.
1: Mládenče, řekla smutně, nejedla jsem 4 dny. Prosím tě, dej mi něco k jídlu a já ti za to na oplátku někdy pomohu.
0: Starší bratr odpověděl nazlobeně. Proč bych ti měl dávat jídlo? Jak by mohla stará žena, jako si ty, pomoci silnému mladému muži? Pokračoval dál v cestě a za chvíli uviděl mravence a vosy, jak spolu bojují.
1: Zachraň nás před vosami, nebo nás zabijí.
0: Až budeš v nesnázích, tak ti pomůžeme. Nemohu s vámi ztrácet čas, řekl starší bratr. Jak by mi mohl tak malý hmyz, jako jste vy, pomoci? Nevšímal si jich a šel dál. K večeru došel do vesnice. Když našel starostův dům, mluvil tak hrubě s hlídači u vrat, že ho nepustili dovnitř. Odešel zpátky domů s nepořízenou a plný zlosti. Druhý den se rozhodl mladší bratr odejít do starostovy vesnice. Starší bratr mu řekl:
2: Neztrácej čas, když jsem nepořídil já, bude to pro tebe nemožné.
0: Ale mladší bratr se vydal odvážně na cestu s trochou jídla. Potkal stejnou stařenku jako jeho bratr. Když ho prosila o jídlo, neodmítl ji. Za to mu věnovala flétnu.
1: Mládenče, řekla, budeš-li v nesnázích, zahraj na flétnu a ta ti pomůže.
0: Poděkoval jí a pokračoval v cestě. Po nějaké době přišel k mravencům, kteří bojovali s vosami. Když ho prosili o pomoc, zachránil je. Poděkovali a řekli: Až budeš potřebovat vyřešit obtížný úkol, pomysli na nás a my ti přijdeme pomoci. Šel dál, až přišel večer do vesnice k starostovu domu. Choval se k hlídačům u vrat zdvořile a ti jej pustili dovnitř. Starosta dovolil, aby v domě přespal. Ráno si dal mladíka zavolat.
2: Mládenče, dám ti klec s 10 divokými králíky. Pust je z klece na velkém poli a dávej na ně pozor. Večer mi je musíš přinést zpátky. Ani jeden králík se nesmí ztratit.
0: Mladík vzal klec s divokými králíky a vypustil je na poli. Všichni se ihned rozutekli do lesa. K večeru je šel hledat, ale ani jednoho nemohl najít. Začalo se stmívat a bál se, že úkol nesplní. Náhle si vzpomněl na flétnu, kterou mu dala stařenka, a začal hrát. Králíci v lese uslyšeli flétnu a všichni se k němu vrátili. Dal je do klece a odnesl zpátky do starostova domu. Ten je přepočítal, byl spokojen, že v kleci má ještě víc králíků, než mladíkovi dal na hlídání. Večer ho zavolal
2: a dal mu další těžký úkol. Tady na podlaze je hromada rýžových zrnek smíchaných s kupou sezamových semínek. Tvým úkolem je oddělit rýžová zrna od sezamových semínek. Jestli splníš ten úkol do zítřejšího rána, dám ti svou dceru za ženu a navíc polovinu svého majetku. Pak odešel a zamkl za sebou dveře. Mládenec se snažil oddělit zrna a semínka od sebe. I když pilně pracoval, podařilo se mu oddělit jen malou část. Poznal, že nemůže do rána práci dokončit. Byl proto velmi nešťastný. Vzpomněl si na mravence a přál si, aby mu pomohli. Najednou se ze všech koutů začaly zbíhat a dali se pilně do práce. Dříve, než nastalo ráno, byli hotovi. Mladík jim poděkoval a oni zmizeli. Ráno byl starosta opět překvapen, když viděl, že mladík úkol včas splnil. Také on dodržel svůj slib. Dal mu dceru za manželku i polovinu svého majetku.

Ale žádná srst tam nebyla. Řekl jsem si, to jsou oni, to jsou ti afričtí sloni. Bylo jich tam dost, celková hmotnost 8 tun a 3 kila.

ta situace. Soused odešel do práce, doma je sama, jen jeho máma, její 65. Zvěř nikdy neměla ráda, ke všemu jí berou záda. Má špatný klouby a sloni troubí, že už chtějí něco žrát.

sousedově matce, ať dá pryč ty chobotnatce. Řekla to, že ne, prý je ložené, že tam u ní zůstanou.

musel jsem se tomu divit, jak je chce ta ženská živit. Už není mladá, slony nezvládá, plot je celý nakřivo. Volám sousedově matce, že se slonům už kakat chce. Řekla, to se ví, ať si uleví, je to dobré hnojivo.

0: až se louka zazelená, kleknu si tam na kolena, utrhnu si kvíteček, upletu si věneček.
1: No a teď ještě jednou.
0: Až se louka zazelená, kleknu si tam na kolena, utrhnu si kvíteček, upletu si věneček.
1: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.piggy.cz a tam ji najdete.

Kámen jako peřinka. Byl jeden mládenec, co se vyučil krejčím. Uměl ušít kalhoty, vestu i kabát, ale přece se vydal do světa, že se podívá, jak jinde látku stříhají. Počítal také, že si v cizích krajích více vydělá, že pár zlaťáků domů přinese, aby se mohl oženit. Šel tedy, kam jej oči vedly, kam jej nohy nesly. Tu dojde na louku, kde ležela spousta kamenů. Každý kámen kulatý jako lidská hlava. Krejčík se posadil, že si odpočine, a tu se před ním objevil stařeček. Postava schrbená, vous šedý, tvář bledá, jako z kouře utkaná. Polekal se hoch, ale dělá jako by nic. Slušně pozdravil. Jak se ti líbí na mé louce? Ptá se stařec. Mládenci se ta louka nic nezamlouvala. Kámen, nic než kámen, takovou by nechtěl kosit. Ale že byl zdvořilý, nechtěl dědečka urazit. A povídá, pěkná je, tráva jako samet. Jak to řekl, tráva mezi kameny povyrostla, zhoustla na pěkný koberec. A stařec se ptá dál. Jak pak se ti na mém kameni sedí? Kámen byl tvrdý, hrbolatý, velice tlačil. Ale že se mládenec nechtěl dědečka dotknout, povídá. Tuze dobře se mi sedí. Kámen jako peřinka. Jak to dopověděl, kámen tlačit přestal, v skutku byl měkký jako hedvábný polštář. Stařec se usmál. Když se ti dobře sedí, vezmi si kámen sebou, kam půjdeš. Možná, že ti štěstí přinese. Jak to dořekl, zmizel. Krejčík se po něm dívá, stařec nikde. No, to není jen tak. Tady se kouzla dějí. Vstal, vezme kámen a podívejme, nic neváží, jako pírko se nese. Tak šel mládenec dál s kamenem pod paží. Došel k jakémusi statku. Před dveře vyjde hospodář a můj ty bože, sahá Krejčíkovi sotva po kolena. Trpaslík. Jiný by se třeba zasmál, ale mládenec byl zdvořilý, poklonil se. Dobrý den, vzácný pane. Jsem vandrovník řemesla krejčovského. Nepotřebujete ve dvoře něco ušít? 100 obleků bych potřeboval, povídá skřet. Pro mou rodinu a pro čeleť. Ale museli by být do týdne hotovi. Když do týdne, tak do týdne. Zkusím to, povídá mladík. Přinesli mu látku zelenou jako mech. Krejčík se posadil na kámen, začal stříhat. Dobře, pohodlně se mu sedělo. Týden šil a hlad ani žízeň nepocítil. 100 obleků ušil pro všechny trpaslíky. Dobře si zvedl, řekl hospodář. Dobře tě také odměním. Za každé šaty dostaneš zlatý. No, to byla věru královská odměna. Mládenec zavískl, vzal truhličku s penězi a rozloučil se. Dál do světa nešel, vrátil se domů, vyhledal hodné děvče a oženil se. Postavil pěkný dům, nábytek pořídil dubový, vyřezávaný.
ale při práci se dá jen na kameni, měkkém jako peřinka, tam se mu dílo nejlíp dařilo. Po celý život se Krejčíkovi dobře vedlo, a to proto, že byl zdvořilý a vždycky dbal, aby nikoho na světě neurazil.

0: Repetilky v rákosí, celý večer klábosí. Kdo tak ví? Repetilky v rákosí, celý večer klábosí. Co to děláš?
1: Radím ti.
0: No, ty repetáš.
1: Ano.
0: Kdo pak repetá takovým hláskem?
1: No.
0: V rákosí, večer, když je třeba u rybníka.
1: Tak, kde jsou

0: Manko, teď co se děje? Co se stalo?
1: Já cvičím zpěv, pane Spejble.
0: Jo, zpěv. Ach tak, no to mi spad kámen ze srdce. No. Já měl dojem, že nám na plotně píská papiňák.
2: No tohle, my přece žádnej papiňák nemáme, tatí.
0: Vždyť říkám, že to byl jen dojem. A vůbec, hurvaj, zavři dveře, je tu průván. A průván, to je mor na hlasivky.
2: Simana, taťuldo, provedu, jak si přeješ. Tak a jako průvanu.
0: No, vidíš, tady z Máničky si vem, hurvínku, příklad. Ta nelítá jako ty, ale dělá co?
2: No, kvičí.
0: Nekvičí, cvičí. A to je právě to pěkný.
1: No, děkuju vám, pane Spejble.
2: Když jest to tak pěkný, tatí, tak jest mi divný, že si prve vylít, jako kdyby tě byla píchla vosa.
0: Nech si ty řeči, kluku, prosto říká. To se ví, že to ještě není jaksi, abych tak řekl, takový to pravý, že ano. Ale když se bude Mánička zpěvu obecnému věnovat, může z ní za pár let být i...
1: No, no.
2: Sirena.
1: Já jsem z toho šokovaná. Ty se, hurvínku, víš... Ty...
0: Zpěvačka. Nenech se, Máničko, zpěvačka. Že ano. Třeba jako ta, víš, Máničko, ta, no, Rýpalová.
1: Pilarová.
0: Jak říkáš, ta, no. Ano. Nebo jako ten Karel, no... O tatí,
2: bu.
0: Hergot, jak on se jmenuje?
2: Neckář.
0: No, vidíš, jak to znáš. Jestli pak umíš taky tak dobře dějepis jako zpěváky.
2: Simano.
1: Já bych chtěla jednou být příšerně slavná a zpívat třeba takovou... Lásku nebeskou.
2: No. Prosím tebe, to umí každej.
1: Každej? No tak, o co, hurvínku, kdo líp? A pan Spejble nás doprovodí, jo?
0: Moment. Jo? A kam to? Já nemůžu daleko chodit, dal se mi do dřeváku červotoč.
2: Ona myslí doprovodit jako na piano.
1: No, na piano.
0: Jo, na piano, no to bych mohl. Nadání by tu bylo, klimprkastn tyž.
3: Mia, pic.
0: No, to čubrníte, člověkové, co? Já vám zahraju, že to bude, jako když hraje celý orchestr.

0: Srbská pohádka Kozí uši cara Trojana. Byl jeden car, jméno jeho bylo Trojan. Ten car měl kozí uši a proto pořadě zval k sobě holiče, aby ho oholili. Ale každý z nich, jakmile k němu vešel, více domů se nevrátil. Každého holiče sotva práci svoji dokončil, zeptal se car Trojan, co na něm uviděl, a holič zpravidla odvětil, že spatřil carovi kozí uši. Sotva to však nešťastník vyslovil, car poručil, aby mu stěli hlavu. Tak došla řada i na starého holiče, ale ten ze strachu vzkázal, že je nemocen, a poslal k carovi svého pomocníka. Když tento přišel, ptal se ho car, proč sám mistr jeho nepřišel, načež chasník odpověděl, že je nemocen. Tu usedne car Trojan a chlapec ho holí. I zpozoroval holič, že car má kozí uši. Ale když se ho car Trojan zeptal, zdali na něm něco viděl, chytře odpověděl, že nic neviděl. Tehdy mu car vyplatil 12 dukátů a poručil, aby od té doby vždy přicházel ho oholit. Když holičský pomocník vrátil se domů, vyzvídal jeho mistr, jak se měl u cara, ale ten mu odpověděl, že dobře, a vypravoval, jak mu car poručil, aby po každého přicházel oholit. A ukázal také mistrovi 12 dukátů, které od cara dostal, ale nepověděl, že spatřil u cara kozí uši. Od té doby chodíval holičský pomocník stále cara holit a za každé oholení dostával 12 dukátů. Že však car má kozí uši, to choval jako tajemství. Ale posléze ho to počalo mučit a zžírat, jež toho stále nutilo, aby to někomu pověděl. A začal se tratit a hubnout, což pozoroval i jeho mistr, a proto se ho neustále vyptával, co mu je. Když se tak neustále vyptával, pověděl mu konečně jeho pomocník, že má na srdci jakési tajemství, které nesmí nikomu povědět. Ale zdá se mi, povídá, že by se mi i hned ulehčilo, kdybych to někomu mohl říci. Mistr mladíka vyslechl a pak pravil. Pověz mi to. Já to nevyzradím nikomu. Bojíš-li se však mě to vyzradit, jdi k duchovnímu a tomu to pověz. Nechceš-li to však ani knězi svěřit, tedy jdi za město do polí, vykopej tam jámu, strč do ní hlavu a po třikráte opakuj zemi tajemství, které tě tak trápí, a na to opět jámu zaházej. Mladík si vybral z rad svého mistra tu třetí a odešel za město do polí, vykopal tam jámu, naklonil se nad ní a po třikráte opakoval: car Trojan má kozí uši. Pak zaházel jámu zemí a jen to učinil, už cítil, jak se mu v duši ulehčilo. A proto se vesele vrátil domů. Když uplynul nějaký čas, vyklíčil v místě oné jámy bezový keř, který měl tři krásné větve, přímé jako svíce. Přišel tam pastýř se svým stádem a když spatřil bezový keř, uřízl si jednu jeho větev, aby si z ní vyrobil píšťalu. Ale sotva, že začal na ní pískat, ozval se z ní hlas. Car Trojan má kozí uši! Sotva se o tom car Trojan dozvěděl, kázal přivésti holičského pomocníka a zahřměl na něho. Darebáku, co si to rozhlašoval lidu o mně? Nebožák holič však počal caru přísahat, že žádnému nic nepovídal, ačkoliv dobře viděl carovi kozí uši. Tu vytrhl rozhněvaný car šavli, chtěje mu srazit hlavu. Poděšený holič padl před carem na kolena a jal se nyní pěkně po pořádku vypravovat, jak se vše zběhlo. Jak pověděl zemi své tajemství, jak na tom místě roste bezový keř a každá píšťala, vyrobená z jeho prutů, vydává stejný hlas. Tehdy car poručil zapřáhnout a jel s holičským pomocníkem na to místo, aby se přesvědčil, je-li vše pravda, jak to chlapec povídá. Když tam dojeli, spatřili na keři již jen jeden prut. Car Trojan poručil, aby z toho prutu udělali píšťalu, že chce slyšet, jak bude pískat. Když tak vyrobili píšťalu a počali na ní pískat, vydávala hlas, car Trojan má kozí uši. Tu uvěřil car Trojan, že na zemi nelze ničeho utajit. Daroval onomu holiči život a posléze dovolil, že každý holič smí cara holiti.
1: Zvířátka nemohla tušit, že jejich hlásky někdo zaslechl. V tom se ježek rozkřičel a skákal jako střeštěný.
2: Támhle, podívejte, támhle letí.
3: Zas nějaký vrtulník, nebo co?
2: Letí nějak tichounce.
4: Labutě, vždyť jsou to labutě.
1: Trojice bílých ptáků plachtila vzduchem jako pohádkové zjevení. Krtek, ježek i zajíc okouzleně sledovali, jak se k ním ti bílí ptáci blíží.
2: Hej,
4: pojďte se k nám, tady jsme,
1: Labutě je uviděli, zakroužili nad městem a pak přistáli na střeše. Krtek začal vyprávět, jak zahynul jejich les, jak nadarmo bránili svůj pařez.
4: Teď jsou tu jen domy a neteče tady ani potůček. Lidi si všechno postavili jen pro sebe a pro svoje auta.
2: Nedá se tu dýchat.
1: Labutě naslouchali a další vysvětlování už nepotřebovali. Posaďte se, vybídli kamarády, a dobře se držte.

Kamarádi nasedli do hebkého labutího peří a letěli. Letěli vysoko a rychle se vzdalovali zakouřenému městu.

mysleli na krajinu, kde nejsou žádné komíny, betonové zdi, žádná auta, kde rostou lesy, svítí jasné slunce a každé ráno padá voňavá rosa. Těšili se na louku a na paseku, kde nebudou potřebovat papír a razítko, a pomalu zapomínali na šedivé špinavé ulice, naplněné rámusivými motory. Těšili se, že znovu uslyší zpěv ptáků, že se budou prohánět trávou společně s pestrými motýly a že si budou celý den hrát.

0: Hihihi, já jsem Hihlík. Měsíc na obloze byl velký a kulatý jako poklice na prádelní hrnec a svítil balkónovými dveřmi rovnou na spícího pana Vavřince. Ramses a Tulamur junior se schovali do proutěného koše na špinavé prádlo. Byla to chytrá skrýž. Nikoho ani pana Vavřince nebaví vyhazovat z koše špinavé spodky a pak je tam zase vracet. Hihlík zmizel v pokojíčku za stěnou kuchyně, kde s dědou bydleli. Kolem půlnoci se pan Vavřinec přestal převalovat a tvrdě usnul. Bratranci vylezli ze skrýše. Dost jsme si užili, co? Smál se Ramses.
1: Dost? Já ještě nemám dost. Dal bych si nášup.
0: Tulamur junior chodil po kuchyni a přemýšlel, co by se tu tak dalo rozbít. Sakra! Řekl najednou pevně Hihlík. Přestaňte se tu chovat jako doma a vypadněte.
2: No ne, náš slušný bratránek řekl, vypadněte, co ty na to, Tulíku?
0: Tulamur junior neodpověděl, protože zrovna objevil pod postelí jednu z pastiček.
1: Past!
0: Zaječil smíchy tak hlasitě, že se pan Vavřinec odkopal. Měsíc teď svítil na jeho hubené lítko a bílé chodidlo s bachratým palcem. Bratránkům zasvítili oči. Oba dostali stejný nápad.
2: Chytíme mu palec do paskyčky.
0: Drželi paskyčku každý z jedné strany a opatrně se blížili k nic netušícímu palci pana Vavřince.
2: Ne!
0: Vyjekl Hihlík a skočil po paskyčce. Chtěli těm mizerům vyrazit z ruky, ale cvak! Paskyčka se zacvakla. Hihlíkovi vyhrkly bolestí slzy. Ležel na zemi, nenaříkal, jen tiše sykal. Konečně bratránky přešla legrace, ale ani je nenapadlo, aby Hihlíkovi pomohli. Mrkli jeden na druhého, pak na pootevřené dveře na balkón a vzali roha. Hihlík se opřel o postel a chtěl se postavit. Šlo to stěžka, protože mu pravou nohu stiskla pera pasti. Musí odskákat do bezpečí. Napřímil se a poskočil. Pero nepovolilo, za to mu noha uklouzla po stále ještě mokré podlaze. Hihlík narazil hlavou o noční stolek. Pan Vavřinec tu měl vždycky při ruce sklenici vody. Sklenice se rozkývala, spadla a rozbila se. Třesk rozbitého skla spáče okamžitě probudil. Pan Vavřinec se posadil na posteli a v měsíčním světle spatřil Hihlíka.
3: Při úplňku je všechno možné, řekl si, ale pro jistotu se zeptal, ty nejsi myš?
2: Já jsem Hihlík.
3: Co je to, Hihlík? Nějaký hlodavec? A pak s obavou, nejsi nebezpečný? Nekoušeš?
2: Já lidi nekoušu, jenom ponožky. Já jsem totiž lichožrout a Hihlík je moje jméno.
3: Legrační jméno, otvrkl si pan Vavřinec.
2: Taky si myslím, přitakal smutně lichožrout.
3: A co tu vlastně děláš?
0: Kulatý měsíc za oknem tak zvláštně svítil, že panu Vavřincovi vůbec nepřipadlo zvláštní, že se tu takhle přátelsky vybavují. Hihlík mlčel. Nemohl přece říct, pane Vavřinec, víte, já se tu s vámi dělím o ponožky. Jednu vám vždycky nechám a tu druhou s dědečkem spořádáme.
3: Na něco jsem se tě ptal, zavrčel pan Vavřinec, aby ukázal, kdo je v tomhle bytě pánem.
2: Já vám všechno vysvětlím, jen když mě laskavě pustíte. Já jsem totiž chycený, podívejte. Pan Vavřinec si teprve teď uvědomil, že ten podivný tvor vězí v čelistech pasti, kterou tu večer nastražil.
3: Ach tak, promiň, řekl a uvolnil pero.
2: Pero vyskočilo, i hejlík vyskočil a když byl volný, na mžik ho napadlo, že vezme roha jako jeho vykutálení bratranci. Ale hned se za tu myšlenku styděl. Mockrát panu Vavřincovi poděkoval a slíbil mu, že ode dneška se jeho ponožek ani nedotkne. A když budete chtít, tak se od vás i s dědou odstěhujeme, řekl nakonec slavnostně. Pan Vavřinec vykulil oči.
3: Cože? Ty tady u mě bydlíš? Zalapal po dechu. A dokonce s nějakým dědou?
2: To je můj dědeček, pane Vavřinec. On mě vychoval, když mě rodiče odjeli do ciziny, ale už je moc starý, ani ven nevychází. Vychrlil ze sebe hejlík a na pana Vavřince padla těžká únava.
3: Hele ty, hejlíku, já už nic nechci slyšet, vidět a vědět, protože tohle všechno se mi jenom zdá. Já se asi ještě neprobudil. Mně se jenom zdá, že jsem vzhůru
1: a bavím se tu s nějakým mrňavým lichožroutem, rozumíš?
2: Zívl pan Vavřinec a překryl si hlavu peřinou. Hejlík nevěděl, jak na tu tirádu odpovědět a tak jen z rozpaků řekl hihihihi a odklátil se domů do svého pokojíku.
4: Povídala moucha mouše.
5: Já se bojím chocholouše, skáče kolem, hop, hop, hop, my jsme jeho ptačí zob.
6: A teď ještě jednou.
4: Povídala moucha mouše.
5: Já se bojím chocholouše, skáče kolem, hop, hop, hop. My jsme jeho ptačí zob.
6: Jestli se vám ta básnička líbila,
4: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.
7: Jak Mach a Šebestová zabránili Horáčkovi, aby vládl českému národu. Jednou vyprávěla paní učitelka dětem o Karlu IV., že to byl nejmoudřejší ze všech českých panovníků. Horáček samo sebou neposlouchal a dělal všelijaké opičky, takže se ho paní učitelka zeptala, jestli ví, co významného Karel IV. Vykonal. Horáček se rozhlížel, jestli mu někdo nenapoví, a tak mu Kropáček z legrace pošeptal, že Karel IV. Dal zbourat Karlův most. Horáček se zatvářil jako mistr světa a řekl ten nesmysl pěkně nahlas. Třída se mohla uválet smíchy a Horáček dostal na Kropáčka příšerný vztek a řekl: Kropáčku, tohle ti nedaruju, budeš teprve koukat, co ti provedu. Žáky to povídání o Karlu IV. Docela zajímalo, ptali se na všechno možné, jak vypadal trůn, jestli si už tehdy lidi měli krk a uši, otázky nebrali konce, a tak Mach s Šebestovou zašli o přestávce za paní učitelkou a řekli, že zítra má je celá třída na výlet k rybníku Krajáči, ale že u toho rybníka už jednou byli, jestli by nebylo lepší podívat se do toho 14. století. Oni mají přece kouzelné sluchátko a když zařídili výlet za Piráty, mohou zařídit i výlet za Karlem IV. A paní učitelka si řekla, to není špatný nápad, poradila se s panem ředitelem a když ani on nebyl proti, řekla žákům, kam se zítra poletí. Na co se ráno sešla celá třída před školou, paní učitelka si je spočítala, přesvědčila se, že mají všichni chlebníky se svačinkami, pak dala pokyn Machovi a Šebestové, ti dali pokyn sluchátku a najednou byli všichni pryč. Octli se přímo na nádvoří Pražského hradu, kde se právě stavil chrám svatého Víta. Před chrámem stál Karel IV. Se svým rádcem. Přišel se podívat, jak to těm zedníkům jde. Paní učitelka slušně pozdravila a děti taky, akorát Horáček s Pažoutem nepozdravili, protože se kamsi nenápadně vytratili. Pažouta ze všeho nejvíc zajímal, jak vypadala mučírna, a Horáček šel s ním. Paní učitelka mezi tím císaři vysvětlila, že jsou z 21. století, že měli jet k rybníku Krajáč a že se podívali radši sem. Karel IV. Se podivil, jak je to možné, a tak mu Mach s Šebestovou ukázali kouzelné sluchátko, které dokáže úplně všechno. V tom rádce císaři cosi pošeptal a Karel IV. Poprosil, aby mu to sluchátko na chvíli půjčili, že s ním zajde do státní pokladny a nadělá si trochu zlatých dukátů, aby mu nechyběli při stavbě té katedrály. Mach s Šebestovou se řekli, že když nás prosí sám Karel IV., nejmoudřejší ze všech panovníků, nemůžeme odmítnout. A tak to sluchátko císaři půjčili, což ale dělat neměli, protože pak došlo k těm nejpříšernějším událostem, s jakými nikdo nepočítal. Karel IV. Si vzal sluchátko, vešel s rádcem do paláce, ale na chodbě nešťastnou náhodou zakop a upad. Sluchátko mu vylítlo z ruky a jelo po podlaze až k Horáčkovi, který tam s Pažoutem hledal tu mučírnu. Horáček chňapl po sluchátku a řekl: Pažouté, mám senzační nápad, sleduj. A požádal sluchátko, aby proměnilo Karla IV. A jeho rádce ve dva vrabce, což se okamžitě stalo, a Pažout se chytil za hlavu a řekl: Horáčku, ty blbouné, lítáme v děsným průšvihu, kdy zmizí císař, je to nepředstavitelný malér. Jenomže Horáček řekl: Jen klid, Pažout, žádný císař nezmizí, protože tím císařem se stanu já a ty budeš tím rádcem. Načež řekl do sluchátka svoje přání a najednou tu stál císař Karel IV. A vedle něj jeho rádce, a ten Karel IV. Řekl: Tak, Pažouté, a jsme z malé ruinku, já nevím jak ty, ale já už žádným Horáčkem nebudu, já už tím císařem zůstanu, protože císařové se mají nejlíp ze všech a můžou úplně všechno. A Pažout, který byl teď císařským rádcem, řekl: Teda, Horáčku, teď jsi zaválen. Teď si to můžeš vyřídit i s tím Kropáčkem, který tě tak příšerně včera naštval. Ale když si tohle Horáček s Pažoutem říkali, vůbec je nenapadlo, že je slyší Mach a Šebestová schovaní za rohem, kteří se vydali tajně za císařem, aby věděli, co se děje se sluchátkem. A Šebestová šeptala Machovi: Machu, z Horáčka je císař Karel IV., to je strašný, co budeme dělat. A Mach šeptal: Člověče, Šebestová, tohle může špatně dopadnout. Musíme dát vědět paní učitelce, co se stalo. A hned začal hledat v chlebníku tušku a papír. A potom se na té chodbě objevili nějací ministři, řekli, že v trůním sále čeká plno lidí, že je nejvyšší čas, aby císař začal vládnout. A tak Horáček, který teď vypadal jako Karel IV., šel, sedl si na trůn a vládl. Ti ministři chtěli, aby rozhodli, jestli univerzita v Praze bude nebo nebude. Horáček se poradil s Pažoutem, který teď vypadal jako jeho rádce, a řekl, že se žádné školy zavádět nebudou, že se naopak všechny školy zruší, protože otravují dětem život. A hned taky nařídil, aby místo škol byly všude samé cukrárny, protože všechny děti mají rádi sladkosti. V korunním sále nastal šílený poprask, ale Horáček všechny ty lidi vyhodil, nechal si tam jen pár zbrojnošů, dal sluchátku příkaz, aby mu postavil trůnu televizor s 50 programy, nači s Pažoutem seděli a koukali na kreslený seriál Kocour Poky a Pes Moky. A paní učitelka, která s celou třídou pokračovala v prohlídce hradu, si říkala, kam pak se asi ztratili Horáček a Pažout, určitě někde provádějí ty své lumpárny. A zrovna když si tohle v duchu říkala, vešla s celou třídou do trůního sálu, kde se císař, jeho rádce a pár zbrojnošů koukalo na kreslený seriál Kocour Poky a Pes Moky. Císař Karel IV. Uviděl Kropáčka, ukázal na něj a řekl: Tento žák bude okamžitě popraven, odvedte ho. Na cese zbrojnoši chopli chudáka Kropáčka a tahli ho pryč. Kropáček šíleně ječel a kopal nohama, ale nic mu to nebylo platné. Bylo ho slyšet ještě za dveřmi, když otáhli po chodbě a paní učitelka začala na Karla IV. Křičet: co si to dovolujete? Nechat popravit nevinné dítě pro nic za nic? No nezbláznili jste se! Ale Karel IV. Si dal klidně nohu přes nohu a řekl, že to má Kropáček za to, co včera provedl žáku Horáčkovi, kterému schválně špatně napověděl, aby mu udělal ostudu před celou třídou. A paní učitelka se zarazila a řekla si, to je divné, jak může Karel IV. Vědět, co se stalo včera ve třídě, a vůbec, jak to, že se císař Karel IV. Kouká na kreslený seriál Kocour, Poky a pes Moky. V tom jele dobla do nosu papírová vlaštovka, která přiletěla otevřeným oknem, paní učitelka ji rozbalila a četla: paní učitelko, to není Karel IV., to je Horáček a ten druhý je Pažout. A paní učitelka, která poznala Machovo písmo, si řekla: aha, takhle je to. A pak začala křičet na celé kolo: Horáčku, to už ale přestává všechno. Vzít na sebe podobu samotného císaře. No to je ale opravdu trochu moc. Tohle si se sakramentsky odskáčeš. A křičela a křičela. Nače se Horáček polekal, že by nějaký ministr mohl paní učitelku slyšet a že by se to všechno vyzradilo, a tak rychle nařídil sluchátku, aby paní učitelku okamžitě vrátilo zpátky do školy a s ní všechny žáky, kteří jsou v trůním sále, a sotva to řekl, byl s Pažoutem v tom sále sám. A paní učitelka, která se najednou ocitla s celou třídou zpátky ve škole, běžela za panem ředitelem, řekla mu, co se stalo. Pan ředitel si musel sednout, aby neomdlel, a řekl: proboha, Horáček, českým panovníkem, no nic horšího se nemohlo stát. Dovedete si představit, paní kolegyně, kolik škody může takový osel napáchat, jaké nesmysly může nařídit. A když mu paní učitelka řekla, že první, co Horáček nařídil, byla poprava žáka Kropáčka, pan ředitel celý zezelenal a chytil se za srdce, načež ho paní učitelka začala rychle uklidňovat, že ve 14. století nezůstal jen Horáček s Pažoutem, ale taky Mach s Šebestovou, a že ti dva Kropáčka snad nějak zachrání. A opravdu. Ve 14. století se Mach a Šebestová radili s královnou Alžbětou, manželkou Karla IV., jak zachránit chudáka Kropáčka před popravou. Potřebují k tomu kouzelné sluchátko, které má Horáček v kapse. A královna dostala nápad. Zavolala své dvorní dámy a řekla jim, aby Macha oblékli jako královské páže, a potom už byl oběd. Horáček seděl v čele stolu jako císař, Pažout seděl vedle něj jako jeho rádce, Horáčkovi se všichni klaněli a přáli mu dobré chutnání, a pak už k němu přicházela pážata jedno za druhým. Jednomu neslo polévku, druhé předkem, třetí maso, čtvrté přílohu a páté omáčku. A právě to páté páže byl převlečený Mach. Horáček si ho vůbec nevšiml, za to Mach si všiml sluchátka, které kukalo Horáčkovi z kapsy. Takže, když položil s úklonou omáčku na stůl, vyfoukl to sluchátko nenápadně Horáčkovi z kapsy a odnesl je do kuchyně, kde už byla připravená královna, taky Šebestová, a kde poskakovali na okně dva vrabci. Mach dal sluchátku ten správný příkaz a najednou stál na okně pravý císař Karel IV. A jeho pravý rádce. A pak se v hodovní síni objevili Mach a Šebestová s kouzelným sluchátkem. Mach do ní řekl pár slov a najednou seděl v čele stolu Horáček a vedle něj Pažout. Ale to už do hodovní síně vcházel pravý císař Karel IV. A ten dal Horáčkovi takový pohlavek, že si ten darebák namočil celou hlavu do omáčky. Mach s Šebestovou a se zachráněným Kropáčkem se slavnostně rozloučili s Karlem IV. A 14. stoletím, poprosili sluchátko a vrátili se do školy i s Horáčkem a s Pažoutem, který paní učitelka nechala za trest po škole a řekla: až se příště někam pojede, tak vy dva rozhodně zůstanete doma.

0: Existuje jedno kouzelné místo. Emušákov. Městečko, kde nežijí lidé, ale plyšové hračky. Chodí tam do školky, do školy, hrají si, běhají a dovádějí, zkrátka dělají vše, co dělají děti. Poměrně nedávno se v Emušákově objevil i Ferda. Plyšový žabák. Bydlí tam s maminkou Želvou a tatínkem Žabákem. Ferda nepřišel sám. Vzal sebou i své barevné kamarádky. Mouchy. Tato malá poletující stvořeníčka jsou jeho pocity. Doprovázejí Ferdu a ukazují, jak se on nebo jeho kamarádi cítí a jakou mají náladu. Kdyby mouchy, pocity, létaly i ve světě lidí, bylo by vše mnohem jednodušší. Hned bychom poznali, jak se naše rodiče nebo kamarádi cítí. Bohužel, létající kamarádky má jen Ferda. My si musíme vystačit s pocity samotnými, bez křidílek, bez bzučení. Je to těžší, ale jde to. Jen se jim nesmíme bránit, protože všechny pocity, radost i smutek, hněv i důvěra, nás životem provázejí stejně jako Ferdu jeho mouchy. Konec konců, pojďte to sami zjistit. Moucha žárlivost. Moucha žárlivost nás zlobí svým bzučením, když pozná, že někomu nepřejeme nějakou věc, úspěch či pozornost. Někdy nám ale moucha pomůže, abychom našli uvnitř sebe sílu a dokázali to, co umějí tím. Kouzelný strom, aneb když to pořád klouže. Víš, kam půjdeme dneska, brácho? Zeptal se jednoho odpoledne Ferda Kuby.
1: Ne, kam?
0: Ke kouzelnému stromu.
1: Jak to myslíš, kouzelnému?
0: O ničem takovém ještě neslyšel. Uvidíš, vezmi si bundu a jde se, odpověděl Ferda. Vyrazili. Po cestě se k ním přidalo pár kamarádů. Kuba nevěděl, kam míří, ale líbilo se mu to. Měl příjemný pocit nervozity a zvědavosti. Kouzelný strom, to bude něco, říkal si. Netrpělivě přešlapoval, když se skupinka někde zastavila a popoháněl ostatní. Po chvíli všichni vyšli z Emušákova a zamířili do blízkého lesa. Už tam budeme, vyzvídal Kuba. Vydrž, ještě kousek. Cesta nebyla jednoduchá. Prodírali se křovím, přeskakovali louže, překračovali popadané stromky a Kuba byl dál a dál za ostatními. Krunýř mu připadal těžší a těžší. Když dohnal skupinku, zastavil se. Uviděl, jak opičák přechází po kmeni stromu, který ležel padlý nad řekou a spojoval oba břehy. Postupně přešli všichni. Kuba šel poslední. Trošku ho znervózňovalo, že už jsou všichni na druhé straně a čekají na něj. Když je pozoroval, jak ladně přebíhají po kmeni, myslel si, že to bude hračka. Spletl se. Sotva na kládu vyskočil, spadl do vody. Dělal jakoby nic, vylezl na břeh a zkoušel to znovu. Plesk. Zase byl ve vodě. Do prkínka, proč musím padat jen já? Říkal si v duchu. Ostatní kládu zamazali blátem a mě to teď klouže. Ach jo. Co je s tebou? Pohni krunýřem! Volali ostatní. Běžte sami, já zůstanu tady, volal na ně Kuba z vody. Jak chceš, za chvilku se vrátíme. Plyšáci zmizeli v křoví. Kuba zůstal sedět na kameni ve vodě a pozoroval, co se bude dít. Jaké kouzlo se stane? Od dubu se začaly ozývat divné zvuky. Paf, paf, paf. To bylo všechno. Za několik minut už utíkali plyšáci zpátky. Přeběhli pokládě na břeh, kde čekal Kuba, a smáli se. To bylo parádní. Kuba si všiml, že kolem proletěla moucha, která nepříjemně bzučela. Zdálo se mu, že se dokonce trošku posmívá. Bzz, bzz, kiš, kiš. Kuba byl zvědavý. Řekne mi už konečně někdo, co se tam dělo? Když dvakrát oběhneš támhle ten dub, staneš se na chvilku neviditelným.
2: A co je na tom tak skvělého?
0: Nechápal Kuba.
1: Co asi? Už jsi byl někdy neviditelný, třeba jen na chvilku? Ostatní tě nevidí, ale ty je ano. Můžeš je oběhnout a pak na ně třeba skočit nebo bafnout. Vždycky se tam nasmějeme,
0: řekl plyšový koník.
2: To bych chtěl taky zkusit, řekl Kuba.
0: Ferda mu navrhl, že spolu budou lezení po kládě trénovat. Před domem byla kovová trubka. Začali to zkoušet na ní.
1: Takhle si na ní vlezeš, ukazoval Ferda. Narovnáš se, roztáhneš ruce, musíš se vyvažovat, zkus to.
0: Kuba vylezl na trubku a bum, hned spadl.
1: Zkus to znovu.
0: Kuba zase spadl, zase a zase. Neposlouchal rady a byl naštvaný, že je Ferda takový rozumbrada.
1: To musíš takhle.
0: Ferda naskočil na trubku a jako by nic ji přešel, hned na poprvé i zpátky.
1: Tobě se to lehce řekne, když nevláčíš tohle,
0: Kuba ukázal na krunýř.
1: Prosím tě, o tom to není.
0: Že ne? Kuba zaběhl do domu a za chvilku byl zpátky i s batohem.
1: Na, nasaď si ho, teď se ukáže.
0: Ferda si dal na záda batoh, do kterého Kuba nasoukal polštář a elegantně po trubce přešel.
1: Vidíš?
2: No jo, no, ty seš chytrej.
0: Když Kuba viděl, jak to Ferdovi jde i s batohem, štvalo ho to. Proč zrovna on je takový kopyto? Ferdovi jde každý sport dobře. Je mrštnej a šikovnej, na zádech mu nic nepřekáží. Není to spravedlivý.
1: Proč taky nemá těžkej krunýř?
0: Uvažoval Kuba. Podíval se nahoru a uviděl, jak po parapetu okna posměšně poskakuje moucha, kterou znal z lesa. Vyplazovala jazyk a volala.
1: Kýš, kýš, nešika, seš padavka, všem to jde, jen tobě ne. Budou se ti smát.
0: Ferdovi jde líp všechno. Je prostě šikovnější. Blbá moucha žárlivost. Vždycky se objeví, když to nejméně potřebuju. Pomyslel si Kuba.
1: Tak znova, brácho, musíme to natrénovat,
0: povzbuzoval Ferda. Když Kuba vylezl na trubku, podjela mu noha a svalil se na zem. Natloukl si krunýř.
1: Za to můžeš ty.
2: Jak já?
0: Bránil se Ferda.
1: To byl tvůj nápad. Jsem z tebe nervózní a nemůžu se soustředit.
0: Zlobil se Kuba na Ferdu, který ale za nic nemohl.
1: Víš co, tohle nemá smysl. Pokud nebudeš trénovat, nikdy v lese kmen nepřelezeš. Já jdu domů.
0: Ferda vzal batoh s polštářem a odešel. Kuba zkoušel znovu a znovu přejít trubku, ale pořád padal. Pořád se moc nesoustředil. Přemýšlel spíš o tom, proč to Ferdovi jde a jemu ne. Chvílemi si představoval, jaké by to bylo naopak. Kdyby to Ferdovi nešlo a Kuba by mu ukazoval, jak na to. Když za několik dní opět všichni vyrazili ke kouzelnému stromu, Kuba šel taky. Zastavil se u řeky a pozoroval Ferdu, jak přelézá.
1: Ať spadne a namočí se, abych nebyl jediný, aby věděl, jaké to je, když to nejde.
0: Přál si v duchu chvíli Kuba. Ferda ale nespadl.
1: Když to dokážou oni, zvládnu to taky, řekl si nahlas Kuba. Pomalu vylezl na kládu. Plyšáci už byli v trapu. Běželi ke kouzelnému dubu. Kuba našlapoval opatrně, pomalinku, jeden krok, druhý, bum, spadnul do vody. Břeh, na kterém stál dub, byl příkrý a vysoký, nedalo se na něj vyšplhat z vody. Takže musel Kuba doplavat zpět na začátek. Znovu přikázal sám sobě. Jak to říkal Ferda, narovnat, roztáhnout ruce a hlídat rovnováhu. Jeden krok, druhý, třetí, čtvrtý, ještě kousek, ještě dva krůčky. Podklouzla mu nožka, ale udržel se. Dokázal to, byl tam. Juhu! Volal Kuba na celé kolo a běžel za ostatními. Je, ty jsi to dokázal, jsi dobrý, radoval se Ferda. Kuba se uculoval a bylo mu dobře. Díval se na ostatní, měli taky radost, že to zvládl. Když se chtěl pohledem vrátit k Ferdovi, nemohl ho najít. Baf! To se slekl, co? Pojď si to taky zkusit. Oběhni dvakrát strom a uvidíme. Teda neuvidíme. Smál se Ferda.
3: Božena Němcová o Palečkovi.

0: V dávných dobách děti se opravdu stávaly velmi podivné věci. Podívejte se na svůj paleček a představte si, že máte tak malého kamaráda. Myslíte, že to není možné? Tak si poslechněte pohádku právě o takovém palečkovi. Byli jednou dva manželé. Velmi chtěli mít děťátko, ale pán Bůh jim toho štěstí nedopřál. Ale jednou, když muž odjel na pole orat, narodil se mu doma synek. Nebyl větší než váš paleček. Maminka mu také proto dala jméno Paleček. Byl to klučina přepodivný. Byl sice maličký, ale sotva se narodil, už ho bylo plné stavení. Mluvit uměl hned od narození. Po kuchyni běhal, skákal, zpíval a když bylo k poledni, volal na matku. Mámo, maminko, dej mi oběd, ať ho tatínkovi na pole odnesu. Máma se velice divila nad tím podivným synáčkem, ale oběd mu přece svěřit nechtěla. Ale palečku, podívej, jak je košík veliký a těžký. Jak pak bys ho mohl odnést? I jen se, maminko, nebojte. Košík tátovi jak jindy připravte a sama uvidíte. Když nedal pokoje, se smíchem oběd do koše složila, a hle, div divoucí, paleček si zdvihl koš nad hlavu a pryč s ním na pole utíkal. Nebylo ho pod ním ani vidět. A tak se zdálo, jako by koš sám šel cestou. Paleček hrdinsky kráčel, všechny překážky hravě zdolal, když tu dokráčel k potůčku. Ať se klučina rozhlížel, jak rozhlížel, nikde žádná lávka, po které by na druhý břeh přešel. No to je nadělení, říká si Paleček pro sebe. Co si počnu? Potok je určitě hluboký, musím něco vymyslet. A už to mám. Náš Paleček je chytrý klouček, hned si umí poradit. Vzal z košíku dřevěnou lžíci, spustil ji do vody a sedl do ní jako do lodičky. Koštál za sebou a tak se na druhý břeh přeplavil. Jak přišel na pole, kde otec oral, zdaleka začal volat. Táto, tatínku, nesu ti oběd. Otec jeho tenký hlásek nedoslechl, ale paleček stále blíž a blíž kráčel, až táta slabý hlásek zaslechl. Zastavil voli a rozhlížel se, odkud co zaslechl, ale ničeho neviděl. Už chce znovu voli popohnat, když tu uvidí košík, který se k němu blíží a spod něho slabý hlásek píská. To jsem já, táto, váš synek.
1: Co je to za podivné čáry? Žádného syna nemám. Tak kdo si to ze mě tropí šašky? Zlobí se táta. Tak kde jsi? Ukaž se mi.
2: Žádné čáry, táto. Tady jsem. Pod košem.
0: Volá paleček a když táta koš vezme, uvidí prapodivného maličkého človíčka, jak na něho volá. Jsem váš synek. Ráno jsem se narodil a maminka mi říká paleček. A posílá vám oběd, táto. Táta se velice zaradoval nad tou novinou a povídá k palečkovi.
1: Ráno narozený a už mi oběd neseš? Ty jsi mi divotvorný synek, smál se otec, sednul si a obědval.
0: Teď se táto v klidu najeste, dejte mi bič a já budu zatím za vás voli pohánět.
1: I jak pak bys ty, synku, voli poháněl, když bič ani neuneseš?
0: Veselo odpoví táta. No, tedy budu bez biče pohánět. Paleček na to a jedním skokem na vola, šup mu do ucha a tam splna hrdla křičí. Hoj, hej, sahej! Až volům v hlavě hřmělo. I rozběhli se a s takovou nahoru utíkali, že přes oběd Paleček více zoral než táta za půl dne. Okolo pole, na němž Paleček oral, vedla cesta. A právě v tu dobu šel tamtudy bohatý kupec. Z trhu se vraceje domů. Když tu viděl voli, jak sami orají, velice se tomu podivil a blíže přistoupil, aby lépe divotvorné voli pozoroval. A tu teprv slyší Palečkův hlas, jak je pohání. S údivem poslouchá, odkud ten hlas? Až tu slyší hlásek. No tu jsem, ve volovu uchu. Kupec se do ucha podívá a palečka vidí. Moc se mu malý oráč líbí. Přál by si takového pomocníka mít, který by rychle oral a málo jedl, neboť kupec byl velký lakomec. Spoustu práce zastane a zná prstku po večeří. Musím ho mít, brumlá si lakomec a palečkovi říká.
1: Ty, maličký, nechceš jít ke mně do služby?
0: Proč ne, když táta dovolí? Odpoví paleček, voli zastaví, z ucha skočí a už k otci peláší a do ucha, aby to kupec neslyšel, mu šeptá. Jen mě, otče, prodej. A ne, lacino. U mě se vůbec neboj. V pořádku se ti vrátím, jen jdi kus cesty za námi.
1: Hej, sedláku, prodej mi svého synka do služby. Dobře ti zaplatím. Tu máš 10 zlatých. Jestli si plácneme, vezmu toho tvého palečka do tašky a půjdeme.
0: Sedlák s trochou pochybností souhlasil. Přece jen měl o palečka strach, vždyť byl ráno zrozený. Pak ale uposlechl palečkovi rady a s kupcem si plácl. Ten zaplatil, strčil palečka do tašky a šel domů. Otec se vydal za nimi, kupcem nepozorován, a za chvíli poznal, proč paleček chtěl, aby ho sledoval. Šel a šel a tu vidí na cestě zlaťák. A tam další. A další. Cesta za palečkem a kupcem byla poseta zlaťáky, které z kupcovy tašky padaly. Paleček do ní totiž prokousal díru a když všechny zlaťáky ven vypadaly, sám vyskočil na cestu a už utíká k tatínkovi. Spolu pak jdou zvesela domů k mámě. Kupec, když domů došel, již odvrat křičí na ženu.
1: Hej, ženo, podívej se, jakého jsem ti koupil pracanta. To ti je obrovský chlap.
0: Řechtá se a už sahá do tašky. Ale ať v ní hledá, jak v ní hledá, nic nemůže našmátrat. Zlaťáky? Nic. A paleček? Ten se spolu s mámou a tátou směje hlouposti lakomého kupce a rodiče si pochvalují, jak šikovného a chytrého mají synka.

0: Otec si pamatuje, že to bylo jednoho dne, když přišel z práce. Lidka mu žalovala, že sousedu Fanouš jí poplival. Otec šel za sousedem a řekl mu, že jestli Fanouš Lidku ještě jednou poplivá, tak uvidí.
1: I maminka si něco pamatuje. Bylo tehdy velmi sichravo a Lidka měla na sobě svetřík a puntíkovanou sukni.
2: Jen dědeček si nepamatuje nic. Je starý a hlava už mu neslouží.
1: Nikdo si též neumí s jistotou vzpomenout, od koho se Lidka naučila žalovat.
0: Strýc Milan například tvrdí, že v Lidčině případě jde o vrozenou chorobu, takže se nemusela od nikoho nic učit.
3: Teta Máňa má jiný názor. Lidku naučili žalovat děti ve školce. Všechny děti ve školce žalují, to přece není nic nového. A krom toho tetě Máně to potvrdili i lékaři, když byla v Trenčanských Teplicích.
0: Otec to vidí jinak. Vinní jsou Lidčiní bratranci a sestřenice. Vždycky, když přišli na návštěvu, rozházeli všechny hračky, panenkám udrhali hlavy a plyšovým medvědům vyškrábali oči. Potom se začali prát a ten, kdo dostal největší nářez, šel žalovat. Lidka se to naučila od nich, od koho také jiného, že?
1: Maminka si pamatuje, že u nich v rodině nikdo nežaloval a proto nechápe, kde se to mohla Lidka naučit.
2: Jen dědeček si na nic nevzpomínal. Je starý a v hlavě to má úplně přeházené.
1: Stejně si už nikdo nedokáže vzpomenout, na koho Lidka nejčastěji žalovala.
0: Strýc Milan například tvrdí, že Lidka žalovala nejen na lidi, ale i na zvířata, věci. Několikrát se dokonce stalo, že žalovala i na sebe samu.
3: Teta Máňa má jiný názor. Lidka žalovala jen na zlé děti, zlá zvířata a nepodařené věci, jinak se nežalovalo na nikoho. Na léčení v Karlových Varech to ovšem pacientům potvrdil i doktor Sebehrys, který se v žalování odborně vyznal.
0: Tatínek to vidí konkrétně. Lidka nejčastěji žalovala na bratrance a sestřenice. Vždy, když přišli na návštěvu, Lidka na ně začala žalovat a přestala až 2 dny po jejich odchodu. Ve všední dny to bylo jiné. Tehdy Lidka žalovala na sousedovic Fanouše ráno, v poledne i večer.
1: Maminka si vzpomíná, že Lidku od žalování někdy i bolela pusa a proto ji na ní musela dávat studené obklady. Tehdy Lidka na nikoho nežalovala, což mohou potvrdit i různí svědkové.
2: Jen dědeček si nepamatuje nic, je starý a v hlavě mu cosi přeskakuje.
1: Dnes si nikdo nedokáže s jistotou vzpomenout ani na to, jak Lidka vlastně žalovala.
0: Strýc Milan například tvrdí, že Lidka žalovala tak strašně a odporně, že ho z toho vždycky rozbolela hlava, potom zuby, uši, nohy, ruce, břicho a nakonec játra. Na tváři mu vyrazily vředy, opuchl mu jazyk a celý se roztřásl a začal koktat. Trvalo to sice jen chvilku, ale nepřál by to ani svému největšímu nepříteli.
3: Teta Máňa, ta má jiný názor. Lidka se sice při žalování válela po zemi, zuřivě křičela a z nosu jí vysela dlouhá nudle, ale na léčení v Pěšťanech jeden lékař povídal, že v určitém věku je to normální a přirozené. Zamyslet by se měli zejména učitelé ve školách. Na léčení v Pěšťanech mnoho spolupacientů tetě Máně potvrdilo, že dnes není ničím zvláštním, když se dítě svalí, zuřivě sebou mlátí o zem a žaluje jedna radost.
0: Otec si pamatuje, že vždy, když Lidka začala žalovat, zastavili se v kuchyni hodiny a bratranci a sestřenice se schovali pod postel nebo do skříně.
1: Maminka si vzpomíná, že Lidka byla velmi čistotná a proto se ani jednou nestalo, aby si lehla do bláta nebo kaluže, jak to při žalování dělali jiné děti.
2: I dědeček by možná něco řekl, ale nespomíná si na nic, je starý a hlavě má všechno naopak. Stejně už nikdo neumí říct, co se stalo, že Lidka přestala žalovat.
0: Strýc Milan například tvrdí, že Lidce od žalování zdřevěnil jazyk a proto přestala žalovat.

0: Máňa má iný názor. Lidce nezdřevěnil jazyk od žalování, ale od úleku. Na léčení v Mariánských lázních měl o takovýchto případech odbornou přednášku doktor Kobliha. Dítěti prý stačí ukázat něco strašného, ona se lekne a jazyk mu zdřevění raz dva.
1: Otec si pamatuje, že to bylo tehdy, když strýc Milan vzal bratrance a sestřenice do ústavu pro neposlušné děti. Nikdo neví, co se stalo, ale bratrancům a sestřenicím tam zdřevěněli hrůzou hlavy. Maminka si vzpomíná, že od té doby vždy, když bratranci a sestřenice přišli na návštěvu, už nechtěli žádné buchty a jen slušně a tiše seděli v koutku. A lidce zdřevěnil jazyk proto, že jí strýc Milan ukázal fotografii ředitele ústavu pro neposlušné děti, profesora Samojeda. Strýc Milan naproti tomu tvrdí, že kdyby Lídka nežalovala, že bratranci a sestřenice si navzájem otloukají dřevěné hlavy, určitě by jí nezdřevěnil jazyk.
0: Teta Máňa by chtěla ještě podotknout, že dřevěný jazyk je dnes rozšířenější než dřevěné hlavy.
1: Otec si pamatuje, že sousedovi Cvanoušovi zdřevěněli jen uši, což je dost nespravedlivé.
2: Maminka si vzpomíná, že dřevěná hlava a uši se dají nalakovat, ale jazyk ne.
0: I dědeček by rád něco řekl, ale už je starý a v hlavě mu cosi duní, píská a rachotí. Milé děti.

0: Když někdo nechce udělat, co se na něm vyžaduje, obyčejně to odbude tím, že řekne, až naprší a uschne. Nebo udělá dlouhý nos a vykřikne toodlice. Někde se říká, až bude za štyrák pětník. A někde dají levou ruku dlaní vzhůru, semle pod žaludek a prohlásí s vážnou tváří takovýhle fousy. Znám jednu vesnici za 7 serpentínami a 9 rigoli na jih od Prahy, kde v podobném případě říkávají, až opadá listí z dubu. První to tam řekl sedlák Čupera, a to už je hodně dávno. A já vám povím, jak a proč se tam to rčení zavedlo. Čupera pil, propil krávy, propil koně, propil žebřiňák, no zkrátka zadlužil statek, až se mu sousedi zdaleka vyhýbali. Báli se s ním zastavit, že by zase žebral o půjčku, hory doly sliboval a nic pak z toho nedodržel, jen se víc opil. Měl hezkou ženu, Julinku, s velikýma černýma očima. Kolikrát mu říkala, aby se rozhodl mezi ní a Kořalkou. Kolikrát ho křísila, když ho z hospody přinesli a posadili na hnůj na dvoře jako na trůn. Čupera teď právě šel přes své pole a myslil na Julinku. Kolem sebe viděl než zanedbaný úhor. Sousedům už se to zelenalo, na jeho půdě bodláči a bejlí, husté jako větrolamy. Myslil na Julinku, jak ty její veliké oči samým pláčem ztrácejí oheň. Jak za svobodna chodívala s bradou z hůru a s přímým pohledem. A jak teď sedává s hlavou svěšenou, málo mluví a nikdy si nespívá. Mít peníze šel by se opít, aby zapomněl. Bylo vedro, ani lísteček se nehnul. Jak se tak Čupera loudá, všimne si, že kousek od něho se zvedl prach. Docela nepatrný vír prachu. Točí se to a tancuje čím dál rychleji. Narostlo to, až to bylo o hlavu větší než Čupera a srazilo mu to čepici. Pak to běželo k lesu. Čupera zvedl čepici, nasadil a pomyslel si, že parno tyhle kejkle s horkým vzduchem dělává. Jde dál a zase jako před chvilkou malý vítr točí se a tancuje. Tentokrát roste výš a výš, když už je jako hasičská věž, zafičí a porazí Čuperu do bodláčí. Mordy a hádry, který čert mě tohle byl dlužen, mumlá Čupera. A to je dost, že jste si na mě vzpomněl, slyší hlas. Sloup prachu přestal vířit. Povalonku houstl, až zhoustl do postavy mladého chasníka v zaprášeném fráčku. Čupera hned věděl, čert. Pomohl Čuperovi na nohy a povídá mu, již dlouho vás pozovuji, jak si špatně vedete. Nechcete, abych vám pomohl s bojendy? Mluvil gramaticky správně, avšak s lehunkým cizím přízvukem. No, kdo by nechtěl pomoct s brindy, hlavně z takové brindy, v jaké byl Čupera. Je mi ne a jak? Navíc se Čupera nezmohl. Umluvili, že na Čuperových polích bude do rána pohnojeno, zoráno, zvláčeno, křížově zaseto a co třeba vyjednoceno. Aby to ve vesnici nebylo nápadné, čert zařídí, aby nad těmi pozemky ležela neprůhledná vlahá mlha. Za nějakou dobu ji čert zvedne a všechno se už bude zelenat. Sklízet bude ovšem Čupera sám, ale měl by si obstarat včas pomoc, protože klasy budou sypat čtyřnásobně. No, tak vám teda děkuju, pravil Čupera a měl se k odchodu. Chasník v zaprášeném fráčku se rozesmál. Nikuve, zadal mu nehlabe, pane Čupevo. No, to je pravda, přimouřil Čupera oči. Co kdybychom se o úrodu rozdělili? Půl a půl. Ale pane Čupevo, hrozil čert ukazováčkem se špinou za nechtem. Pane Čupevo, z obilnin vy byste si vzal tu vrchní polovinu, víte? A já bych dostal tu spodní, víte? Koveny. Pro kovena koveny, že ano? A z bambol a z výpy byste mě zase dal tu vrchní polovinu, víte? Nač, není-liž pravda. Tuhle pohádku jsem, pane Čupeo, slyšel v roce 1911. V Předbovicích to bylo. Ano, a vyplávěl ji jistý pan Podlízka. Všechno, pane Čupeo, všechno. Leď zakovena, mě nemějteš. A co byste chtěli po chudákovi? Čuperu ta správná mluva nakazila. Nejsem liž vzhledem k neutěšené hospodářské situaci své oprávněn očekávat uvážené pozhovění. Jste liž, to je totiž jste. Po klienty v zaviněném úpadku máme zvláště výhodné termíny. Vy se nám, pane Čupero, vy se nám upíšete kový. Svou vlastní ovšem. Smluvně se zavážete, že nám předáte to, o čem nevíte, že teď máte doma. Čuper uvažoval. Co by mohl mít doma, o čem neví? O Julince ví, o Almaře, chlívy jsou prázdné, to ví taky. O krucifixu na chodbě ví, o holubníku, no zkrátka, když to stojí jenom trošku za něco, tak o tom ví, a o čem neví, to asi za moc nestojí. No tak platí. A když si proto přijdete? Kdykoliv věk. Abych byl doma. To budete, protože náš podnik z propagačních důvodů vám povolil prémii v podobě sázky. My si pro upsané přijedeme v sedle na prapodivném tvoru. Když se vám podaří, pane Čupelo, vyjet nám na poti, na ještě prapodivnějším tvoru, vyhrál jste a váš závazek se uší. Chcete podepsat? No mordě, to musím říct, totiž chci říci, to je kulantní, že ano. A podává mu smlouvu. Tedy to je. Čupera se pích do palce a podepsal. Zavířil prach a chasník byl v prachu. Když se Čupera blížil k chalupě, viděl, že před chalupou stojí plno bab a ženských. Přidal do kroku. Když vcházel, slyšel dětský pláč. Srazil se s porodní bábou ve dveřích. Je to kluk, pravila. Julinka ležela v posteli a vedle ní malá hlavička. Veliké Julinčiny oči, malá hlavička. Kanafasová duchna, věneček z kočiček, lampa. Vír prachu a v něm se to všechno točí. A mizí ve tmě a Čupera omdlel. Úroda byla obrovská. K Čuperovi přijížděli z okresního města odborníci, brali vzorky půdy. Po kraji se mluvilo o jeho metodách, opozice ve vídeňském parlamentu ho dávala za příklad panským statkům. Splatil dluhy. Pil sice, ale už ne tak často a ne tolik. Sousedi se mu přestali vyhýbat a s úrodou to měl Čupera rok od roku lepší. A přece u Čuperů něco vázlo. Julince se vracel oheň do černých očí, to je pravda, ale hlavu si nepřestala lámat. Často našla Čuperu, jak sedí a zírá do nikam. Často musela dvakrát i víckrát opakovat otázku, než ji odpověděl. Potom se obyčejně sebral a odešel do lesa nebo k vodě. A našla ho tam pozdě večer. Ani nevěděl, že se setmělo. Předáte to, o čem nevíte, že teď máte doma. Posledních 5 let se Čupera bál. Každou hodinu, každou minutu té hodiny a každou vteřinu těch minut, těch 5 let. Čekal, kdy si přijedou pro malého Jeníka. Když spal, tak je na půl oka. A když někdy usnul, zdálo se mu jenom o velikých černých očích, které nic nevěděli a nic netušili. Jednou seděl pod jabloně a klepla ho padavka do hlavy. Podívala se, odkud spadla, a vidí na větvičce navléknutý papírek a na něm načmáraná 2 slova. Za týden. Věděl, kolik uhodilo. V hlavě mu vyvstal divoký zmatek. Nevěděl, co dřív. Začal chalupu opevňovat a koupil si pušku. Pak nechal opevňování a chtěl s Julinkou a Jeníkem utéct. Ale kam a proč? Ptala se Julinka. Křičel na ní, nic lepšího v tom zoufalství nevěděl. Opil se, strašně se opil. Lidé myslili, že mu v hlavě přeskočilo, ale nejhorší bylo, že Jeník se ho bál a schovával se před ním za mámu. Týden uplynul a Čupera byl s rozumem v koncích. Vzal provaz, šel na hřbitov, že se oběsí. Ale ani na to už neměl sílu. Zřepl si na zem a dal se do pláče. Šla kolem hřbitova stará žebračka. Pompadůrka se jí říkalo. Byla moc stará. A byla moc ošklivá. A lidé jí dávali spíš, aby už byla honem někde jinde, aby se na ní nemuseli koukat. Slyšela pláč za zdí, vešla na hřbitov a co prý se mu stalo? Čupra jí to všecko vyklopilo. To, co před lidmi stydil se na sebe říct, povídal žebračce. Snad proto, že ji nikdo v okolí za člověka nepovažoval. Bába ho vyslechla velmi pozorně. Míš, Čupero, za to všecko můžeš poděkovat Rumu. Já bejvala za mlada v Brémách. Taky jsem si svoje vypila. Podívej se na mě. To, co tu teď stojí, udělal Rum z hezký holky. Já ti pomůžu.
1: A jak pak bys mohla?
0: Dnes má přijet čert na podivným tvoru. Je to tak?
1: Tak.
0: A čerti jezdívají od Budějic, z jihu. Vylezeš na strom a jak ho tamhle pod skalou zmerčíš, vyšvihneš se na mě a pojedeme mu naproti. A dřív ale přineseš med, peřinu a koňský vohon. Hoď sebou.
1: Nebylo času, aby se Čupera ptal na podrobnosti. Za chvilku byl spocený zpátky se vším, co baba potřebovala.
0: A na strom,
1: velela Pompadůrka. Zatímco se Čupera škrábal na jasan, baba se slékla, pomazala medem, rozpárala peřinu a, jak byla lepkavá, vyválela se v tom husím prachu. A už volá dolů Čupera, jede!
0: A na čem? No, je to malý, je to zrzavý. Mordie, liška, jede na lišce. to je toho, směje se Pompadůrka. Hen se bude divit.
1: Čupera slezl, vyhoupl se na příšeru, ve kterou se baba důmyslně proměnila a vjeli čertovi v ústrety. To si Pompadůrka ještě dala koňský ohon do bezzubých dásní a vyvalila oči. Čert se nejenom divil, ale strašně se chechtal.
0: Vyhrál jste, pane Čupeo, povídal, když se uklidnil a roztrhal smlouvu.
1: Tak se obrátil k Pompadůrce. Ty si tímto dobovým skutkem smazala všechny hříchy s bojem. Gratuluji.
0: Však těch tolik nebylo,
1: pokusila se Pompadůrka o růměnec.
0: Nechtěl bych je házet přes zeď, zasmál se čert. Vzepěl lišku a sválal k lesu.
1: Lidé se hodně divili, že Čupera postavil Pompadůrce domek a že ji poslal na vlastní útraty do Poděbrad do lázní na rekreaci. Řekli si však, že od toho podivína se dá čekat lecjaké překvapení. Vždyť ze smutného Čupery se stal nejveselější chlapík z okolí. Zpíval od rána do večera, tancoval s Julinkou první u muziky a poslední šli domů. Pracoval jako lev, všechno pro Jeníka. A aby Julince zářili oči. V hospodě měli plakát, který císař pán ve své moudrosti rozkázal vytisknout a všude vyvěsit. Na tom plakátě malíř namaloval, jak se fůra převrhla a zabila kočího. A pod tím bylo napsáno, že tohle zavinila kořalka, že se proto nemá pít. A pod tím vším byla police a na ní byla jedna láhev kořalky vedle druhé, každá jiná a hlavně rum. Plakát stářím sežloutl, ale kořalky byly denně čerstvé. Bylo hodně mužky, kteří zvedali loket, když vchrstli do sebe panáka, ale málo kdo to uměl tak bravůrně jako Čupera. Teď, co mu s Jeníkem otrnulo, sedal pod tím plakátem čím dál tím častěji a čím častěji tím déle. Netrvalo dlouho a pil jako tenkrát, než potkal chasníka v zaprášeném fráčku. Pompadůrka opět chodila žebrotou, pole spustla, z Julinčiných očí se díval smutek a Jeník se styděl mezi děti a táty se bál. Čuperovi už na druh nechtěli nalít. Když moc křičel a vyhrožoval, popadli ho a vyhodili jako snop. Sebral se a loudal se domů. Přišel do mi, zde tenkrát vířil sloupek prachu. Rozhlédl se, nikde živé duše.
0: Čerté. Čerté.
1: Stál mu po boku, ten týž jako tenkrát, povídá. Po Ávě nám došel ceník s celou vadou nových nabídek a podává Čuperovi úhlednou brožůrku. Vás by mohla zajímat stovánka 111 heslo hodiny ozvat.
0: Mě by mohlo zajímat jen jedno, pane reprezentante, uhlazeně pravil Čupera. Jak bych se totiž mohl odnaučit pít? Čert se zasmušil. Odnaučit pít? Vážený muži, to z dobých skutků ten nejlepší. Náš podnik však, jak je všeobecně známo, se specializoval, vekl bych, opačným směvem. Dámám za to svou duši. Čert mlčel. Dlouho si sedláka prohlížel a pak se usmál. Nechcete mě opět vypéci, jako tehdy s Madame Pompadour? To se vám v jehu povedlo. Dlouho jsem s tou pfýhodou vystačil. Dámám svou duši a nechci prémii. Čert se posadil jako Turek a pravil. A to víte, že půjdete peklem, než se odnaučíte pít? Jen pot, slzy a kvef? Vážený Kofalo, tfy měsíce zaživa? A po smrti jste náš za pfet pokladu, že mi to správní rada schválí, neboť to se nedá považovat za běžný obchod. 3 měsíce dlouhá doba. Já nechci, aby kluk nebo Julinka, to je pfirozené. Čas je komponent velice relativní, koeficient rychlosti pohybu na pfíklad, tu hraje velikou roli, to je známo. Nemluvě o tom, že náš podnik má k dispozici zavízení, která naše tfy měsíce skvátí na pozemské 2 hodiny. Chcete-li, začneme hned. Musíte ovšem opravdu chtít svou vůli, co složku. Musíte do podniku vnést vy. Jen vy a nikdo jiný než vy. A kdybyste si pro mou duši přišli? Lhůtu si určíte sám. Není to běžným zvykem sice, ale za tu pompadůku si zasloužíte výhody. A kdybyste tak myslel, pane Čupelo? No, řekněme tak, něco ho napadlo. Podíval se Čertovi do očí. Až opadá listí z dubu, jestli vám to vyhovuje. No, proč ne? Tak se Čupera upsal. Pěkně si sedněte, tak, pohodlně. Zavřete očička, pane Čupelo, tak. A teď otevřete, že to nebolelo. Čupera otevře oči a kouká jako blázen. Leží na bílé posteli, nad ním se sklánějí čerti, vymydlení v bílých pláštích a podivnou řečí si o něm povídají. Když mu spočítali všechny krvinky, co měl sebou, když vyzkoušeli tlak a posvítili na sítnici, vzali kladívka a klepali ho všelijak po těle. Ještě moc věcí s ním podnikali a do mnoha pater stěli a zase vyjeli ďábelským výtahem, než ho uložili a než mu řekli, že jen co přijde pan profesor. A za chvilku tu byl. V mysliveckém, jak je u čertu zvykem, pěkný človík, docela malý. Dali tomu myslivečkovi papír plný čísel a šifer. Ten do toho jen takhle mrk. A hned poznal, že Čupera kůru snese, kývl hlavou a zase odešel, totiž odfrčel. A Čupera se začal odnaučovat. Zpočátku to nebylo tak zlé. Posadili ho do krásné nálevny, kde hráli cikáni, postavili před něho lahve, aby si vybral tu svou, pak mu nalili, hudba hrála a bylo veselo. Bylo tam plno lidí, i z města, fešáků, i z pustlých, herci tam byli, i vojáci, i úředníci, jako v hospodě. Když byli cikáni unaveni, nastoupila dechovka. A po ní kapela, co pro Rámus nebylo poznat, co vlastně hraje. A pilo se, kořálky se dolévaly, popelníčky vyměňovaly a to všechno zadarmo. Nakonec si všecky spité naložili na nosítka a rozvezli po postelích. Ráno je vykoupali a do lomu lámat kámen.
1: A takhle to šlo den co den, noc co noc, lom, hospoda, lom, hospoda. Čupera už se z toho ze všeho mátořil. Po nějaké době ho zavolali do druhého patra a zase s ním prováděli mnoho kejklů. Na zítří mu přikázali, aby pomáhal zahradníkovi. Když dělal u zahradníka nějaký čas, a byl to divný zahradník, protože co vypěstoval, to hnedka sněd, poslal ho zahradník pro rum. Čupera rum přines. Zahradník si láhev dobře prohlédl, zátku proskoumal a vrátil láhev Čuperovi, aby ji donesl panu profesorovi. Čupera seděl sám v čekárně hodinu, dvě. Konečně profesor přišel, prohlédl si láhev, zátku, vrátil ji Čuperovi, aby ji donesl tam, kde mu ji dali. Než ji převzali, stejně důkladně ji prohlíželi. Tohle se opakovalo ještě dvakrát. Při posledním odevzdání už láhev moc neprohlíželi, kývli hlavou, a aby přišel do generálního inspektorátu kraj Čechy, dveře číslo 111. Tam za stolem seděl chasník v zaprášeném práčku. Potřásl sedlákovi rukou a pravil: poslejte se, pane Čupero. Když ho Čupera poslech, pokračoval: teď už pít nebudete. Nebudete-li chtít, ovšem. Zatím vás vůle nenechala ve stehu, totiž ve štychu. Já se nebojím, nepochybuji. Nože, zde je kopie smlouvy. Až opadá listí z dubu, že ano, je to tak spávné, co? Tož, mě jalo, užijte si pěkně a teď zavřete očička. Tak? Když je Čupera otevřel, seděl na svém poli a podle sluníčka to byly sotva dvě hodiny, co se rozhodl nepít. První slova, která doma pronesl, byla k Julince. Už nebudu pít. Podívala se na něho a usmála se. Viděla, že mu nevěří. Nezbylo mu, než se s tím smířit a dělat to, co lidé dělají neradi. Měnit slova v činy. Orál, sil, sušil seno, kosil, sklízel. Někdy si přitom zpíval, někdy klel, jako každý jiný. I do hospody zašel, ale nepil. Nepil. Na dožinkách tancoval s Julinkou, děvčata škádlil, hulákal a i se pral, ale nepil. Silovalo se k podzimu. Přešel podzim, stromy zahodili listí. Čupera seděl doma, kluka měl na klíně a říkal si v duchu, že by bylo dobře, kdyby měli holčičku k tomu klukovi, aby byli v domě dva páry Julinčiných očí. A najednou někdo zaťukal na okno. Kluk vyběhl a hned byl zpátky, že prý je venku pán v zaprášeném práčku. Čupera si navlékl košíšek a povídá Julince, že bude do večeře doma. Čím můžu posloužit, pravil venku starému známému. Ten beze slova vytáhl z brašny smlouvu a strčil sedlákovi pod nos. Dobrá, pravil Čupera, vezmeme to lesem. A ozloučit s paní Chotí a synkem se nechcete? Dost se divil čert. No ani ne, pravil Čupera a vykročil. Šli k lesu a Čupera se vyptával, jak to tam dole chodí, a na to a na onu. Vedl řeči, jako by se v salonu bavil. Když došli na kraj lesa, čert se zastavil a povídal: pane Čupero, vy jste mě velmi překvapil. Čekal jsem, že se budete ošívat a pohostit to odklad. A vy si vykvačujete do pekla jako na špacíl. Ale to je omyl, mladý muži, já nejdu do pekla. Já vám jdu jenom ukázat názorně to, co patrně ušlo vaší pozornosti, povídá Čupera. Račte se laskavě rozhlédnout po stromech. Zatímco ostatní listnáče mají holé větve, duby, jak račte vidět, mají listí, sice žluté, ale na větvích. A budou je mít až do jara. Víte, pane čerte, až na jaře vypučí nové dubové listí, pak teprve to staré opadá. Dub vlastně nikdy není bez listí. Dobrý den. Otočil se a šel domů. Čert stál jako opařený. Pak ho popad vztek a začal dubové listy rvát a cupovat. Nic s tím nedocílil, jenomže duby mají dodnes listy jakoby ožďubané. Čupera už nikdy nepil. Když po křtinách té holčičky s Julinčinýma očima hodovali v hospodě, nějací lupáci před něho postavili panáka kořálky, aby se prý také napil. Až opadá listí z dubu, odpověděl Čupera. Tak se to v tom kraji vžilo, to pořekadlo. Nikoliv to nepití.

0: Cože? Co? Už?
1: Už jsem vysílá.
0: No tohle, ještě nemám ten poslední tým, totiž Rým.
1: Dobásníš to potom.
0: Vážení a milí posluchači, srdečně vás vítám u vašeho oblíbeného prakticko-poetického pořadu s domácnostní kachnou Justínou. A jistě, Piggy je tu fraky. Taky.
1: Ahoj, děti. Minule jsi říkala, že máš ještě nějaký další nápad na krmítka.
0: Já mám nápadů, Piggy. Na krmítka také, ale od té doby, co jsem se rozhodla, že budu nejen domácnostní kachna, ale i kachna umělkyně. Musím říci, že se ze mě nápady jen prší. Že ze mě nápady jen srší.
1: Jo. To ti všichni věří. Jen myslím, že můžeme zůstat u těch krmítek, víš? A bude to nejlepší.
0: No, dobře. Jenže, Růžovko, my si musíme něco zopakovat.
1: Já vím, musíme zopakovat, co ptáčci můžou zobat a co ne, abychom jim neublížili, víš?
0: Správně. Ráda bych ale řekla, že myslím, že pro praktické návody není třeba používat verše.
1: Tak já to řeknu za tebe a bude to rychlejší, jo?
0: No, ale báseň ne. Báseň říkám ve svém pořadu jen já, dáma. Sama.
1: Neboj, já si všechno pamatuju i nezveršované. Ptáčkové můžou. Zrní a ovesné vločky a semínka a oříšky a kousky jablek a různé bobulky a hlavně nesmí nic slaného, protože po soli by mohly i umřít, viď?
0: No, ano. Ty jsi to ale všechno tak rychle vyhrknul, že já teď pořádně nevím, jestli jsi řekl všechno důležité.
1: Neboj se. Řekl, věř mi, Justýno, můžeme se do toho pustit, he?
0: No, dobře, takže minule jsme, jak si jistě moji věrní posluchači pamatují, vyráběli jednoduché krmítko z ruličky od toaletního papíru.
1: A co bude dnes?
0: Bude to podobně jednoduché. Nachystala jsem si tady několik velkých šišek borovicových. Takové najdete v každém pořádném lese. Dále tu máš... Co? No řekni to sám. Co tu máme?
1: Tak med, zobání pro ptáčky v sáčku.
0: No ptačí zob, ten mám z minula. Koupila jsem ho už hotový v obchodě. Už namíchaný. A ještě... No, co tu ještě? Co je tu ještě?
1: Provázek.
0: Výborně. A první úkol bude tenhle. Na každou šišku přivaž nahoru provázek kolem šišky.
1: Kolem šišky?
0: Kolem, ale ty nahoru. Mě úplně pleteš. Kolem špičky.
1: Udělám takhle nahoře. Radši dva uzly, aby to drželo, viď?
0: Až to budeš mít, tak každou šišku potři vrstvou medu. Jo. A nešetři, ať je vrstva podřádná. Pořádná. Místo medu se také dá použít arašídové máslo.
1: Jo. Už to mám asi napatrané.
0: A teď tu šišku hoď tady do sáčku s tím zrním. Počkej, pojď sem. Přidržím ti ho.
1: Hop, tam.
0: Tak, teď stačí tím sáčkem pořádně různě potřást. Zrnička se nabalí na lepkavý med. A až se bude zdát, že už se další zrnička nenalepují, protože už nemají kam, tak můžeme šišku ze sáčku zase vytáhnout.
1: Hotovo! No. A teď už stačí jen zavěsit šišku na větvičku a ptáčci si vyzovou, co jim bude chutnat. Paráda, já udělám ještě jedno šiškové krmítko pro Huga.
0: No ale ne, že zase utečeš.
1: A jedno pro zajíce Antonína.
0: Cože? No, tak udělej pro Huga, pro Antonína ho udělám já a pak za ním zajdeme. A uděláme si procházku a půjdeme krmítka rozvěsit a já přitom budu recitovat. Tak šup, nezdržuj to, Piggy, a nech tam nějaké pěkné zrní na tu Antonínovu šišku. Víš, že Antonín je umělec a nemůže dostat jen tak leda jakou šišku. Navíc ode mě.
1: Tak já bych si myslela, že bys možná měla tomu Antonínu...
0: Ne. Tu šišku.

0: jezevčíci, ti jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
1: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama.
2: A teď ještě jednou a pomalu.
0: Jezevčíci, ti jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
1: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
1: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Jaký je tvůj rodokmen?
1: Rodokmen? Co pak jsem pes?
0: Já myslím, jakého jsi původu, víš? Tvůj prapředek Dlouhý Janek, co zachránil tatínkovi život, byl prý z prostého původu.
1: No, já mám původ slušnej. Moje máti dělá VZD a táta pracuje ve šlechtitelské stanici.
0: Ve šlechtitelské?
1: No jo, loni vyšlechtili žito a dostali za to řád.
0: Řád? Rytířský řád?
1: No ne, myslím řád práce.
0: To je dobře.
1: Hele, dneska se ten původ bere zase jinak, víš. Ale pochybuju, že ty bys tomu rozuměla.
0: Tak tvůj pan otec je šlechtic.
1: Šlechtitel. A vůbec, proč ti na tom tak záleží? Já bej tebou spíš bych se starala, abys mohla být jako my, chodit do školy a tak. Taková hezká holka, ona straší po nocích.
0: Taková hezká holka, pravíš?
1: Já sám.
2: Vápno! Vápno! Kluci, pojďte skládat! Pane Brtík! Pane Brtík! Ředitel vám vzkazuje, jestli byste s ním nešel večer na pivo!
3: Na pivo? Tak to si vemu parádní škorně.
0: To máš tak. Dneska normálně řekne klugolce, že se berou a už je svatba. Vůbec oni nemusí bojovat se sokem na kolbišti. Ne, leda se někdy poperou v hospodě. A čím zápasí? Dřevci nebo meči? Hlavně židlema. Aha. Tašku nech, jen cihle. A jak dává mladý muž dívce najevo, že mu pro ní srdce plane? Jak? No to už poznáš. To po tobě furt kouká. A pak řekne, jestli ti může mít tašku a tak.
1: Tašku pravíš?
0: Nemiluje mě. Ale tuhle tašku ne. To bys musela jít s taškou ze školy, rozumíš?
1: S brašnou.
0: No, s brašnou.
3: Hej, vy všichni. Hrabete se z prací jako hlemíždi. Takhle bychom nebyli hotovi ani do Vánoc. Vyberu si proto kouzlo na dalších 100 let dopředu. Odstupte a dávejte pozor.
4: Jenže ještě jedna věc byla mrzutá. Starý pavouk už nechtěl dělat žádnou novou záchranou síť, třeba že ho pavoučata prosila, tatínku, udělejte prosím vás Pytlíkovi novou síť, ať máme nějakou legraci. Ale pavouk ne za nic na světě. Ovšem, to zase neznáte Pytlíka. Když starý nechce, udělá si ji Pytlík sám. Jen co se podívá, jak si starý pavouk každý den dělá novou síť. Schoval se za lístek, pěkně si počkal a tu uviděl podivnou věc. Pavouk snědl prostě tu starou síť, ne snad, že by si ji pokrájel na talíři, ale soukal do sebe lana a nitky jako nudle, až měl celou síť v sobě, že z ní ani vlásek nezbyl. Pak si vylezl na jednu vysokou větvičku a hezky dlouho odpočíval. Najednou skočil rovnou po hlavě dolů a za ním z několika puntíčků na zadečku se táhla od nejvyšší větvičky báječná silná nit. Na ní zůstal chvilinku viset, ale pak se otočil jako akrobat a šplhal zase po své vlastní nitě nahoru. A co nit? Tu táhl za sebou? Kde pak? Pavouk ji nechal viset, ale hned k ní, jak lezl nahoru, přisoukával novou, takže když vylezl nahoru, visela pod ním pěkná smyčka. Zase chvilenku čekal, až přijde vítr, až zafoukne smyčku na některou větvičku tak, aby se tam zachytila. No a sotva měl tak hlavní lano zachyceno, začal se spouštět i na jiné větvičky, až si z vláken udělal hezkou hvězdu, pak začal běhat po hvězdě do kolečka, až byla celá pavučina hotová.
5: Božínku, to je to celé, divil se Pytlík, to tedy svedu jedna, dvě.
4: Rychle přeběhl ke své roztrhané záchranné síti a v minutě ji také snědl. No, nechutnalo mu to příliš, ale snědl ji. Pak se posadil na vršek větvičky a čekal, až se začne dělat pavučina. Něco se v něm skutečně dělo. V břiše mu kručelo, vrtalo to tam, točila se mu hlava, škytal o 106 a v uších měl, jakoby gramofon hrál. Ale pavučina z něho vylézt nechtěla. Jednu chvíli myslel, že přeci cosi mu začalo vycházet z nosu.
6: Ale byla to docela obyčejná kapička. Zkrátka, bylo mu špatně.
5: No, ještě asi nejsou hotové, utěšoval se. Bolí to, ale bude to slávy, až se o mě dovědí, že dovedu dělat pavučinu.
4: Nakonec se to v něm začalo s úžasnou silou všechno trhat, válet. Myslel, že se rozsype. Teď jdou nitě, zasténal, rozpřáhl se do vzduchu a skočil, jak to viděl prvé u pavouka, z větvičky dolů. Bác!
6: Žádná nit, žádné záchranné lano se za ním neobjevilo. Pytlík sebou jen praštil o zem, ne jako pytlík, ale jako pořádný pytel písku.
4: V hlavě se mu pořádně zatmělo. Ale hned poté se mu zdálo, jako by se rozsvítilo. Jako by andělé na všechny strany létali. Každý z nich pletl pro pytlíka síť a nit pro ní tahal z čertího ocasu. Pak z čerta počaly sršet jiskry jako ohňostroj a potom už pytlík ztratil vůbec vědomí, byl docela bez sebe.

0: první, ze které se dovíte
1: o truchlivém osudu přesmutného města jménem Kakabusy.
2: Za dávných časů, kdy jste ještě byli malí jako drobečky chleba, za horami a za lesy mezi Laponií a Růžovým mořem žilo svým poklidným životem malé městečko, jehož jméno bylo ponuré jako temná noc. Jmenovalo se Kakabusy. Nevíme, jestli jste už někdy o tom městě slyšeli. Jestli ne, zeptejte se své babičky, která určitě zamlada jezdila do Kakabusů hojit pláčem své poraněné srdce. Kdybyste, moji milí, chtěli vědět, jak Kakabusy vypadaly ve skutečnosti, nebylo by vám zbývalo nic jiného, než si v pokladně na nádraží koupit velikánskou jízdenku, dát ji proštípnout a potom dlouho, předlouho jet vlakem. Oknem se dívat na ubíhající krajinu a pojídat z ranečku dobroty, které vám maminka na cestu připravila. Náš vlak jede stále pomaleji a pomaleji, až se nakonec škrábe do kopce jako želva. Šplhá výš a výš a přesně ve 12 hodin v poledne zastaví v Kakabuse. Všichni zdejší usedlíci už ze zvyku stojí na nástupišti, cestující vystupují a vlak se zase dává do pohybu. V tom okamžiku Kakabusané vytahují bílé kapesníky a mávají za odjíždějícími. Když vlak zmizí v dáli, na nástupišti je najednou nějak smutno, nějak pusto a prázdno. Lidé si dávají kapesníky k očím a za chvilku všichni svorně pláčou. Dokonce i pan výpravčí vzliká. A aby slzami nepokropil nástupiště, roní je do své červené služební čepice. Za pár minut je celé nádraží úplně mokré od slz, které pak lkající uklízečky utírají obrovskými hadry. Nakonec se všichni hlubokým žalem sklíčeni rozcházejí do svých domovů. Domy v Kakabusech byly buď barvy bledě modré, anebo fialové. Záleželo na tom, jestli jejich čísla byla sudá nebo lichá. Jenom kostelík byl bílý a měl zelenou střechu a modrou zvonici. A co mlýn, který stál na konci městečka? Už před 100 lety jej dal mlynář obarvit na černo a postupem let byl stářím stále černější a černější. Byl už tak tmavý, že ho skoro vůbec nebylo vidět. Pokud zrovna nebyl výjimečně jasný den a nesvítilo sluníčko. Určitě si myslíte, že uprostřed Kakabusů bylo jako uprostřed každého pořádného města náměstí, ze kterého se rozbíhají ulice. Ale kde pak? Kakabusy byly vybudovány úplně jinak. Ulice byly uprostřed města a náměstí se rozprostíralo okolo nich. Zabloudit by se však sotva někomu podařilo, protože Kakabusy měly jenom 7 ulic. Pro všechny případy vám prozradíme, jak se jmenovali. Tak tedy, ulice Moldánků, ulice Plačtivých kocourů, ulice Uslzených vlaštoviček, ulice Trudnomyslných krokodýlů, Dešťová ulice, ulice Hrbatých vrbiček a ulice Děravých bot. Náměstí neslo jméno Ztracených klíčů. Městečko se dále pyšnilo parkem uvadlých květů, kam vždycky v neděli chodili otcové rodin se svými ženami a dětmi na procházku. Na ulici Děravých bot byla lékárna, kde se prodávaly kapky proti pláči, prášek antislzín a pilulky proti smutku. V lékárně však měli většinou zavřeno, protože paní lékárníková neustále plakala a pro pláč se styděla prodávat. Celé městečko vědělo o tragédii, která byla příčinou slz paní lékárníkové. Její jediný kanárek ještě nikdy nezaspíval. Už 50 let seděl ve své klítce zasmušilý a nerudný a nic na světě ho nemohlo rozveselit do té míry, aby zaspíval byť tu nejkratší melodii. Bylo to opravdu smutné. Smutné, přesmutné. V celých kakabusech nikdo nevlastnil ani jedny hodinky a proto všechny děti pravidelně chodily pozdě do školy. Za trest museli tisíckrát opisovat násobilku. Není se proto čemu divit, že na každém kroku bylo možno potkat smutné, zakaboněné a uplakané děti. Oblíbenou zábavou dětí v kakabusech byla hra na krále Brečmínka. Asi vás bude zajímat, jaká byla její pravidla. Spočívala v tom, že všechny děti se posadily a usedavě plakaly. A dítě, které plakalo nejusedavěji, nejhlasitěji a nejsrdcervoucněji, bylo prohlášeno králem Brečmínkem. Nově zvolený král dostával odměnu v podobě bonbónů z máty peprné, které byly tak silné, že se po nich až dech zastavoval a slzy vrkaly do očí. Tyto bonbóny byly jedinými cukrovinkami, které byly v kakabusech k dostání.
0: Přesto tu však žily dvě děti, které se dovedly smát a které vůbec neplakaly.
1: Byly to Filipek
0: a Dorotka.
2: Chcete se s nimi seznámit? Budeme vám tedy o nich vyprávět.

létě a fantazii po svém strýci, už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

čekám, co se ještě stane. Mám pořád v duši dítěte a říkají mi starý pane. Já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Křemílek a Vochomůrka seděli na mezi. V tom běží kolem křepelka Julča. Pírka se na ní jen třesou.
2: Kam pak, Julčo, tolik utíkáš?
1: Volal Křemílek.
3: Ale ztratila jsem 5 peněz, 5 peněz. A tak je scháním.
1: Řekla ve spíšení.

0: střásá si na bříško 5 křepelčích peněz.
1: Kde jsi je vzal?
2: Povídá Vochomůrka.
1: Co? Já je nevzal. Já je našel.
2: Řekl Lukášek.
1: Tak mi ale i hned dej, já je vrátím křepelce.
2: Povídá Vochomůrka a rovnou na Lukáška a pobral mu 5 peněz. Jenže v tom kovařík Lukášek vykřikne.
1: Já měl ty peníze jako závaží. Teď musím strašně vysoko vyskočit. Hoperdum!
2: A zaluskal klouby a přeskočil Vochomůrku. Vochomůrka mohl na tom skoku oči nechat. Potom strčil 5 peněz do kapsy a šel domů do chaloupky.
1: Tak co? Našel jsi?
2: Povídá Křemílek. Vochomůrka nic, jen třese s penězi v kapse.
1: Tak tohle není pícha jen od 5 peněz,
2: povídá Křemílek.
1: Takže není,
2: řekl Vochomůrka.
1: Naučil jsem se totiž od kovaříka Lukáška znamenitou věc. A co je to za věc?
2: Ptá se Křemílek. Ale s Vochomůrkou už nebyla řeč. Začal luskat palcem, obcházel svou postel a všelico s na ní měřil od hlav až do noh. Potom se položil do peřin a na břicho si vysypal 5 křepelčích peněz.
1: Co to děláš?
2: Povídá Křemílek a Vochomůrka mu nakázal.
1: Tak podívej, až řeknu, tak mi ty peníze seber z břicha. A já tě přeskočím. To je taková znamenitá věc, co jsem se naučil od Lukáška. No jo, stejně bys jinak nedal pokoj,
2: řekl Křemílek a sebral mu z břicha 5 peněz. V tom Vochomůrka zaluskal všemi klouby a křikl po kovařicku.
1: Hoperdum!
2: Ale nějak přitom zatrhl patami do peřiny. Vyvalilo se peří, hrne se okny ven, valí se ze dveří. Co nemohlo jinudy, vyletělo komínem. Kolem chaloupky se bíle chumelí.
3: Je sníh,
2: řekla mladá pěnička, moudrá jen od jara do léta. Uslyšeli to i kytky na pasece.
3: Honem, honem, do zelené ložnice.
1: No vidíš, a máš to,
2: povídá Vochomůrkovi Křemílek.
1: To je z té tvé kovařické špumprnády. Udělal jsi na pasece zimu. A co teďko, no?
2: Začali sbírat peříčko po peříčku, ale závěje neubývalo. Až tam přiběhla křepelka Julča a byla samá starost.
4: Už jste našli 5 peněz, 5 peněz.
1: Ale kutálejí se tamhle někde pod postelí,
2: řekl Křemílek. Julča se rozběhla k 5 křepelčím penězům. A jak se k ním hnala, zdvihl se jí od křídel takový vítr a fučení, že to odfouklo všecko peří až někam za třetí les.
4: Je, už to zase přešlo,
2: zavolala pěnička. A kytky znova rozkvetly. Jen Vochomůrka smutně louskal kloubkem, že mu uletěla peřina.
5: Kdy jsme spolu vlastně chodili?
6: Víš, že si to vážně nepamatuju?
5: Myslím...

Raráš a Šetek. V Běcharech byl jeden sedlák, říkali mu Kmotr Palička. Ten jednou šel do Kopydlna na trh a našel v poli pod hruškou kuře. Bylo černé a zmoklé, třáslo se zimou a típalo. Kmotr Palička je vzal pod plášť a dal doma za kamna, aby uschlo, a pak je pustil na dvůr mezi jiné slepce.

0: ulice. V noci, když už všecko spalo, slyší Palička najednou v komoře něco šramotit. A hned na to nějaký pronikavý hlas, napolou člověčí, napolou slepičí.
1: Pan táto, přinesl jsem vám brambory.
0: Hospodář skočil z postele a běžel do komory. Co to? I vidí ohnivé kuře a tři hromádky zemčat. Lítalo z hromádky na hromádku. Fí, neplecho! Odplivnul sedlák uleknutím, bouchl dveřma a šel zaslehnout. Ale starostí nemohl do rána spát. Už věděl, co si domů přinesl. Ráno pak, když se rozednilo, všecky ty brambory do hnoje vyházel. Druhou noc zase slyší.
1: Pan táto, přinesl jsem vám pšenici, žito, ječmen.
0: Sedlák už nešel se dívat, co to, ale třásl se strachem jak osika i neustále se modlil. Vysvoboď nás od zlého. A jakmile začalo svítat, vzal lopatu a chvoště a zas to obilí všecko vyházel a vymetl, aby tam ani zrnka nezůstalo. Byl celý zarmoucený, nevěděl, jak si pomoci a taky se bál, aby si toho ze sousedů nikdo nevšimnul. Ale sousedé všimli si toho přec. Viděli v noci něco k Paličkovům dostavení lítat, jak plamený výšek, a nezapálilo. A ve dne pozorovala sousedka taky to černé kuře na dvoře mezi slepicemi. Tu hned byla po vsi jedna řeč, že kmotr Palička se čertu zadal. Někteří povážlivější kroutili hlavou. Odjakživa ho znali za boha bojného i za poctivého a umínili sobě, že mu dají výstrahu. Přišli tam a on jim upřímně všecko pověděl, co a jak, i žádal jich, aby mu poradili, co dělat. Jaká rada? Povídá jeden mladý sedlák. Zabijte tu potvoru! A hned sám popadl polínko a po kuře ti jím uhodil. Ale v tom okamžení vskočilo mu kuře na hřbet a tak ho tepalo jako polenem a při každé ráně volalo: já jsem raráš, raráš, raráš. Potom radili někteří Paličkovi, aby se odtud vyprodal a jinam přestěhoval, že raráš zůstane v tom stavení. Sedlák se toho hned chytil a hledal kupce, ale nikdo mu stavení s rarášem nechtěl koupit. Palička pak si zas umínil stůj, co stůj, že se raráše musí zprostit. Prodal obilí, dobytek i všecko, čeho nevyhnutelně nepotřeboval. I koupil si jiné stavení v druhé vsi a stěhoval se tam. A když potom už naposledy přijel s vozem a škopky, necky, brány a jiné takové nářadí naložil, šel a sám si své doškové stavení zapálil. Byloť o samotě a nikomu se nemohla škoda stát. Potom práskl bičem a chtěl jet. Zatím se ještě jednou ohlídl na své stavení, jak chytalo, a povídá: schoř si tam, neplecho. Za to místo přec ještě něco utržím.
1: Hehehe,
0: ozvalo se něco vzadu na voze. Palička koukne, na hrabici tam sedělo to černé kuře, zatřepalo křídlama a začalo si zpívat.
1: Už se stěhujem, už tu nebudem, už tu nebudem, už odtud půjdem. Už tu nebudem, už se stěhujem, jinde krást budem.
0: Kmotr Palička zůstal, jako by ho byl hrom omráčil. Už nevěděl, co si počít. Potom jemu připadlo, zdali by si Raráš nedal říci a sám neodešel, kdyby jej dobře krmil. I nařídil ženě, aby mu dávala talíř dobrého mlíka a 3 buchty k tomu. Raráš měl se dobře, ale nezdálo se, že by se chtěl odtud hýbat. Jednou na večer přijel pacholek z pole domů a vidí na schodech ty 3 buchty, co tam Selka položila Rarášovi. Měl hlad i přitočil se a jednu snědl. Lepší, když já ji sním, nežli ta obluda, povídá sobě sám. Ale v tu chvíli už mu seděl na zádech Raráš a křičel: 1 bušta, 2 bušta, 3 buštu Vašek sněd. A přitom pokaždé jemu takovou ránu vsadil dozad, že pacholek potom dlouho ještě měl modřiny. Ráno, když Palička vstal a šel pacholka budit, našel ho celého stlučeného, sotva, že se mohl hýbat. A když se dověděl, co a jak, šel k Rarášovi a prosil ho, aby se od něho vystěhoval, že sice žádný pacholek nebude chtít u něho sloužit.
1: Hehehe, zachechtal se Raráš a řekl: Dones mne tam, kde jsi mne vzal, nebude mi tebe žal.
0: Sedlák vzal hned na sebe plášť a donesl kuře zas pod tu hrušku, kde je našel. A Raráš potom už ho nechal. V Liběnicích v ovčárně zdržoval se taky Raráš, ale tu mu říkali Šetek. Vypadal jako malý klouček, jenže měl na rukou a na nohou pazourky a mnoho veselých kousků si tam o něm vypravují. Rád škádlíval psy, kočky a moráky a taky pacholkům a děvečkám nikdy nic dobrého neudělal a kde co podtají kutili, všecko vyzradil. Proto taky čelátka psí hubu měla na něj, ale bála se jemu co udělat, aby se nepomstil. A taky hospodář ovčák nic nedal na něj dopustit, a to proto, že za celý ten čas, co Šetek byl v ovčárně, ovce žádná ani nezastonala. V zimě sedával Šetek obyčejně na kamnech, ohříval se. A když děvečka do světnice přinesla plévy, aby je spařila, vždycky jí z kamen do škopka na ně skočil, říká je: šup na plévky. Ale jednou zle se opálil. Děvečka přinesla škopek jak obyčejně, ale venku do něho nalila vařící vody a jen povrchu plevami posypala.
1: Šup na plévky, povídá si Šetek a hup.
0: Ale v tom okamžení byl zas už venku ze škopka, křičel a svíjel se bolestí a čelátka se smála, až okna zinčeli. Ale Šetek toho děvečce nedaroval. Jednou, když lezla na půdu po žebříce, zapletl ji do něho tak, že jí museli přijít na pomoc a měli co dělat, aby jí z žebříka zas vypletli. V létě spávali ovčákovi čeledínové na půdě. Jednou v noci tam přišel taky Šetek, vylezl do polou žebříka a škádlil psy, co tu pod poklopem leželi na dvoře. Nastrkoval jim jednu nožku po druhé a pokřikoval neustále na ně.
1: 1 nožka, 2 nožky, za kterou mě chytíš?
0: Psi štěkali, mohli se vzteknout. Pacholky potom už mrzelo, že jim nedává pokoje. Jeden vstal, Vzal otep slámy a na šetka ji hodil i shodil jej tou otepí z žebříku dolů. Psi hned na něj a zle ho přivítali, sotva, že jim vyvázel ze zubů. Pacholek věděl, že ho pomsta nemine. A proto se měl před šetkem na pozoru, zdaleka se mu vyhýbal, ale nic mu to platné nebylo. Jednou pásl u louky na občinách a sedl si na louce za kupku sena. Najednou strhne se mu nad hlavou šumot a než se spamatoval, měl celou kupku sena do vlasů zamotanou. Pacholek dal se do křiku, sekáči se zběhli, ale dělej co dělej, seno mu z vlasů nemohli vyplést. Tak mistrně bylo jedno s druhým stočeno. Pacholek musel si dát hlavu dohola ostříhat. A když potom zase na pastvu hnal a přišel na občinách pod planou hrušku, seděl na ní na vršku šetek, strouhal mrkvičku a posmíval se jemu. Holej, holej, holej!
2: Tu noc toho krtek moc nenaspal. V peří pod orlým křídlem se cítil v bezpečí. Ale co zítra? Hned ráno mu orel navlékl křidélka z černého kufříku a spustil. Nic to není, krtku. Rozběhni se. Raz, dva, tři, čtyři a skoč. A nezapomeň mávat, mávat tlapkama.
3: Raz, dva, tři, čtyři. Raz, dva, tři. Ba ne, radši bych si to vyzkoušel na rovině.
2: Tomu se orel s chutí zasmál. Kde tady kolem vidíš nějakou rovinu? Leda až dole pod horama. Tak se rozběhni. Raz, dva, tři, čtyři.
3: Raz, dva, tři,
2: čtyři. Raz, dva, tři, čtyři. Raz, dva, tři, čtyři. Až teprve na popáté se to krtkovi povedlo. Zavřel oči, orel ho trochu popostrčil a najednou už letěl v povětří. Nejdřív mával křídly tak rychle, jako když se děti učí plavat a ještě to moc nedovedou. Pak ale zvolnil a letěl jako pták.

0: Krtek přistál na loučce s trávou a květinami, docela se podobala lesní stránce u nich doma. Byl rád, že to dokázal, ale byl ještě radši, když měl zase pod tlapkami pevnou zem. Tady se mu nemůže nic stát. Nebo může? Jisté je, že mít křídla není vždycky výhoda. Krtek s křídly je vidět na dálku. Krtek s křídly se nikam neschová. Krtek s křídly se nezahrabe. S křídly se dá leda uletět. Jenomže to se krtek ještě pořádně nenaučil. A liška se k němu připlížila tiše jako stín, ani větvička pod ní nezapraskala, ani tráva nezašustila, stačil jí jediný skok a už držela krtka v tlamě. Už ho nesla svým liščatům k svačině.
1: Ne, pust mě, pomoc!
0: Orel měl naštěstí oči na stopkách. Všechno viděl a střem hlav se vrhl dolů za krtkem. Zakroužil nad liškou, pořád níž a níž, až samým leknutím otevřela tlamu a krtka pustila. Ale to, milý zlatí, ještě nebylo všechno. Orel popadl lišku za kožich, odnesl jí daleko k lesu a nechal jí z výšky spadnout na zem. To si bude pamatovat, aby si už víckrát na krtka netroufla.
1: Jenom aby... Koukni, jak mi poničila křídílka.
0: Křídílka byla opravdu dočista na maděru. Ta nikdy víc lítat nebudou. Nevadí, broukl orel. Vezmu tě krtku zase k sobě nahoru, tam se žádná liška nedostane. Krtkovi se však zpátky do hor, kde nikde není ani lopatka hlíny, vůbec nechtělo.
1: Ba ne, zůstanu dole, tady se aspoň mám kam zahrabat.
0: Orel mu to rozmlouval, ale krtek trval na svém. Až se nakonec dohodli, že orel bude z hůry krtka hlídat a nejméně jednou za den za ním přiletí na kus řeči. Zpočátku to tak doopravdy bylo. Orel slétal z hor i několikrát denně a krtek byl rád. Vždyť tady byl orel široko daleko jediný jeho kamarád. Ale potom se najednou stane, že se vám kamarád zamiluje a vy se nestačíte divit.
1: Proč pořád koukáš po tom druhém orlovi, co pak je ti milejší než já?
0: Orel se načepířil a řekl, to přece není orel, to je orlička. A hned se za ní rozletěl. Chvíli se honili modrou oblohou, pak spolu cukrovali až do večera a za celou tu dobu si orel na krtka ani nevzpomněl. No to se ví, že to krtkovi bylo líto a zase si připadal sám a opuštěný. A sám a opuštěný zůstal ještě dlouhou řadu dní. Orel mu jen tu a tam z veliké výšky křídly zamával, ale nikdy za ním dolů nepřiletěl. Nejdřív si s orličkou na horách stavěli hnízdo, pak zase seděli na vejcích. Zkrátka nebyl čas.
1: Jsem rád, že je rád můj kamarád.
0: Tohle si krtek opakoval pořád dokola, ale stejně mu to nebylo nic platné. Stejně se mu stýskalo. Dokonce mu tu a tam i slzička ukápla.

0: jednoho dne se orel zase objevil. Tak znenadání, že si krtek nestačil ani utřít pobrečený čumáček. Co se stalo? Někdo ti ublížil? Polekal se orel.
1: Ale ne.
0: Orlovi pomalu došlo, oč jde. Ty se na mě zlobíš? Ale já jsem na tebe přece nezapomněl. Jenom jsem teďka neměl vůbec čas. Za to ti povím náramnou novinu. V hnízdě se nám vyklubala 3 orlí holátka.
1: A jsou ti aspoň podobná?
0: Jsou zrovna jako já, řekl hrdě orel. Krtka napadlo, jak ho našel za povodně v plovoucím hnízdě. To byl taky ještě holátko. Jak potom vyrostl z kočárku a učil se lítat? A co dál spolu zažili všelijakých dobrodružství, kdy jeden druhého museli zachraňovat? To se zkrátka nedá zapomenout.

0: toho dobrá, tak mi přines sestře za psí boudou svůj starý kočárek. Já ti ptáčátka pohlídám.
1: Každý orel trefí, kde už jednou byl. Jenomže z kočárku zbyly jenom trosky. Krtek musel ten vrak celý týden spravovat, než zase vypadal jako kočárek. Až potom zamával nahoru k orlímu hnízdu.
2: Hotová, už můžeš!
1: Orel odnesl Krtkovi jedno holátko po druhém. Byl jich plný kočárek. O jídlo se jim, Krtku, starat nemusíš, už jsme je s orličkou nakrmili. Spíše vezmi na procházku, já pro ně večer zase přiletím. Ale Krtkovi radit nemusel. Krtek je chůva k pohledání. Objel s mláďátky loučku aspoň 10krát a když se jim už chtělo spát, drncal je v kočárku a tichounce jim broukal orlí u kolébavku, tu samou, jako kdysi jejich tátovi.
3: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

0: Mařenka s Čendou bydlí ve vysokém rohovém domě na křižovatce, kde jezdí tramvaj a auta všemi směry. Dole v domě je trafika a vedle ní veliká vrata do průjezdu. Průjezdem se člověk dostane na dvůr, kde jsou popelnice, které pan Houška ve čtvrtek ráno vystěhuje na chodník. Čenda s Mařenkou se scházejí vždycky před večeří. Mají to domluvené takhle. Počkají, až v rádiu skončí hajaja, vezmou koš na odpadky a utíkají po schodech na dvůr. Tam se sejdou u popelnice a mají chvilku na povídání a na hraní. Podle toho rádia poznají, jak se blíží jaro. V tu určitou hodinu je hned po Vánocích na dvoře úplná tma. Nad městem svítí hvězdy a měsíc a Čendův tatínek svítí ve své dílně. Tmy ale časem ubývá, za to venku je lépe vidět a dá se dělat stále víc věcí. Vysypat koš není jen tak. Mařence je 5 let a Čendovi 6. Zvednout koš tak vysoko, aby se nic nevysypalo vedle, je pro ně dost těžké. Naštěstí se na dvoře dají najít kusy prken a cihly, z nich si děti udělají takovou jako lavičku, na tu si stoupnou, Mařenka podá koš, Čenda ho vysype, pak druhý a je to. Jenže není. Na popelnici totiž seděl medvěd. Byl to žlutý plyšový medvěd piliňák a byl tak velký jako Čenda. Medvěde, pust nás do popelnice, my musíme vysypat koš, řekla Mařenka. Prosím, přidala kouzelné slovíčko. Medvěd nic. Sundáme ho, rozhodl Čenda. Vylezl na svou lavičku z cihel a prken a zkusil vzít medvěda do náruče. Ani s ním nehnul. Medvěd byl nejen tak velký jako Čenda, ale také tak těžký. Třeba je v té popelnici poklad a on ho hlídá, řekla Mařenka. Prosím tě, poklad v popelnici? Poklady jsou vždycky v jeskyni, prohlásil Čenda s jistotou. No, já nevím, tuhle přinesl tatínek ze smetišky porcelánového andělíčka. A to teda poklad je, odporovala Mařenka. My se do té popelnice nedostaneme. Já ho neunesu a za chvíli už musíme domů, řekl Čenda. Tak víš co, vstaneme v noci, až naši usnou a půjdeme sem. To nemá cenu, řekl Čenda. Naši nikdy neusnou. Já už jsem to kolikrát zkoušel zůstat vzhůru, dokud naši neusnou a nikdy neusnuli. Ráno? To jo, to spí, ale večer nikdy. Mařenka vylezla na vratký stupínek z prkínka a cihel, opřela se lokty o víko popelnice, kdyby to tak viděla maminka, a zadívala se medvědovi do očí. Čendo, on chce, abychom ho vysvobodili. Podívej, jak kouká. Já myslím, že ho někdo vyhodil a on nechce být vyhozený. On chce být náš. Řeknu tátovi, on ho sundá a vezmu ho k nám. Naši mi to dovolí. Doufám. Ty se máš, řekl Čenda smutně. Jenže já si myslím, že on určitě chce mít svůj dům. Něco mu postavíme. Náš táta říká, že každý chlap má v životě postavit dům. Tak by nám třeba pomohl. Mařenka si povzdechla. Nejdřív se ale musíme dostat do té popelnice a vysypat koš, jinak s našima nebude žádná řeč a on nás tam nepustí. Šel by schodit. Já bych do něj z jedné strany strčil a ty bys ho na druhé straně chytla. To ne, řekla příkře Mařenka. Strkat se do něj nebude. Rozprostřelo se ticho a mlčení, ani jedno z dětí nevědělo, co s tím. Hele, a co kdybychom šli před dům a počkali na Terezu, až půjde z hudebky? Tereza by nám ho sundala, navrhl Čenda. A tak nechali oba koše stát u popelnice a šli vyhlížet na chodník. Čekání na chodníku se skoro nedalo vydržet. Víš co, řekla Mařenka Čendovi, hlídej chvíli, jestli nejde Tereza, a já půjdu zpátky hlídat medvěda. Mařenka se vrátila na dvůr. Vylezla na své stupátko, opřela se lokty o víko popelnice, maminka to ani tentokrát neviděla a znovu se zadívala do medvědových očí. Byly veliké, skleněné, s hnědou duhovkou a černou panenkou. Byly opravdové, jako mařenčiny. Podolů, medvěde, pojď, já ti dám ruku a seskočíš. Nic se ti nestane. Vzala medvěda za obě packy a pokusila se ho trochu nadzvednout. V tom se pod ní zvrtla jedna z ulomených cihel, které podpíraly prkénko, a Mařenka se svalila dozadu. Dopadla na zadeček a medvěd, kterého držela za přední packy, spadl na ní. Nestalo se ti nic? Starala se Mařenka, když se zvedla.
1: Ne.
0: Zabručel medvěd. Mařenka ho otáhla ke zdi, oprášila ho, opřela ho a šla srovnat stupátko. Pak vzala do ruky koš, vystoupila na prkínko, otevřela víko popelnice a v tu chvíli letěl koš na zem a Mařenka před dům pro Čendu. V popelnici byl opravdu poklad. Skleněné mističky a láhvičky od voňavky a perly a náušnice z drahokamů a rudá květina z peří a popelník se slonem a broušené zrcátko a soška nahé paní, jak leze z vody, a krabička celá udělaná z mušlí, skamenilá růže a fotografické album. Jak to všechno dostaneme ven, vydechla Mařenka, a kam to dáme? Já to vytáhám. Vlezu do té popelnice, naskládám to do bundy a odneseme to do sklepa. A medvěda taky, rozhodl Čenda. Pojď teď domů, necháme tu koše, jakože jsme je tu zapomněli, a po večeři se sem musíme vrátit. Při večeři vylila Mařenka kakao na čistý ubrus a upustila chleba namazanou stranou na koberec. Čenda si namočil rukáv do krupičkové kaše a spadl ze židle. Oba málem dostali pohlavek a rychle museli utíkat na dvůr pro koš, ale hned zpátky, protože už dávno mají být v posteli. Udýchaní se sešli u popelnice. Jejich koše byly vysypané a medvěd seděl vedle, na klíně měl vyšívaný ubrus a v něm celý poklad. Úplně na vrchu byly tři opičky. Jedna si zakrývala oči, druhá uši a třetí pusu. Musíme domů, já to nepřežiju, zoufal si Čenda. Neboj, já to zařídím, utěšovala ho Mařenka. Stav se ráno. Když už Mařenka ležela v postýlce, vzala tátu kolem krku a pošeptala mu. Tati, musíš hned jít na dvůr a co najdeš u popelnice, musíš dát do sklepa. Jestli to neuděláš, budeme všichni zakletí. Přijď mi říct, až to budeš mít, protože já jinak neusnu. Dobře, řekl táta ve dveřích, nespi a čekej. Ale Mařenka už měla zavřené oči.

0: boty pro kvapníka. Když sluníčko hřeje, louka voní a jetel kvete, tak mají čmeláci radost ze života. Ze samé radosti pak dělají kotrmelce a chtěli by, aby každý, koho potkají, na takový kotrmelec dostal taky chuť. Jenže kvapník ten radost ze života zrovna neměl.
1: Jak můžu mít radost, brůčel nespokojeně, když mě tlačí boty a já zrovna tolik chvátám. Milí čmeláci, na kotrmelce nemám ani čas, ani náladu.
0: A odkulhal. Co by tak kvapníkovi mohlo udělat radost, přemýšleli Čmelda s Brumdou. Snad nové boty, ale kde je vzít? Kdo nějaké měl, ten je potřeboval, a kdo je nepotřeboval, zase žádné neměl.

0: V jedné veliké staré botě měla svou obuvnickou dílnu stonožka. Uvnitř bylo slyšet ťukání ševcovského kladívka a venku viděli čmeláci hromadu všelijakých bot. Byly tam botky šněrovací, zapínací, natahovací, koupací, boty lyžařské, holínky i střevíčky baletní. Jenže všecky byly levé. Na pravou nohu se nehodila ani jedna. Co si přejete, řekla stonožka. Nevidíte, že je dnes zavřeno? Přišli jsme tě, stonožko, poprosit, jestli bys neušila jedny boty pro kvapníka, protože... Spustili čmeláci, ale stonožka je nenechala domluvit. Ne, ne, dnes nemůžu ušít ani pantofel. Pozvali mě na taneční zábavu a já si musím obout ještě všechny pravé nohy. Přijďte se zeptat, až se vrátím z tancovačky, teď mě nezdržujte. A stonožka zabouchla čmelákům dveře před nosem.
1: Kdo by to byl do stonožky řekl, mračili se Čmelda s Brumdou.
0: A pak je napadlo, co kdyby si zatím pro kvapníka nějaké boty vypůjčili. Bylo jich tam nahromadě nejmíň pro 10 nožiček a kvapníkovi stačí obout 2. Čmelda vybral červenou holínku. Brumdovi se zamlouvala spíš jedna sportovní polobotka a kvapníkovi tomu se líbily obě.
2: Jedna bota krásnější než druhá, radoval se. Ale moc rychle se v nich běhat nedá, připustil, když při rozběhu vždycky upadl. Ta levá by utíkala, ale ta pravá, ta jí pořád brzdí. Škoda, to asi nebudou ty pravé boty pro mě.
1: Jestli to není tím, že ta pravá je taky levá, uvažovali čmeláci. Musíš se kvapníku víc snažit. A tak se kvapník snažil. Obě boty byly tak krásné a jedna dokonce i pohodlná, jenomže právě kvůli té druhé musel často odpočívat.
2: Ach, jej, vzdychal. A já zrovna tak chvátám.
1: Odvedem tě ke stonožce, tam je bot, tam si vybereš, rozhodli se Čmelda s Brumdou.
0: Ale dřív než čmeláci přišel k té veliké botě, co v ní stonožka ševcovala, Pučmelout.
3: Hele, hele, tady někdo něco ztratil a já to našel. Konečně bota pro mě, moje číslo má nadměrná velikost.
0: Jásal Pučmelout a už si chtěl botu zkusit, když se ozvala rozhněvaná stonožka.
4: To je můj dům, opovaž se!
3: Jaký dům, co dobré ptáš, žížalo,
0: divil se Pučmelout.
3: Já vidím botu a v botě nemám žížaly rád. Vylez, ať se můžu obout.
4: Kdo je u tebe žížala, ty jedno čmeláčí strašidlo?
0: Dopálila se stonožka.
3: Bre, ptáš hlouposti,
0: trval na svém Pučmelout.
3: Bre, ptáš, protože nemáš žádný rozum. Žížaly nikdy nemají rozum. Chybí jim na něj hlava. A teď padej.
0: Pučmelout popad botu a vyklepal z ní ševcovský verpánek i ševcovská kladívka, ale stonožku ne. Ta se držela své obuvnické dílny a ani za nic se jí nemínila pustit. Pučmelout si tedy obul botu i se stonožkou a to neměl dělat. Stonožka ho tak dlouho šimrala a štípala do chodidla, až ho z té boty vyštípala. Zrovna když přišli čmeláci s nešťastným kvapníkem, Pučmelout si tu lechtivou botu zul a zahodil. Víckrát už ji neobul.

Než si stonožka udělala v té své ševcovské dílně pořádek, chvíli to trvalo a na taneční zábavu už bylo stejně pozdě. A tak alespoň ušila kvapníkovi krásné boty, boty, které měly dokonce dvojitou podrážku a nikdy ho ani trošičku netlačily.

0: chmurné úvahy a chmurné řeči. Po setnění se Hihlík s velkou iglitovou taškou plnou ponožek vypravil do dolní čtvrti. Tentokrát se musel dost často schovávat. Buď skočil do průjezdu, nebo se skrčil za parkujícím autem a párkrát musel splynout s popelnicí. Jednou ho dokonce nějaký stařík kolem popelnice honil, ale pak se ukázalo, že nehodí jeho, ale nějakého bílého králíka. Volal na něho: Pepíčku, Pepíčku, vrať se. V uličkách poblíž Klimandžára se už chodci objevovali jen zřídka. Tady měl čas trochu si vydechnout. Uvažoval, co udělá. Dokonce myslel na to, jestli přeci jenom neměl vzít Ramse se sebou, nebo toho siláka Vasila. Byly to pochmurné úvahy. Kde bych asi teď Vasila a jeho dva parťáky sehnal, říkal si. Tak o tom bych něco věděla. Když Vasil, Padrát a Čango vylezli z vraku parníku a ukázalo se, že o tom, co se stalo s Tulamorem juniorem, nemají ani páru, přestože se všechno událo tady kousek od nich, šéfa popadl amok. Vzal kus klacku a mlátil je hlava nehlava. Přestal, až když nemohl popadnout dech.
1: Zítra se u mě hlaste.
0: Vyštěkl z posledních sil. Opřel se o lucernu, nepřítomně koukal kolem, zatímco ti nešťastníci se belhali pryč. V boudě za přístavištěm se dřív prodávaly vstupenky na výletní parník, ale teď byla opuštěná. Tady se schovali a vedli chmurné řeči.
2: Viděli jste, jak si mnou šéf jednal? Oj, jako s nějakou onucí,
0: zařval Vasil a v očích měl slzy lítosti. Vzpomněl si na své trudné sibirské dětství.
3: Asi bychom se z toho měli vyvlíknout, než nás to přiškrtí,
0: přemýšlel nahlas škrtič.
2: Tohle už pro nás ne, není. Já říkám, nikdy nesedej na drát, když je pod vysokým napětím,
0: řekl Padrát.
3: Šéf je raz, ale kudla Dederon se neštítí ničeho,
0: řekl Čango.
2: Ty ho znáš?
0: Podivil se Vasil.
3: Jo, párkrát vlítnul s tou svou smečkou do Eldoráda a polovinu hostů tam obral o ponožky.
2: Jak vypadá?
3: Jako feťák,
0: zarval Čango.
3: Oši má propíchnutý si chrajickama a dětskou fusekli si máči do piva. Říká tomu spíďáckej dudlík.
2: Svět se zbláznil a my slušní lichožrouti jsme už odepsaný. Teď je na koni ta mladá generace.
0: Odplivl si Pepa Padrát.
2: A já jdu od válu. Já mám ve svým kumbálu vanu plnou ponožek a když dostanu chuť na nějakou pěkně uleželou, tak naproti je hospoda a v ní mám pár svých štamgastů.
0: Zamrkal na Čanga.
3: U mě v Eldorádu je to samý, přitakal Čango. A navíc jeden pozná lidi.
2: A začne si vážit toho, že je lichožrout,
0: ukončil jejich debatu Vasil. Celou dobu jen poslouchal a k těm chmurným řečem se nepřipojil, až teď si vzal slovo.
2: Jak vás tak hoši poslouchám, musím vám dát za pravdu. Vím ty roha, vy šéfovi nic nedlužíte.
3: A co ty?
0: Vasil se uhodil do prsou.
2: Co asi já tak můžu dělat? když mám takový skrz naskrz sraný široký srdce a věrnou naturu? Nic. Ale vy si, holubci, klidně vraťte domů.
0: A tak Pepa Padrát zamířil do svého železářství, Čango Škrtič do Eldoráda, jen Vasil nechal nohy, ať si jdou, kam chtějí.
3: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
4: O lišce nám babička říkala, že je všemi mastmi mazaná. To znamená, že liška se nedá jen tak přelstít, napálit nebo přechytračit. Ale Čápovi se to přece jen jednou povedlo. Napálil lišku. Chceš vědět, jak se to stalo? V lese u jezera žili liška a Čáp. Čáp u břehu chytal svým dlouhým zobákem rybky, liška zase čenichala po okolí a hledala, kde by bez velké námahy našla něco dobrého k snědku. Když uviděla Čápa, jak si pochutnává, začaly se jí zbíhat sliny a povídá. Čápe, Čápe, už se tak dlouho známe. A ještě jsme nikdy nebyli jeden u druhého na návštěvě. Co kdybys mě někdy pozval k sobě, připravil nějakou hostinu a společně bychom se najedli? A druhý den bych zase na oplátku pozvala já tebe. Ale proč ne, liško? Jenomže tě všichni tady v lese znají, že ty každého převezeš a napálíš. Jako třeba vránu krákalku, které si snědla její sýr. Víš co? Raději připrav první hostinu ty a teprve potom já pozvu tebe. No, dobrá, dobrá. Nerada souhlasila liška. Tak se sejdeme dnes večer u velikého pařezu, kde mám svoje doupě. Liška nazbírala pár slimáků a žížal a uvařila z nich polívku. A když večer Čáp přišel na hostinu, liška tu řídkou polívku nalila na dva veliké a mělké talíře. Sama pak začala jazykem polívku pohodlně lízat, ale chudák Čáp svým dlouhým zobákem jenom klapal na prázdno a nemohl si z talíře nabrat ani sousto.
3: Ale Čápe, to mě mrzí, že ti u mě nechutná.
4: Posmívala se mu liška.
3: No nevadí, přece takovou dobrotu nevyhodím.
4: A rychle vylízala i Čápu v talíř.
3: Ale nezapomeň, Čápe, zítra musíš pozvat na hostinu ty mě.
4: Čáp druhý den pilně chytal na břehu jezírka a když liška přišla na večeři, postavil před ní vysoký džbán s úzkým hrdlem, plný malých rybek. Liška do džbánu nemohla nasoukat ani čumák, ani packu a ani jazykem do něj nedosáhla. Za to Čáp strkal dovnitř svůj dlouhý zobák, vytahoval si rybičku za rybičkou a pochutnával si.
3: Vidíš, liško, myslela jsi, že každého napálíš a mně se teď povedlo ti to oplatit. Jsme vyrovnáni.
4: A tak hladová liška zahanbeně rozloučila a od té doby se už nikdy nepokoušela čápa přelstít.

Rád naslouchám v noci hvězdám. Znějí jako 500 milionů rolniček. Býval jsem smutný. Každému jsem říkal, že je to jen únava. Ale nyní jsem klidnější, když vím, že se malý princ vrátil na svou planetu, neboť za svítání jsem jeho tělo nenašel. Říkám si, co se asi na jeho planetě přihodilo. Je možné, že beránek spásl květinu? Hned si však pomyslím, to jistě ne. Malý princ jí přece dává každou noc podskleněný poklop a beránka si dobře hlídá.

stejně nikdy nepochopí, jak je to moc důležité. Víte, kde je ta nejsmutnější krajina na světě? Tady. Tady na tom místě na zemi, kde se malý princ objevil a potom zmizel. Budete-li někdy cestovat v Africe po poušti, snažně vás prosím, nespěchejte. Postujte chvíli pod tou nejzářivější hvězdou a přijde-li k vám dítě a bude se smát, bude mít zlaté vlásky a nebude odpovídat, když se ho budete ptát, snadno uhodnete, kdo to je. Buďte tak hodní a nenechte mě smutnit. Napište mi, že se vrátil.

0: Proč havran skáče? Když Bůh stvořil havrana, obdařil ho nejen silnými křídly, ale i pevnýma nohama, aby se mu po zemi dobře chodilo. Havran byl se svým tělem spokojen. Jednoho dne však spatřil kráčet holubici a jeho štěstí bylo pryč. Jaká krásná, ladná chůze, rozplýval se. Tak chodí vznešený pták, ne stěžka, jako já. Havran holubici bedlivě pozoroval a potají se snažil napodobit její kroky. Nadnášel se, natřásal se, připadal si krásný a důstojný, ale najednou nezvyklý takové chůzi špatně došlápl a zlomil si nohu. Jak se jen havran styděl. Všichni ptáci se mu smáli a havran ve svém ponížení netoužil po ničem jiném, než aby zase chodil jako dřív. Konečně se uzdravil. Postavil se, chtěl udělat první krok, jenže ouha, svou starou chůzi zapomněl a jako holubice chodit neuměl. Začal tedy po zemi skákat a skáče dodnes. Ne nadarmo se říká, kdo usiluje o příliš mnoho, ztratí i to málo, co má.
1: O tureckém učenci a manikérce. Za devatero horami a devatero řekami a za jedním Bosporem bylo město Izmir. A v tom městě Izmiru žil jeden turecký učenec. Byl to učenec velmi moudrý a vážený, jmenoval se Murat a po Izmiru se dokonce říkalo, že prý kdesi v Evropě zachránil nějakému králi dceru. Byla to pravda pravdoucí a já vám teď povím, jakému králi, jakou dceru že to zachránil a jak se to seběhlo. Ale začít musím ještě mnohem dříve, než se vůbec Murat do Evropy vydal. Ještě dřív, než se vůbec nějaký král a jeho dcera dostali do té zapeklité šlamastiky. Musím začít nějak takhle. Když byl Murat starý asi tak jako vy, milé děti, měli s ním jeho rodiče velké trápení. Ne, že by snad nebyl hodným chlapcem, kdepak, vždy hlasitě a zdvořile zdravil, za všechno zřetelně poděkoval, neskákal dospělým do řeči, ze školy nosil samé jedničky, staré

0: lidi pouštěl v tramvaji sednout a v sobotu zaléval zahradu. Byla s ním jiná potíž. On totiž všechno dělal opačně. Všechny šaty nosil na ruby a ani to nepoznal, bydličku bral do pravé ruky a nůž do levé a zrovna tak to dělal s botami, co mělo přijít nohama na zem, postavil nohama vzhůru, co měl nosit kutálel a co měl opatrně postavit, to upustil na zem. Za to ale měl moc dobré srdce. Nikdy nikomu nezáviděl, nebyl ani trošku lakomý, zastával se slabších, vždycky myslel na druhé, ze skautských táborů vozil rodičům dárky a hrál si s mladšími sourozenci. Rodiče ho měli moc rádi a právě proto si o něho dělali takové starosti. Museli totiž rozhodnout, čím Murad bude, až vyroste, jaké bude mít povolání.
1: Inu, maminko, což kdybychom ho dali učit pekařem?
2: I to je hezké řemeslo, maminka na to. Ale představ si, tatínku, že by třeba nasypal do chleba rozinky.
1: Zachmuřil se tatínek. To máš pravdu. A co třeba telefonistou? Ti s rozinkami nepracují.
2: To sice nepracují, ale představ si, že by omylem spojil moji prase střenici s tvojí tetou. Víš přece, jak se nemají rády, to by byla polízanice.
1: Bať, bať. A co takhle automechanikem? V servisu jsem neviděl nejen žádné rozinky, ale dokonce ani tvoji prase střenici nebo snad moji tetu.
2: Ale tatínku, to už vůbec ne. Což kdyby namontoval karburátor pod sedadlo spolu jezdce? To by bylo hrozné, nikdo by ho potom nemohl najít.
0: A tak hledali povolání, ve kterém nejsou ani rozinky, ani prasestřenice, ani tety, ani karburátory a dumali a dumali a Murad zatím seděl a předčítal sourozencům pohádky. A najednou maminka s tatínkem oba zároveň vyskočili a zvolali.
3: Už to mám! A už to měli! Dali Murata učit učencem.
0: Vy se teď, holenkové, jistě ptáte, jak to přijde, že se někdo učí učencem. Inu, tak, musí to být hlava otevřená, nátura hloubavá a srdce kurážné, přesně tak jako vy. Jinak by se mohl učit, jak chtěl, a stejně by z něj žádný učenec nebyl. A chce-li se někdo stát váženým učencem, ten se teprve musí učit věcí jéje. A jak dlouho musí studovat jéje. Obzvláště chceli se stát odborníkem na orientální pohádky jéje. A to náš Murad chtěl, protože byl jednak poslušen svých rodičů a jednak k tomuto oboru přirozeně tíhnul. A tak mu zbalili raneček s fezem a nejmilejší knihou, posadili ho na vlak a Murad jel a jel a jel, až dojel na univerzitu. Tam se dal zapsat do prvního ročníku a tím započala jeho velebná kariéra. Předměty tu měly rozličné. Krom takových těch obyčejných, které máte i vy, jako je například turečtina, pěstování melounů a tělocvik, se učili cizokrajným jazykům, zvláště pak češtině, sadaření, chovu velryb a jiným užitečným věcem a Murad byl ze všech nejlepší. Když se studia schýlila ke konci, uspořádali studenti školní akademii, kde předváděli veselé scénky, recitovali verše a zpívali lidové písně. Přijeli i Muratovi rodiče a byli na syna moc pyšní, jak krásně umí recitovat Jana Nerudu. Maminka si otírala oči do šátku a tatínkovi se hrdě dmula hruď a kníry se mu kroutily a čibuk bafal, A když byla ta slavná akademie u konce, poplácal ho po zádech, sáhnul do portmonky, dal Muratovi 5 korunu a to už bylo jasné, že je Murat hotovým učencem a že se musí vydat do světa na zkušenou, aby se otrkal a nekoukal, kde co lítá, až bude třeba někoho učeně poučit. A tak se na tu cestu vydal. Šel a šel a šel, až přišel k Bosporu, přeplavil se přes něj a pak přešel 9 řek a 9 hor, až přišel do Evropy, a to do Evropy střední, dokonce do té nejstřednější, a když byl někde u Buštěhradu, doslechl se, že se v zemi usídlil hrozitánský drak, tak starý, že už je několikanásobným pradrakem. A že ta strašlivá prasaň žádá ruku princezny odměnou za to, že ji rovnou nesežere. A teď, babo, raď, co dělat a jak si pomoci, když s tím pratovorem nikdo nemá pražádnou praskušenost, ba ani pan král, a to je, panečku, nějaký kabrňák, natož princezna Stázička, která se snad utrápí, ach, a že do královského paláce povolali učence z celého světa, kteří právě teď zkoumají, jak panu králi od toho draka odpomoci. Jakmile se tato zvěst donesla k Muratovým uším, vykasal si rukávy a posadil se do stínu pod hrušeň, kde seděl hluboko sáhle přemýšleti. Bádal tam 3 dny a 3 noci a 4. den ráno dobádal, zvedl se a štrádoval si to velmi jistým krokem do královského paláce, kde zrovna jeden učenec dával přednášku na téma 7hlavé saně a jejich výživa. Namířil si to přímo do trůního sálu, kde právě trůnil pan král, celý nešťastný z toho, že ještě nikdo nic nevykoumal. Ale Murat nedělal žádné okolky a rovnou panu králi povídá, no schválně, jestli si to děti ještě pamatujete. No ano, správně, poradil panu králi, ať nechá vyhlásit, že dá svou dceru Stázičku a půl království tomu, kdo zatrhne tomu draku tu ostudnou rotiku. Že to celé dobře dopadlo, to už víme. Co však, milé děti, nevíme, je to, co bylo dál s Muratem. Tak si hezky načechrejte polštářek, zachumlejte se do peřinky a poslouchejte, jak to bylo. Když se Murat vzdálil z královského paláce, šel rovnou na hlavní nádraží a tam si koupil lístek na Orient Express, aby byl co nejdříve doma. Jenže ona tam na perónu seděla na takovém malinkém kufříku, taková malinká blond slečna, a žmoulala v ruce takový malinký kapesníček a do toho kapesníčku občas roztomile frkla a pak zase popotáhla takovým malinkým nosíkem a Muratovi z toho všeho bylo jasné, že ta slečna potřebuje jeho pomoc a ať si ten Orient Express třebas odjede bez něho, on s tou slečnou musí mluvit a zeptat se jí, co ji trápí, děj se, co děj. Přistoupil tedy mužně, leč zdvořile k oné slečně a zeptal se jí. Dobrý den, slečno. Nevíte, prosím vás, kolik je hodin? A slečna se na něho podívala utrápeným blankitným zrakem a špitla. To bohužel nevím. Musím tady totiž sedět na svém malinkém kufříku a roztomile popotahovat svým malým nosíkem, takže nemám čas starat se o to, kolik je hodin. A Murat na to. Že jsem tak smělý, slečno, ale proč tady musíte sedět na svém malinkém kufříku a popotahovat svým malým nosíkem, mimochodem velice půvabným?
3: Protože jsem manikérka.
0: A ona, slečna, se rozplakala. Odpusťte, slečno, snad vám budu připadat poněkud nedovtipný, ale To snad není důvod k smutku, alespoň tedy v mé zemi jistě ne. Ach, ještě jsem se vám nepředstavil. Jmenuji se Murat a pocházím z Izmiru. A vtiskl té blond slečně do ruky svoji navštívenku, kde stálo napsáno Murat z Izmiru, učenec a telefonní číslo. Slečna obdivně zamrkala, poněkud se na něho usmála a dala se do vysvětlování.
2: Och, jistě, pane Murate, to není důvod k pláči. Já se soužím proto, že mi pan šéf řekl, ať už zítra nechodím, protože si dámy nepřejí, abych jim dělala manikýru.
0: To by mne tedy věru zajímalo, proč, odtušil udiveně Murat.
2: Já jsem totiž dělala manikýru jednomu draku. A oni se bojí, že mne tam pan šéf poslal proto, že neumím pracovat jemně. Já, prosím, já, pane Murate, já umím tak jemně pilovat nehty, že bych je mohla pilovat i komárovi.
0: Vy jste dělala manikýru drakovi, slečno?
2: Ano, prosím.
0: A to jste se ho nebála?
2: Ne, prosím. On byl milý a nechal mi velké spropitné.
0: Slečno, tak mužnou slečnu jsem ještě v životě neviděl. Nechtěla byste jet pracovat na nějaký čas do Izmiru? Moje maminka tam provozuje turecké lázně a zrovna minulý týden, to je ale náhoda, s ní jedna manikérka rozvázala pracovní poměr. Plat je slušný, ubytování též a strava více než chutná.
2: Opravdu? No to bych byla moc ráda.
0: A tak Murat koupil ještě jeden lístek na Orient Express a než dojeli do Istanbulu, už jim bylo jasné, že to není jen tak, ano, brž je to láska jak trám, a tak to ještě z vlaku zatelegrafovali domů, že se mají rádi a že se budou brát. A když v Izmiru vystupovali, čekala tam na ně už celá rodina a manikérka dostala od každého příbuzného zlatý náramek a bylo jich snad 100. A Muratova maminka jí zavěsila do uší zlatá olingrata a plakala u toho radostí a hned byla veselka a Murat a manikérka spolu byli šťastní až do smrti a měli spolu spoustu dětí a v domě jich bylo plno a chodili navštěvovat příbuzné a příbuzní zase chodili k ním a nikdo už nikdy nebyl sám a nikomu už nikdy nebylo smutno.

0: 嘅一撈一人師傅咧，阿真人媽咪姑阿大金金，媽咪金一啦，大嘅媽咪姑阿大金金，阿只不一師傅個喎，爸比姑阿爺爺姐。Maminka měla ještě sestru Růženu a ta byla Ctiburkovou tetou. A tato teta Růžena napsala jednou dědečkovi a babičce, že se na ně už bude opravdu hněvat, jestli k ní letos nepřijedou. Protože to prý slibují už několik let. No oni by k tetě Růženě jeli už dávno, ale co pak mohli? Vždyť nebyli doma sami, vždyť měli doma Pepinu. A kdo se měl o Pepinu starat? Já se vám o ní postarám, řekla maminka dědečkovi a babičce. Pozítří si pro ní se Ctiburkem přijdem. Pepina byla koza. Pepina jí říkal dědeček. Babička ji nazývala Lízinkou, ale Pepina neslyšela ani na Pepinu, ani na Lízinku. Byla nezvedená, neposlušná a nevycválaná. Když dostala náruč trávy, nepustila se do ní způsobně a s chutí, jak to dělávají kozy poslušné a vycválané. Přehrabovala se v ní, slízla sem tam nějaký jetelíček, sem tam nějaký lupínek a ostatní naházela pod sebe. Když ji babička pustila na dvorek, natahovala se přes plot, okusovala dědečkovi větívky jabloní nebo snědla slepicím zrní z kastrůlku a jednou dokonce ukousla i muškát, který babička pěstovala za oknem. Tuhle Pepinu si tedy odváděl Ctiburek s maminkou, aby mohl dědeček s babičkou odjet za tetou Růženou. Pepina šla přes vesnici jako vyměněná, slušně, způsobně a ukázněně až k trati. Ulicí podle dráhy se chodilo do prodejny, zatímco na druhé straně za tratí byla už louka a les a lesem vedla cesta na samotu, kde Ctibůrek žil. Maminka zavedla Ctibůrka s kozou za trať a řekla: dojdu ještě do prodejny pro mouku a pro cukr. Ty zatím napas Pepinu. Dej však pozor, ať ti neuteče na koleje, nebo jí zajede vlak. A šla pro mouku a pro cukr, zatímco Ctibůrek vodil Pepinu po lučině za tratím. Pásla se chvíli pokojně a klidně, ale brzy přestala dělat dobrotu. Usmyslela si, že se bude pást na železničním náspu. A to se Ctiburkovi nelíbilo. Teď se na násep a za chvíli bude na kolejích, říkal si. A taky, že byla. Vytrhla se mu, vyšplhala až na trať a ukusovala rostlinky, které vyrůstaly spod pražců a kolejnic. Ctibůrek chtěl Pepinu odehnat, ale kdykoliv se k ní přiblížil, dala se do běhu a po kolejích. A co hůře, v té chvíli zaskřípal semafor a zvil se na znamení, že vlak má volnou trať, že na kolejích není žádná překážka, což nebyla pravda, protože na kolejích byla Pepina a Ctibůrek. No, vlak se blížil. A nebyl to vlak ledajaký, byl to vlak, který měli vojáci na cvičení. Na vozech byly tanky, děla, těžká nákladní auta a také vojenská kuchyně s velikým kotlem a vysokým komínem, z něho se kouřilo a kolem kuchyně se rojili vojáci v bílých čepicích. Mnoho vozů se ještě táhlo za kuchyní. A všechny byly ověšeny vojáčky, kteří zpívají: trávička zelená na ní kvítí. Pod Prešpurkem kraj Dunaju. No a běží líška k táboru, nese pytel zázvoru. Ctibůrek spatřil vlak včas a utekl pod násep, kde se dal do usedavého pláče. No, uměl si dobře spočítat, jak špatně to s Pepinou skončí. Strojvůdce se díval z okénka. A copak? Na trati je koza, zahúkal ani parní píšťal. Ale Pepina jen zdvihla hlavu a zatřepala mocáskem. Zahúkal po druhé a zahúkal ještě jednou, ale Pepinu ani nenapadlo, aby z kolejí sešla. Strojvedoucí mu tady nezbylo nic jiného, než sáhnout po brzdicích pákách. Vlak začal skřípět, zpomalovat, až zastavil dva kroky Pepině za ocáskem. V prvním voze s lokomotivou jel velitel vlaku major Stehlík. Co se děje? Zbystřil pozornost a poslal ke strojvůdci spojku. Soudruhu, majore, na trati je koza, oznámila mu spojka. Major Stehlík poslal pro poručíka Sýkoru. Soudruhu, poručíku, na trati je koza. Zajistěte její odehnání. Provedu, zasalutoval poručík Sýkora a zavolal si četaře Penkavu. Soudruhu, četaři, zajistěte okamžitě se svou četou uvolnění trati kozou. Četař Penkava si zavolal svobodníka Kosa a dal mu rozkaz, aby se svým družstvem uvolnil trať, a svobodník Kos zavolal: Vojni, Strnad, Skřivan, Brabec, Čížek a Kukačka ke mně. Dal jim rozkaz obklíčit Pepinu. Pepina se však nedala obklíčit jen tak. Jak viděla, že se k ní blíží družstvo svobodníka Kosa, dala se do klusu a samozřejmě, že po kolejích. Vojni se dali do běhu a Pepina se pustila cvalem. Vojáci ve vlaku z toho měli náramné povyražení. Rohota do toho, povduzovali kozu a desátník Bažant byl tak neukázněný, že volal na poručíka Sýkoru. Soudruhu, poručíku, my vytvoříme palebnou přehradu, máme přece kanóny. Celý vlak se tomu smál, ale poručík Sýkor desátníka pokáral. Nemluvte zbytečně, Bažant, a narovnejte si opasek. V tom se vracela maminka ze vsi. Nezla mouku a cukr, dívá se, co se to děje a oči mě věří. Pod náspem bulí ctibůrek, na trati stojí vlak, samé dělo, samý voják, před vlakem se žene klubko vojáků za Pepinou a celý vlak křičí rohatá do toho. Kuchaři dokonce na maminku volali: Mladá paní, pojďte s námi, dneska budeme mít k večeři kozu. Naštěstí dostihy netrvaly dlouho. Vojín Kukačka měl o hodně delší nohy než Pepina a navíc byl nejlepším běžcem u praporu. Dohonil kozu a přivedl ji Ctibůrkovi. Nebreč, konejšil ho, my té koze neuděláme nic, ale to víš, když nás napadla, museli jsme se bránit. Pak si začali vojáci prolinávat kapsy a dali Ctibůrkovi prázdnou nábojnici ze samopalu, od značek dělostřelců, dva cvočky a důstojnickou hvězdičku, a vojín Čížek přinesl ze Křoví starý hrnec. To je pohár pro nejzdatnější kozu na okrese, prohlásil. Tu určitě pošleme na kozí olympiádu do Mečivé Lhoty. Ale pak museli honem do vlaku, protože major Stehlík velel končit. Prapore, na můj povel, nasedat. No, za chvilku se vlak rozjel. Vojáci Ctibůrkovi mávali a zase začali zpívat pod prašporkem.
1: jsem kraj Dunaja, pod Prešpurkem. Heheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheh

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Vodníci Stulík s Blatouškem připutovali k bošileckému rybníku. Z vody na břeh se vyhoupl pestře zbarvený mlok. Koukal jako mlok, byl to mlok. Udělal dlouhý skok a představil se.
2: Salamandr, jméno mé Strpeníčko.
1: Hop, skok a zase zmizel pod vodou. Strpeníčko netrvalo dlouho a vynořil se Hastrman, statný jako horibuk. Měl uniformu a byl vyfešákovaný.
3: Po vojensku zasalutoval. Salakvarda, se mnou není žádná legrace. Jsem osobním strážcem vévody vod jihočeských. Brekekec Aberfaber Dominic. Tak se u nás zdraví a na pozdrav se odpovídá. Breky, breky, bre, Aberfaber Domine. Jasné? Opakujte.
1: Opakovali. Blatoušek to popletl. Místo Domine řekl Jemine. Salakvarda začal odříkávat.
3: Vévoda vod jihočeských. Nejmokřejší z mokrých, archaj Venculín III, zvaný Sličný, bude slavit výročí svého vzniku. Prokážeme vám nejvyšší laskavost a vezmeme vás do služby na horší práci. Račte se vnořit.
1: A odplul s nimi k velké tůni. V předtůni, trůní, tůně bylo přeludně zelenomodrošero. Ke dnu splýval závěs z vodních řas. U jedné strany závěsu seděl hlídač Cerberus, něco jako Zepsakus. Pocházel ze starého Řecka a měl tři hlavy. To ale pes nemývá. V každé hlavě měl tři oči. Jedno přísné, druhé ostražité a třetí škaredé. Místo uší ploutve a na nohou blány. Od pusy mu modro-fialově bublalo. Vodníci na to zjevení koukali jako sůvy. U druhé strany závěsu stál obřadník Sákristý Ján, opentlený pentličkami různých barev od hlavy až k patě. Tvářil se jako ficli pucli. V ruce držel silný rákos a měl silný hlas.
4: Vítejte v sílevé vody od jihočeských, nejmokřejšího z mokrých, archaje Venculína III, zvaného Sličný.
1: Dvakrát udeřil silným rákosem o plochý kámen, po třetí se udeřil do nohy. Skákal po jedné a sakroval.
4: Sak na ryby, koš na raky, dneska jsem se praštil taky.
1: Když dosakroval, rozhrnul se řásnatý závěs, a tam, v temné tůni na trůnu, trůnil Venculín a spal. Pak připlula velká štika a dala vévodovi pusu na čelo. Venculín otevřel jedno oko a Sákristý Jan začal odříkávat dlouhou litanii.
4: Vévodovod jihočeských, nejmokřejší z mokrých, a tak dále, a tak dále.
1: Nakonec oznámil, dva s prosíkem, prosím. Blatoušek se Stulíkem pozdravili tak, jak je to naučil Salakvarda.
4: Brekekekec Aberfaber Dominec.
1: Venculín se uculil. V puse měl dva zuby, které si půjčoval od štiky. Na pozdrav odpověděl. Navzdár. Otevřel druhé oko, chvilku se na vodníky díval a potom se podivil.
5: Hleme se, koukejme se, zachrán si panen.
1: Pak zívl a dořekl.
5: Jaký pak špombrnákle, bereme vás do služby, nazdar.
1: Překulil se na ouško a usnul jako dudek.
4: Slyšení je skončeno,
1: ohlásil Sákristý Jan. Mlok Salamandr odplaval s vodníky pod Bošilecký mostek k místu, které jim určil k přespávání, ale dobré místo to nebylo. Protahovalo tam a vody bylo málo, jenom na ponoření. Říkalo se, že Venculín je starý jako oblaka. Bylo mu prý 3000 let od doby vzniku. Jednou po noční práci odpočíval Blatoušek se Stulíkem pod mostkem a slyší nějaké hlasy. Na tom Bošileckém mostku
6: Hráli tam dvě pany v kostku. Hráli, hráli, hráli, až se obehráli, schodili se z mostku. Hráli, hráli, hráli. Stalo se to ale trochu jinak, než se zpívá. Blatoušek se Stulíkem nelenili a obě pany z vody vytáhli. Pany ani nepoděkovali a utíkali domů do Bošilce, usušit se, aby nenastydli. Blatoušek se Stulíkem vylovení panen z vody nepovažovali za žádný hrdinský skutek a brzy na něj zapomněli. Jednoho dne rozpočítával Salakvarda vodnickou čeleť do práce svým neobvyklým způsobem.
3: Eniky, beniky, ententýny, kůže, líny, ty budeš dělat to a ty zas tohle, hybej!
6: K oslavě vzniku Venculína musel rybník i břeh zářit. Najatých do služby bylo plno vodníků. Čistili vodu od žabince, leštili stébla rákosu, odstraňovali z orobincových doutníků chmíří, česali trávu kolem rybníka i bahno šlapali. Salakvarda je honil, sekíroval, ponižoval. Říkali mu mokrý čert. V ten den rozpočítávání připadla na Stulíka s Blatouškem lehká práce, pasení kaprů. Sotva začali pást, připlul mlok salamandr s rozkazem k slyšení. Ve vodnících hrklo, že by něco vyvedli. V předtůni trůní tůně se opakoval stejný ceremoniál. Blatoušek se strachem potil i na jazyku. V tom připlula štika a dala vévodovi pusu na čelo. Venculín otevřel jedno oko, uculil se, otevřel druhé oko a řekl: Holovskové, bošilecký richtář mi skázal poporybném, abych vám udělil pochvalu za záchranu dvou bošileckých panen. Obrátil se na sákristy Jána. Podej mi ten rákov. Venculín povstal a oba vodníky klepl holí do hlavy.
5: Pasuji vás na pašáky.
6: Všichni v úkol provolali bez nadšení třikrát sláva. Pak Venculín usedl, zívl a zamručil.
5: Já to věděl dřív, než se to stalo. Mohl jsem si ušetřit jen do probuzení, kdybych vás za záchranu panen pasoval hned po vašem příchodu. Nazdar, pašáci.
6: Překulil se na ouško a usnul zase jako dudek. Salakvarda se zalikal závistí, protože nikdy pasován nebyl. Pasované vodníky proto hnal hned do práce.
3: Žádné pasení kaprů, ale šlapat bahno budete!
6: Křičel a dělal jim v rybníku peklo. Před spaním pod mostkem začal Blatoušek plakat,
5: že se mu ve službě nelíbí a že odtud uteče. A když není žádný rybník volný, tak si najde nějaký potok nebo řeku, kde se usadí.
6: Takový nápad může snad mít jenom Pulec, řekl Stulík. Jsi přece vodník rybniční, ne říční. V řece se musí stále plavat a to dá panečku zabrat. Kde pak říční vodník musí vzniknout v řece, potoční v potoce a rybniční v rybníce? My si zkrátka najdeme rybník, ale s útěkem počkáme až po Venculínově oslavě.
5: Tak jo, ty máš vždycky pravdu, Stulíku,
6: zašeptal Blatoušek.
7: Setkání se Zelenoočkou. Celý den mi bylo smutno. Včera jsem si přečetl, co bylo napsáno na zdi doupěte, ve kterém se svým dvojnožcem bydlím, tajným neviditelným kočičím písmem, které se nečte očima, ale čumáčkem. Přijdu za večerního soumraku kočka Zelenoočka. Otřel jsem se tváří a trochu i bokem o zeď, což v našem neviditelném kočičím písmu znamená určitě tě budu čekat. A tak jsem čekal. Večer, když už bylo docela tma, ve které si dvojnožci musí dělat světlo, aby viděli, Zelenoočka přišla. Byla pěkně mouratá a povídá: Mamalát, Když jsem se o ní otřel, abych ji po našem pozdravil, odstrčil jsem ji. Tak byla lehoučka. Docela jasně jsem slyšel, jak jí v bříšku kručí hladem. Povídá mi, pojď k nám, zvu tě na večeři. Za chvíli se udělala malá škvíra v doupěti mého dvojnožce, zelenoočka se rychle protáhla dovnitř a já za ní. Utíkala k mé misce a pustila se s takovou chutí do mé večeře, že jsem si sedla a jen se díval a díval. Vůbec jsem přestal mít hlad. Pak jsme seděli zase venku a dlouho jsme předli. Ona spokojeně, já divně, protože mi bylo divně. Pak zelenoočka řekla, mohu přijít ještě ráno, budu mít zase hlad. A kde bydlíš, ptám se jí. Ona povídá, už nebydlím, toulám se. Ty to máš dobré, jsi ještě kotě. Až budeš docela velký, nejspíš se budeš toulat jako já. Předl jsem ještě divněji. Co je to za řeč? Vždyť přece je to na světě tak, že ráno máš plnou misku a večer máš plnou misku a můžeš jíst, kdy tě napadne. Když jíst nechceš, tak si hraješ. Jinou práci nemáš. Jen ráno, když dvojnožec vyleze ze svého plíšku, pokloníš se mu, otřeš se o jeho neobratné tlapky, lehneš si na záda a on tě podrbe pod krčkem. Zelenoočka se na mě podívala. Očka měla veliká. Už vůbec ne zelená, jenom černá a řekla, jsi ještě mladý a proto jsi hloupý. Ty si myslíš, že si hraješ s dvojnožcem a zatím on si hraje s tebou. Se mnou se dvojnožci dokonce čumáčkovali a to se mi vůbec nelíbilo. Až budeš velký a hrát si už chtít nebudeš, vyženou tě. A? U vás nejsou malí dvojnožci? Buď rád. Ti si dovedou hrát velice ukrutně, bývala jsem od toho někdy docela utána. Potom zelenoočka začala zpívat tichou, smutnou písničku o svém životě bez domova a o nevděku dvojnožců. Já jsem mlčel a poslouchal. Pak řekla dobrou noc a ztratila se. A já byl smutný, moc smutný. A večer, jako vždycky, než jsme šli spát, dvojnožec mě hladil vousatým dřívkem po tváři, pod krčkem, po celém těle a čekal, že budu spokojeně příst. Já mlčel. Takový, že by byl kočičí život. To je k neuvěření. Další den přišla zelenoočka na snídani. Kočky, ta vám baští, než se ohlédneš, je miska prázdná. Já jim schválně pomalu, každé sousto dlouho kousám. Jednak je to zdravé, jednak na zelenoočku víc zbude. Když jsme si po jídle umyli tlapky a tlapkami zase čumáčky až za uši, šli jsme spolu ven. Venku zelenoočka povídá, jsi hodný, modroočko. Já tě za to naučím lézt na strom. A hned jsme se do toho dali. To se musíš nejprve přikrčit, řekla a přikrčila se. Pak musíš nabrat dech. A nabrala dech, až se jí hřbet naježil. Teď musíš hodně vysoko vyskočit a přitom divoce a hodně zvláštně zakňučet a zabručet. A zakňučila a zabručila velice divoce a byla na stromě. Tam povídá, jak se ti zaseknou drápy, máš vyhráno. Potom už jen kňučíš a bručíš a nahoru to jde samo. Zkus to po mně. A byla ve větvích. Tak jsem to zkusil. Skrčil jsem se, zabručel, vyskočil, zasekl drápky, to bručení mi šlo, ale strom byl nahoře hladký, drápky mě nechtěly udržet, spadl jsem. Jako zralá hruška, povídá zelenoočka a volá z větve, musíš víc ze široka, pěkně strom obejmout. Tak já ze široka, ale spadl jsem ještě víckrát, než kolik mám nožiček. Jako zralá hruška, řekla vždycky zelenoočka a zakroutila nespokojeně hlavou. Nakonec se mi to přece povedlo. Vyškrábal jsem se k zelenoočce na větev. Kočky, to je tak pěkné dívat se na svět z výšky. Seděli jsme vysoko a dívali se daleko do světa. Zelenoočka se dívala přivřenýma očima a předla, předla. Já se díval docela vyjeveně a mlčel jsem. Myslel jsem na to, že Zelenoočka je tak moudrá, ale nikde nemá teplý pelíšek a nikdo ji nepohladí. Bylo mi to moc líto. Přitiskl jsem se k ní, pohladil jí čumáčkem po krku a něžně jí vrněl do ouška. Ona si ode mne odsedla a řekla, dej pokoj, nebo dostaneš blechy. Já nespím v čistém pelíšku jako ty. A podrbala se. Co je to dostat blechy, Zelenoočko? Zeptal jsem se. Ona naježila vousky a řekla, to poznáš, jestli si ode mě neodsedneš. Já si neodsedl, protože jsem měl Zelenoočku rád. Schválně jsem si k ní sedl ještě blíž a čumáčkem jsem ji hladil a Zelenoočka už neříkala nic. Jen občas mě ocáskem lehonce plácla a potom si položila hlavu na přední tlapky a tiše broukla. Ach, ty hlupáčku malý, je mi s tebou dobře. Seděli jsme tak spolu a seděli. Dole pod námi chodili dvojnožci, o kterých Zelenoočka povídala, že správně se jim říká lidé. Slunce se chystalo ke spánku, den pomalu končil. Bylo to pěkné. Najednou kolem přeběhla obrovská obluda. Funěla, brblala, houčela vpředu. Měla veliké bíle svítící oči a vzadu malinkaté rudé. Náhle se zastavila u hloučku dvounožců, otevřela tlamu a všechny je schlamstla. Potom zamrkala malýma červenýma očkama po straně a běžela zase dál s velikým rámusem. Docela jsem se vyděsil. Vždyť ta nestvůra zhltla najednou tolik lidí. Zelenoočka jen mávla ocáskem. To nic, ona je na jiném místě vyplivne a hned zase spoliká jiné. Běhá tu často. Proč se tak krmí lidmi, když jí nechutnají, nevím. Já se jí raději vyhýbám. Bylo už docela tma, když mě zavolal můj dvounožec, totiž můj člověk, abych šel domů. Dali jsme si se Zelenoočkou dobrou noc a já šel do svého pelíšku. Dvě věci mi však nedali spát. Něco mě v kožíšku hryzalo a kousalo a hlavou mi vrtalo, kdo je ta podivná nestvůra, která poliká lidi a jinde je zase vyplivne.

0: Tati, musí být peníze. My jsme se učili, že dřív peníze nebyly.
1: No jo, dřív.
0: Dřív prý byly krávy.
1: No ovšem, platilo se dobytkem. Taky slovo peníze je odvozeno ze slova dobytek, jenž se latinsky řekne begonie, nebo tak nějak.
0: Proč se dnes neplatí krávama, tati?
1: No proč, protože peníze jsou lepší než krávy.
0: Jak to, tati?
1: No například, kráva se nevejde do té dírky v automatu, víš?
0: Do jaké dírky?
1: Chceš koupit třeba žvejkačku, jo?
0: Simano.
1: Když k pouličnímu automatu, tedy jako vhodíš minci do otvoru, že ano?
0: Simano?
1: No a zkus tam nacpat krávu.
0: Kam?
1: Do té dírky.
0: Do jaký?
1: No v tom automatu, co si tam hází koruna.
0: A co tam mám hodit?
1: Ty ti říkám, že krávu.
0: Když já ji nemám, tati.
1: Ale kdyby jsi ji měl, tak bys ji tam stejně nenacpal, ta dírka je malá.
0: O co, že bych ji tam nacpal?
1: No to bych tě rád viděl.
0: O co, tati, hele, sežej mi tu krávu a já ji tam nacpu.
1: Ale hurvajs. To by se musela nejdřív nechat projít mandlem, nehledě na to, že se dneska platí penězma. Krávama se platilo dřív.
0: Všecko?
1: Všecko.
0: A co když chtěl jet někdo třeba elektrikou?
1: Tak zaplatil krávu a průvodčí mu dal třeba tele na zpátek.
0: A kam dával ty vybrané krávy?
1: Ty zřejmě táhli tu tramvaj.
0: A kam dával ta telata?
1: No kam, do brašiny nebo do portmonky, kam jinam.
0: A když mu to tele v portmonce chcíplo?
1: Tak šel domů a řekl, maminko, za to, dneska budou telecí řízky. Neptej se tak hloupě, nebo se s tou sfamfrním.
0: Víc se ho nic neptala.
1: Kdo?
0: Ta maminka.
1: Jaká maminka?
0: Ta, co jim chcíplo to tele.
1: Komu chcíplo tele?
0: Tomu průvodčímu.
1: Průvodčímu?
0: Simano.
1: Díti panu Vančurovi od nás domů.
0: No jo, co oni měli tele?
1: Vančurovi? Ne, kde by ho vzali?
0: Přece ho dostal pan Vančura.
1: Díti od koho?
0: Od jednoho cestujícího.
1: A podívejme se, a co pak s ním dělal pan Vančura?
0: No co, nic, teď mu chcíplo.
1: Nepovídej.
0: No fakticky, vždyť přece přišel domů a povídá, maminko, zatop, budeme mít telecí řízky. A neptej se tak hloupě, nebo s tou svamfrním.
1: No tak hurvajs, jak to se mnou mluvíš?
0: Jak normálka přece.
1: Já ti dám normálka, jestli je tohle u tebe normálka.
0: No co jsem řekl, tati?
1: Co? Neptej se tak hloupě, nebo se s toho svamfrním.
0: No tak já se ptát nebudu.
1: No počkej, já nemám nic, když se zeptáš.
0: Já už se nic ptát nebudu.
1: Já ti všecko rád vysvětlím, hurvajs, počkej, nebůl.
0: Já už nechci nic vysvětlovat, já zůstanu hloupej.
1: No já ti rád rozšířím obzor, ale musíš vědět odsud až pocud.
0: Oni lidi budou dobře vědět, po kom jsem, když zůstanu hloupej.
1: No to bych taky rád věděl. Ale nemluv porád. Tadyhle si vem peníze a skoč k paní Vančurové, že jestli by nám nepřenechala kus toho telecího, když k němu přišli, tak mírnix, týrnix.
2: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
3: Pana Vavřince čekají divné sny. Než pan Vavřinec sebere odvahu, vytáhne klíč ze zámku, zmáčkne kliku a vejde dovnitř, povím vám radši, co se v jeho bytě dělo. K Hejlíkovi přišli na návštěvu jeho dva bratranci Ramík a Tulík, neboli dvojčata Ramses a Tulamor junior. Tulík byl o hodinu starší, ale kdyby nenosil na krku kostkovaný šáteček, stěží byste je rozeznali. Nemyslete si, že jim Hihlík cizí byt otevřel, na to byl příliš dobře vychovaný. Lichožrouti nemají vlastní obydlí, vždycky jsou u někoho doma, ale nesmějí se tam chovat jako doma. To byla jedna z mnoha zásad, které mu dědeček vštěpoval. Ramses a Tulamor junior vrazili dovnitř sami a bez zaklepání. Lichožrouti se totiž dostanou, kam chtějí. Stačí jim k tomu nepatrná skulinka nebo štěrbina pod dveřmi. A není v tom žádné kouzlo. Přivolat si na pomoc kouzlo můžete jedině v pohádkách. V normálním životě to bohužel nejde. Člověk nebo lichožrout si ve svízelné situaci musí poradit sám a lichožrouti svedou něco, co jim lidi můžou jen závidět. Dovedou se smrsknout a pak zase natáhnout zhubnout a vrátit se do normální lichožroutí podoby. Potíž je v tom, že takové prudké smrsknutí a natažení pořádně bolí. A tak se k němu lichožrouti uchylují, jen když je to nevyhnutelně potřeba. Ramses a Tulamor junior se ovšem do bytu pana Vavřince dostali pohodlně balkónovými dveřmi, které v létě nechával pootevřené. A když byli uvnitř, hned začali řádit jako malí, i když už byli velcí. Ramses vběhl do koupelny a objevil tam ruční sprchu. Budeme si hrát na hasiče. Jásal. Kluci, neblázněte, za chvíli přijde pan Vavřinec. Hilík se pokoušel své rozhýbené kamarády zarazit, ale ti si ho vůbec nevšímali.
4: Prima nápad, tak já udělám oheň.
3: Tulamor junior šmejdil po kuchyni a hledal zápalky. To ne! Hilík mršně skočil na poličku u sporáku a krabičku zápalek schoval v dlani. Tulamora juniora mezitím upoutala trumpeta. Hned se jí chopil a začal do ní foukat. Přestaň, vzbudíš mi dědečka, zoufal si Hilík, ale to už Tulamor junior vyloudil z trumpety zvuk podobný poplachu.
4: Hoří, hoří.
3: Na to Ramses pustil sprchu a pan Vavřinec vytáhl klíč ze zámku, zmáčkl kliku a vešel do předsíně. Uvnitř bytu se ozval spěšný šramot a šplouchnutí. Pan Vavřinec popadl smeták a vrazil do kuchyně. Na první pohled se zdálo, že se tu v jeho nepřítomnosti vůbec nic nedělo. Všechno bylo na svém místě, jen na podlaze ho něco upoutalo. Vypadalo to jako mokré šlápoty. A v koupelni na dlaždičkách stála kaluš vody. Že by nacákal, když se ráno sprchoval? Ne, to určitě ne. Ostatně vždycky pečlivě podlahu vytřel. Ale co ty šlápoty? Popravdě nevypadaly vůbec jako myší. Pan Vavřinec prohledal celý byt, podíval se i do skříní, smetákem prošťoural prostor pod postelí, i balkón prozkoumal, ale žádného vetřelce neobjevil. A protože nebyl z těch lidí, kteří si rádi moří hlavu záhadami, luští křížovky a v novinách se ze všeho nejdřív vrhnou na sudoku, otevřel konzervu olejovek od pana Liku, ukrojil si dva krajíce chleba a v klidu povečeřel. Teprve pak začal po bytě roznášet pastičky. Do každé dal kousek té rozkousané ponožky, kterou za postelí objevila kočka paní Smutné. Město za okny potemnilo a na noční oblohu se chystal vykulit měsíc. Čas jít spát. Byl úplněk a pan Vavřinec usínal svědomím, že ho čekají divné sny. Vždycky je za úplňku mýval.
2: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
5: Kdysi dávno, kdesi daleko, byl mramorový les. Neuvěřitelný, neuvěřitelně krásný. A tak se v něm děly i neuvěřitelné věci. Na tom, že objevili les lidé, nebylo nic překvapujícího. Vždyť lidé už přišli na tolik věcí. Ale že našli les jednoho dne i děti, byl div divoucí. Mramorový les totiž ležel daleko, moc daleko. Toho dne, kdy do něj vkročily první dětské nožky, byla středa. A v ten den s pravidelnou neúprosností na mechovém palouku jeden z hříbků pod dubáků společně s kropenatou muchomurkou parádnicí česali mech. Hříbek se snažil, ale muchomůrka ohrnovala nos. Taková ošklivá práce, ještě si ušpiním své puntíky. A co chvíli se zhlížela v zrcadle studánky, jestli se opravdu neušpinila. Náhle tichem lesa zazněl dětský hlas. Podívej! A prst neznámé dětské ruky zamířil k hříbku s muchomůrkou. Na palouku totiž stál David a jeho sestra Pavlína. Kam se mám podívat? Támhle, ukázal znovu prst. Houby moc dobře věděli, že člověk, byť i docela malý, přináší do lesa nebezpečí. Hříbek se ohlédl po muchomůrce, aby ji jako správný muž ochránil. Ale kdepak muchomůrka, ta už pelášila pryč. O kamaráda se ani trochu nestarala.

0: mě, volal, ale docela zbytečně. Ani mě nenapadne, myslela si Muchomůrka v duchu. Proč utíkáš tak rychle, funěl Hříbek. A mám snad utíkat pomalu, smála se pro sebe Muchomůrka a ještě zrychlila. Já už nemůžu, naříkal Hříbek, ale to už byla Muchomůrka u Pařezu. Kdyby tolik nepracoval a odpočíval jako já, myslela si, mohl tady být dřív. A to by bylo zlé. Pařez totiž dokázal v případě nebezpečí schovat jen jedinou houbu, a nebo dvě žáby, a nebo 10 žížal. Věděla to Muchomůrka, možná to věděl i Hříbek, ale ten sotva dýchal a klopítal, takže neměl čas přemýšlet, kam to vlastně běží. Vrátka, vrátka, otevřte se, nebezpečí bojíme se, řekla Muchomůrka. Vrátka vrzla a Pařez se otevřel. Muchomůrka vběhla dovnitř a v tu chvíli, jako by se po ní země slehla. Muchomůrka zkrátka zmizela. Hříbek dosupěl k Pařezu jako druhý. Vrátka, vrátka, smilujte se. Hříbečkovi otevřte se. Vydechl. Nestalo se však vůbec nic. Pařez mlčel. Jen odkudsi zevnitř bylo možné zaslechnout vítězoslavné chichotání Muchomůrky. Kdo dřív přijde, ten dřív mele, posmívala se a Hříbku nezbylo, než pochopit, že prohrál. Svěsil hlavičku, usedl do trávy, sklopil zrak a čekal na svůj konec. Vydal se dětem na pospas dobrovolně. Ale David s Pavlínou jakoby nic. Usedli na Pařez. Vezmeme si ho domů, zeptal se kluk. Proč? Já mám radši zmrzlinu. Máš pravdu, přisvědčil David. Zmrzlina je lepší. Po chvíli se děti zvedli a odešli. Asi na zmrzlinu. Hříbek si oddychl a když se vzpamatoval, vrátil se na mechový palouk dodělat svoji práci. A Muchomůrka, ta se uvnitř Pařezu tak dlouho vrtěla a chichotala, až vrátka zaskočila a nešla několik dní otevřít. Možná jí chtěl Pařez potrestat. Kdo ví? Vždyť myslet jen a jen na sebe se nikdy nevyplácí.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Šahryjár dal srazit hlavu své nevěrné manželce, brával si každé noci děvče panu, aby jí vzal panenství, potom jí dal zabíti. A neustal v tom po dobu 3 let, až v onom městě nebylo děvčete schopného sňatku. Potom král rozkázal vezírovi, aby mu přivedli děvče podle jeho zvyku. I vyšel vezír a pátral, ale nenalezl děvčete. Odebral se tedy do svého příbytku zklamán, sklíčen, boje se krále o sebe sama.
1: A vezír králův měl 2 dcery. Starší se jmenovala Šahrazád, to jest svobodného rodu, a mladší se jmenovala Dunjázád. Ta starší četla knihy. Říkalo se, že sebrala 1000 knih z knih dějepisných, týkajících se zašlých národů a dávno zmizelých králů a básníků. Co to je, že tě vidím zklamaného, snášejícího strast a zármutek? Vždyť pravil jeden z básníků: rci tomu, kdo má strasti, že trvání v nich není. Tak jako přejde radost, tak přejde utrpení.
0: Když vezír uslyšel od své dcery tuto řeč, vypravoval jí, co se mu zběhlo s králem, od prvního do posledního.
1: Při bohu, otče můj, provdej mě za toho krále.
0: Zapřísahám tě, nevydávej se nikterak v nebezpečí.
1: Musí to být. I dala Šahrazád příkaz své mladší sestře. Až se odeberu ke králi, pošlu pro tebe. Když potom ke mně přijdeš a uvidíš, že král dokončil se mnou svou věc, řekneš: sestro má, vypravuj mi nějakou povídku a nějaký příběh, jímž bychom si ukrátili noc a bdění. A já ti budu vypravovat povídku, v níž dá-li Bůh, on je vznešený, bude záchrana. Potom její otec vezír se s ní odebral ke králi. Když pak chtěl k ní král vejít, dala se Šahrazád do pláče. O králi, mám mladší sestru a chci se s ní rozloučit.
0: I poslal král pro ní. Ona tedy přišla ke své sestře, objala ji a usedla pod ložem. Král pak šel a vzal Šahrazádě panenství. Potom usedli, aby si pohovořili. Tu pravila Dunjázád: zapřísahám tě při bohu, sestro, vyprávěj nám nějakou povídku, již bychom si ukrátili bdění této noci.
1: I řekla Šahrazád: s láskou a úctou dovolili mi ušlechtilý král.
0: Když to král od nich uslyšel a měl špatnou náladu, zaradoval se, že si poslechne povídku, i dovolil jí to. V noci první pravila Šahrazád:
1: vypravuje se, o šťastný králi, že byl jednou jeden kupec. A ten měl mnoho jmění a jednání v různých městech. Jednoho dne pak nasedl a vyjel, aby vymáhal dluhy v nějakém městě. Tu ho přepadlo vedro. I usedl pod strom a vyňal z kývu chleba a datli. Když dojedl datli, odhodil pecku a hle, octl se u něho i Frýd dlouhé postavy a v ruce měl tasený meč. Vstaň, abych tě zabil, jako si ty zabil mého syna. Kterak jsem zabil tvého syna? Když si snědl tu datli a odhodil si její pecku, padla ta pecka mému synu na prsa, když šel mimo, i zemřel v tu chvíli. My Bohu náležíme a my se k němu vracíme. Zabil-li jsem ho, pak jsem ho nezabil, leč omylem. Chci, abys mi odpustil. Zkrať svou řeč, musím tě zabít. I povalil ho ten džin na zem a zdvihl meč, aby ho ťal. Věz, o Ifrite, že mám dluh a mnoho jmění, děti, manželku a zástavy. Nech mě, abych šel domů, doručil každému oprávněnému, nač má právo, a vrátil se k tobě na počátku roku. I učinil s ním ten džin úmluvu a propustil ho. On se vrátil do svého města, vyřídil všechny své závazky, pověděl to své manželce a svým dětem, udělal pořízení a zůstal u nich až do konce roku. Potom vstal, vykonal omývání, vzal si pod paží svůj rubáš, rozloučil se se svou rodinou a se svými sousedy a vyšel nerad. Oni pak nad ním zdvihli nářek a křik. Pak šel, až dospěl k oné zahradě. Zatímco tam seděl, pláče nad tím, co se mu stalo, hle, přistoupil k němu nějaký starý kmet, maje sebou gazelu řetězem spoutanou. Pozdravil onoho kupce a přál mu dlouhého žití.
0: Proč pak jsi vybral samotný sa toto místo k posedění, což obydlí to džinů není?
1: I spravil ho ten kupec o tom, co se mu zběhlo s oním ifrítem. Tu se podivil ten stařec s gazelou.
0: Při bohu, bratře můj, tvoje věrnost je nesmírná a tvoje vypravování podivuhodné. Kdyby byla ta věc jehlami v oční koutky psána, věru myslícím by výstraha tím byla dána.
1: Potom usedl u něho a dali se do hovoru. A hle, přistoupil k ním druhý stařec, maje sebou dva psy, i pozdravil je. A ti dva psy byli černí chrti.
0: Proč jste si vybrali toto místo k posedění, což obydlí to džinu není?
1: I pověděli mu ten příběh od prvního do posledního. Ještě dlouho neseděli, když k ním přistoupil třetí stařec, maje sebou meskyni světle hnědé barvy. I pozdravil je a otázal se jich, proč sedí na tomto místě. Oni mu pověděli ten příběh od prvního do posledního. Ale co se opakuje, to užitku neslibuje. I usedl u nich. A hle, kotouč prachu a ohromná smršť se přihnala zprostřed té stepy. Pak se prach rozhalil a hle, byl to ten džin. V ruce měl tasený meč a jeho oči metaly jiskry. Pak přišel k ním a vytáhl kupce za ruku z jejich středu. Pojď, abych tě zabil, jako si ty zabil syna mého a poslední výdech nitra mého. Potom ten kupec zabědoval a zaplakal a ti tři starci zdvihli pláč a bědování. Pak vystoupil z nich první stařec, ten s gazelou, a políbil tomu ifrítovi ruku.
0: O džine a koruno králů džinů, jestliže ti budu vypravovat svůj příběh s touto gazelou a uvidíš, že je podivuhodný, dáš mi třetinu krve tohoto kupce?
1: Ano, o starče, jestliže mi budeš vypravovat ten příběh a uvidím, že je podivuhodný, dám ti třetinu jeho krve.
0: I pravil ten stařec. Věz o ifrýte, že tahle gazela je moje sestřenka, mé maso a má krev. Oženil jsem se s ní, když byla mladá věkem a zůstal jsem s ní asi 30 let. Ale nebyl jsem z ní obdařen dítětem. Vzal jsem si tedy ženinu, i byl jsem z ní obdařen dítětem mužského pohlaví. I rostlo, sílilo a dosáhlo věku 15 let. Tu se mi nahodila výprava do jednoho města. I vydal jsem se na cestu s nádherným zbožím. A moje sestřenka, tahle gazela, se naučila kouzelnictví a věštectví i zaklela toho hocha v tele, onu otrokyni, jeho matku v krávu, a odevzdala je pastýři. Já pak jsem přišel po dlouhé době z cesty i tázal jsem se na svého hocha a jeho matku.
1: Tvá žena zemřela a tvůj syn utekl, ale nevím, kam šel.
0: Tak jsem zůstal po dobu jednoho roku i se zarmoucen v srdci s plačícím okem, až přišel největší boží svátek. Tu jsem poslal k tomu pastýři a rozkázal mu, aby mi přivedl tučnou krávu. I přivedl tučnou krávu a byla to moje otrokyně, kterou zaklela ta gazela. Pak jsem si vykasal podolky, vzal jsem do ruky nůž a chtěl ji podříznout. Tu zařvala, zabědovala a zaplakala. I podívil jsem se tomu a zmocnil jsem nesoucit. Přiveď mi jinou. Ale tahle moje sestřenka zvolala.
1: Podřízni ji. Nemám nad ní krásnější ani tučnější.
0: I rozkázal jsem pastýři, aby ji podřízl a stáhl. On ji tedy podřízl a stáhl, ale nenalezl v ní tuku ani masa, kromě kůže a kostí. I litoval jsem, že jsem ji dal podříznout. Když mi už lítost nebyla nic platná, dal jsem ji pastýři a řekl jsem mu, přiveď mi tučné tele. I přivedl mi mého syna. Když mě ono tele uzřelo, přetrhlo provaz a přiběhlo ke mně, třelo se o mne, bědovalo a plakalo. I zmocnil jsem nesoucit s ním a řekl jsem pastýři, přiveď mi nějakou krávu a tohle nech.
1: Musíš podříznout tohle tele v tento den. Vždyť je to den vznešený, požehnaný, v němž se podřezává jen něco pěkného. A my nemáme mezi telaty tučnějšího ani krásnějšího na dně.
0: Tentokrát neuposlechnu tvé řeči, abych podřízl tohle tele.
1: Při Bohu nesmírném, slitovníku slitovném, musíš je podříznout v tento vznešený den. A nepodřízneš-li je, pak nejsi mým manželem ani já tvou manželkou. Když od ní uslyšel tuto tvrdou řeč, aniž věděl o jejím záměru, přistoupil k tomu teleti a vzal do ruky nůž.
0: A zastihlo Šahrazádu ráno, i zmlkla v řeči, k níž jí dovolení dáno. I řekl král, při Bohu nezabiju ji, dokud neuslyším konec jejího vypravování, neboť je podivuhodné.
1: Příběhy tisíce a jedné noci.
0: Když nastala noc druhá, pravila Dunjázád. Sestro má dokončí nám vypravování, to jest vypravování o kupci a džinovi.
1: Pravila Šahrazád, s láskou a úctou dovolí-li mi král.
0: I řekl král, vypravuj.
1: Došla mně zvěst o králi blažený a vladaři Bohem správně vedený, že ten stařec s gazelou vypravoval džinovi a ten džin se divil té podivuhodné řeči.
0: Pane králi džinu, to vše se zběhlo, zatímco moje sestřenka, ta gazela, přihlížela, viděla to a říkala, podřízni to tele, vždyť je tučné. Ale mně nebylo lehké je podříznout, nýbrž jsem rozkázal pastýři, aby s ním odešel. Druhého pak dne jsem tam seděl a hle, ten pastýř ke mně přistoupil a pravil, pane můj, řeknu ti něco, z čeho se budeš veselit. Já mám dceru a ta se naučila kouzelnictví za své mladosti od jedné staré ženy. Když si mi včera dal to tele, vešel jsem k ní. Tu pohlédla má dcera na ně a zakryla si tvář.
1: Otče můj, klesla moje čest u tebe, že ke mně přivádíš cizí muže?
0: A kde jsou ti cizí muži?
1: Tohle tele, které máš sebou, je syn našeho pána a je zakletý. Zaklela ho manželka jeho otce, jeho a jeho matku.
0: Když jsem uslyšel o džine od toho pastýře tuto řeč, vyšel jsem s ním, jsa opojen bez vína velkou radostí a veselostí, až jsem přišel k jeho domu. Je pravda, co pravíš o tom teleti?
1: Ano, pane můj, je to tvůj syn.
0: O dívko, vysvobodíš-li ho, náleží ti ode mne, co je v ruce tvého otce z dobytka a peněz.
1: Pane můj, nemám touhy po jmění, leč se dvěma podmínkami. První je, že mě provdáš za něho. A druhá, že zaklej tu, která jeho zaklela, a neli, pak nejsem bezpečná před její šalbou.
0: a máš mít nad to, čeho si žádala, všecko, co je v ruce tvého otce. Tu vzala misku a naplnila ji vodou. Potom nad ní zaříkávala a pokropila jí do tele.
1: Jsi-li tele a stvořil-li tě jím Bůh, on je vznešený, zůstaň v této podobě. Ale jsi-li zaklet, vrať se do své první podoby s dovolením Božím. On je vznešený.
0: Ahle, tele se otřáslo a stalo se mým synem. Potom jsem o džine provdal za něho pastýřovu dceru. A ona zaklela mou sestřenku v tuto gazelu. A tohle je můj příběh.
1: I řekl džin, tohle je podivuhodný příběh a dávám ti třetinu jeho krve.
0: V tom přistoupil ten druhý stařec, ten s těmi dvěma psy, chrty, a pravil džinovi. Budu ti vypravovat, co se zběhlo. A uvidíš-li, že to vypravování je podivuhodnější, dáš mi třetinu jeho viny?
1: Bude-li tvé vyprávění podivuhodnější, máš to mít.
0: I pravil mu ten stařec. Věz, pane králi džinu, že tihle dva psi jsou moji bratři a já jsem třetí z nich. Zemřel mi otec a zůstavil nám 3000 dinárů. Já jsem otevřel krám, abych v něm prodával a kupoval, a taktéž ti dva bratři. Ještě jsem tam mnoho neposeděl, když můj starší bratr prodal zásobu svého krámu, nakoupil zboží a vydal se na cestu. Byl pak pryč od nás plný rok. A jednoho dne stanul u mne prozebník. I řekl jsem, naděl Bůh. On mi pravil plačky. Neznáš mne už? Majetek můj za své vzal a stav můj se bídným stal. Tu jsem si ho prohlédl a hle, byl to můj bratr. I uvítal jsem ho, zavedl jsem ho i hned do lázní a oblékl jsem ho. Potom jsem prozkoumal své účty i shledal jsem, že jsem vyzískal 1000 dinárů, takže má jistina činila 2000. I rozdělil jsem to mezi svého bratra a sebe. On pak to vzal potěšen a otevřel si krám. A zůstal jsem tak dni a noci. Poté zas můj druhý bratr prodal, co měl, nakoupil zboží a vydal se na cestu a byl pryč od nás celý rok. Potom ke mně přišel tak, jako přišel jeho starší bratr. Dal se do pláče a pravil, bratře můj, tohle bylo souzeno. A hle, jsem chud, nevládna jediným dirhamem a nahý, nemaje na sobě košile. I vzal jsem ho, o džine, zavedl ho do lázní a oblékl jsem ho v nový úbor. Pak jsem, o Ifrite, udělal počet svého krámu i viděl jsem, že jsou toho 2000 dinárů. I chválil jsem stvořitele, sláva jemu, on je vznešený, a dal jsem svému bratru 1000 a mně zbyl 1000. Můj bratr pak šel a otevřel si krám. Potom po nějaké době přistoupili ke mně moji bratři a chtěli, abych se s nimi vydal na cestu. Ale já jsem s tím nesouhlasil, až nám uplynulo 6 let. Bratři moji, nuže já se s vámi vydám na cestu, avšak přineste svoje, abychom spatřili, jaké máte jmění. Ale nenalezl jsem u nich nic, neboť promrhali vše, poněvadž se oddávali jídlu a pití a zábavám. I neřekl jsem nic, nýbrž jsem šel, udělal jsem počet svého krámu. A shledal jsem pak, že mám 6000 dinárů. Tyhle 3000 dinárů náleží mně a vám, abychom jimi obchodovali. A ty druhé 3000 dinárů zakopeme. Možná, že se mi stane, co se stalo vám. Až pak přijdu, budu tu mít 3000 dinárů, abychom si z nich otevřeli krámy. Najali jsme loď a plavili jsme se po dobu plného měsíce. Potom jsme vpluli do jednoho města a utržili jsme na jednom dináru 10 dinárů. I chtěli jsme odplout, když tu jsme nalezli na mořském břehu dívku, jež měla na sobě roztrhané hadry. Ona pak mi políbila ruku.
1: Pane můj, jsi schopen dobrodiní a laskavosti. Odměním se ti za ně.
0: Já miluji dobrodiní a laskavost, i kdyby ses mi neodměnila.
1: Pane můj, ožeň se se mnou a vezmi mě do své země. Vždyť já se ti odevzdávám. Nedej se zmást mým vzezřením.
0: I vzal jsem ji a oděl ji a prostřel jsem jí na lodi krásné lůžko. Potom jsme odpluli a moje srdce si ji vroucně zamilovalo. Ale moji bratři ti na mne žárlili, záviděli mi mé peníze a mé zboží. Vešli ke mně, když jsem spal vedle své manželky, odnesli nás spící a hodili nás do moře. Když moje manželka procitla, otřásla se a stala se ifrítou. Vzala mě na záda a vynesla mě na nějaký ostrov.
1: Tu jsem, tvoje otrokyně. Zachránila jsem tě od smrti s dovolením božím. On je vznešený. Věz, že jsem džinná. Uzřela jsem tě i zamilovalo si tě mé srdce pro Boha. Ty ses pak se mnou oženil. A nuže, já jsem tě zachránila před utonutím, ale rozhněvala jsem se na tvé bratry. Odletím k ním ještě této noci. Potopím jejich loď a zahubím je.
0: Zapřísahám tě při Bohu, nečiň tak. Vždyť přísloví praví, stačí špatně jednajícímu jeho čin. A oni jsou moji bratři každým způsobem.
1: Při Bohu musím je zabít.
0: I prosil jsem ji o slitování. Potom si mě naložila na záda, vzlétla a složila mě na střechu mého domu. Pak jsem otevřel dveře, vyňal, co jsem ukryl pod zemí, otevřel jsem svůj krám, když jsem byl pozdravil lidi, a nakoupil jsem zboží. Když pak nastal večer, vrátil jsem se domů, i nalezl jsem tyto dva psy přivázané ve svém domě. Když mě uzřeli, zdvihli se ke mně, plakali a věšeli se na mě.
1: Tohle jsou tvoji bratři.
0: A kdo s nimi tohle učinil?
1: Já jsem poslala ke své sestře a ona to s nimi učinila. A budou vysvobozeni až po 10 letech.
0: A tohle je můj příběh.
1: I řekl džin, je to podivuhodné vypravování a dávám ti třetinu jeho krve a jeho viny.
0: Pravil ten třetí stařec, ten s meskyní. Já ti budu vypravovat příběh ještě podivuhodnější, než jsou ty dva. A dáš mi zbytek jeho krve a jeho viny, o džin?
1: Ano, vypravuji.
0: O přemocný panovníku a džinů náčelníku, tahle meskyně byla moje manželka. I vydal jsem se na cestu a byl jsem od ní vzdálen plný rok. Potom jsem dokončil svou cestu, přišel jsem k ní v noci a tu jsem uzřel černého otroka ležícího s ní na lůžku. Smáli se a líbali se a laškovali spolu. Když mě uzřela, pospíšila si a postavila se ke mně sečbánem, v němž byla voda. Pak promluvila nad ním, pokropila mě a pravila.
1: Vyjdi z této podoby do podoby psí.
0: I stal jsem se i hned psem. Pak mě zapudila z domu. I běžel jsem bez ustání, až jsem dospěl ke krámu jednoho řezníka. Tu jsem přistoupil a jel se žrát kosti. Když mě majitel krámu uzřel, vzal mě do svého domu. Jakmile však mě uviděla řezníkova dcera, zakryla si přede mnou tvář.
1: Přivádíš k nám muže a vstupuješ s ním k nám.
0: Kde je ten muž?
1: Tenhle pes je muž, jejž zaklela jeho žena. Ale já ho mohu vysvobodit.
0: Zapřísahám tě při Bohu, dcero má, vysvoboď ho. I vzala džbán, v němž byla voda, a promluvila nad ním a pokropila mě z něho trochu.
1: Vyjdi z této podoby do své první podoby.
0: I vrátil jsem se do své první podoby. Pak jsem jí políbil ruku a řekl jsem jí, chci, abys zaklela mou manželku, jako ona zaklela mne.
1: Až ji uvidíš spící, pokropí touto vodou a promluv na ní. Ona pak se stane tím, čím si budeš přát.
0: I stala se meskyní a je to tahle, na kterou hledíš svýma očima. O přemocný panovníku a králů, džinů, náčelníku. Ano, při Bohu, tohle je můj příběh a co se mi zběhlo.
1: Když pak ten stařec dokončil své vypravování, zachvěl se džin rozkoší a dal mu třetinu jeho krve.
0: A zastihlo Šahrazádu ráno i zmlkla v řeči, k níž jí dovolení dáno.

0: jakože ten kocour pak bude lovit a žrát vás. Ve městečku vypukla panika, začalo hořet a celé městečko lehlo popelem. No, a když si pak občané vystavěli městečko nové, pojmenovali ho podle toho památného kocoura Kocourkov.
1: Ti byli ale hloupí.
0: No to jo.
1: Takže když řekneš, že je někde Kocourkov, znamená to nejspíš, že se tam dělají úplně hloupé a nesmyslné věci. Že jo?
0: Přesně tak, Piggy. A o tom bájném původním Kocourkovu se toho povídá mnohem víc.
1: To budou nějaké švandy, viď? Říkaj, co se povídá, říkaj.
0: Představ si, že jednou si postavili novou radnici a zapomněli do ní udělat okna. Takže uvnitř byla úplná tma. Tak si řekli, že budou dovnitř nosit světlo ve všelijakých nádobách a pytlích.
1: Nosili ho dovnitř.
0: Jo, v pytlích.
1: Beďo, to jsi teď vymyslel.
0: Nevymyslel.
1: To přece nemůže být pravda. Kocourko!

0: Jak zajíc závodil se želvou. Zajíc potkal želvu.
1: Vsaďme se,
0: povídá želva zajíci.
1: Vsaďme se, oč chceš, že budu u lesa dřív než ty.
2: To jsou mi nápady, ušklíbl se zajíc. Se mnou chceš závodit? Vždyť mě nedožene ani ten nejrychlejší pes z vesnice. Ale budiš, přijímám sázku.
0: A tak došlo k závodu želvy se zajícem. Želva spěchala, co jí nožky stačily, ale při nejlepší vůli to nebyl rychlý běh. Ať se snažila, jak chtěla, zdálo se, že stojí na místě. A když ještě přidala do kroku, vypadalo to, že se jen pohnula. Ale neklesala na mysli. Dívala se stále před sebe, viděla jen les, u kterého chtěla být první. Jinak zajíc.
2: Proč pospíchat,
0: říkal si.
2: Na želvu mám vždycky času dost. Jeden můj skok je jich 100 krůčků. Sednout si mohu a odpočívat. A ještě budu u lesa první.
0: A opravdu si sedl na bobek. Pohrdlivě se díval za želvou a zdála se mu směšná ve svém spěchu. Pak se ještě natáhl k odpočinku. Bezstarostně si hověl a jen si říkal,
2: času dost.

Jeden můj skok, 100 směšných želvých krůčků. A když potom vyskočil a zvědavě se podíval k lesu, skoprněl. Překvapením se nemohl ani pohnout. Želva byla nedaleko lesa. Ještě chvíli a bude u cíle. A také byla. Marně se zajíc za ní pustil, zbytečně už pelášil. Když přiběhl udýchán k lesu, želva se na něho smála a volala: pěkně vítám, zdá se mi, že někdo zaspal. Nevíš, kdo? Zajíci? Podruhé, buď chytřejší a nezapomeň, že ani nejrychlejší běh nic neznamená, když se nevyrazí včas.

0: Proč chodíš pořád pozdě do školy, ptá se učitel Jendy.
1: Nemůžu se vzbudit včas.
0: No nemáš budík.
1: Mám, ale zvoní, když spím.
2: Tomu rozumím, já bych spal pořád.
3: Napadla mě během dneška kolo, kolo, koloběžka. Ta by stála za pokus. Polojízda, poloklus. Dospělí to neocení, pro ně koloběžka není. Nemáte však ponětí,

0: podrážkou?
1: Ubrzdíme to podrážkou.
0: Kdo neumí řídit?
1: Dá si odstan hlinitý.
2: Dá si odstan hlinitý.
0: Setkáme-li se s poruchou?
1: Dojdeme k cíli porukou.
0: Setkáme-li se s bahnem?
1: Okamžitě zahneme.

0: Tak to byl jednou jeden kocourek a ten kocourek měl za mámu kočku Jepinku a za bratra kotě Žužlíka a za tetu měl bitevní kočku Pitipačku.
1: Ta bydlela v kočičím městě v prostřední ze tří ulic a bydlelo tam s ní ještě 27 koček. Jednou si Damiánova teta, kočka Pitipačka, vylezla na krajíček střechy a dala se do křiku. Mňau, randěno, ran, randěau! Mňau, randěno, ran, randěau! Mňau, randěno, mňau, randěau! V lidské řeči to znamená, tuhle na tom krajíčku střechy stojím já, 18 měsíců neporažená bitevní kočka Pitipačka a zítra slezu dolů. Víc neřekla, ale všichni kocouři a kočky se začali třást. V tom se však ozval Damián.
2: Mňau, škoda, že jsem jen kocourek. Kdybych tak byl už kocour, to by nám Pitipačka mlíko nevypila.
1: Hned se k němu zběhli všichni kocouři i kočky a že prý do zítřka je času dost a že prý přes noc ještě může docela dobře vyrůst. A hned všichni volali.
3: Haló! No, kočko, Pitipačko.
1: Tenhle odvaha ti zítra spere koží.
2: Já vám ukážu.
1: Už je to jistý. Pitipačka se jen zasmála mecheche a jde pryč. Má tak tvrdé tlapky, že to cvaká o tašky jako ořechy. Slyšíte? Kocouři a kočky se taky někam vytratili. A Damián tam zůstal sám, protože na konci ocásku mu seděla Bleška. Přeměřila tajně Damiánův ocásek, pak chvíli cvakalo Bleší počítadílko a Bleška si povídá.
3: Tohle jsou lehký počty, ale kam se hrne Damián na bitevní kočku Pitipačku? Ta se nebojí ani strážného Bernardína Havrdy. Dá Damiánovi jednu, až se mu roztřesou chlupy a no jo... Ale to potom já se vysypu Damiánovi z kožichu a skončím Bůh ví kde?
1: Bleška dlouho přemýšlela, jak by pomohla sobě i Damiánovi. Setmělo se a byla noc. A kocourek Damián celou tu noc proseděl
2: mňau.
1: Před zrcadlem,
2: mňau.
1: Do kterého svítila hvězda.
2: Mňau, mňau.
1: Díval se, jestli náhodou nepovyroste.
2: Mňau, mňau, mňau.
1: A to už se po střechách táhli kocouři a kočky a spouštěli se po stromě na dvorek, kde byl uprostřed umetený zápasnický plácek. Pak přicválala bitevní kočka Pitipačka. Každého ucha má jen půl, drápky nabroušené na kamínku, ocasem seká jako šavlí a povídá.
4: Tak nezdržuj, už bych si ráda vypila mléko.
1: Hrne se rovnou na Damiána. Všichni kocouři a kočky se hned začali tvářit, že spí, že vůbec nemůžou za to ani za ono, zkrátka vůbec za nic. Bitevní kočka Pitipačka křísla tlapkami o sebe, až to cvrnklo jako křemeny a míří po Damiánovi. Ale v tom ta Bleška na konci ocásku spustí a začne volat na blechy, které se prohánějí v kožichu kočky Pitipačky.
3: Haló, haló, já jsem tu úplně sama, samotinka. A kolik pak je vás tam?
5: 365.
3: No co tam vlastně děláte vy hromado, ble?
5: Hoho, držíme se, aby jsme nevypadli z kožichu, až se Pitipačka rozpřáhne.
3: Jo, to se radši pustíte. Víte, kdo stojí proti Pitipačce? Všech kocourů pán, strašnej Damián. Vidíte ho? Radši se pustíte a odpochodujte.
1: Všech 365 blech se pustilo a 365 blech pochoduje. Kočka Pitipačka se na ně dívá a pořád jí to připomíná kočičí slabikář, kde je napsáno. Když opustí kočku blechy, opustí ji i štěstí. A tak kočka Pitipačka spustila v kočičích notách.
3: Orau, orau, orau, mrňou, mrňou, mrují, mňou, mňou.
1: V notách lidských to znamená odtroubeno, konec bitvy i slávy. Pak kočka Pitipačka někam odešla, kocourek Damián vypil všecko mléko, kočky a kocouři dělali, jako by se vůbec nic nestalo, a na konci
4: mám Damiana pro vás novou piky básničku.
1: A spala.
6: Táta včera spala na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
4: A teď ještě jednou.
6: Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
4: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Blutí, bacha.
1: Počkej. Už je tady.
2: Hele, malička, radši se nám ukáž. My o tobě stejně víme.
3: My jsme vidět až s prvním nočním ptákem.
2: Ahoj.
3: Ahoj.
2: Prosím. Povídám ahoj. To je pozdrav.
3: Ach tak, ahoj.
2: Hele, my jsme to včera nedomluvili, protože jsi zmizela jako duch.
3: To my tak mizíme. Jsem ráda, že jste opět přišli. Zachvátil mě po vás veliký stesk, ale tatínek není rád.
2: Tatínka občas zachvátí velký stesk, viď?
3: Ano, on má prudkou letoru.
4: To bude asi ten klacek, co s ním natřel jouzu.
1: Ale letora je povaha, prosím tě.
5: Leontínko! Leontínko! Leontínko!
6: Kde se může toulat? A pak, že nestárnu. Tak jednoduchý kouzlo a já ho zvorám.
5: Leontínko!
3: Tady jsem!
5: Odhoďte zbraně, zvlčá pážata. Se mnou byste se chtěla měřit?
2: Kluci, nemá to cenu, je pancéřovaný.
5: Snad byste se se mnou nechtěli potýkat, cházko drzá.
2: Koukněte, pane rytíř, buď se dohodneme, anebo bude boj.
5: Kuš.
2: Jaký pak kuš, když se máme dohodnout?
3: Tatínek myslí, abych mu přinesla kuš, asi vás chce postřílet.
5: Počkej, Leontínko, to je přece dlouhý Janek. No ovšem, jako bys mu z oka vypadl. Zatím si jenom Janek. Dlouhý teprve budeš.
2: Jmenuji se Honza Dlouhý a chci s vámi jednat o našem hradě.
5: Tvůj prapraděd byl rakovný muž. V bitvě u Vurstu mi zachránil život.
2: No tím spíš se můžeme dohodnout. V noci bude hrad váš a ve dne náš.
5: Pamatujte si, hrad tento patřil od věku brtníku z brtníku. A nikomu jinému patřit nebude. Jsem rytíř slavného řádu. Červené sedmi, bílé lilie a černé...
3: Černé díry.
4: Jsi v pořádku, tatínku?
6: Jsem v pastice, Ruško, a dnešní dávku kouzel už se vyčerpal.
3: Tu jámu nastražil na vás.
2: Halo, pane rytíř, teď se nám bude líp jednat, že jo? Když přistoupíte na naše podmínky, my vás vytáhneme.
6: A mě nevytáhnete, pášata.
1: Máme na to techniku.
6: Po žebříku vám nepolezu.
1: Něco lepšího.
2: Tak jak se dohodneme, no?
6: Tak dobře. Ve dne váš, v noci náš.
1: Jste raněn, pane?
6: Ne, to je od vlhka.
1: Něco vám na to dám?
2: S vlhkem skoncujeme. Brtník dostane novou střechu.
3: Dřevo máme slíbený, ještě řemesníky a pustíme se do toho.
1: Kdybyste si laskavě odšruboval ty kalhoty, já bych vám to koleno namazal.
6: Dovolí, hochu. Co je to za lechtvar?
1: No, francovka. Ale tím se má člověk namazat. Teda namazat koleno.
6: Jak jste pošetilí. Tak znamenitým nápojem si mazat tělo.
1: Ale...
4: Půlnoc. To bude doma tanec. Naschledanou, pane rytíř. Kluci, pojďte.
2: Naschledanou.
3: Naschledanou.
2: Dobrou noc.
3: Ahoj.
2: Ahoj.
3: Přijdete zase?
2: Jasan.
3: Jasan to znamená, že ano, nebo že ne?
2: Jasan to je jako, že tutově přijde.
3: Tutově.
7: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
8: O kohoutkovi a psíčkovi. Žil jednou jeden stařeček se stařenkou a žili ve veliké bídě. Měli jen kohoutka a psíčka, jinak nic živého u nich nebylo. Jednou, když už nemohli tu nouzi vydržet, řekl psíček kohoutkovi. Víš-li co, bratře kohoutku, utečme do lesa, tady máme bídné živobytí. Utečme, pravil kohoutek, hůře nám nebude. A tak se sebrali a šli, kam je oči vedli. Prochodili celý den a začalo se smrákat a byl čas vyhledat si nocleh. Sešli z cesty do lesa a vyhlédli si velký dutý strom. Kohoutek vyletěl na větev, psíček zalezl do dutiny a oba usnuli. Ráno sotva se začalo rozednívat, kohoutek zakokrhal kikriký. Uslyšela ho liška a dostala chuť na kohoutí maso. Přišla pod strom a vychvalovala kohoutka. Hleď, mé kohoutek, ano, je to kohoutek. Takového pěkného ptáčka jsem jak těživa neviděla. Jaké krásné máš peříčko, jaký nádherný červený hřebínek a jaký jasný hlásek. Sleď ke mně, švarný šohajíčku. A proč? Zeptal se kohoutek. Půjdeme ke mně na hostinu, dnes jsou u mne hody a pro tebe je tam hromada hrášku. Dobře, řekl kohoutek, ale sám jít s tebou nemohu, je tady se mnou ještě kamarád. I podívejme se, jaké to štěstí, pomyslela si liška, místo jednoho kohouta budou dva. A kde je ten tvůj kamarád, ptala se liška, zvu na hostinu i jeho. Nocuje tady v té dutině stromu, odpověděl kohoutek. Liška se přihnala k dutině stromu, ale psíček ji chňapl za čenich a lišku roztrhala.

0: Zlatovousé slunce. Řecká pohádka. Jen pojď, pojď dál, pohádko. Jedna hodná babka měla slepici. Slípka žila už pěkných pár roků a pracovitá byla jako ta stařenka. Každý den snesla vajíčko. Jenomže hned vedle bydlel soused, ničemník a nenechavec. Ten, sotva co babka vytáhla paty z domu, hned se přikradl a vajíčko jí vzal. Stařena ho chtěla nachytat. Ale když zloděje nechytí za rukáv, nemůže ho ani obvinit. A tak se pro radu vypravila k zlatovousému slunci, které nikdy nezapadá. Cestou potkala tři sestry. Tři smutné staré pany. Jak ji uviděli, hned se rozběhli, aby se přeptali, kam a za kým jde. Babka jim pověděla o svém trápení.
1: A tak se chci zeptat zlatovousého slunce,
0: řekla,
1: který mizera a ničemník mi chodí na vejce a nedá si pokoj, dokud mě neutrápí.
0: Tři sestry, tři staré pany se jí hned pověsily na krk.
2: Tetičko, zlatíčko,
0: prosili.
3: Přeptej se, proč nemůžeme najít ženicha?
2: Tolik se chceme vdávat.
1: Dobrá, zeptám se,
0: slíbila babka.
1: Snad mě zlatovousé slunce v dobré vůli vyslechne.
0: Šla a šla a potkala ženu, která se třásla zimou. A přitom byla navlečená do několika kožichů. Když se dozvěděla, za kým babka jde, začala jí prosit a umlouvat.
4: Tetičko, zlatíčko, zeptej se taky na mne. Proč je mi pořád zima? Proč se nezahřeju, i když mám na sobě tři kožichy?
1: Dobrá, zeptám se,
0: řekla babka.
1: Snad ti zlatovousé slunce poradí.
0: A šla, až došla k řece. Voda byla samý vír a kalná a temná jako krev. Vřela a hučela tak, že se babka strachy rozklepala. Když to řeka spatřila, zahučela ještě víc a chtěla vědět, kam má babka namířeno. A když se to dozvěděla, hned spustila nářek.
5: Tetičko, zlatíčko, zeptej se zlatovousého slunce, proč na mě padlo takové neštěstí? Proč nesmím plynout a vesele šplouchat jako ostatní řeky?
1: Dobrá, řeko, zeptám se,
0: řekla babka, ale strach ji neopustil. Rozběhla se a běžela až k veliké skále. Ta skála se skláněla a padala, ale spadnout nemohla a strmět do výšky nedokázala. Když jí babka řekla, kam jde, prosila skála o radu.
6: Jsem už tak slabá. Co mám udělat, abych konečně spadla? Měla bych klid, já i pocestní, kteří se bojí kolem mě projít.
1: Dobrá,
0: řekla babka.
1: Zeptání mě nic nestojí a ráda ti to pak povím.
0: Stařenka se moc zapovídala a teď musela natáhnout nohy. Už bylo pozdě a přitom ji čekala ještě pěšina vzhůru na vysokou horu. Tam na hřebeni spatřila slunce, jak si pročesává zlaté vousy zlatým hřebenem. Slunce vlídně pokynulo a pozvalo návštěvu dál. A pak se zeptalo, co má na srdci. Babka mu pověděla o své slepici a o zloději, který jí bere vajíčka.
1: Padám k tvým nohám, moudré slunce,
0: řekla.
1: A prosím tě, pověz, kdo je ten ničemník? podívej, tady jsem ti přinesla plný šátek hrušek z mé zahrádky a košíček koláčů, které jsem upekla zvlášť pro tebe.
0: Zlatovou se slunce přikývlo a řeklo.
7: Ten, kdo ti krade vejce, bydlí hned za plotem. Je to tvůj soused. Vrať se a nic mu neříkej. Bůh se už postará, aby dostal, co si zaslouží.
1: Cestou jsem potkala tři sestry, tři staré pany.
0: Vzpomněla si babka.
1: Tolik mě prosili, zeptej se zlatovou svého slunce, proč nemůžeme najít ženichy?
7: Znám je,
0: odpovědělo zlatovou se slunce.
7: A vůbec se nedivím, že si je nikdo nechce vzít. Matku nepoznali a nikdo je nenaučil, jak udržovat dům v čistotě. Představ si, že zametají zaprášenou podlahu a nepokropí ji předtím vodou. Všechen prach a smetí mi koštětem vmetou vždycky do očí nepořádnice. Nemůžu je vystát, ale radu ti dám. Řekni jim, že musí vstávat, než se rozední. Pak pokropit podlahu a teprve potom zametat. Nebude dlouho trvat a ženiši u nich zaklepají na vrátka.
1: A pak jsem potkala ženu,
0: řekla babka.
1: Zeptej se zlatovou svého slunce, prosila, proč se nemůžu zahřát, i když mám na sobě tři kožichy.
7: Vím, o koho jde,
0: řeklo slunce.
7: Pověs jí, ať dva kožichy daruje chudým a potřebným. To jí zahřeje srdce a zima přestane.
1: Také jsem došla k řece,
0: řekla babka.
1: Ta řeka hlučela a vřela jako krev. Co má udělat, aby byla jako jiné řeky? Pokojná a klidná.
7: Ta řeka musí utopit člověka, teprve potom bude mít klid. Ale pověsí to, až budeš na druhém břehu, jinak by vyskočila a stáhla by tě do vody jako svou kořist.
0: Babka poděkovala za radu a řekla.
1: Nakonec jsem došla ke skále, která padá a padá, ale spadnout nemůže.
7: Znám tu skálu,
0: řeklo zlatovou se slunce.
7: Ta také nebude mít pokoj, dokud nezabije člověka, který kolem ní prochází. Proto jí dej mou radu, až budeš od ní daleko.
0: Babka vstala, políbila zlatovou sému slunci ruku a vydala se dolů z hřebenu hory. Když došla ke skále, která padala, ale spadnout nemohla, přidala do kroku, třeba že na ní skála netrpělivě volala. Až když byla dost daleko, zakřičela, co zlatovou se slunce skále vzkazuje.
6: Kdybys mi to řekla dřív, spadla bych na tebe.
0: Zlobila se skála, ale stařenka se jen zasmála.
1: To je mi pěkná vděčnost,
0: řekla a šla dál. Došla k řece, která hučela a skučela a hned chtěla vědět, co jí zlatovou se slunce poradilo. Ale babka nepromluvila, dokud nebyla na druhém břehu. Když ji řeka vyslechla, rozzuřila se a rozběsnila ještě víc.
5: Proč jsem to nevěděla dřív? Hned bych tě stáhla do vody a měla bych klid. Takovou starou bábu by nikdo nepostrádal.
0: Stařenka se ani neotočila. Pomyslela si něco o zlobě a o nevděku a pospíchala domů. Ve vesnici uviděla kouř nad střechami a ucítila vůni jídla, které se vařilo v sednicích. Před jedním domkem stála žena a klepala se zimou, i když měla na sobě tři kožichy. Babka jí řekla, co se dozvěděla, a žena jí s radostí pohostila postní rybou a dobrou kaší. A pak babka navštívila tři sestry, tři staré pany. Čekali na ní u silnice, z rovínka tam, kde je opustila. Doma jim ani plamínek v kamenech neposkočil a podlaha byla plná prachu. Tři sestry nedělali nic, jen čekali, s jakou radou k ním stařenka přijde. A tak jim všechno pověděla, jak se na ně zlatovou se slunce zlobí a co mají dělat, aby si neodrazovali ženichy. Tři sestry, tři staré pany si to vzali k srdci. Vstávali ještě za tmy, podlahu kropili a v kamnech topili a brzy se přihlásil první ženich, pak druhý i třetí, jeden z blízka a dva z daleka. Tři staré pany se šťastně vdali. Také žena, co se nikdy nemohla zahřát, darovala své dva kožichy a najednou jí bylo teplo u srdce i po těle. Řeka i skála našli svou oběť a měli klid. Všechno, co zlatovou se slunce řeklo, se do písmene vyplnilo. Když babka přišla domů, dozvěděla se, že její soused umírá, že smrt mu už stojí před vrátky. Sotva prý stařenka odešla za zlatovou sým sluncem, stala se hrozná věc. Celá tvář mu obrostla slepičím peřím. A to je všechno. Vajíčka se už z kurníku nestrácela. A hodná babka a její hodná slepice žili svorně a spokojeně až do smrti. A když stařenka umřela, odebrala se i její pipka do slepičího nebe.
8: Kto

cool.

Poctivého hrnčíře nebo žbánkaře bylo vždycky potřeba jako chleba. Když přijeli se zbožím na trh, hospodyně už věděli, ke komu jít, v kterém hrnci mléko neskysne, u kterého rendlíku nepadají ucha, v kterém pekáči se nejlépe upeče husa. Dobré zboží bývalo a některé vydrželo podnes, jak se dědilo z matky na dceru. Než je ale hrnčíř udělal, to dalo hodně práce. Musel mít dobrou hlínu a řádně vytopenou pec. Než hlínu v hliništi nakopal, dovezl domů, našlapal a promíchal, uběhlo několik dní. Pak vytočil na kruhu hrnky, misky, talíře, ovšelijakou drobotinu. Všechno dobře usušil, ozdobil polevou, nauchatil a znovu usušil a teprve potom ukládal do pece a zazdil. Topit se muselo ve dne v noci, aby se zboží dobře vypálilo a nepopraskalo. K jednomu hrnčíři do dílny chodil na besedu starý hastrman. Sedl si vždycky u pece na lavici, mžoural žabýma očima kolem a díval se, kolik je toho uděláno. Byl si pilný, Jozívku, na ty hrnečky je radost pohledět, huhňal vesele. Bez práce nejsou koláče a bez díla pec nenakrmíš, usmál se hrnčíř, který měl starého hastrmana rád a od pece ho nikdy nevyhnal, i když po něm všude zůstávaly loužičky. Řemeslo se u nich dědilo a v chalupě nedaleko řeky Moravy bydlelo už páté pokolení. Hostrman je všechny znal a dovedl o stařečkovi i prastařečkovi vyprávět všelijaké historky. S Josefem se poprvé sešli, když jako malý spadl z vrby do vody a málem se utopil. Hastrman ho vytáhl na břeh a od té doby se mu stal strýcem. Pravda, ňaňa, já si občas vzpomenu, jak jsem jednou přišel tvůj prastaříček a začal stavět první pec. Málem jsem ho stáhl pod vodu, protože si udělal zrovna nad mou síňkou dřevěnou lávku. Když jsem ale viděl, jaké umí dělat hrnky, hned jsem od něj tři koupil. Však je mám také schované pod kamenem, aby mi je štika ocasem nepotloukla. Strýčku, vy hodně pamatujete, ale já už dnes také, víte, už mám také několik křížků na zádech a blíž do hrobu. To jsou lidské nářky, jen si s tím počítáním sám zkracuješ život, pokáral ho starý hastrman. Možná máte pravdu, člověk nikdy není dost chytrý. Strýčku, já už jsem se chtěl několikrát zeptat, proč chytáte lidské duše? Vždycky si na to vzpomenu, když vám dávám nový hrnek. Hastrman se otřepal, roztáhl blanité prsty a zahrozil mu. Každý víme svoje. Žádný z nás tu není nadarmo. Já ti do tvého řemesla také nikdy nemluvil. Ostatně dobrým lidem se to nestává. Kdybych byl takový, jak se o mě povídá, tak bys tady dávno nebyl. Jak se spolu dostali až sem, řeč vázla a bylo lépe mlčet. Hrnčíř si chtěl hastrmana udobřit a poslal ženu honem pro pivo. Když se vrátila, nejdříve nalila hostu do nového malovaného džbánku a pak se dala do polévání. Za 14 dní měl být ve městě trh a měli tedy napilno. Hastrman poseděl ještě dlouho, ale víc pospával, než povídal. Před odchodem se zastavil mezi dveřmi a z ničeho nic povídá. Jozívku, nejezdi do města. Přijde velká voda, zboží bys nedovezl. Oba domácí se na něho podívali s hrůzou. Tolik práce nadělané, a co s tím? Dveře už dávno zapadly, mokré šlápoty uschly a jim pořád nebylo do řeči. Peněz bylo potřeba jako soli. Když prodali nějaký hrnec sousedce, obyčejně místo peněz přinesla kus másla nebo medu. Tak co budeš dělat? Pojedeš nebo nepojedeš? Zeptala se hrnčířova žena. Nepojedu. Jsem už dost starý, abych nedělal hlouposti a dal si od strýce poradit.
A řekni to ostatním hrnčířům. Kdyby se něco přihodilo, vyčítal bych si, že jsem mlčel. Za několik dní naložil zboží na vůz a vjel. Ale na druhou stranu, rovnou do Čech. Prodával, kde se dalo, zastavil v každé dědině. V horách byli většinou tkalci, ale hrnčířů si vážili. Říkávali, lepší hrnčířův nehet, nežli tkalců 9. A tak ho všude vítali a rádi kupovali. Zanedlouho objel kus kraje a vracel se domů s prázdnou. Sotva se dostal zpátky na moravskou stranu, v první hospodě se dověděl, že se po veliké bouři vylila řeka Morava z břehů a nadělala všude mnoho škody. Hrnčíř už neměl žádné stání, hned zaplatil a spěchal domů. Když dojel k řece, viděl louky zanesené bahnem, polámané stromy a keře, strhané břehy. Voda však tekla už klidně a pomalu opadávala. Oddechl si, když stál před chalupou a žena mu vyběhla naproti. Josefe, to byla hrůza. Div nás to neodneslo i s chalupou. Někde se topil i dobytek. Po řece plavaly chlívky se slepicemi. Psí bouda. Voda brala kdeco, před ničím se nezastavila. Chvála Bohu, že je doma všechno v pořádku. Měl jsem o vás strach, hlavně o děti. Ty se nedali doma udržet. Pořád byly u řeky. Jenom stará vrba za naší zahradou už není. Voda ji odnesla. Hrnčíři bylo z toho těžko u srdce. Jak vypřáhl koně a zatáhl vůz pod kůlnu, pospíchal na zahradu. Kus břehu zmizelo i s vrbou, na které sedával už jako malý kluk a řezal z ní píšťalky a o Velikonocích pletl tatary. Nějak mu při tom vzpomínání zvlhly oči. Všechno se mu kolem začalo rozplývat. Najednou to nedaleko něho zašplouchalo. Byla to veliká štika. Mrskla sebou a zajela pod břeh. Díval se, jestli znovu nevjede na vodu. V tom se za ním ozval známý hlas. Díváš se, Jozívku, díváš. Já se také díval na tu spoušť. Všechny hrníčky mi voda odnesla. Doup je pod vrbou zničila. Nemám, kam bych hlavu složil. Strýčku, no to jsem rád, že vás zase vidím. Dal jste mi dobrou radu. A já zachránil celou fůru zboží. Všechno jsem ve světě prodal a v pořádku dojel domů. Za to vám nadělám hrníčku, kolik budete chtít. A všechny pěkně malované a s pokličkama. Sliboval hrnčíř starému Hastrmanovi. A zůstávat můžete u nás, není to daleko od vody. Jsi hodný, synku. Ale nějak už se připozdilo a já jsem tuze starý, abych si vystavěl nové bydlo. Zvykl jsem si na tu vrbu a bylo mi v ní dobře. Kolik dní už chodím po břehu a straším lidi. Nemám z toho ale žádnou radost. Teprve nyní si Josef všiml, že Hastrman nějak seschnul a sehnul se. Popadla ho veliká lítost, chytil ho kolem ramen a přitiskl k sobě. Půjdete k nám, ohřejete se u kamen, žena už vaří dobrou polévku, přijde oběma vhod a bude zase dobře. I nebude, Jozívku, nebude. Všechno má svůj čas, víš, začátek i konec. Jenom dobré řemeslo vydrží na věky. Když ty už tady nebudeš, zůstane po tobě tvoje dílo. Malovaný čbánek, talíř, nebo mísa, nebo jen hromada střepů. Ale každý bude vědět, že zde žil hrnčíř. A co zůstane po mně? Ani ta vrba ne. Budou mnou strašit malé děti, aby nechodili k vodě. Stařík se celý roztřásl, až z něho kapičky létaly. Zelený kabátek měl samou záplatu a boty samou díru. Jenom na hlavě mu seděl pěkný klobouček z vidry a za šňůrkou trčelo račí klepeto. Zbytečně se trápíte, stričku. Všem povím, že to nebyla pravda. Znám vás přece hezkou řádku let a nepamatuji si, že byste z vlastní vůle někomu ublížil. Děkuji ti, Jozívku,
Moc krát ti děkuji. Já věděl, že na mě nezapomeneš. Nadarmo jsem tě nechránil celé ty roky jako syna. Nyní si už mohu klidněji klehnout tamhle pod splav a spát na věky. Poplácal hrnčíře po zádech, naposledy na něho zamžoural a sjel potichu z břehu do vody, ani to nezašplouchalo. Josef se za ním díval, dokud nezmizel v zátočině. Zdálo se mu, že právě odešlo z jeho života něco z něho. Rozpačitě se podíval na své ruce plné mozolů a hlubokých rýh. Ještě mnoho práce musí udělat, než mu děti vyletí z hnízda a některé za něho vezme dílnu a vyučí se řemeslu. Domů se vrátil jako z pohřbu, ale nikomu nepověděl, že se právě rozloučil se starým dobrým kamarádem. V dílně dlouho ještě čekal, jestli se neotevřou dveře a neozve se známý hůňavý hlas. Hastrman však už nikdy nepřišel.

0: Biggy hádanka. Repetilky vrákosí, celý večer klábosí. Kdo pak ví? Repetilky vrákosí, celý večer klábosí. Co to děláš?
1: Radím ti.
0: No, ty repetáš.
1: Ano.
0: Kdo pak repetá takovým hláskem?
1: No.
0: Vrákosí, večer, a když je třeba u rybníka.

0: Vigy básnička. Šeptá srnec, šeptá srně.
1: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
0: A teď ještě jednou. Šeptá srnec, šeptá srně.
1: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
2: jděte na www.pigy.cz a tam

0: Tram, tadada! Musíme znát dopravní značky!
1: Ty musíš znát každý cyklista, protože každé kolo je co?
0: Každé kolo je co?
1: Každé kolo je vozidlo. A musí tedy jezdit podle jakých pravidel?
0: Silničního provozu.
1: No správně, no. Takže se dáme do toho. Značky máme vodorovné. Tím myslím co, Hurvínku?
0: Že jsou rovně položené jako voda.
1: Tedy namalované na zemi vodorovně.
0: Jo.
1: A pak máme značky svislé. A ty jsou jaké, Máničko?
2: To je lehké. To jsou všechny značky, co visí na sloupech a tak.
1: Ano. A pak jsou značky světelné.
0: Co svítí?
1: Bodeď, to dá rozum. Ale teď to bude těžké. Nejdůležitější dopravní značky označují jaká místa a úseky? Tak za prvé?
0: Za prvé, kam vůbec nesmím.
1: Za druhé?
0: Kde by se mi mohlo něco stát. A za třetí, tatí?
1: Za třetí, kde máš přednost ty, nebo naopak, kde ji musíš dát někomu jinému.
0: Jo.
1: A značka stop znamená co?
0: Že aby se u ní zastavilo a teprve pak se znova rozejelo.
1: Ale jen tehdy, když nic nejede. No a co takhle vykřičník v trojuhelníku? Co říká tahle značka, Máničko? Ty se tady tak nějak nudíš, nebo co?
2: No, já si to nepamatuju.
1: Aha, nepamatuju. Znát bys to měla.
2: Když já nemám kolo.
1: No dobře, ale chodíš tam, co kola jezdí, ne? Tak Hurvínku, když je na značce vykřičník, co to znamená?
0: No, co to znamená, abych zařval, až tam vjedu.
1: Žádné zařval, na koho bys prosím tě řval?
0: No na ostatní účastníky silničního provozu.
1: Ale na nikoho křičet nebudeš.
0: Aspoň na Máničku.
1: A dej pokoj. Ne. Vykřičník je symbolem výstrahy. Nekřiku.
0: No.
1: Ta značka znamená, pozor, na silnici je nějaké nebezpečí.
0: Jaké, tatí?
1: No to poznáš, až tam dojedeš. Jen musíš dát pozor. A Maničko, víš alespoň, jak poznáš hlavní silnici nebo ulici?
2: No, no? Hlavní ulici?
1: No.
2: Poznám.
1: No.
2: Podle toho, že je tam rámus.
1: Ale podle jaké značky ji poznáš?
2: No,
0: podle značky hlavní silnice.
2: No.
1: No dobře, a ta vypadá jak?
0: To je takový žlutý čtverec s bílým okrajem, postavený na špičku.
2: Jako baletka.
1: A značka vedlejší ulice je jaká?
0: Takový bílý trojúhelník s červeným rámečkem.
2: Co stojí na špičce jako baletka, že ano?
1: No, správně. No vidíš, Máničko, jak ti no. To jde, když chceš.
2: No. Jo, a proč jsou některé značky kulaté, jiné třeba do čtverce nebo do trojuhelníku?
1: Značky v červeně orámovaném trojuhelníku jsou takzvané výstražné.
0: Já to znám. Pozor, musíš dávat bacha.
2: A kulaté?
1: Bílé s červeným lemováním jsou zákazové.
0: Aha. Ty znám taky dobře. Tam nesmíš, to nesmíš.
2: A ty, co jsou kulaté, modré?
1: Příkazové.
0: Ty znám taky. To udělej, to nedělej.
2: A ty hranaté, většinou modré.
1: No tak ty jsou informativní.
0: Informují, nebo taky říkají nám, co kde je, že jo?
1: No ano.
0: Tak vidíš, taťoldo, jak to hezky umím. Znám každou značku. Tak by už konečně mohl šupat ven. Co říkáš?
1: No počkej, dopravních značek je fůra a teď jsme si jich stačili vyjmenovat jenom pár. Ty nejdůležitější se naučíš na dopravním hřišti, kam se teď smíš s Máničkou vypravit. Ale než vás pustím ven, tak mi zopakujte, co jste si zapamatovali.
0: že já si vezmu na kolo kšandy.
2: A já červené šatičky.
1: No, a já zapřáhnu Želíka do saní a odjedu s ním na Aljašku, abych si aspoň trochu schladil hlavu. Ach jo.
2: Ha!

0: Malý Tomáš chce koupit mamince k narozeninám kuchařskou knihu.
1: Máme dvě, jednu za 120 korun, druhou za 80 korun. Kterou si vybereš?
0: Stačí ta menší, my tolik nejíme.
2: To by bylo báječné, kdyby z kuchařských knih pádala rovnou už uvařená jídla.
0: Yeah.

0: Sotkové a Šmakovinky. Vítáme vás s Piggym u dalšího vaření. Se mnou, tedy s Laskonkou.
1: A se mnou, já jsem Piggy. Ahoj.
0: Každý ví, že jsi Piggy, Piggy. Na tebe se nedá zapomenout.
2: Ty si ze mě děláš legraci, viď?
0: To víš, že ne. Než začneme s vařením, chtěla bych vám, děti, všem poděkovat za vzkazy, které mi píšete přes www.piggy.cz. Piggy mi všechny vzkazy předává.
1: Já je roznáším moc rád všem kamarádům. Hedě, Hugovi, Pierovi, Bibi, Egonovi i Justýně. Tohle dělám, no, to já roznáším. A kdo na to ještě nepřišel, můžete mě, Laskonce, i ostatním kamarádům poslat vzkaz přes Piggy.cz. Dělá se to takhle. Nahoře, tam, kde si zapínáte zvuk, můžete kliknout i na to místečko, kde je napsané napište nám. No a vy už víte, kdo my jsme, napište nám, tak to jsme my. Třeba Myšce Bibi můžete napsat, co má vyšmejdit na internetu. Tady Laskonce třeba můžete poslat nějaký váš báječný a přitom jednoduchý recept. A nebo nám napsat, co byste chtěli, abychom se všichni naučili vařit.
0: Mě by třeba moc zajímalo, co nejraději jíte, co vám nejvíc chutná.
1: Já jim všechno, ale něco radši.
0: Tak to si na tom asi stejně jako děti. Vážně, podle vzkazů, které jsem od vás už četla, to vypadá, že jste opravdu mlzotkové a šmakovinky. A že někdy máte pěkně mlsné jazyčky. Ale mlsat se musí jak, Piggy?
1: Mlsat se prostě musí, no. Mlsat se prostě musí, to jsi řekla správně.
0: Ale Piggy, tak já ti tu otázku ještě zopakuju. Mlsat se musí jak?
1: Sladce? No vlastně někdy mám i chuť zamlsat si slaně, a nebo někdy i kysele a občas i sladko-kysele.
0: Mlsat se přece musí s mírou a hlavně zdravě.
1: Zdravě, no to myslíš určitě jenom ovoce a tak, že žádné čokolády, bonbonky, tyčinky, zákusky, že jo.
0: Kdybys jedl pořád sladkosti, to by se za chvilku pěkně kutálel.
1: No.
0: A brzy by ti odpochodovaly i zoubky za něčím zdravějším.
1: A ty umíš něco, co by byla mlsotka? A bylo by to i zdravé.
0: Jistě. Když vás pořád honí mlsna a máte tolik rádi sladké, naučíme se společně připravovat nějakou sladkost, která bude jednoduchá na přípravu, sladká, takže zaženeme tu mlsnotu a přitom tahle mňomka bude náramně zdravá.
1: Jsem napnutý zvědavostí jak napínák. Co to je?
0: Přece domácí mysli tyčinky.
1: Mysli tyčinky? Já myslel, že se kupují jen v obchodě.
0: Samozřejmě si je můžeš koupit. Ale doma připravované budou chutnat daleko líp než ty kupované. Uvidíš, až ochutnáš. Navíc těch kupovaných je spousta zbytečného cukru a tuku. Když si něco vaříš doma, máš přehled o tom, z čeho vaříš a kolik tam čeho opravdu dáváš.
1: Aha.
0: My si upečeme takové mysli tyčinky, ve kterých budou vitamíny, důležitá vláknina a přece jenom méně cukru než těch kupovaných. Navíc se hodí i jako svačinka, ať už do školy nebo na výlet. Za ženou totiž hlad zasytí a ještě dodají energii. Tak se do toho pustíme?
1: Pustíme!
0: Piggy, nachystej prosím tě tohle. Jeden hrnek ovesných vloček, obyčejných přírodních.
1: Mám.
0: Půl hrnku mandlí a jiných oříšků, třeba lískových nebo kešů, záleží na vás, jak moc máte tyčinky rádi oříškové. Půl hrnku vašeho oblíbeného sušeného ovoce. Tady opět existuje spousta variant. Můžou to být merunky, rozinky, švestky, báječné jsou i brusinky. Nebo si ovoce můžete namíchat. Od každého trochu. Je to prostě jenom na vás.
1: Jú, to se dají vymýšlet pořád nové a nové varianty, víš?
0: Právě proto je to zábava. Nikdy to nebude stejné. Tak dál. Budeme potřebovat ještě malou lžičku z kořice, jeden měkký banán a asi 4 lžičky jablečné přesnídávky.
1: A čím to osladíme? To tam nedáme vůbec žádný cukr?
0: Já myslím, že nebude potřeba. Pokud bys chtěl ale sladší, můžeš přidat 1 nebo 2 lžíce medu. Teď mi zopakuj, co máme všechno nachystáno.
1: Ovesné vločky, sušené ovoce, oříšky, trochu z kořice, banán a jablečnou přesnídávku.
0: Správně. Ze sušeného ovoce si vybereme dneska třeba...
1: Mám tu brusinky.
0: Tak ty brusinky. Začneme tím, že Piggy vyloží plech pečícím papírem a na něj dáme vločky a mandle z oříšky.
1: Láskonko, víš, na co je pečící papír dobrý?
0: Nespálí se na něm pečivíčko.
1: No, to je možné, ale hlavně se do něj krásně bzunká, když hraješ na hřeben.
0: Piggy, já nevím, jak se hraje na hřeben. Musíš mi to někdy ukázat. Ale teď prosím tě, nehraj na nic a rozprostři mandle, vločky a oříšky na papíře po celé ploše plechu.
1: Mám.
0: Dáme asi tak na 10 minut péct, jen tak, aby trošičku zezlátl. A teď, Piggy, oloupej a rozmačkej banán. Musí být hodně zralý. Bude ale dobré, když odkrojíme špičky banánu. U takhle zralých banánů je to zdravější. Když je zralý, půjde ti lehce rozmačkat vidličkou. K banánu přidej 4 lžičky jablečného pyré, oříšky a sušené ovoce a všechno to zamíchej. Já zatím vytáhnu plech s vločkami a oříšky z trouby. Její zapálí, pálí. Přisypuje do tvé směsi a ty všechno zamíchej dohromady.
1: Mích, mích, mích, mích, mích, mích, mích.
0: Směsí naplníme dno zapékací misky. Tuhle misku si také můžete vyložit pečícím papírem, ať je umývání nádobí po vaření pak snadnější. Snažte se, aby vrstva té směsi byla všude stejně vysoká, aby se to všude stejně propeklo. Tak a dáme do trouby. Pečeme asi půl hodiny na 180 stupňů.
1: Vypadá to skvěle, Laskonko. Já bych si to klidně už teď nepečené.
0: Ještě budeš muset chvilku počkat, Piggy. Po vytažení z trouby to necháme chvilku vystydnout a pak já, u dětí doma maminka, nakrájíme tu hmotu nožem na tyčinky. Mělo by vám to krásně držet a nerozpadávat se při krájení. Jsem zvědavá, co na to Piggy řekne.
1: Já vezmu ochutnat kocouru Vojtovi. On má pořád hlad. Asi, že tolik běhá a skáče. No tak to by se mu svačinka určitě šikla. Pochutná si a nesloustne.
0: To je dobrý nápad. Napečeme do zásoby všem kamarádům, ať mají zdravé svačinky. A vy, děti, najdete recept i postup opět na www. www.piggy.cz v laskončině sbírce nejlepších veveřích receptů. Těším se na vás zase příště, mlsotkové

Hádka o zubařské vrtačce Uršulce. V jedné zubařské ordinaci mají zubařskou vrtačku. Jmenuje se Uršula. Celý život pilně a věrně vrtala a ani nepozorovala, jak se ordinace kolem ní proměňovala. Jednoho dne se jí začaly všechny nástroje v ordinaci posmívat, že prý je šlapací. Uršulka ale žádná šlapací vrtačka nebyla. Poháněl ji malý motorek na elektřinu. Šlapací jí přezdívali jenom proto, že její motorek zapínala paní doktorka tím, že nohou sešlápla páčku na podstavci pacientova křesla. Bylo to šikovnější, než kdyby Uršulu zapínala rukou. Vždyť v ruce měla všelijaká ta hladítka, srpky, zrcátka a další fidlátka, s jejichž pomocí se dívala na zoubky malých i velkých pacientů. Nejvíc z celé ordinace se Uršulce posmívala nová, mladá, ultrazvuková vrtačka Iveta. Myslela si, že by místo Uršuly měli dát do ordinace nějakou stejně mladou, jako je ona. A Uršulu? Tu ať klidně pošlou do zubařského muzea. Tam jí budou okukovat návštěvníci málem jako nějaký mučící nástroj. Jo, holka, s tímhle řvoucím motorkem už si dneska nezavrtáš. Uršulka si z těch posměšků moc nedělala. Měla svou práci ráda a tak začala poslušně vrčet, kdykoliv jí paní doktorka špičkou svého střevíčku zapnula. Jednoho dne, když se jí poškleboval i zubařské kleště a dokonce i plivátko, už toho měla tak akorát. A tak si řekla, Uršulo, proč by sis ty posměvácké řečičky měla nechat líbit? Co se má na tebe taková nějaká nafoukaná ultrazvuková Iveta, co vytahovat? Tu práci, co ona, zastaneš taky. Pak jí ale napadlo, proč je Iveta vlastně tak domýšlivá. Myslí si, že se jí děti i dospělí bojí méně než Uršuly a že si raději na vrtání sedají k ní. Uršulka si musela přiznat, že to tak někdy opravdu je. A to jenom proto, že Iveta vrtá rychle. Tak rychle, že jí není ani slyšet. A tak pacient nepozná, že mu někdo vrtá zub. Pacient totiž obvykle není netopír, který má tak citlivá ouška, že by mohl to vysoké ultravrčení zaslechnout. O tom všem teď Uršula přemýšlela. Ano, i vrtačky někdy přemýšlejí. Viděla, jak se Zuzanka utrápeně tváří, když jí paní doktorka usazuje na křeslo pod ní, pod Uršulu. Za to Tomáš se uvelebil na vedlejším křesle u Ivety jako u řídícího panelu kosmické lodi. Spokojeně se vrtěl a mrkal na Zuzanku. A najednou Uršula dostala nápad. Jednou si holka zvuková, tak s tím něco dělej, řekla si. Vždyť nemusíš na lidi pořád jenom vrčet jako nějaký hlídací hafan u boudy. Což kdybys jim třeba taky jednou zaspívala písničku, která by je na křesle potěšila a rozveselila. Pak by se ta ultraprotivná Iveta přestala posmívat. A hlavně, nesmíš bolet, ani malinko. Zkrátka a dobře, Uršulo stará si, ale musíš být čipernější. A tak si ta vrtačka Uršula složila písničku a navrčela se jí do příštího dne naspaměť. A k tomu trénovala a trénovala, až se jí zdálo, že jde hladce obrace tak rychle, aby žádný zoubek neměl čas začít pořádně bolet. To bylo překvapení. Paní doktorka se podívala malé Aničce do pusy a hele, kas. Uršulka byla zrovna volná a sotva jí paní doktorka zapnula, tak spustila.

0: zubní kazy v zádech mrazí hrůzou země z Uršuly. V rukou svojí zubařky budu lékem na nářky. Třízy, třízy, číz, kaze, rychle zmiz. Anička se zaposlouchala do písničky a zapomněla na vrtání. Vždyť jí taky nebolelo. Po zpívající Uršulce zvědavě pokukoval Pavlík. Mezitím si Uršulinu písničku zpívala i paní doktorka a tak se Uršulina zlomyslná ultrakolegyně samou závistí protáčela. I kdyby se navrčela tisíc veselých písniček, stejně by je nikdo neslyšel. Snad jedině netopíři, ale ti do ordinace nelétají. Asi proto, že nemají zuby.
1: Houba se vůbec nedá utrhnout.
2: Květiny taky ne. To je ale legrační paseka. Ne, neskusíme se pohoupat.
3: Zvířátka skákala z větve na větev, hopsala po zvláštním trávníku, který je pokaždé odpéroval až ke sluníčku, jako na trampolíně. Bavilo je to, ale po nějakém čase posmutněli.

0: jak šel vodník na houby. Bylo to jednou takhle v neděli ráno po dešti. Vysvitlo slunce a z kopců se začala zvedat bílá pára. Z blízkého lesa přinesl vánek k rybníku vůni hub. Vodník Žblabuňka seděl zrovna na vrbě a podřimoval, když ho ta vůně hub pošimrala v nose. Začichal, zahýbal nosem, otevřel oči a rázem dostal na ty houby chuť. Vzal havraní brko a napsal na stavidlo: přijdu hned a pod to do závorky, nejsem daleko, vidím všechno. Tím myslel hlavně malé půlce, aby nedělali v rybníku zase nějaké rošťárny. Popadl prádelní koš a už pelášil do lesa. Chodí lesem, sem a tam, hlavu skloněnou a kouká po zemi. Po houbách to tam sice vonělo, ale houba ani jedna. Až nakonec přeci jenom jednu našel. Opatrně ji položil do prádelního koše, ale pak o kus dál v roští zakopl o kořen a houbu zase ztratil. Chvilku ji hledal, ale pak mávnul rukou. A stejně byla malá, řekl a šel zase dál. A jak tak šel tím lesem a pořád se jenom díval na zem, dostal se do míst, kde už dlouhou dobu nebyl. Ce, abych tak ještě zabloudil, řekl si a rozhlížel se kolem sebe. Nedaleko před ním, mezi staletými smrky, kde bylo lesní houští trochu řídčí, prosvítalo nějak víc slunečního světla. Vodník se tím směrem vydal a za chvíli vyšel na paseku. A ejhle, na pasece stojí chalupa, ale žádná obyčejná chalupa to nebyla. Stála vám na kuří noze. Žblabuňka to podivné stavení obchází a okukuje, něco takového ještě neviděl a nikde ani živáčka, ale z komína se kouří. Chvíli nesměle přešlapoval přede dveřmi a nakonec přeci jenom zaklepal. Nic. Zaklepal ještě jednou, trochu hlasitěji, ale když se ani teď nikdo neozval, otevřel dveře. Dveře táhle zavrzaly a vodník nakoukl dovnitř.
1: Brekeke, přeji krásný deštivý den, řekl úctivě do pološera.
0: Ale nikdo mu neodpověděl. V ohništi plápolal oheň, nad ním visel na řetězu měděný kotel a v něm se něco vařilo. Bublalo to a syčelo a z kotle se táhla hustá pára. Na trámu u stropu seděla sova a u ohniště ležel černý kocour a spal.
1: Kdopak to tady asi bydlí, řekl si Žblabuňka.
0: A jak se tak rozkoukával, najednou zaslechl, jak to v povětří zahučelo a nad chalupou něco s hvízdáním přeletělo. Vodník vykoukl z chalupy ven a vykulil oči. Na pasece právě přistávala čarodějnice na létajícím koštěti. Ale nějak si to špatně vyměřila, proběhla i s koštětem kolem chalupy a zmizela v lese. A ozval se praskot lámaných větví a hrozný krach. A do toho bylo slyšet, jak čarodějnice odněkud z lesa nadává. Žblabuňka nevěděl, jak se v takové situaci zachovat. Ještě nikdy totiž nezdařené přistání čarodějnice nezažil. Ale to už se čarodějnice hrabala z houštin. Vypadala ještě o něco hůř než před chvilkou. Její roztrhané šaty byly ještě víc roztrhanější a z rozježených havraních vlasů jí trčely zbytky větví, listí a trávy. Na zádech měla ruksak a na nohou gumáky. Žblabuňka, jak tam stál ve dveřích chalupy, si rozpačitě odkašlal a uklonil se.
1: Klaním se, milostivá, řekl. Neračte se zlobit, že jsem vám vlezl do chalupy, ale bylo otevřeno.
0: Čarodějnice nebyla z vodníkovy návštěvy, ale ani trochu překvapená.
1: I to nic,
0: řekla. Pročísla si hřebenem ze sový kosti rozcuchané vlasy a vyklepala z gumáků jehličí. Nakonec si ještě rychle přepudrovala dlouhý zahnutý nos.
1: Kdyby to byl někdo cizí, tak bych se zlobila, ale my se přece známe.
0: Vodník se předklonil, aby lépe slyšel. Pardon.
1: Vždyť jsme se viděli teď nedávno u paní hraběnky, když pořádala na sobí hůrce ples. Je to asi tak, 250 let. To ještě na sobí hůrce stával hrad. Dneska jsou z něj už jenom rozvaliny a pokud mě paměť nemýlí, bydlí tam teď lesní duch.
0: Žblabuňka se rozzářil.
1: Jistě, jistě, už si také vzpomínám,
0: řekl a byl rád, že se potkal se starou známou.
1: Vy jste měla tehdy na sobě krajkový límec z pavučin, krásné černé šaty z netopířích křídel a ve vlasech vraní péro. Moc vám to slušelo.
0: Zasnil se vodník.
1: Mohl jsem na vás oči nechat. I vy jeden lichotníku,
0: zapířila se čarodějnice.
1: To byl ještě čas, že?
0: Vzdychla a sundala si ruksak.
1: Ale co vás ke mně přivádí k motře, smím-li se zeptat?
2: Ale šel jsem jenom tak náhodou kolem,
0: řekl vodník.
1: Tedy vlastně jsem na houbách.
0: A ukázal na svůj prádelní koš. A aby svou neohlášenou návštěvu nějak zamluvil, zeptal se,
1: to je prosím létající koště.
2: Jo, poslední model,
0: řekla čarodějnice pyšně.
1: Nebylo to laciné, ale po staru se strašit nedá. Jenom to přistáváním ještě nějak moc nejde, jak jste právě teď viděl,
0: dodala s omluvou v hlase.
1: Ani jsem si nevšim,
0: řekl galantně vodník. A jen tak ze slušnosti povídá,
1: taky bych něco takového potřeboval.
0: Čarodějnice ožila.
1: A nechcete si to vyzkoušet? A vy byste mi to půjčila?
0: Řekl vodník a v duchu zakvílel.
1: Ježišmarja, do čeho jste to zase hrnu? Půjčila, co by ne,
0: řekla čarodějnice.
1: Je to pojištěné u velice solidní firmy. Vlkodlak a spol. Nemůže se nic stát. I kdybyste tomu něco udělal, dostanu to zaplacené.
0: Žblabuňka se podíval na to létající koště a mimoděk ustoupil o krok dozadu.
1: Jednou jsem už na takovém přístroji letěl, řekl, se zámeckým strašidlem. Dopadlo to neslavně. Spadli jsme do rybníka, ale já jsem neřídil,
0: dodal ještě rychle.
1: No vidíte, řekla čarodějnice, kdybyste řídil, tak by se to nestalo. No tak, kmotře, vyzkoušejte to.
0: A než se vodník nadál, seděl na koštěti. Ani nevěděl, jak se na ten létající smeták dostal. Ještě zaslechl, jak čarodějnice za ním vzadu povykuje.
1: Musím vás roztlačit, kmotře. Ono to koště špatně startuje, ale jinak je to opravdu poslední model.
0: A už to zahučelo a vodník se vznášel nad pasekou.
1: Jenom, aby mě nikdo neviděl.
0: Strachoval se a držel se pevně koštěte, aby nespadl.
1: No vidíte, jak vám to jde,
0: vykřikovala dole čarodějnice.
1: No jo, no, Ono to lítání na koštěti opravdu nic není,
0: dodával si žblabuňka kuráže. Přeletěl opatrně paseku a když letěl zase zpátky, už mu otrnulo a začal jásat.
1: Ono to skutečně funguje.
0: A v tom se to stalo. Zafoukal vítr, vodník se i s koštětem ve vzduchu zakymácel a začal nabírat výšku. A jak se tak lekl, asi tam na něco špatně šáhnul a koště začalo svištět a letělo čím dál rychleji. Žblabuňka zakroužil nad pasekou, pak se vznesl vysoko nad stromy a letěl rovnou k rybníku.
1: Jajaj, teď mě ale určitě někdo uvidí,
0: bědoval.
1: Kdo to jak živ viděl, aby vodník lítal na koštěti? Vždyť je to ostuda celého hastrmanského řemesla. Že já na ten smeták vůbec sedal.
0: Ale koště nedbalo vodníkova bědování a ať s ním žblabuňka kroutil jak chtěl, už se snášelo k rybníku. Žblabuňka zavřel oči, aby ho jako nikdo neviděl a pro všechny případy, že by ho přeci jenom někdo zahlédl, křičel na celé kolo.
1: To prosím nejsem já, ale to vůbec nejsem já. Já tady vůbec nelítám. Já jsem na houbách.
0: A to pometlo, jako by to slyšelo, že se za něj vodník stydí. Zakroužilo ještě jednou nad rybníkem a pak si to zamířilo přímo do vsi. Když vodník poznal, kam že to letí, zbledl a začal vřískat.
1: Tisíc láter potápníků tam ne, všude jinam, jenom tam ne.
0: Ale koště už kroužilo po vsi. Žblabuňka poletoval mezi chalupami, potom kolem staré lípy na návsi a nakonec obzvláště dlouho přímo nad chalupou starosty. Ještě štěstí, že nikde nikdo nebyl. Celá ves byla totiž zrovna v kostele na mši. Ale to čarodějnické koště jako by to vědělo. Žblabuňka s ním sice cloumal, seč mu síly stačily, aby ze vsi zase odletěl, ale ten čertov smeták nechtěl poslechnout a tradá rovnou ke kostelu. Pan farář právě končil kázání a zrovna když řekl amen, lidé v kostele zahlédli, jak kolem velkého klenutého okna něco zvenku přeletělo a v zápětí se ozvala nahoře na věži hrozná rána, až zaduněl kostelní zvon. To vodník přistál na střeše. Nastal zmatek a lidé se tlačili z kostela ven. Žblabuňka stál nehybně na římce kostelní věže, v ruce držel koště a dělal, že je socha svatého Hastrmana. Lidé se shromáždili před kostelem, dívali se nahoru a potom někdo v davu vykřikl:
1: ale vždyť je to náš vodník.
3: A co tam děláte, kmotře?
0: Křikl nahoru starosta. Žblabuňku nenapadla v tom okamžiku žádná lepší výmluva, než že křikl:
1: já tady zametám, prosím, kostelní střechu.
3: No vidíte, to by určitě nikoho z vás nenapadlo, vykřikoval starosta, aby šel zamést kostelní střechu. Tady se podívejte, náš vodník, to je paničku Kabrňák, ten se stará o všechno.
0: Žblabuňka tou chválou pookřál a byl rád, že z toho maléru vyšel nakonec opět velice slavně. Jenom venkovský policajt se nechal slyšet, že nikdo neví, jak to vlastně bylo. A kdo ví, jaké hastrmanské kejkle tam na té střeše s tím smetákem vodník prováděl. Jestli prý na tom smetáku třeba nelítá.
3: Ale všichni se mu vysmáli. Haha, kdo to jakživ viděl, aby vodník lítal na koštěti?
0: Žblabuňka se rozloučil, přehodil si smeták přes rameno a šel domů. Ale nešel přímo. napřed to vzal přes les, aby to koště zase vrátil. Přišel na paseku, kde stála ta čarodějnická chalupa na kuří noze, ale ještě než zaklepal na dveře, opatrně se rozhlédl, jestli se nikdo nekouká, a pak s tím pometlem praštil o pařez.
1: To máš za to, že jsi neposlouchalo.
0: Potom čarodějnici pěkně poděkoval, ale o tom, co zažil, ani nemukl. Popadl svůj prádelní koš a upaloval pryč.
1: Až se budete chtít zase proletět, tak přijďte,
0: volala za ním ještě čarodějnice. Když to žblabuňka zaslechl, utíkal ještě rychleji. A jak si to tak peláší přes les, byl už skoro u rybníka, zahlédl na zemi v jehličí houbu. A vedle stojí další, a tamhle zase jedna, a tuhle pod smrkem hřib jako deštník. Najednou byl les plný hub. Žblabuňka se plazil v mechu, sbíral houby a přitom hudroval.
1: Kde jste byli schovaní, vy houby houbovatý? Kdybyste tu byli už ráno, nemusel jsem lítat na smetáku.
0: A za chvíli si už doma v rybníku smažil houby na plotně. Po večeři si sedl do křesla z rašeliny a zapálil si fajfku. A jak tak odpočíval, však toho měl za ten celý den tak akorát dost, povídá si sám pro sebe.
1: Jak já to jenom dělám? Šel jsem na houby a skončil jsem na kostelní věži.
0: A najednou vyskočil, popadl své staré obyčejné koště, co tam stálo za kamny, otevřel dveře a vyhodil ho z chalupy ven. A pak spokojeně zabafal z fajfky a povídá.
1: No, jistota je jistota. Jeden nikdy neví, kdy to s ním začne

0: Biggie hádanka.
1: Za tmy tmoucí vstala víla, plnou hrstí perly sila. Měsíc věděl, nepověděl. Hvězdy znali, pohlídali. Slunce vstalo, pozbíralo.
0: Co je to?
2: Je to jak básnička, co? Krásná.
0: Počkej, jestli si to pamatujeme dobře. Tak, za tmy tmoucí vstala víla. Plnou hrstí perly sila. Je, já už vím,
2: co?
0: Já už možná vím. Když se ráno v létě brzy vstane a sundáš si botičky,
2: tak je tam
0: a holýma kopítkama chodíš po trávničku,
2: no,
0: tak máš mokrá kopítka. Je to rosa.

0: Už tam budem.
1: Probíhá přepočet trasy. Jedete opačným směrem.
2: Mám pro vás novou Piggy básničku. Jezevčíci, ti si hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
3: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama.
4: A teď ještě jednou a pomalu.
2: Jezevčíci, ti si hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
3: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama.
2: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete.
5: Hihlík má tajný plán. Hejlík vyrazil z Kilimandžára a křivolakými uličkami spěchal do klidnější horní části města, kde bydlel pan Vavřinec i profesor Kadeřábek. Doufal, že Egon bude ještě doma, ale nebyl. Místo něho tu seděl za stolem Ramses. Vypadal naštvaně.
6: Kde se pořád touláš? Myslel jsem, že mi chceš pomáhat.
7: To taky dělám, odpověděl Hejlík. Egon, tu není,
5: zeptal se roztržitě.
6: Jaký Egon?
7: No, přeci pan Vavřinec.
6: Co by tu dělal?
7: Je tady doma a já ho zrovna teď moc potřebuju.
5: Tohle už Ramses nevydržel.
6: Tak poslouchej, křičel. Chceš mi pomoct najít bráchu nebo ne?
7: Ale o to já se celou dobu snažím, bránil se Hihlík.
6: Tak mi konečně pověz, kdo je ten kudla Dederon? Přece si říkal, že o něm něco víš. A on už profesorovi volal, že chce výkupný.
7: A proč profesorovi? Nechápal Hihlík.
6: No, protože to zvednul. Táta se mu připojil na telefon, ale na tom už teď nezáleží. Ty něco víš a nechceš mi to říct,
5: vztekal se Ramses.
7: Tak dobrá, vím, kdo je kudla Dederon a taky vím, kde tulíka vězní.
6: Tak co uděláme?
5: Ramses vyskočil od stolu.
6: Musíme ho osvobodit.
7: To není jen tak, řekl Hihlík a řekl to velice vážně. Dederon je šéf gengu strašně nebezpečných lichožroutů. Patří jim celý dolní město a uši mají propíchnutý spínacíma špendlíkama.
5: Ramses se nezmohl na slovo. Zdálo se mu, že jeho bratranec blouzní, ale přesto navrhl, že přivede posily. Toho siláka Vasila, o kterém už Hihlík jistě slyšel, a jeho kumpány Padráta a Škrtiče.
7: Ne, já už mám plán, jak tulíka osvobodit, ale nejdřív musím vyloupit jeden krám s ponožkama,
5: oznámil mu Hihlík. A do toho zarachotili klíče v zámku a vešel pan Vavřinec. Ramses se musel ztratit. Proklouzl na balkón a ještě než se začal spouštět po hromosvodu na chodník, stačil na něho Hihlík křiknout.
7: Ramíku, věř mi, a nikomu ani slovo. Hlavně teď nic sám nepodnikej, nebo všechno zkazíš.
5: Jenom jednou za to táče spořádal i punčocháče.
8: Od tetičky z Francie chudinka už nežije.
5: Ach, to bylo pláče.

0: Prádla sedí sticha a počítá. Sudá lichá,
1: sudá lichá, sudá lichá, lichá, lichá, lichá.
2: Piggy vtip.
3: Při hodině dějepisu se učitel ptá žáka. Milane, co víš o významných matematicích starého Řecka?
2: Milan odpoví, všichni zemřeli.

0: proč? Třikrát ahoj. Jedno ahoj ti nestačí?
1: Nestačí, Piggy. Když zdravím svoje kuchaříčky a chci jim naznačit, že dnes budeme připravovat něco doopravdy hodně mňamkózního, tak mi třikrát ahoj přijde jako parádní pozdrav.
0: Jo, a co pak tak mňamkózního si dnes ochutnám?
1: Chtěl ses asi zeptat, a co pak ti, milá laskonko, můžu dnes pomoci udělat dobrého? Co?
0: No, původně ne, ale teď jako, kdybych se na to zeptal, jo, takže s čím ti můžu pomoct, abych to pak sloup?
1: A na co by se ti zbíhaly sliny nejvíc?
0: Na něco sladoučkého. A hlavně, aby to nebylo zelené. Jak je to moc zelené? Kouká z toho nějaká ta tvoje super zdravá a super zelená mňamka.
1: Ale vždycky si pochutnáš, tak se nedělej.
0: Jenomže ta zelená, zelenina.
1: No to snad nevadí. Zelenina je většinou co?
0: Zdravá.
1: Zdravá. A dobře připravená je to i prvotřídní mňamka. To už bys mohl vědět.
0: Já to vím, ale dnes nejsem zeleninově naladěný.
1: A banánově naladěný bys byl?
0: No tak to určo.
1: Co je to určo?
0: No to říká Myška Bibi, určo. Znamená to určitě. Na banány jsem určitě úplně naladěný. Jako basá tydlidům banánům, tak jsem naladěný.
1: Dnes si připravíme takové banánové bombonky. Takové jednohubky. Prostě svačinku, která zažene mlsnou a udělá radost. A navíc třeba i parádu.
0: Takže by se dala tahle mňamka udělat i na narozeninovou oslavu?
1: No na narozeninové oslavy je jak dělaná.
0: Tak to jí budeme říkat narozeninový mls, tydlidům, banánům. Co ty na to?
1: No tak třeba když chceš, tak narozeninový mls, tydlidům, banánům.
0: Co na něj budeme potřebovat?
1: Připrav, prosím tě, dva banány, arašídové máslo, čokoládu a trochu kokosového oleje. Dál pak připrav prkénko na krájení, kulatý nůž, dřívka na nanuky, rendlík a tác vyložený pečícím papírem.
0: Škoda, že se nedělá ječící papír. Ha, to by mě bavilo. Tak jen ten pečící. Všechno mám, co teď?
1: V prvé řadě je potřeba nakrájet banány. Oloupej je tady a nakrájej na kolečka. Tak, ani tlustá, ani tenká. Zkrátka tak akorát.
0: Takhle používám ten kulatý nůž, takže se nemůžu říznout. Dělám to dobře.
1: Ano, děláš to moc dobře, Piggy. Přesně tak. Teď musíme banánová kolečka slepit jako cukroví arašídovým máslem. Tady u arašídového másla jsem si vzpomněla na jednu věc. My ho spolu používáme docela často, viď?
0: No, protože je dobré.
1: No to je. Ale snažte se vybírat to máslo s vysokým obsahem oříšků. Dá se sehnat i 100%. To znamená, že je vyrobeno opravdu a pouze jen z oříšků. K dostání jsou nejrůznější druhy. Ale vyhledejte si to opravdu kvalitní, vyplatí se vám, jsou v něm zdraví prospěšné látky z oříšků bez nějakých zbytečných příměsí navíc.
0: Jasně, tak na narozeninový mls, tydlidům, banánům, jen to nejlepší arašídové máslo. Takže slepujeme banánová kolečka.
1: Ano, je několik možností, jak to udělat. Buď kulatým nožem namazání Namažte jedno kolečko vrstvou arašídového másla a přiklopte ho druhým kolečkem. Ale při téhle metodě se může stát, že pak budete hodně upatlaní.
0: Já jsem upatlaný rád, aspoň je vidět, že jsem ti pomáhal.
1: Jenže to tvé upatlání pak všem kolem přidělává práci navíc, víš? A to my nechceme. Proto jsem vymyslela jinou věc. Pokud má doma maminka soupravu na zdobení cukroví, takový pytlíček s hubičkou, který naplníte krémem, nebo v našem případě arašídovým máslem, a pak ho opatrně hubičkou vytlačujete přesně tam, kam potřebujete.
0: Tak ten použijeme, že ty tu ten pytlíček s hubičkou někde máš, co?
1: Tady.
0: No jo, já to tušil.
1: Naplnila jsem ti ho už arašídovým máslem, takže jen opatrně vytlačuj máslo na připravená banánová kolečka.
0: Takhle.
1: Děláš to výborně. Ničeho se nebojte, kuchaříčkové. Je to opravdu jednoduché. Nezapomeňte přiklopit druhým kolečkem banánu. Vzniknou nám takové mini banánové sendviče.
0: Tedy, laskonko, já bych už skoro i ochutnal.
1: I ty jeden mlsoune. Vím, že je to lákavé. Skoro bychom to už mohli nechat takhle. Ale ještě to není všechno. Pokračujeme. Teď do každého banánového slepence zapíchni nanukové dřívko.
0: Že by to nakonec byl zmrzlinový nanuk, ty lidům banánům.
1: Nech se překvapit. A dělej to opatrně, pomalu. Chce to trochu cvik, aby se vám banánová kolečka nerozjela do všech stran. Ale není to nic těžkého, určitě to zvládnete. No koukám, že Piggy už taky chytnul ten správný gryf.
0: Co to je gryf?
1: No to znamená, že už víš jak na to.
0: No to vím, už jsem na to přišel, takže mám gryf, aho.
1: Přesně, skládej je na tác vystlaný pečícím papírem. Pak je dáme do ledničky nebo na chvíli do mrazáku. Potřebujeme je trochu zmrazit.
0: A vidíš, já to věděl, já to říkal, že to nakonec bude zmrzlina. No,
1: vydrž, ještě nekončíme.
0: Jsou v ledničce, co teď?
1: Potřebujeme udělat čokoládovou polevu. Tedy, rozpustit čokoládu s kokosovým olejem. K tomu budete doma potřebovat pomoc dospělého. Do rendlíku nalámejte čokoládu a přidejte kokosový olej. Až bude směs tekutá, přelijte ji do skleničky, aby se vám banány lépe namáčely.
0: A proč k té čokoládě přidáváš ten kokosový olej?
1: To je takový trik. Kokosový olej totiž tuhne už při pokojové teplotě. Jakmile do rozpuštěné směsi namočíme zmrzlé banány, poleva velmi rychle stuhne a vytvoří bezvadnou křupavou krustičku.
0: Krustička? To bude takový kabátek na ty banánky, co?
1: Ano. Jakmile budete mít polevu připravenou, vytáhněte banány z ledničky a začněte namáčet. Po namočení je vracejte zpět na tác s pečícím papírem.
0: S ječícím papírem. A papír vám krásně zaječí. Takhle.
1: Piggy, nech těch bláznivin, prosím tě.
0: Promiň.
1: Komu by to obalení bylo pořád málo, může každý bombónek po namočení ještě posypat rozdrcenými arašídy. No a máme hotovo. Nechte mlz chvilku odpočinout, aby poleva opravdu stuhla. a můžete se do toho pustit. Piggy, ochutnej.
0: Já už ochutnávám.
1: No a co na to říkáš?
0: Jsem v banánovo arašídovém nebi. Narozeninovým tydlidům banánům, to je vážně mrsí.
1: Takže Piggy mu chutná. Jsem zvědavá, jak bude chutnat vám. Recept i postup najdete na www.piggy.cz. A nebojte se, i když vám to mohlo znít dneska složitě, nic složitého to není a za chvilku máte mňamku, jakou jste ještě nikdy předtím nejedli.
0: Já bych si dal ten mes klidně i ráno, třeba k snídani, anebo pak
1: to je nápad.
0: Jo.
1: Uvidíte, že je to parádní start do nového dne. Tak ahoj!
0: Ahoj, ahoj, ahoj!
1: Ty ses taky rozloučil třikrát.
0: Když ses třikrát s dětmi přivítala, tak jsem se třikrát musel rozloučit. Tu dá rozum.
1: To je pravda.

Висит випрос, а я за ней перу.

0: for them again.
1: Kapitola pátá vypráví o zemi vůní, o lilích vysokých jako stromy,
2: o domech z lahví
3: i o tom, jak se romantická kráva Kunegunda zatoulala.
4: Několik dní lilo jako z konve. Přece však nadešel den, kdy se docela vyjasnilo a Dorotka otevřela okénko. V tom okamžiku vylétlo ven hejno holubů, kteří s radostným třepotáním křídel táhli za mlýnem. Děti se dívali z okna, když tu najednou ucítili nádhernou, ba přímo bájnou vůni. Zpočátku byla slabá, sotva postižitelná. Pozvolna však sílila a zanedlouho